Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur dozněla tragédie en musique, faeton francouzského barokního skladatele Jeana Baptiste Lullyho. Faeton nebyl schopen řádně ovládat sluneční spřežení, zničil rozsáhlé zemské plochy žhnoucími paprsky. Dokonce sama matka země musela prosit o pomoc Jupiter.

0: Opa zpíval basista Filip Italoše. Basbaritonista Laurent Nauri vystupoval v postavách Saturna a Protea. Jupiterovi propůjčil svůj hlas basista Jérôme Varnier.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur si dále poslechneme sextet pro dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír číslo 3 E-dur, dílo 90. Henriho Jérôma Bertiniho. Hraje soubor sesteto klasiko.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur dozněl sextet pro dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír číslo 3 E-dur opus 90 Henriho Jeroma Bertiniho. Dále si poslechneme předehru Fantazie Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea, ruského romantického skladatele Petra Iliče Čajkovského. Hraje Clevelandský orchestr pod taktovkou Lorina Mázla.

Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur jste v interpretaci Clevelandského orchestru řízeného Lorinem Mázlem vyslechli předehru Fantazie Petra Iljiče Čajkovského Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea. Následuje 6 menuetů pro smyčcové nástroje Ludvika van Beethovena. Hraje L'Orfeo Barok Orchestr pod taktovkou Mickeyho Geiga.

Doznělo 6 menuetů pro smyčcové nástroje Ludwiga van Beethovena. Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur je přednesl soubor L'Orfeo Barok orchestr řízený Mickey Geigem. Dále se zaposloucháme do sonáty pro housle a klavír F-dur německého raně romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Nomos Duo.

0: Na digitální stanici Českého rozhlasu D-dur dozněla sonáta pro housle a klavír F-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho v podání souboru Nomos Duo. Od mikrofonu se pro tento okamžik s vámi loučí Ivan Ruml.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Letošní obzvláště horké léto způsobilo nejvíce radosti asi dětem a všem těm, kteří mají rádi vodní sporty a koupání. Méně radosti z něho měli jistě cestovatelé a příznivci suchozemské turistiky a nejméně pak asi potěšilo ty, kteří byli nuceni zůstat v práci a v těch největších parnech na relaxaci v lese nebo u vody jen vzpomínat. Po následujících 10 pondělků vám v pravidelném pořadu Slovo o hudbě nabídnu výlety za historickými varhanami na kůrech našich kostelů. Nyní důkladně projedeme Čechy, Moravu a Slezsko si necháme na později. A při té příležitosti samozřejmě budeme poslouchat hudbu, nahrávky nástrojů, o nichž bude řeč z archívu našeho rozhlasového projektu Historické varhany. Těsně před natáčením tohoto pořadu jsem měl malý přátelský konflikt s jedním z kolegů. Nešlo o nic vážného, a naši drobnou přestřelku tento kolega zakončil doporučením, abych navštívil jedno velmi pěkné městečko jižně od Prahy. Ono je to vlastně dvojměstí, které má k historii českého varhanářství velmi zajímavý a úzký vztah. Ano, tušíte správně, jde o Sedlec Prčice, respektive správně řečeno Sedlec Prčici. Ze Sedlece pocházel jeden z velmi významných stavitelů varhan českého baroka, Bedřich Semrád, a v sousední Prčici na kůru kostela svatého Vavřince po něm zůstaly krásné varhany, které snad patří mezi nejstarší známé dochované nástroje z jeho dílny. Datovány jsou rokem 1731. Původně měli jeden manuál a až teprve v průběhu 19. století, přesně v roce 1856, byly rozšířeny ještě o pozitiv zábradlí kůru, na který se hraje z manuálu druhého. Toto rozšíření provedl varhanář Jan Carda. No, píše se sice Carda, ale někde jsem slyšel, že by se měl číst jako Carda. Pro náš rozhlasový archiv je tento nástroj významný tím, že máme jeho zvuk zachycený dvakrát. Poprvé před restaurováním, kdy jeho stav nebyl ideální, a pak ještě po restaurování. Myslím, že toto srovnání bude zajímavé. Nejprve si poslechněte nahrávku, kterou jsme 11. července roku 1991 pořídili s varhaníkem Josefem Krušinou. Z tohoto natáčení si poslechněte variace na píseň Est Mars od Jana Pietersona Svelinka. Hraje Josef Krušina.

V podání Josefa Krušiny jste vyslechli variace na píseň Es Mars od Jana Petersona Svelinka a tuto nahrávku jsme pořídili 11. července roku 1991 na varhany farního kostela svatého Vavřince v Pačici. Jak již bylo řečeno, tyto varhany jsou dílem znamenitého českého varhanáře Bedřicha Semráda, který pocházel ze sousední části Dvojměstí Sedlec-Prčice, tedy ze Sedlece. Na této nahrávce je jejich zvuk zachycen před restaurováním, tedy se všemi nedostatky a problémy, které tomuto nástroji způsobil nelítostně hlodající zub času. V roce 2003 jej zrestauroval Rudolf Valenta, který také mimo jiné odstranil některé nesmyslné pozdější změny v dispozici a nutno říci, že po tomto restaurování se prčické varhany změnily k nepoznání. Podruhé jsme se sem s naším týmem a nahrávací technikou vydali 23. října roku 2003. To již byla pro změnu docela zima a snad jediný, kdo ji nějak výrazněji nepociťoval, byl varhaník Jaroslav Tůma, který když hraje, nevnímá ani ty nejméně příznivé okolnosti. V jeho podání si nyní poslechněte dvě skladby od Johna Stanleyho, Voluntary číslo 7 a Voluntary číslo 8. Jistě vám neunikne, jak zvuk nástroje díky restaurování prokoukl.

Voluntary číslo 7 a Voluntary číslo 8 od Johna Stanleyho zahrál na varhany farního kostela svatého Vavřince v Prčici Jaroslav Tůma. Nástroje postavené Bedřichem Semrádem jsou velmi osobité a nejen podle zvuku, ale i podle výtvarného řešení prospektů se dají poznat prakticky na první poslech či pohled. Ve zvuku je pro Semráda charakteristická sestava alikvótů se svébytně třpitivou mixturou. To se slovy popisovat nedá, to je třeba slyšet, ale z výtvarného hlediska je příznačné, že Semrád uplatňoval několik typických a na první pohled poznatelných řešení prospektů, které více či méně, ba, dovolil bych si říci, že někde dokonce hodně málo obměňoval. Zvláště malé nástroje jsou řešené podle 3, 4, nejvýše snad 5 šablon a výraznější jedinečnost je uplatněna pouze u větších a zvláště pak trojskříňových nástrojů v Nové Říši, Milevsku, Miličíně, v Praze na Karlově nebo v Pacově. Ale i tady nacházíme znaky, podle nichž lze Semrádovu práci celkem bezpečně rozpoznat. My se nyní vydáme k překrásnému Semrádovu nástroji na kůru farního kostela v Miličíně. Tyto trojdílné varhany s pozitivem zábradlí zaujmou snad každého, kdo sem přijde, a jejich krásný zvuk je ještě zušlechtěn mimořádně pěknou akustikou prostoru. Pro náš rozhlasový projekt zde natáčel opět varhaník Josef Krušina, a to 14. května roku 1992. Zajímavé je, že jsme zde pořídili nahrávku jedné z nejdelších barokních varhaních skladeb vůbec, Šajtovo pasameco, které trvá přes 20 minut a Josef Krušina v něm zdejší varhany využil snad do poslední myslitelné barvy. Ač bych vám jej velmi rád pustil, musím jen s politováním konstatovat, že v tomto pořadu není pro tak rozsáhlou nahrávku prostor. A tak si poslechněte jeho vlastní improvizaci na nápěv kancionálové písně Já chtěl bych, Bože můj. Tato nahrávka vznikla prostě proto, že varhaník Josef Krušina nebyl schopen od tak krásného nástroje jen tak odejít. Písní Já chtěl bych, Bože můj a zvukem Semrádových varhan farního kostela v Miličíně zakončíme první letošní vzpomínkový výlet za památnými varhanami našich kostelů.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jean-Philippe Rameau Gavotta La Tambourine, hraná na skleněnou harmoniku, a na ní hraje Bruno Hoffmann.

Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru. A bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů. Jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zde ta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech 6 částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak tzv. Tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

D-dur, vaše tónina. Antonio Salieri, Sinfonia La Fiera di Venezia. Prague Sinfonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Přeslavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé ze svatebních obřadů zejména ve Velké Británii, bylo dříve až do 40. let 20. století připisované Henrymu Purcellovi, ale ve skutečnosti pochází ze skladby Jeremiah Clarka, velkého dobového skladatele hned po Purcellovi. Clark působil jako varhaník ve Winchesterské katedrále, poté v katedrále svatého Pavla i v Královské kapli. Ač v jeho díle nalézáme duchovní skladby, ódy, písně i scénickou hudbu, jeho jméno se nejčastěji skloňuje právě ve spojení se svitou, jejíž pátou částí je takzvaný pochod prince Dánského, mnohem známější jako Trumpet Voluntary. Tady je nahrávce skotského trumpetisty Johna Wallise a členů jeho souboru The Wallis Collection a také členů souboru The English String Orchestra.

Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Teď se potěšme dotykem génia Hendlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Hendlova Concerta Grossa B-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor

Autor ryzího kompozičního mistrovství se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto prosmíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte Pána všechny národy. Palestrinovy tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4 větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten, následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4 větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Je velký knižní čtvrtek. Ve výběru českých nakladatelů vychází 15 nových titulů. A čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
4: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
3: Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. Organizace rozhodnutí označila za politování hodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
5: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
6: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
7: Letos je toho tak o 30% míň.
6: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
8: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
6: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: 29. vydání Velkého knižního čtvrtka přináší na pulty knihkupců 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, kniha rozhovorů s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Elena Skeda.
9: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
10: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
9: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru Velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13. Více zpráv na irozhlas.cz.
11: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
13: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
12: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Příjemné, dobré čtvrteční ráno. František už říkal ve zprávách, že nás čeká poměrně slunečný a taky teplý den, takže to vypadá na krásný den a doufejme, že přesně takové bude i dnešní ráno. A nás bude zajímat třeba to, co všechno dokáže hudba, když se propojí s obrazem. Verdiho Requiem, které je zároveň modlitbou za zemřelé i strhujícím dramatem o člověku tváří v tvář smrti, uvádí Národní divadlo Moravskoslezské ve scénickém pojetí režisérského dua Skutr. A tak se na to zaměříme. No a potom zamíříme i k umění, které po staletí čekalo na své znovu objevení. Středověké malby v Jindřichohradeckém kostele svatého Jana Křtitele dnes pomáhají odhalit moderní technologie. Jak dokážou proměnit návštěvu historického kostela v živý zážitek, tak i to vám v ranní mozaice s datem 15. října řekneme.
2: Zahrajeme spoustu hezké hudby z klasiky i jazzu, nejenom Richarda Wagnera, Bohuslava Martinů, taky Josefa Haydna nebo Edvarda Grieg'a. Jeteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Je to Borský symfonický orchestr a Niemeyer v části z Peer Gynta Edvarda Grieg.
1: A my teď míříme na Trutnovsko. Studenti Litomyšlské fakulty restaurování Univerzity Pardubice teď ošetřují barokní Braunův betlém v Novém lese nedaleko Kuksu. Bez odborného zásahu by venkovní sochy a reliéfy postupně zanikly.
0: Studenti odstraňují mechy a lešejníky a pomocí vodní páry sochařská díla dočišťují. Údržba skalní památky se každý rok opakuje.
1: Betlém je skupina soch a reliéfů vytvořených sochařem Matyášem Bernardem Braunem a zakomponovaných do krajiny. Je přístupný celoročně a lidé jeho návštěvu docela často spojí s návštěvou nedalekého hospitálu na Kuksu.
0: Odtamtud se lze do Nového lesa dostat po červené a žluté turistické trase.

0: Ensemble Sanssouci Berlin, druhá část tria pro flétnu, housla a violončelo od Josefa Haydna.
1: Před chvilkou jsme se zastavili na Trutnovsku, tak teď míříme na opačný konec republiky, do jižních Čech. Středověké malby v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci totiž znovu ožívají.
0: Muzeum Jindřichohradecka připravilo nového audiovizuálního průvodce, který pomocí moderních technologií odhaluje i to, co už po staletí není vidět.
1: A tak vás zavedou do historie kostela, ale i do přilehlého minorického kláštera.
2: Protože tady možná i v tomto kostele působil věhlasný Adam Michna z Otradovic, tak jsme jeden totem věnovali panu Michnovi. A v podstatě je tady o jeho nejvýznačnějším díle, a to znamená o loutně české.
3: Připomíná kurátorka muzea Alexandra Zvonařová. Malého audiovizuálního průvodce můžou mít návštěvníci i sebou, stačí si ho stáhnout do mobilního telefonu. A to pomocí QR kódu, který je k dispozici u pokladny. My to teďka vyzkoušíme. Namířím telefon.
2: Pokud nemají telefon svůj vlastní, tak si půjčí tablet.
3: Aplikace se jmenuje Muzeum Jindřichohradecka.
2: Tak si to namířte potom tamhle.
3: Ta žena je během chvilky a hned se objeví mapa, kde ty prvky jsou. Místem, kde aplikaci využijeme, je nejbarevnější, nebojím se říct, klenba v kostele svatého Jana Křtitele. Detaily o ní má kunsthistorik muzea Jakub Valášek.
4: Malby pocházejí z poloviny 15. století. Jsou soustředěny v křížové klenbě kolem hradeckého erbu Zlaté růže na modrém poli. Vyobrazují symboly čtyř evangelistů.
3: No a tady, když zamíříme nad hlavu mobilním telefonem, tak se rozpohybují symboly čtyř apoštolů.
4: Orel, ten patří svatému Janu Evangelistovi, patron malířů, svatý Lukáš, tedy s bíkem, a svatý Marek lev. Svatý Matouš má okřídleného anděla.
3: Zajímavostí kostela je, že mnohé z těch fresek nejsou celé, často jsou tady vidět postavy bez hlavy.
4: Je to způsobeno tím, že původní strop z doby, ve kterém vznikly ty malby, tak byl plochý. Hlavní loď nebyla zaklenutá, k tomu došlo až v husitských válkách. Byl zaklenut zároveň pozdně gotickou hvězdicovou klenbou, která už tedy nebrala ohled na tu výmalbu a tím poškodila nejenom tedy ten ústřední motiv zvěstování paní Marii, ale poškodila i postavy a architekturu jednotlivých výjevů po obvodu.
3: Takže od té doby byly malby nedokončené a teď některé ty místa ta aplikace vlastně doplní.
4: Je to tak, v aplikaci se zobrazí v celém svém rozsahu.
3: A v Soukenické kapli se známí návštěvníky z historií města videoprojekce. Součástí nového audiovizuálního průvodce jsou také informační panely, videomapping nebo prezentace archeologických nálezů, které byly objeveny při nedávné revitalizaci Rajského dvora.
5: Tímto se s vámi loučíme a přejeme hezký zážitek.
3: Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Na co jít do kina?
1: Co si pustit v televizi?
2: Jemu se, myslím, letos trošku vymstilo, že vlastně pustil dva svoje filmy během jednoho roku do kin. Je to taková zvláštní hra producentů nebo distributorů, vlastně jsem to moc nepochopila a myslím, že se ty dva filmy navzájem maličko vytloukaly.
3: Tenhle ten film je půvabný, je to herecký skvost, taková hříčka barevná, natočená ve stylu Wese Andersona v kulisách s jeho oblíbenými herci a to je další radostná záležitost.
0: Alice Aaronová a Jana Podskalská a jejich glosy a doporučení v Mozaice na Vltavě.

0: Bohuslav Martinů, BBC Symphony Orchestra s Jiřím Bělohlávkem a část Symfonie číslo 2.
1: No a my se ještě podíváme za malou chvilku na to, co se aktuálně děje v kulturním světě. Máme pro vás tipy nejenom pro dnešní den, ale přineseme je až po zprávách, které nabídneme na Vltavě v 6 hodin 30 minut. To bude za 3 minuty.

0: roku 1966 píše brazilský skladatel a pianista Antonio Carlos Jobim Trist, tedy skladbu, kterou můžeme přeložit jako smutný. Ať je vaše dnešní ráno příjemné a třeba i veselé, máme 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Na zprovoznění čekal více než 10 let. Most má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Peking chce podle expertů navíc posílit svůj vliv v Severní Koreji, která v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. V Praze začíná 14. ročník Signal Festivalu. Až do neděle nabízí 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města. Letos poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Letošním tématem jsou sny a vize a festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin večer a k vidění budou až do půlnoci. Čekejte polojasno až oblačno, ráno ještě ojediněle mlhy a teploty 12 až 17 stupňů. Na horách kolem 9 a na Šumově až 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Rakouský film Něžné monstrum zahájí letošní ročník festivalu německy mluvených filmů Das Film Fest. Projekce začíná v 18 hodin v pražském kině Lucerna.
2: V Měšťanské besedě v Plzni se od 19 hodin chystá koncert Plzeňské filharmonie. Na housle zahraje Anna Naomi Schulz a dirigovat bude Čuhej Iwasaki.
1: Začíná také nová výstavní sezóna v Moravské galerii v Brně a mimo jiné nabídne výstavu Adriany Šimotové s názvem Brno 86 a potom také retrospektivní cyklus Dílna Mikulov. Hlavní vernisáž začíná v 18 hodin v Pražákově paláci.
2: Proměny Pražského hradu v době prezidenta Havla přiblíží komentovaná procházka s architektem Zdeňkem Lukešem. Sraz je v 15 hodin u jízdárny Pražského hradu.
1: A Opera Národního divadla uvádí premiéru díla Claude Debussyho Peleas a Melisanda. Představení začíná v 19 hodin v historické budově Národního divadla. Podrobnosti připojíme v dnešní ranní mozaice a bude to krátce po 8 hodině.

0: Orchestr Metropolitní opery v New Yorku a jízda Valkýr Richarda Wagnera.
1: Pokud chcete objevit Verdiho, přijďte na Requiem. Hodina a půl mistrovské hudby, monumentální sbory a k tomu scénický tanec. Zápas se strachem, se smrtí i hledání světla a života.
0: Nová scénická verze Requiem Giuseppe Verdiho je první premiérou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.

0: Monumentální zvukové stěny se střídají se skoro šeptajícími sbory.
1: Partitura je vlastně na Verdiho výjimečná v tom, že když se do ní podíváte detailně, tak vlastně zjistíte, jak detailně popisuje dynamiku, a to především tu slabou dynamiku. On tam jde vlastně až k 5P, což znamená vlastně piano, piano, piano, piano, pianissimo, což je opravdu neuvěřitelně jakoby slabý zvuk.
0: Podle dirigenta Marka Šedivého je Requiem jedním z vrcholů Verdiho díla.
1: On už vlastně má za sebou většinu svých opér, v podstatě to komponuje souběžně s Aidou a má před sebou svoje vlastně vrcholná díla, jako je Otello a Falstaff. A je to opravdu takový ten zhuštěný koncentrát toho nejlepšího z Verdi, a přitom to trvá 90 minut.
0: Tak trochu Giuseppe Verdi v kostce.
1: Takže vlastně, kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že jako šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
0: Režisérské duo Scooter se snažilo dostat do čistě biblického textu obyčejného člověka. Uprostřed všeho sledujeme taneční pár, mladé rodiče, kteří čekají potomka. Jaký je jejich konkrétní příběh, to už si musí dosadit samotní diváci.
2: Zajímalo jakoby to uchopit, kde tam ten člověk je, protože my tam nemáme žádného konkrétního mrtvého jako v tom textu nebo v tom libretu, o kterém by se zpívalo. A vlastně jakoby ten přicházející porod a strach z toho nového jakoby dítě, strach z toho, že to, co tomu dítěti jediný můžu slíbit, že jednou umře, je děsivý, ale zároveň je v tom jako nějaký jakoby prožitek jakoby nějakých hezkých okamžiků toho života.
0: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Čtyři solisté pak stvárňují prarodiče. Uprostřed 60-hlasého sboru se tak odehrává rodinný příběh.
2: Ten kluk má svoje rodiče, což je bas a soprán, a ta holka má taky svoje rodiče, co je mezzosoprán a tenor, a vlastně se tam takhle jako potkávají v takových jako různých zajímavých vztahových situacích, které někdy víc připomínají vlastně nějaké jako vzpomínky na tu realitu, a někdy víc člověk prosívá nějaký jakoby vnitřní strach.
0: Kulisy tvoří prostor z bílého mramoru, který trochu připomíná síň krematoria. Uprostřed je prosklená místnost, chvíli nemocniční pokoj, chvíli obývák.
3: To jsou dva prostory, které vlastně vedou spolu dialog, a stejným způsobem vlastně vedeme nějak dialog i my mezi tím jakoby biblickým, metaforickým, obecným, o čem se zpívá v tom textu, a mezi jakoby konkrétními výjevy ze života, které můžeme zažívat i my dnes.
0: Dodává druhý z režisérů, Lukáš Trpišovský. Verdiho Requiem je zároveň první zádušní mše na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: píseň a tam hore. V podání trojky Zuzany Homolovej v nahrávce z roku 2019 ve 6:45 ve čtvrteční ranní mozaice.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Právě dnes je velký knižní čtvrtek. Představuje vybrané novinky předních českých nakladatelství napříč žánry a na Vltavě navíc dnes začíná nová série Četby na pokračování. Tentokrát vám od 18 hodin 30 minut nabídneme román Tsunami Blues.
0: Je od spisovatelky, překladatelky a novinářky Markéty Pilátové. Autorce byly inspirací mimo jiné její zkušenosti a kontakty z pobytu na Kubě, kam se dostala jako účastnice humanitární mise.
2: Tak si pojďme poslechnout krátkou ukázku z románu, který jinak vypráví o mladé trumpetistce, která při ničivých vlnách tsunami v Thajsku přišla o rodiče.
3: Proč sakra nepíše? Pomyslí si Lázaro. Proč se neozývá? Cvičí vůbec? Představuje si plné rty dokonalý nátisk trumpetistky Karly Klimentové. Slyší i ostrý tón, jekot její trubky. Musím jí napsat, slíbí si Lázaro. Lázaro Milo, který kdysi hrával s Gonzálem Rubalkabou. Když Karla před pár dny odjela do Thajska, začali ho navštěvovat tropické obrázky. Tak sám pro sebe říká vzpomínkám na Kubu. Možná proto, že se Karle do tropů nechtělo a protože to Lázaro nechápal. Jak někdo může nechtít šlapat po horkém písku, cvičit na trubku někde v malé zátoce nebo se jen tak válet a číst si na břehu moře.
0: První díl Četby na pokračování Tsunami Blues začíná na Vltavě v 6:30 večera.
2: Číst nám budou Jiří Švarc a Dana Černá a jinak Markétu Pilátovou, autorku románu, uslyšíte na Vltavě už zítra.
0: Bude krátce po 10:00 dopoledne hostem vizitky.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.
2: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou a my se teď budeme ptát na to, proč se divadlo v nejisté současnosti tak často vrací do minulosti.
3: A co nám třeba o dnešku mohou říct staré příběhy, jablka a vůně právě pečeného štrůdlu?
2: Ohlednutí za plzeňským divadelním festivalem má publicistka Kristýna Žantovská.
4: Zdá se, že divadelní hru, která by postihla dramatické a převratné události prvních dvou dekád 21. století, zatím nikdo nenapsal. Divadlo je poměrně rychlé médium ve srovnání s filmem nebo literaturou. Tedy v případě, že nejde o velký divadelní dům, který plánuje repertoár na roky dopředu. Takovému se snadno může stát, že současné události jeho dramaturgický plán zcela převálcují. Ale aktuálnost je zároveň trochu pastí. Velmi brzy může ztratit svou platnost. Kudy z toho ven? Na letošním plzeňském divadelním festivalu, pokud má přehlídka toho nejlepšího, co se na českých jevištích za sezónu urodilo a co přivezou i představení zahraniční, nějaký zobecňující charakter, se spíš ukázalo, že jistější je cesta do minulosti. Převažovaly pokusy o nové interpretace her psaných v minulých stoletích. Hauptmannovi Tkalci, Krkavci Henri Becka nebo klasické světové dramatiky a literatury – Ibsen, Laclos, Priceová či Emily Brontëová. S různým výsledkem podle toho, jak se nás akcentovaná témata významy týkaly a jak se promítaly na plátno dneška. Nabízí se řada otázek a jednou z nich je, zda je klasické drama, v němž se vypráví příběh, který v sobě nese napětí a tajemství, jak konflikt dopadne, již mrtvé. A hned následuje otázka druhá. Proč se vracíme do minulosti, když se zdá, že se staré konflikty do naší doby nedají transformovat, jsou stařelé a mají pramalou účinnost? Když jsme připravovali v městských divadlech pražských inscenaci Lucy Kirkwoodové Nebesa, narazili jsme v rozhovoru s překladatelem Pavlem Dominikem o současné britské dramatice na stále rozšířenější fakt. Témat, která mohou narazit na novodobou téměř militantní rétoriku korektnosti ve všech myslitelných i nemyslitelných oblastech, kdy se bojíme a vyhýbáme přímému pojmenování, je stále víc a nedá se v nich svobodně pohybovat a psát. Mnohé autory to odrazuje a vrací se pro příběhy do minulosti. Dominik mluvil o irském dramatikovi, scénáristovi a režisérovi Martinu McDonaghovi, který se právě z těchto důvodů rozhodl opustit jeviště a vyprávět už výhradně filmově. Bez ohledu na to, jak svobodně si připadáme, svobodní v tom, co a jak pojmenujeme, nejsme. Loutkáři se mi odjakživa zdáli svobodnější. Jejich výrazové náčiní je a priori metaforické, z podstaty divadelní, představivosti otevřené. V miniatuře Jabka trvalo sotva půl hodiny. Hana Voříšková, učitelka výtvarné výchovy a autorka knížek i komorních představení z Chocně, seděla za stolem s talířem jablek a vyprávěla, jak se u nich doma vykrajovala jablka a pekl se z nich štrůdl. Hezky postaru. S dotenka vytahovaným těstem, jak to dělávaly naše babičky. Horší jablka, padaná nebo do kterých už kousl červ, se vykrajovala a ta lepší se nechávala na potom. Nejprve se prokousat tím horším a pak dostat za odměnu to lepší. Mantra téměř v každé rodině. A platilo to nejen o jablkách. Jenže mezi tím čas pracoval a když babička zase poslala svou vnučku, Markéta Stránská, do sklepa pro jablka, ta dobrá už dobrá nebyla a nakonec tam na lískách zbyla jen zčernalá a zcvrklá. Vzpomínka na vykrajování jablek udělala radost všem bez ohledu na generační zkušenost. A štrůdl se pekl ne jako, ale opravdu, I v inscenaci spolku Jedl tohle se stalo, kde se z jablky do štrůdlu rolovaly i prastaré příběhy a podivuhodné báchorky, které sesbíral přítel Bohumila Reinka, prozaik Henri Pura, na francouzském venkově v kraji Auvergne. Nevím, jestli to byla náhoda. Spíš v tom vidím potřebu zastavit čas, i sebe, nás všechny, potřebu se vrátit domů, k podstatě naší lidské zkušenosti, pospolitosti vyprávění kolem stolu. Necítila jsem žádný sentiment, spíš melancholii a špetku smutku, že odchází něco, čemu jsme rozuměli a bylo nám v tom dobře. Prostě si na to znovu vzpomenout a nechat na chvíli rozvonět jako ta jablka, která vždycky tak zázračně provonila, jinak docela zatuchlý sklep.
3: Slyšeli jsme úvahu Kristiny Žantovské nad tím, proč se současné divadlo tak často vrací ke klasickým hrám a příběhům z minulosti a jestli vůbec dnes mají autoři dost svobody otevírat nová citlivá témata.
2: Míříme k 7. hodině s Oscarem Pettifordem a albem Another One z roku 1955.

0: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Proč?
1: Wann?
2: Wie?
1: Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
3: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
4: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
5: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Tschüssi!
6: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
7: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
8: Ukrajina požádala majitele Starlingu Elona Muska, aby zrušil omezení pro ukrajinskou armádu. V Česku dál pokračují povolební vyjednávání. V Janáčkově divadle v Brně zazní oceňovaná mezinárodní inscenace opery Výlety páně Broučkovi. A čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 17 stupňů. V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu komise o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu taky řešit konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z ANO. Ten se ještě před odletem vymezil proti systému emisních povolenek. Podle něj dopadají na Česko nebo Polsko mnohem silněji než na méně průmyslové evropské státy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To používá ukrajinská armáda například k ovládání dronů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že bude vládnout samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Nový blok tam vytvořili kandidátky Společně pro Zlín, ODS a Zlín srdcem z Piráty. Pokračovat dnes budou taky jednání v Praze a Brně. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
10: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
8: Podle Svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká. Festival Janáček Brno dnes pokračuje operou Výlety páně Broučkovi. Inscenace vznikla v koprodukci se Státní operou v Berlíně a madridským operním souborem Teatro Real. Před 2 lety festival zahajovala. V Janáčkově divadle zazní v oceňovaném obsazení, jak říká umělecký šéf Jiří Heřman.
2: Tato opera, která dostala i ocenění jako nejlepší inscenace roku na Opera Awards v roce 2025, se na repertoár vrací i na festivalu a jinak se diváci mohou těšit na Nickyho Spence jako Broučka a Marko Ivanoviče, který bude řídit celé představení.
8: Počasí. Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy a teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách kolem 9 a na Šumavě až 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Příjemné čtvrteční ráno. Existuje celá řada příběhů, které nestárnou. Jenom se mění doba, ve které je vyprávíme, a otázky, které na nás kladou. A tak se třeba za pár minut podíváme na ženu, která se rozhodne přestat hrát podle cizích pravidel, ale i na muže. Jeho práce zase pomáhala utvářet moderní architekturu. Jeho jméno upadlo téměř v zapomnění, a tak si ho připomeneme. Budu konkrétnější. Pražské divadlo Na Fidlovačce uvádí právě dnes premiéru hudební inscenace Dáma na kolejích. Máme pro vás reportáž a zajímá nás i životní příběh architekta Jaroslava Josefa Polívky. Od jeho narození letos uplynulo 140 let. Spolupracoval třeba s takovým legendárním Frankem Lloydem Wrightem a přesto zůstává jeho vlastní příběh překvapivě málo známý. Nás bude zajímat proč. Tak na to snad nabídneme taky odpověď a bude to už za pár minut.
1: Z jazzu Art Pepper nebo Bud Powell, potom taky Beata Hlavenková, Zoltán Kodály a nebo Ludwig van Beethoven. Přejeme dobrý poslech a hezké ráno ve čtvrtek 15. října.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Vlachovo kvarteto a část smyčcového kvartetu číslo 6 Ludvika van Beethovena.
1: A teď si připomeneme neobyčejný příběh architekta a stavebního inženýra Jaroslava Josefa Polívky. Od jeho narození letos uplynulo 140 let a jeho životní příběh přibližuje taky nová publikace od historika architektury Ladislava Jacksona.
0: Je to kniha Filozof struktur. Polívka úzce spolupracoval s Frankem Lloydem Wrightem, jednou z nejvýznamnějších osobností americké moderní architektury.
1: No a navzdory tomu zůstává v dějinách architektury 20. století skoro zapomenutý. Naše reportérka Alena Rokusová se Ladislava Jacksona zeptala, proč to tak je.
2: První důvod je ten, že Jaroslav Josef Polívka měl vystudované stavební inženýrství na německé technice, takže on vlastně nebyl nikdy úplně architekt, jenomže v té době, o které se bavíme, v té první polovině 20. století, nebylo úplně jasně dané, kdo může se titulovat jako architekt a kdo ne. Polívka vstupoval na to pole jako inženýr, jako konstruktér, jako statik a jako matematik. Nicméně postupem času začal i navrhovat. A další důvod je samozřejmě ten, jak ho osud zavál do těch Spojených států a jak se stal emigrantem do Spojených států v roce 1939, tak na něj samozřejmě se v Československu jednak chtělo zapomenout a jednak samozřejmě se to trošku hodilo i těm jeho spolupracovníkům, jako byl třeba Josef Havlíček, který pak mohl ty společné realizace vydávat více za své.
3: Kniha Filozof struktur završuje desetileté bádání historika umění Ladislava Jacksona, který příběh Jaroslava Josefa Polívky považuje za neobyčejný.
2: On se narodil v roce 1886 do rodiny pražského obchodníka s vínem a různými francouzskými delikatesami a podobně. Nicméně jeho otec v 5 letech zemřel a rodina se pak musela jako dost složitě protloukat. Přesto Jaroslav Josef Polívka vystudoval vysokou školu, což v té době rozhodně nebylo samozřejmé a nebylo to samozřejmě ani levné. Už od útlého mládí ovládal velké množství jazyků. On uměl velmi dobře německy, anglicky, francouzsky, italsky. Potom ještě v průběhu života se naučil norsky a chorvatsky z nějakého důvodu. Potom odešel na praxi ke Karlu Hrzánovi, kde realizoval most po Stoloprtech. Potom odešel do Curychu, stal se tam obchodním zástupcem jedné italské firmy a stavěl a realizoval a právě už také navrhoval jednak různé inženýrské stavby, mosty, tunely, železnice, nádraží, ale i dělal novou kopuli kasína ve Florencii.
3: Po první světové válce začal Polívka novou kapitolu v Praze. Výraznou stopu zanechal například v Bubenči.
2: On si za ty peníze, které vydělal v Curychu, koupil velké množství pozemků v Bubenči, kde se právě věnoval tomu, čemu dneska říkáme jednak ty pozemky třeba rovnou prodával nebo na nich stavěl, potom pronajímal byty, prostě opravdu jakoby obchodoval s nemovitostmi. Takže byl opravdu velmi úspěšný a tomu samozřejmě umožnilo v roce 1927 i najmout Josefa Havlíčka, takže Josef Havlíček u něj byl zaměstnaný. Během toho asi roku a půl, kdy spolupracovali, tak navrhli obrovské množství velmi významných projektů.
3: Koncem 20. let začal také pravidelně dojíždět do Brna, kde navrhl palác Jalta.
2: Přinesl ten typ velkoměstského paláce z pasáží, kde teda parter jsou obchody, další patra jsou kanceláře a nejvyšší patra jsou byty, což vlastně už v Praze samozřejmě existovalo ještě z doby před první světovou válkou, ale v Brně ne a Jaroslav Josef Polívka vlastně poprvé takovýhle velkoměstský palác zbudoval. Nicméně pak přišla hospodářská krize, Jaroslav Josef Polívka zkrachoval a nechal se zaměstnat ve firmě Thermolux, což byla italská firma, která vyráběla skleněné tvárnice, jako obchodní zástupce. Znovu se postavil na nohy, vydělal si a v roce 1935 znovu otevřel svoji architektonickou kancelář. A dostal se k předním zase státním zakázkám, což byly dva československé pavilony na světových výstavách v Paříži a potom v New Yorku, nebo taky zaklenutí kopule domu sportu na olympijské hry v Berlíně v roce 1936. A pak to byla ještě burza obilovin v Rotterdamu, což bylo do té doby údajně největší překlenutí sklo-ocelovou konstrukcí v Nizozemí.
3: V roce 1939 uprchl Polívka do Spojených států. Usadil se v Kalifornii a později se seznámil s architektem Frankem Lloydem Wrightem. Spolupracoval s ním na několika projektech, včetně Guggenheimova muzea v New Yorku.
2: Polívka měl za úkol vlastně vymyslet, jak to staticky udělat, aby ta spirálová rampa, která je uvnitř té haly Guggenheimova muzea, aby nepotřebovala žádné vnitřní podpory. Vymyslel to, protože žádné vnitřní podpory nemá.
3: Kniha Filozof struktur také otevírá otázku autorství a uznání v architektuře.
2: Ono se zvlášť v průběhu 20. století hodně vytratilo to, že architektura má vždycky kolektivní povahu, že je vždycky nějakým kolektivním dílem. A podílí se na ní nejenom ten architekt, podílí se na ní samozřejmě ten konstruktér, ale podílí se na ní i třeba jednotliví řemeslníci, umělci, kteří se zabývají výzdobou, ale pak i ti zedníci, kteří jako mají podle těch plánů, které v té době byly velmi vágní oproti dnešním plánům, kdy dneska máte jako projektovou dokumentaci, která má stovky stránek, tehdy stačily 4 plány. Takže vždycky to bylo kolektivní dílo. A právě architekti typu Franka Lloyda Wrighta, ale pak samozřejmě i těch dalších velkých men, jako byl třeba Ludwig Mies van der Rohe, investovali obrovské množství času a energie do toho, aby všechny tady tyhle ty další lidi, kteří jim pomáhají a které samozřejmě potřebovali, tak aby je vymazali. Takže tohle to je typ přístupu, kdy vracíme ty jednotlivé aktéry do dějin architektury, protože ty dějiny architektury netvoří jenom architekti.
0: V průběhu 20. století se vytratilo vědomí, že architektura je kolektivní dílo. I to říká historik architektury Ladislav Jackson.
1: A za chviličku změníme téma a podíváme se na divadlo. Pozveme vás konkrétně do Pražského divadla na Fidlovačce, kde už dnes uvedou v premiéře nový muzikál Dáma na kolejích.

0: My voice goes after what my eyes cannot reach. With the twirl of my tongue, I encompass worlds and volumes of worlds.
1: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
2: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
1: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
2: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Polonéza ze slovanských tanců Antonína Dvořáka, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídil Tomáš Brauner.
1: Já nevím, jestli si to, Františku, pamatuješ, ale byl to kdysi slavný film Dáma na kolejích v hlavní roli s energickou, temperamentní Jiřinou Bohdalovou, která tehdy hrála Marii Kučerovou, pražskou řidičku tramvaje, která nakonec zjistila, že jí manžel podvádí.
0: Já jsem všechny tyhle snímky zkoukl se svou babičkou kdysi, takže vzdělání v tomhle ohledu mám.
1: Tak teď můžeš s babičkou zajít i do divadla, protože Pražské divadlo na Fidlovačce právě dnes uvede v premiéře novou hudební inscenaci Dáma na kolejích.
0: Příběh ženy, která se rozhodne vzít život do vlastních rukou, nabídne humor, hudbu i téma, které je aktuální i dnes.
1: Jak se tedy známý příběh z filmu proměnil v novém divadelním zpracování?
2: Jsme hledali pro nás silný téma, nebo to, o čem bychom to mohli vyprávět dneska. Došli jsme k tomu, že prostě je třeba nebo je možnost vyprávět o tom, jak prostě člověk ztratí v životě něco podstatného, něco, co si myslí, že má jistý.
3: Popisuje režisér muzikálu Lukáš Pečenka.
2: Ten proces pro nás byl nejzajímavějším tématem toho vyrovnání se s nějakou ztrátou nebo s nějakou změnou velkou životní, tak to nám přišlo zajímavý a myslím si, že je to i něco, co se může dotknout toho diváka.
3: Ve filmové předloze stvárnila hlavní roli Jiřina Bohdalová. Na scéně divadla na Fidlovačce se ve stejné roli objeví Vendula Příhodová.
4: Pro mě je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já se do toho porovnávání vůbec nemůžu pouštět, to je neporovnatelné. A paní Jiřina bude vždycky dáma na kolejích, já si to teďka takhle půjčím a říkám si, že to není taková svatokrádež, protože je to divadlo.
3: Hudební inscenace nabídne původní filmové melodie, přibyde ale i několik nových autorských skladeb, které složil Petr Malásek. Právě jeho s původním filmem pojí rodinné vazby.
5: Tyhle filmové muzikály tvořilo trio. Byl to můj táta Jiří Malásek, Jiří Bažanc, to je jeho takový věčný nebo celoživotní souputník, a ještě Vlastimil Hála. Tím, že já jsem v tom vyrůstal a tvořilo to jakoby součást mýho dětství a mých hudebních genů. Ještě notabene, když potom se stalo to, že ty libretista a textař Vratislav Blažek odešel do zahraničí, tak pak se dostalo jako zakázaným. Takže tyhle všechny filmy Starci na chmelu, Dáma na kolejích se staly trezorovými, takže ještě to mělo pel takový zakázanosti. Takže o to to bylo pro mě zajímavější v tom dospívání. Já se vlastně vracím do dětství, vrací se mi ty pocity, se kterými jsem to poslouchal tenkrát.
3: V dalších rolích se objeví třeba herec Ivan Lupták, Lukáš Rous nebo Milan Peroutka. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

přistoupit jenom v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. Nové státní stavební správy hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO bude stát potřebovat nejméně 4000 pracovníků, aby dodržoval lhůty pro povolování staveb. Rezort se tak teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo zasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. V Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 000 lidí, potrvá v liberecké aréně až do soboty. A čekejte polojasno až oblačno, ráno ještě ujediněle mlhy. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách potom kolem 9. Na Šumavě až 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě nahlédneme na dění v kultuře. Hudba českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky zazní na zahajovacím koncertě 12. ročníku festivalu Zelenka Festival Praha Drážďany. Začíná v 7:30 večer v kostele Panny Marie pod řetězem na pražské Malé Straně.
2: Americký saxofonista Isaiah Collier přijíždí do Brna s hudební poctou Johnu Coltraneovi. Koncert dnes v divadle Husa na Provázku připomene z té výročí saxofonové legendy.
1: Malby a skleněné plastiky výtvarníka Pasty Onera představí výstava nazvaná Imperial High. Vernisáž začíná v 18 hodin v pražské Syn galerii na Jungmanově náměstí.
2: Jazzman Laco Déči vystoupí s kapelou v Mostě a koncert v areálu Benedikt začíná v 19 hodin.
1: A už jsme to taky říkali mnohokrát, Praha se dnes opět rozzáří světelnými instalacemi a digitálním uměním. Signál Festival začíná právě dnes a potrvá do neděle.

0: Albrecht Mayer, i muziči de Roma a část koncertu pro hoboj Antonia Vivaldiho.
1: V beletrii o sobě mnohdy nacházíme víc pravdy, než jsme ochotni sdílet na sociálních sítích, anebo než jsme ochotni vyřknout nahlas. Alespoň to tvrdí autorka knižní novinky, kterou nám teď představí publicista Jan Nejedlý.
2: Pročtěte se ke štěstí, tak zní název publikace americké novinářky a spisovatelky Daisy Buchananové. Autorka se v úvodu vyznává z toho, že trpí úzkostnou poruchou, kvůli níž se cítí vystrašená, odstřižená od ostatních a osamělá. V těch nejhorších chvílích jsem měla pocit, že jsem jediný člověk na celém světě, který to nezvládá. Lékem, který tišil autorčiny úzkosti, se stalo čtení. Díky čtení jsem klidnější a ve spojení s ostatními lidmi, říká a dodává. Když jsem si poprvé přečetla deník Bridget Jonesové, bylo mi teprve 13. Chápala jsem, že je to satira a že se opírá do jistých aspektů britské střední třídy. Taky jsem ale měla pocit, jako by vesmír vytvořil z brusu novou kamarádku jen pro mě a doručil ji do místní knihovny. Podle mě je ta kniha ódou na nedokonalost ve všech ohledech. Hubenost nás nezachrání, manželství nás nespasí a nezachrání nás ani vysněná práce. Nad stránkami knih nacházela autorka kontakt se světem, sebevědomí, odpočinek od ruchu reality i poznání toho, jak svět funguje. Na konci připojuje ještě jedno krédo. Čtení mě nevyléčilo z úzkosti. Udělalo pro mě mnohem víc. Díky němu je můj život hluboký a bohatý. Vyvedlo mě z vlastní hlavy a ukázalo mi, jak být sama sebou. V těch nejtemnějších dnech mě přesvědčilo, že se za žádné svoje pocity nemusím stydět, protože je všechny už někdy někdo cítil. Knihu přeložila Šárka Králíková, vydalo nakladatelství Dobrovský. K nadcházejícímu 50. výročí vzniku Charty 77 proběhla nedávno v Severočeské galerii v Litoměřicích výstava Barvy nesouhlasu, kterou připomíná stejnojmenný katalog. Kurátorka Dana Veselská zde představila více než 40 statečných výtvarníků, kterým podpis charty zásadně změnil osobní i tvůrčí život. Někteří skončili v emigraci, někteří ve vězení a všichni v nemilosti režimu. Tvůrci se rekrutovali jak z akademických kruhů, tak ze sféry undergroundu, akčního umění, spomezí výtvarného umění a literatury či hudby. Jmenujme jen namátkou některé z nich. Jiří Kolář, Evžen Brikcius, Pavel Zajíček, Jaroslav Hudka, Eduard Ovčáček, Zbyněk Benýšek, Olaf Hanel a další. Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění. Nakonec jsem si nechal sladký příběh, jak zní název novely z pera amerického spisovatele Carltona Melika. A příběh je to v skutku bizarní, jak se na zakladatele literárního směru bizáro sluší. Tento specifický žánr se vyznačuje extravagantními náměty a černým humorem, který mnohdy slouží jako trojský kůň společenské kritiky. Nejinak je tomu i v autorově nejnovějším opusu, jenž si bere na paškál konzumerismus. V pohádkovém úvodu doputuje holčička na konec duhy a vysloví přání, aby z nebe padaly samé bonbóny. Její tužba vyvolá celosvětovou apokalypsu, když cukrové meteority v podobě bonbonových slepenců začnou hubit lidstvo. Sladký příběh přeložila Eliška Boudová, vydalo nakladatelství Karkosa.
1: Pročtěte se ke štěstí, Barvy nesouhlasu a Sladký příběh. Přesně to jsou názvy knižních typů, které pro nás připravil publicista Jan Nejedlý.
0: Už v neděli začne v Olomouci festival Pri Bohemia Radio, tentokrát už 42. ročník, a na něm se taky představí se svým koncertem Monika Načeva. Soutěž o vstupenky na úterý 20. října do Jazz Tibet klubu. Nabídneme za chvíli. Připravte si e-maily.

0: Beata Hlavenková s písní Prameny z alba Sně společně s Oskarem Terekem minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V Olomouci už tuhle neděli začne 42. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové a audiotvorby Pri Bohemia Radio. Ani letos nebude jenom o soutěžních posleších. Olomouc během festivalového týdne ožije taky celou řadou veřejných setkání, živých natáčení i koncertů. A vy se u toho můžete osobně potkat se známými hlasy a tvářemi Českého rozhlasu.
0: Jednou z našich akcí je koncert zpěvačky a rozhlasové kolegyně z pořadu Sedmé nebe Moniky Načevy. Koná se v úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
2: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
0: Pro dva výherce máme dvě vstupenky na koncert. Stačí, když nám na e-mail mozaika@rozhlas.cz napíšete. A co napíšete?
2: Jakou píseň od Moniky Načevy máte nejraději, nebo proč máte Moniku Načevu rádi? Pište mozaika@rozhlas.cz.

0: Nebe je rudý, zpěvačky Moniky Načevy. Stále soutěžíme o vstupenky, čekáme na vaše odpovědi na mozaika@rozhlas.cz, kdy nám můžete napsat, jakou píseň od Moniky Načevy máte nejradši nebo proč ji máte rádi, a vyhrát můžete koncert, respektive lístky na koncert na úterý 20. října do olomouckého Jazz Tibet klubu.
1: Vizitka. Hostem bude akrobatka a performerka Alžběta Tichá, která ve své tvorbě propojuje nové cirkusové techniky s technologiemi. S inscenací Frekvence se dostala i do uších nominací na cenu Thálie, a to v kategorii alternativní divadlo.
0: Poslechněte si její vizitku dnes po 10. dopoledne.

0: tance z Galanty, Zoltána Kodáje, cymbálová muzika České filharmonie.
1: A psali jste nám na e-mail mozaika@rozhlas.cz, jaké písně od Moniky Načevy máte rádi, proč, jestli máte rádi Moniku Načevu, máte ji rádi stejně tak jako my, je to moderátorka našeho Sedmého nebe tady u nás na Vltavě a můžete se s ní už v úterý 20. potkat ve 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci, kde se odehrává nebo bude od neděle odehrávat Radio Prý Bohemia Radio. No a Monika právě bude na koncertu hrát i v rámci Prý Bohemia Radio. Tak jeden z e-mailů nám poslal David Šutera z Majetína a píše: Moniku mám rád pro její barevný a energický tajemnohlas v krajině hudby.
0: Z Olomouce taky napsal Jan Jeništa, má rád Moničino album Průvan v hlavě s texty od Sylvie Fischerové. Je to taky moc krásný artefakt v podobě vinylu navrženého malířem Josefem Bolfem. Nechal si ho podepsat na Moničině koncertě v Olomouci.
1: Pánové, oba dva vás zdravíme, srdečně gratulujeme, vstupenky tedy budou vaše. No a pojďme na básnění. Celý tento týden nám představuje svou oblíbenou poezii mladá básnířka Anna Gažijová.
2: Básnění.
3: Jiřina Hauková, Motýlí a člověčí. Ztratit na chvíli půdu pod nohama a ponořit se do prostoru motýlů a ptáků, být odtělesněn a vznášet se. Ztratit tíži, vžít se do pohybu ptáka a motýla, zbavit se tíže, aspoň pro myšlenku, kterou nemá sílu domyslet motýl ani pták, která zrodí slovo, obraz, tón. A třeba už to nedotáhneš do konce, jako ten motýl nebo chalcedon, ale za pokus to stojí, jak bizoni v Altamiře, nebo dáma s jednorožcem, či nenapsaná Stravinského opera o novém stvoření světa. Je to ten praput, který má motýl a zůstal jen motýlem. Je to ten praput, který má květ a zůstal květem. Je to ten praput, který má člověk a vytváří se dál v člověka všechno nepoznané, všechno utajené, nás žene. Motýlí a člověčí. Ústřední báseň sbírky Jiřiny Haukové s názvem Motýl a smrt tematizuje tvorbu a tvoření. Tvorbu člověka, půzení k ní i inspiraci, drama tvůrčího procesu a jeho krásu a tvoření přírody. To dokonalé a neuchopitelné. Ta báseň má 5 částí. Třetí část, kterou jsem přečetla, začíná jakýmsi zaříkáním či prosbou. Prosbou o stav inspirace, o chvilku plného bytí v tomto světě. Bytí tak plného, že se lidské já ztrácí, je utlumeno a veškeré jednotlivosti světa se přeskupují, náhle zcela nové i důvěrně známé zároveň. Tyto jednotlivosti světa se v básni záhy vynořují. Motýly a polodrahokamy, obrazy a hudba. Všechno již stvořené vrací lirický subjekt zpátky k začátku, ale tentokrát už ne v prosbě, nýbrž ve vidoucím spočinutí a také lehké nejistotě otázky. Vytvářím se, hnán sivými prapudy, i nepoznaným a utajeným, dál v člověka?
1: Báseň Motýlí a člověčí básnířky a překladatelky Jiřiny Haukové, respektive ukázku z ní, vybrala Anna Gažijová. Prostor dostane opět zítra před 8.
0: Teď dostává prostor Bad Paul. Za 2 minuty bude 8.

0: Přeju příjemné ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i přípravě víceletého evropského rozpočtu. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. V Olomouckém vlastivědném muzeu je nová výstava zaměřená na archeologické objevy z Mohelnice. A čekejte polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů. Lídři států Evropské unie projednají na sametu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou taky obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
3: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů, které má Český rozhlas k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní učitele i žáky. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
4: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy věci udělat nebude nebo bude dělat míň.
5: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
6: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
5: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
7: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
5: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Prohlásil to v rozhovoru pro britský list Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dnů přerušil, a to poté, co americký prezident Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Ukrajinský prezident Financial Times taky řekl, že ukrajinští vojenští představitelé dostali z Washingtonu varování, že přestanou dostávat zpravodajské informace, pokud nezastaví údery na ruské rafinérie. I přes pozastavení útoku, ale Ukrajina podle Zelenského přestala dostávat od USA upozornění o vypálení ruských balistických raket. Ve vlastivědném muzeu v Olomouci odpoledne začíná nová výstava, která představuje Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K viděním na ní jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen, nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. Pokračuje kurátorka a archeoložka Pavlína Kalápková.
8: V Mohelnici začínáme s prvními zemědělci a já vždycky říkám, že od té doby lidé z Hané neodešli, že jsou tady 7000 let, kdy lidé pěstují obilí, chovají dobytek, staví si stálá sídliště s pevnými domy, vyrábí nástroje, které potřebují právě k té zemědělské produkci, vyrábí keramické nádoby, což do této doby vůbec se nedělo.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno ještě ojediněle mlhy. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, hudba, film i opera. Naše témata pro následující minuty, no a v každém z těchto světů je člověk, který se snaží porozumět těm druhým a někdy i sám sobě. Ruský režisér Andrej Zvjaginsev se v novém politickém thrilleru s názvem Minotaur vrací k filmové tvorbě, tentokrát z exilu. A zastavíme se potom i u orchestru, který letos slaví významné jubileum. Poznáváme jeho hráčky a hráče zblízka. A tak dnes přijde na řadu klarinetista symfonického orchestru Českého rozhlasu Libor Suchý. Už teď můžu slíbit, že nám i zahraje. Bude to těsně před 9:00. A zamíříme i do světa, kde se ty nejdůležitější věci často neříkají nahlas. Národní divadlo uvádí novou inscenaci Debussyho opery Peleas a Melisanda. Je to příběh lásky, žárlivosti a citů, které zůstávají skryté pod povrchem. Tak se je pokusíme trošku poodhalit.
2: Taky vám zahrajeme z tvorby Wolfganga Amáda Mozarta. Zaspívá Catherine Russell a tady už je Jiří Ignác Slinek. Alena Veselá s orchestrem Bohuslava Martinů řídí František Jílek.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jiří Ignác Slinek, první část koncertu pro varhany a orchestr 10 minut po 8 ráno.
1: V Pražském národním divadle má večer od 19 premiéru opera Claude Debussyho Peleas a Melisanda. Příběh o lásce a žárlivosti, který jinak vychází ze stejnojmenné symbolistní hry Maurice Maeterlinck, a zpěv tady sleduje rytmus francouzské řeči a orchestr odhaluje i to, co postavy jinak nedokážou vyslovit.
0: Novou inscenaci připravil německý režisér Christoph Loy a hudebně ji nastudoval francouzský dirigent Patrick Fournier. Publicistu Daniela Jägra zajímalo, co ho na téhle opeře přitahuje.
2: Peleas a Melisanda má v mém repertoáru opravdu výjimečné místo. Především proto, že se tato opera nehraje příliš často. Je velmi náročná po divadelní i hudební stránce. A svým charakterem, textem i divadlem, které nabízí, ji můžeme považovat také za poměrně intelektuální dílo. Maeterlinck byl velký belgický spisovatel a člověk mimořádné inteligence. Jeho libreto není snadné pochopit hned při prvním setkání. Naštěstí je tu Debussy, který je obohatil svou hudbou a právě jejím prostřednictvím nám pomáhá textu lépe porozumět. Debussy má v mém srdci zvláštní místo. Jeho hudební jazyk mě hluboce zasahuje. Musím ovšem přiznat, že pro dirigenta není vždy snadné tyto silné emoce předat. Prostřednictvím orchestrálních barev, frázování, artikulace a vzájemného prolínání nástrojů musíte dosáhnout průzračnosti, která je tu naprosto zásadní, a zároveň sdělit všechno, co samotná slova nemusí vyslovit.
3: V Debussyho opeře Peleas a Melisanda zpěv sleduje rytmus francouzské řeči. Co to od pěvců vyžaduje a na co jste se při práci s nimi nejvíce soustředil?
2: Operu uvádíme v původním jazyce, ale na jevišti přitom nemáme ani jednoho Francouze. Zpočátku to představovalo velký problém. Porozumět textu a umět francouzská slova zaspívat. Francouzština má totiž jednu zvláštnost. Při zpěvu se nevyslovuje úplně stejně jako v běžné řeči. Přizval jsem proto ke spolupráci jednu vynikající jazykovou koučku, která se specializuje právě na francouzskou pěveckou výslovnost. Myslím, že díky ní všichni naši solisté textu skutečně dobře rozumějí. Přitom pocházejí z různých koutů světa. Máme tu Islanďanku, Čechy, zpěváka z Nizozemska, Španěla. Je tu zastoupený celý svět, ale žádný Francouz. Z pohledu pěvců vlastně můžeme celou operu chápat jako jeden velký recitativ s orchestrálním doprovodem. Je to řeč vyjádřená zpěvem.
4: C'est du texte parlé en chantant.
3: Les personnages ne disent...
5: Postavy v této opeře neříkají vždycky všechno, co cítí. Jak jejich pocity vyjadřuje orchestr? A jak hledáte rovnováhu mezi jemností hudby a dramatickým napětím?
4: Et la tension du drame. Écoutez, pour moi, la musique de Debussy...
2: Pro mě je Debussyho hudba, zvláště v Peleovi a Melisandě, hudbou nevysloveného. Skutečný záměr se někdy skrývá za slovy. Není přímo v tom, co slyšíme. Musíme ho hledat pod povrchem. A právě v tom nám pomáhá orchestr. Ten někdy vyjadřuje význam, který slovo jen obklopuje. Dokonce může naznačit něco, co si sama postava ještě neuvědomuje. Je to hudba symbolů. A symboly si musíme představit a procítit je. Právě orchestr nám umožňuje vnímat to, co slovo nevysloví.
3: Na inscenaci spolupracujete s režisérem Christophem Loyem. V čem se vaše pohledy shodují a jak jeho přístup ovlivnil vaše hudební nastudování?
2: S Christophem Loyem se známe už mnoho let. Připravili jsme spolu několik inscenací, například vynikající Tosku ve finské národní opeře v Helsinkách. V zásadních pohledech na dílo mezi námi nevznikají konflikty. Text i hudbu totiž vnímáme velmi podobně. Já věnuji velkou pozornost dramatickému textu. On zase pozorně sleduje hudbu, umí číst dokonale partituru, a to je obrovská výhoda. Díky tomu mezi námi vzniká neuvěřitelné propojení. Jdeme stejnou cestou a pěvci tak mají jasně vymezený směr. Nemohou si svévolně vymýšlet něco, co do našeho pojetí nepatří. Myslím, že skutečné porozumění mezi režisérem a dirigentem je zásadní. Někdy totiž vidíme, že režijní výklad a hudební pojetí jsou od sebe oddělené. U nás to tak není. Máme opravdu společnou představu.
1: Francouzský dirigent Patrick Fournier. Opera Claude Debussyho Peleas a Melisande má premiéru právě dnes večer v historické budově Národního divadla v Praze.
0: Do českých kin přichází politický thriller ruského režiséra Andreje Zvjaginceva Minotaur. Očekávaný počin v exilu žijícího tvůrce zhodnotíme s Janou Podskalskou za chvíli.

0: Catherine Russell, Alone Together. V ranní mozaice na Vltavě, 20 minut po 8 ráno.
1: Alone, sami nejsme ani my s Františkem ve studiu. Už za námi přišla filmová publicistka, naše stálá spolupracovnice Jana Podskalská. Jano, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ještě předestřu, o čem budeme mluvit. Bude to film Andreje Zvjaginceva s názvem Minotaur, který byl úspěšný už v Cannes a podle ohlasů obnažuje ruskou společnost a ukazuje její prohnilost.
0: Jestli to vnímá stejně i Jana Podskalská, na to se budeme ptát. Nakolik se Zvjaginceva při natáčení filmu inspiroval detektivkou Claude Chabrola Nevěrná manželka?
2: Je to tak, inspiroval se spíše, řekněme, určitým motivem z té detektivky, ta vznikla v 60. letech a dočkala se několika verzí a Zvjaginceva z ní vypůjčil ten motiv nevěry, vlastně tam sledujeme takový jako milostný trojúhelník, ale odehrává se to tedy v současném Rusku, zasadil to do úplně jiných kulis do dnešní doby a my sledujeme vlastně rodinu takového jako šéfa poměrně takového jako apatického k okolí, nicméně dobře prosperující firmy, který se snaží udržet si svoji pozici a tedy samozřejmě také mít spokojenou rodinu, což patří k dobrému tónu, protože jsme na takovém jako nejmenovaném ruském maloměstě. A poté, co zjistí tedy, že jeho manželka, krásná manželka, dlužno dodat, udržuje poměr s místním mladým fotografem, tak se rozhodne situaci nějakým způsobem řešit a konfrontovat se s tímhle mladým mužem, ale věci se mu vymknou trochu z ruky, nebudeme prozrazovat jak. A my vlastně na pozadí tohohle vyšetřování, protože samozřejmě se tam stane zločin, sledujeme další linku, která je podle mého tedy důležitější v tom filmu a to je vlastně jako mrazivý nábor zdejších branců do války, protože je rok 2022 a jsme vlastně krátce po vpádu Ruska na Ukrajinu a přestože se oficiálně nepřiznává, že Rusko ve válce, naopak tam probíhají takové jako propagandistické přednášky na to téma, že jsme ve speciální operaci a musí zachránit ty hodnoty a tak a všude visí billboardy naši hrdinové, samozřejmě, kteří mají vojenské uniformy, tak je evidentní, že ta válka prostě tam je všude přítomná a probíhá vlastně taková částečná mobilizace vlastně hrozivým způsobem, které na tom je strašnější, že to vychází ze skutečných událostí, že se vlastně čas od času objeví příkaz z vrchu do místních firem, že musí vydat určité množství vlastně svých zaměstnanců, mužů, které vlastně posílají na frontu, aniž by oni ale tušili předem, kam vlastně jdou. Takže to je vlastně ta druhá důležitější linka, kterou důmyslně skutečně Zvjaginceva propojil a postupně člověku dochází vlastně, jaké zvěrstvo tam sleduje a je to velice zajímavé, celkem právě měl asi 8-minutový potlesk při své světové premiéře v Cannes.
1: Chápu-li to správně, Zvjaginceva se podařilo zachytit docela slušně situaci v současném Rusku, co jeho společenské a lidské poměry v kontextu ruské invaze na Ukrajinu.
2: No tam je vlastně zajímavé sledovat to, protože ten Minotaur, to je ještě asi důležité tady říct, je vlastně určitá metafora, která znamená, to člověku dojde po, řekněme, půl hodině filmu, tu válku vlastně toho netvora, který je vlastně nucen být neustále nějak živen. Jenom připomenu, že Minotaur ve starém Řecku podle té báje vlastně byl takový jako půl člověk, půl zvíře, které žilo v labirintu a v pravidelných intervalech muselo být krmeno panami a mladíky a tady to vlastně jsou ti mladí muži, kteří musí odcházet tady do války a na tom vlastně můžeme pozorovat i určité poměry v tom Rusku, které vlastně žije. Aniž by se tam nějak zásadně to kritizovalo, nebo se to říkalo jako vlastně explicitně, tak vidíte, že ta společnost žije v hrozné lži, vlastně v takovém tom zametání pravdy pod koberec, v takové jako přetvářce, absolutní nulové morálce a v určité netečnosti, který se vlastně krásně projevuje i na životě té rodiny, kterou sledujeme.
0: Film má 2 hodiny, neodradí to diváky? V čem je nakonec ta jeho síla, o které mluvíte?
2: Já myslím, že ne. Je to tak, má 2 hodiny a je pravda, je vyprávěn takovým jako pomalejším tempem. Zvjaginceva to takhle vlastně mívá často ve svých filmech. On se vždycky soustředí na nějakou rodinu a sleduje, tak jako postupně si připravuje půdu pro nějaké drama. Je to tak i tentokrát, co to takové ty dlouhé záběry vlastně na tvářích herců, ale třeba tady v tom případě i na těch vyprázdněných sídlištních ulicích nebo na parcích, na říčním zákoutí, kde vlastně si postupně uvědomíte, že z nich úplně zmizel život, že tam nejsou skoro žádní lidé a že jim dojde vám, že jsou vlastně zavření za těmi dveřmi a okny a jenom tak jako se snaží nic nevidět, neslyšet, což musí být asi opravdu ta realita současného Ruska. A mě fascinovalo, jak to dokázal vlastně udělat, aniž by použil velké množství dialogů nebo nějaké velké výbuchy. Tam není žádný vlastně náznak té války, neslyšíme jediný výbuch, nic, jenom tak jako vždycky v pozadí těch postav projedou vzadu třeba vlaky plné tanků nebo míjí nějaká postava prostě na ulici kolony vojenských vozů. Vidíme ty billboardy, jak jsem říkala, s vojenskými uniformami a mluví se o tom tedy, že se zachraňují ty hodnoty a vlastně bez nějakých velkých slov a teatrálních gest a příliš velkých zvuků vlastně možná výmluvnějším způsobem promlouvá o tom, jak dnešní Rusko žije a je, že je v podstatě ztraceno.
1: Jenom už jenom velmi krátce. Zvjaginsev, víme o něm něco bližšího?
2: Je to tak, já myslím, že se vrací k ke svému obvyklému vlastně tématu v těch dřívějších filmech, těch prvních měl spíš takové jako třeba obdiv k Tarkovskému a podobně, vracel se k nějakým historickým látkám, ale v posledních 20 letech skutečně zkoumá především Rusko a vždycky nějak jako na nějaké konkrétní rodině, jejíž rodinné vztahy procházejí nějakou citovou krizí, jsou to složité vztahy, komplikované, do kterých se právě promítají vlastně společenské poměry, ta přetvářka, egoismus, ta snaha vlastně jako neříkat věci, jaké skutečně jsou. A to se vlastně projevilo, jenom zmíním dva tituly v poslední době, které běžely i u nás, a to byly Nemilovaní a Leviatan, a je to vlastně stejný případ i Minotaura.
0: Hodnocení snímku Minotaur nabídla filmová kritička Jana Podskalská. Děkujeme, hezký den.
2: Já díky za pozvání, krásný den.

0: Franz Schubert, hráli Malcolm Bilson a Robert Levin těsně před 8:30 ve čtvrtek 15. října.
1: A pro všechny, kdo už nemají co číst, tady máme skvělou zprávu. Speciální regál ve velkých knihkupectvích. Ode dneška bude mít 15 knížek, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. A mezi tituly už 29. vydání tradiční akce, která jinak podporuje čtenářství, se dostala celá řada žánrů.
0: Hned po 9. u nás ve studiu přivítáme Markétu Mališovou, která napsala a vychází kniha Arnošt a vycházkový kuře. Je o Arnoštu Lustigovi, tak si budeme povídat.
1: No ale teď už je tu knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským a máme i tipy na další historické knihy.
2: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratéga, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Z trochu jiného úhlu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná knihu.

0: Práci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
1: Já mám takový pocit ze svého dětství, že vlastně jsem měla pocit, že dospělí teda jsou naprosto nezranitelní, nic se jich nedotkne. Ale pak jsem přišla do té dospělosti a přinesla jsem si tam ten pocit, že já teda taky musím být naprosto jako nedotknutelná. Takže já tady v té knize otvírám, několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že jsou strašně, že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my a oni se tváří, že nic se netrápí, ale ono je taky trápí, oni to jenom nechtějí přiznat.
0: A že k zamyšlení můžou vést i romantické knížky, potvrzuje podle překladatelky Michaely Škultéty i kniha německého spisovatele, původně válečného zpravodaje v Afghánistánu, taky Severgera, pro Polinu.
2: Je to kniha o lásce, o hudbě, je to kniha pro každého, kdo někoho miloval déle, než by možná bylo rozumné.
0: A propojení umění současného pohledu na moderní historii přináší se svou knihou spisovatel a dlouholetý rozhlasový redaktor Jiří Kamen. Ten strávil roky bádáním o osobnosti Karla Taigeho. A kromě jedinečnosti jeho umění se věnuje i Taigeho životu.
3: Už jako velmi, velmi brzo jako narazil v roce 45. napsal nějakou studii, kde teda jednak porovnával právě ten socialistický realismus s tím německým nacistickým konceptem zbrojného umění a ještě tam dal, že vlastně taková ten český maloměšťák, ten Kundelík, se tak trošku jako blíží, co se týče teda přijímání moderního umění, takovému tomu zkreslujícímu pohledu.
0: Doplňuje Jiří Kamen ke své knize Taige a Harlekin. Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha o běhání nebo ezoterice. Kateřina Svátková, Český rozhlas.

0: Johann Sebastian Bach, Freiburský barokní orchestr a část Světy pro orchestr číslo 2.
1: Na Vltavě si připomínáme 60 let soutěže Concertino Praga. Pomohla na začátku kariéry celé řadě významných muzikantů a patří k nim i náš dnešní host, klarinetista Libor Suchý, který v soutěži uspěl jako solista i v komorní sestavě.
0: V pravidelné rubrice, kterou věnujeme hráčům Sočru, ho přivítáme už za malou chvíli. Teď pro vás ale máme další díl našeho seriálu.
1: Natočila ho Alena Maršíková-Michálková a bude se ohlížet za historií soutěže Concertino Praga.

0: Rytířským sálem na zámku v Jindřichově Hradci zní znělka Koncertína Praga. Melodie Nebeští kavalérové Adama Michny z Otradovic jindřichohradeckého rodáka. Dnes je pro nejrůznější nástrojová uskupení podle toho, kdo se probojuje do finále a do České republiky přijede soutěžit na finálové kolo, upravuje hudební režisér a skladatel Petr Strejc. Takhle například zněla v roce 2022. Koncert v Jindřichově Hradci vždy zakončuje jihočeský festival Koncertino Praga. Takto uchoval své vzpomínky na festival hudební redaktor a jeden ze zakladatelů soutěže Koncertino Praga, Vratislav Beránek.
1: Příhody, o kterých zde vyprávím, se odehrávaly v 70. letech v době nejtužší normalizace. Někteří soudruzi neměli moc důvěry k nám, rozhlasákům bez vyššího stranického požehnání. Ale postupně se všechno urovnalo a nedůvěřivci poznali, že jde o významný podnik, který nemá ve světě obdoby a slouží ke cti městu i jeho představitelům. Ale víc bylo zážitku jednoznačně kladných. To, když se vysílali záběry z předchozího koncertu, sesedli jsme se všichni na schodišti hotelu, uprostřed tranzistor. Muzikanti si fandili navzájem, tleskalo se po každém výkonu. Prostě atmosféra, jakou bych přál každému zažít. Jednou jsme uspořádali fotbalový zápas Koncertino proti Hradeckému gymnáziu. V bráně hostí úspěšně zasahovala čelistka Angličanka Jane. A k mužstvu mladých se v obraně přidal i redaktor Miroslav Turek. Hrálo se o šlehačkový dort. V těch letech trval jihočeský festival zpravidla kolem 2 týdnů. Byl to nejen umělecký podnik, ale těch aspektů bylo víc. Setkávali se tu mladí lidé z různých zemí, bez hesel a proklamací. Ti z východu se podívali kousek dál na západ od Moskvy, kde se žije přece jen trochu svobodněji než u nich. Hosté ze západu se přesvědčovali, že tu nežijí lidojedi, že tu sice nemáme vrcholný komfort, ale jsme schopni poskytnout přátelské pohostinství. Že tu žijí dobří lidé, se kterými je příjemné navazovat kontakty. Moc si nerozuměli, ale jazyková bariéra se snadněji odbourávala při společných koncertech a besedách. Za ty 2 týdny tu vznikly i beznadějné studentské lásky a loučení bývala někdy slzavá, to když jich letadla startovala z Ruzyně každé jiným směrem. Seznámili se tu i průvodci mladých muzikantů, redaktoři zahraničních rozhlasů. V rozhovorech, které natočili během festivalu, se upřímně vyjadřovali o Koncertinu a jeho perfektní organizaci.
0: Tolik hudební redaktor Vratislav Beránek. Ze 70. let, na která vzpomínal, je i nahrávka klavírního tria číslo 1 d-mol opus 63 Roberta Schumana, která byla v rámci jihočeského festivalu provedena na koncertě v Jindřichově Hradci mladými umělci z Rakouska.

0: 60 letům soutěže Concertino Praga se budeme věnovat i zítra ve stejném čase. Nenechte si ujít taky speciální koncert Sočru, který už tuto neděli budeme od 7:30 večer na Vltavě vysílat živě.
1: A o Concertino Praga bude ještě řeč, protože za námi do studia míří klarinetista Libor Suchý, což je člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, a on v soutěži uspěl jako solista i v komorní sestavě. Takže za malou chvilku Libor Suchý naším hostem.

Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život, život

kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Tohle byl Gerardo Garcia, část skladby China Sings ve verzi pro kytaru a orchestr. 9:03.
1: Stá sezóna symfonického orchestru Českého rozhlasu, ta je v plném proudu. Naši symfonikové se chystají na nejbližší koncerty, mají každý den zkoušky. Třeba na vystoupení se šéf-dirigentem Eliasem Grandim, s klavíristou Lukášem Vondráčkem, to bude 26. října, potom taky na Britnovo válečné requiem v nastudování Lukáše Vasilka, zase o týden později, anebo na speciální večer s kapelou Monkey Business, ten se chystá v polovině listopadu.
0: Klarinetista Libor Suchý v orchestru působí 3 roky jako zástupce vedoucího klarinetové skupiny. Hraje také v orchestru Pražské státní opery a věnuje se i komorní hudbě. Libore, dobré ráno, vítejte.
2: A dobré ráno.
1: My jsme před chviličkou nabídli posluchačům ranního vysílání na Vltavě reportáž o 60 letech soutěže Concertino Praga. Vy jste ji taky úspěšně prošel. Jak na ní vzpomínáte, co vám dala?
2: Tak já na ní vzpomínám jenom v dobrém, samozřejmě. Je to už, ty brďo, abych...
0: No 14 let.
2: Děkuju, je to 14 let, ano. Byl jsem ještě na Pražské konzervatoři u pana profesora Milana Poláka a účastnil jsem se jí jak jako solista, tak i jako v komořině. Dostal jsem čestné uznání, jestli si dobře vzpomínám, a jel jsem potom na turné, to byl velký zážitek do Českého Krumlova, měli jsme tam spoustu koncertů, poznal jsem vlastně spoustu zahraničních jako solistů, vlastně do dneška máme vztahy společné, takže je to fantastické. A vlastně s triem ve složení Julie Svěcená a Matyáš Novák jsme vlastně vyhráli tu kategorii trio. Nebyli jsme teda absolutní vítězové, protože absolutní vítězové měli tu možnost natáčet CDčko, což jsme toho nedosáhli bohužel, ale zahráli jsme si solový koncert v Rudolfínu, hráli jsme Chačaturiana, trio pro klarinet, housle a klavír, a byl to velký zážitek. A potom jsme také jeli do Českého Krumlova na týden hrát s dalšími uskupeními.
1: Jak se to člověku vynořuje, 14 let stará událost všecko. A je to zpátky.
0: Už v neděli oslaví Socerem to 60. výročí soutěže Concertino Praga speciálním koncertem, který od 7:30 taky vysíláme živě u nás na Vltavě. Libor Suchý u toho bude taky. Už víte, co bude všechno na programu pro váš part?
2: Pro můj part bude na programu Glír, hornový koncert, který hraje pan Radek Baborák. Za chvíli s ním máme zkoušku ve studiu S1. A potom hrajeme s panem Matějčou, hrajeme Sencána, upravený part od Izáje, mám pocit. To je taková prskavka. Já myslím, že někdo v orchestru říkal, že to je taková silvestrovská prskavka.
1: A jak je to myšleno, silvestrovská prskavka?
2: To si musí posluchači poslechnout, aby...
1: Naladíme Vltavu.
2: A dále tam je vlastně přídavek, který bych asi neměl říkat, co to je, protože ten není v programu.
1: A bude to překvapení.
0: Co v tom dalším horizontu vás čeká významného, tak to je solové koncertní vystoupení se Socerem spolu s Alešem Tvrdíkem, vaším kolegou, kterého jsme tady taky už přivítali. Zahrajete průřez evropskou hudbou od romantismu po současnost. Bude to na konci ledna. Nevím, jestli už se teď na ten koncert připravujete, to je možná moc brzy.
2: Na ten koncert se ještě nepřipravujeme, ale řekli jsme si s Alešem to díkem, že se chceme už připravovat v listopadu. Daria Kukalová nám napsala skladbu, kterou nám teďka představila minulý týden, takže jsme s ní měli zkusku. Skladba je moc pěkná, myslím si, že si to všichni moc užijeme. Koncert je 28. ledna, lístky jsou ještě k dispozici, kdybyste si je chtěli koupit. A moc se těšíme a zároveň to budeme ještě den po tom koncertu nahrávat ve studiu S1 na Vinohradské 12.
1: Tak to je pozvánka tedy na světovou premiéru skladatelky Darii Kukal-Mojsejevy klarinet. Tak to je určitě jeden z nejfrekventovanějších nástrojů v jazzu a taky ve swingu. Jaký vztah máte, Libore, vy k těmto žánrům? Zahrajete si třeba rád i tuhle muziku?
2: Jako jazz si rád zahraju, ale bohužel na to nemám moc čas, protože ještě působím, mám ještě plný úvazek ve státní opeře. A takže Když mám volno, tak si rád odpočnu od hudby a nejradši poslouchám.
1: Ticho.
2: Ano, přesně tak, ticho.
0: S Vojtou Nýdlem jsme tu minulý týden mluvili taky o tom, že má rád tu improvizaci, že tam se cítí nejsvobodněji. Jak často se vydostanete k hudbě, kde je dovoleno, nebo možná i žádáno improvizovat?
2: Mockrát se to nestalo. Stalo se to vlastně tady asi při dvou programech Sočru. Jsem měl takový alternativní program, kde tam vlastně v partu bylo, že člověk může něco improvizovat a hrát jako si svobodně. Což vlastně pro někoho jako pro Vojtu Nýdla je příjemné. Pro mě to až tak příjemné není, protože já zase se v tom necítím až tak dobře. Já radši vidím noty, které potom hraju, takže...
1: Libore, vy jste si sebou sem do studia přinesl svůj hudební nástroj.
2: Ano, přesně tak.
1: Co nám teď nabídnete? Svobodně nebo rozcvičku?
2: Já jsem nad tím přemýšlel a asi vám tady zahraju nějakou rozcvičku, jak se rozcvičují před zkouškou třeba.
1: Tak si to pojďme poslechnout. Libor Suchý, člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

0: takhle se Libor Suchý rozcvičuje, rozehrává to. Projedete všechny tóny? Nebo skoro všechny?
1: No, skoro všechny tóny. Chromatiku se snažím projet a rozehrávám se samozřejmě déle než 24.
2: Jak dlouho jste v Sočru? 3 roky?
1: Ano, 3 roky. Předtím jsem tady byl ještě rok za Lukáše Dittricha, který udělal konkurs do České filharmonie.
2: Mhm. Jsou nějaké koncerty nebo speciální projekty, které vám za ty uplynulé v podstatě 4 roky utkvěly v paměti nejvíc?
1: Tak to je asi turné s panem Popelkou v Japonsku, které jsem měl vlastně hnedka první rok v červenci, když jsem tady byl oficiálně. To bylo opravdu kouzelné, nádherné koncerty. Vlastně kolegové, kteří tam byli třeba po 12, říkali, že tohle Japonsko je to pravé Japonsko. Samozřejmě to bylo tím, že tam byl pan Petr Popelka. Tak to je tohleto. A potom samozřejmě zahájení Pražského jara, kde jsem měl tu čest si zahrát vlastně první klarinet, kde jsme se s Alešem Tvrdíkem vystřídali po půlce. A to byl taky magický koncert. Samozřejmě člověk je jako hodně fokusovaný na to, nechce udělat chybu, jde to do spoustu kin, do éteru a tak dále. Ale užil jsem si to moc.
0: My přejeme jenom tady od nás z Vltavy spoustu dalších takových zážitků se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Naším hostem byl klarinetista Libor Suchý. Děkujeme, že jste přišel, mějte se hezky.
1: Moc rád děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: A ještě připomínám nejbližší příležitost vidět Libora Suchého a další hráče Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude už tuto neděli a vysíláme koncert i živě tady u nás na Vltavě.

0: Dobrý den, máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. 3 mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku více než 10 hodin. V oblastní metropoli Kropivnickém úder zasáhl například areály podniků, logistická centra, sklady i obytné budovy. Další oběti po útocích hlásí Dnipropetrovská oblast. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. Sopranistka Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu Pěti tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatelé věnují na podporu dětí, vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez Šimková je držitelkou ceny Itálie za rok 2025 v kategorii opera. A čekejte polojasno až oblačno, ráno ještě ojedinělé mlhy. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, máme téměř 3 minutky po 9. hodině, jenom zlehka naťuknu, o čem bude řeč v následujících 60 nebo vlastně už 57 minutách. Bude hlavně o literatuře a potom taky o filmové muzice. Jaký byl Arnošt Lustig mimo stránky svých knížek? Spisovatele, od jehož narození letos uplyne 100 let a bude to 21. prosince, přibližuje v nové knize Arnošt a vycházkový kuře jeho blízká přítelkyně a spolupracovnice Markéta Mališová. Svoje vzpomínky na společné cesty, literaturu, humor i poslední roky jeho života s námi bude sdílet v ranní mozaice. Přijde za námi do studia už za pár minut. No a za necelou půl hodinku se tady zastaví náš kolega Tomáš Pilát, protože pro nás chystá filmovou rubriku nebo rubriku s filmovou hudbou Malou klapku a tentokrát připomene Mezinárodní den žen žijících na venkově. Sama jsem zvědavá, s jakou muzikou Tomáš přijde.
1: Co kromě toho, třeba z něj Kliška, Georg Philipp Telemann, Johnny Griffin nebo Claudia Campagnol. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Claudia Campagnol, album I Am Strong z roku 2019. Posloucháte Vltavu 7 minut po 9 dopoledne.
1: A letos by se Arnošt Lustig dožil 100 let. Spisovatele, který zásadně ovlivnil českou poválečnou literaturu, připomíná nová kniha jeho blízké přítelkyně a spolupracovnice Markéty Mališové. Patří taky mezi 15 titulů, které čeští nakladatelé vybrali do Velkého knižního čtvrtka. A ten připadá právě na dnešní den.
0: Kniha má název Arnošt a vycházkový kuře a zachycuje poslední roky Lustigova života od společných cest a literárních setkání až po období, kdy se potýkal s vážnou nemocí.
1: Jaký asi byl Arnošt Lustig mimo stránky svých knížek? Tak i na to se budeme ptát Markéty Mališové, která je s námi ve studiu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: My v úvodu té knihy píšete, že jste po smrti Arnošta Lustiga nedokázala odpovědět ani na zdánlivě jednoduchou otázku, jaký vlastně byl, tak co se muselo změnit, abyste o něm dokázala začít psát?
2: Já jsem se vlastně rozhodla o něm psát už v době, kdy jsme se poznali, protože on byl opravdu taková nevyčerpatelná studnice všeho příběhu svého života, o knihách. Prostě on mi tolik toho vyprávěl, protože taky už vlastně jako nastával sklonek života, což si určitě nepřipouštěl, ale jako potřeboval ty věci sdělovat a sdělovat. A já jsem si říkala, to je jako hrozný, protože to, já si nemůžu pamatovat všechno, co mi říká. A tak jsem si koupila takový ten nahrávací strojek tehdy. No ale to pak zase nešlo prostě sedět s člověkem, který ho máte rádi a je to prostě si ho nahrávat. Jo. Takže to taky nešlo, takže někdy jsme něco trochu nahráli. Ale já už jsem se tehdy jako rozhodla, že jednou to prostě, jednou nevěděla jsem, kdy to prostě všechno dám dohromady. A co tady jsem dělala, že když takový ty kratší věci, takový ty jeho, takový ty vejšplechty, nebo takový ty poznámky, nebo takový různý citace, nebo zajímavé věci, které jsem teda jako udržela v té hlavě, tak jsem si to zapisovala. Takže já jsem potom hodně šla podle těch třeba různý takový ty jeho citáty, nebo vlastně i ten název té knihy.
1: Arnošt a vycházkový kuře, co symbolizuje?
2: No, symbolizuje to mě a jeho. Protože tohle jednou, tenhle citát vlastně, nebo tu větu, jednou vyslovil, když jsem přicházela na nějakou recepci, on na mě čekal a byl někde už v tom davu a pak přišel a říkal, ty když někam stoupíš, tak seš jako vycházkový kuře, který nezvedne ani jednu nohu. takže my jsme dlouho v nakladatelství
1: přemýšleli.
2: No prostě ten název, já jsem ho tam dotýkala, takže když jsem odevzdávala rukopis, tak asi 3 dny předtím mě konečně napadl název. Někdy v noci se mi to večer v noci zjevilo, tato krátká poznámka. A tak jsem to tam jako nakladateli napsala a jim se to moc nelíbilo jako. Já jsem to chápala, oni to určitě vnímali něco, že to je takového jako lehkého,
1: humorného,
2: až spíš na humornou knížku o vtipech nebo tak. No jo, ale pak uběhla teda delší doba, že kdy se ten rukopis zpracovával a ten název stále nebyl. Jo. A já jsem říkala, tak mě to jedno, vymyslete název, já s tím budu souhlasit, klidně prostě nabídněte jiný název. Já jsem tam o tom přemýšlela rok a prostě furt to nešlo, protože něco jako s Arnoštem, nebo Leta s Arnoštem, nebo něco takového, to prostě vůbec pro mě nepřipadalo v úvahu.
0: A vidíte, mně to přijde tak poetické, že vlastně...
2: Ano. No jo, takže nakonec, jak se ze začátku se jim to nezdálo, tak pak nakonec přišli, že jo, ale dali tam trochu jiný název a bylo to Arnošt a cestovní kuře. A já jsem si říkala, ale to nejde, protože tam to je opravdu jeho citát, jo. To je to, co on řekl. Cestovní kuře mi nikdy neřekl.
0: Ale co platí, je to, že vaše kniha je velmi osobní, někdy až intimní a přitom v ní vystupuje člověk, jehož život a dílo jsou součástí české literární historie. Hmm. Bylo těžké, nebo jak náročné bylo rozhodovat o tom, co ze soukromí Arnošta Lustiga zveřejnit a co si nechat jenom pro sebe?
2: Tak v tomhletom si myslím, že jako by měl být spisovatel trochu odpovědný jako ke svým rodinám nebo ke své rodině a i k jeho rodině. Takže já jsem samozřejmě spoustu věcí nezveřejnila. ale pak jsem se rozhodla, že spíš třeba někdy ty poznámky, že to dám do nějakého památníku národního písemnictví nebo někam, kde se potom v tom můžou, až tu nikdy nebudeme, dál jako různě probírat to různí, prostě zájem si o Arnošta různí badatele. Jako ano, on prostě, jak jsem už říkala v úvodu, takhle ještě, já jsem byla vlastně ta poslední, která s ním takhle sdílela, já nevím, těch asi 8 let, nebo kolik to bylo. A on měl opravdu takovou touhu jako vyprázdnit to všechno, co zažil. A to bylo ale úplně rodina, jeho lásky, milenky. Taky byly tady z televize a z rozhlasu. A jeho prostě domněnky, že má ještě někde nějaké dítě. A různý prostě jako, a já jsem si říkala, že to není, prostě já jsem to nechtěla zveřejňovat. Mm. Jo.
1: Vaše cesty se skřížily poprvé roku 1993, bylo to tehdy při natáčení filmu Jiřího Mencla, o 11 později jste se potom společně setkali, ano, při literárním festivalu. Čím si vás získal?
2: Svou bezprostředností, upřímností v dané chvíli. A prostě byl mi velmi blízký jako člověk. Humorný, to já. A nějak prostě takhle se to prostě stvaklo a bylo, no. Je.
0: S Markétou Mališovou vzpomínáme na Arnošta Lustiga, zůstává naším hostem. A za pár minut vám podrobně ještě dál představíme novou knihu Arnošta, Vycházkový kuře.

0: filmová hudba Zdeňka Lišky a filmový symfonický orchestr pod vedením Františka Belfína.
1: Arnošt a Vycházkový kuře, nová knížka, která vychází u příležitosti velkého knižního čtvrtku. S námi ve studiu stále spisovatelka Markéta Mališová. Arnošt Lustig měl za sebou zkušenost holokaustu. Po emigraci, potom dlouhá léta, žil ve Spojených státech amerických. Vy jste poznala především jeho pozdní životní období. Nakolik se v tom každodenním životě třeba vracel ke své minulosti, k tomu, co prožil?
2: On se k ní vracel každý den. On prostě, když jedl třeba ousku se šunkou, tak si okamžitě vzpomněl na tatínka, který chodil do nějakého tam takového lahůdkářství, kde si vždycky nechal nadat na chlebíček, to oni jako připravovali tehdy
1: na
2: první republiky na místě, tak si tam dal to nejlepší, co tam bylo. I když byli poměrně chudá rodina. Jo, ale říkal, že ten táta, jako na tátu často, ale i na maminku, ale ta se teda přežila, ty lágry. A na toho tatínka strašně moc vzpomínal.
0: V jedné z pasáží taky popisujete, jak Arnošt Lustig při psaní nového románu roztrhal desítky stran, protože v něm podle vlastních slov nedokázal psát, když nepíše o Židech. Ale vy jste mu tehdy řekla, ať tedy píše o nich, když mu to jde.
2: Někdy je totiž v životě tak jednoduchý řešení, což byla tahle věta. Arnošt dostal takovou zakázku, já to tam píšu, od advokátní komory, protože ty advokáti jsou vždycky jakoby takový ti horší, co obajou ty zloděje a tak dál. Takže aby si vylepšili jako reputaci, takže Arnošt o nich napíše román. A já bych to povídala dlouho, ono to vlastně k tomu přivedl můj profesor češtiny z doby Gimplu, který tento příběh znal a prostě ano, že rozvedl do knihy. No a prostě psal, no a je to tak, jak je to v té knize, psal jako, už dostal zálohu, že on vždycky dostával zálohu a pak byly problémy jako to splnit. A tak tady to jako opravdu chtěl splnit. U Gota se mu to nepovedlo. A prostě je to tak, jak to píšu, že jsem prostě vstoupila najednou, on prostě vytáhl ze stroje, co měl a na stole a roztrhal to, říkal, já když nepíšu o Židech, tak prostě já neumím psát. No.
1: Takže v té knížce taky popisujete to, jak jste ho potom doprovázela v závěru života na různá vyšetření, pomáhala jste mu během léčby, jak jste se snažila udržovat ten běžný život. Vy jste ale zároveň měli dál cesty, měli jste taky besedy, on navzdory svému zdravotnímu stavu neustával v té literární práci. Jak se hledala rovnováha mezi tím vědomím vážné nemoci, která už tady je, a tou snahou žít dál, jako by se nic zásadního neměnilo?
2: Tak pro Arnošta to byla úplná samozřejmost, že takhle bude žít dál. Tady byla jediná a prostě byly to období chemoterapie, pak se z toho dostával, pak byl chvilku klid a totiž Arnošt měl jednu vzácnou, nebo teda ne vzácnou, ale prostě on si vždycky myslel po té chemoterapii, když se jako mu ulevilo, že už je to pryč. To bylo vždycky jako tak, jako on tomu říkal, ty nemoci, ta kurva. Takže prostě tak vždycky si myslel, a jako já se mu to nevyvracela. Takže on si vždycky myslel, že už je vyléčený a že... No, ale pak jsme opravdu hodně cestovali, protože on a já s tím Kafkou, on se svým Lustigem, prostě jsme jako objeli prostě půl světa. A já jsem vždycky samozřejmě volala doktorům, jako co mám dělat, že Arnošt chce jet. A oni mu všechno povolili. A mně to pak došlo, že oni chtějí mu, jako ať radši zemře v letadle, ale aby se někde netrápil. Prostě netrápil nemocí, nesedl. Takže oni volali, já jsem třeba říkala, jak to, on kašle a pije studený pivo. Nechte mu, ať pije pivo. Prostě absolutně mu nechali volno, ale teda samozřejmě vždycky, když přijel, tak pak to bylo horší a pak prostě jsme jezdili do té nemocnice, ale a byl tam a čas taky tam strávil spoustu času, ale on se těšil. Já v té knižce možná, já nevím, to asi, když jsme odjížděli jako na ten poslední zájezd, už potom opravdu nemohl, tak on předtím taky byl jako na ozařování, nebo teda na chemoterapii a my jsme odlétali do Řecka, do Limazolu, na Kypr a on v noci ve 2 hodiny chodil po chodbě, sestřičky říkali, co tady děláte, pane Lustigu? Říkal, no já trénuju, abych došel od taxíku do letadla. Takže on prostě se toho nechtěl vzdát, jako. Nechtěl.
0: K té literární práci, nebo té práci obecně.
2: Ta literární práce a toho...
0: Nevadí, když se ještě zeptám, už bohužel paní Mališová nemáme tolik času, ale jenom jsem chtěl zdůraznit taky ten význam Arnošta Lustiga v tom předávání té zkušenosti, nejenom mladým, těch na besedách se studenty, ale obecně té společnosti, která přišla až po válce, když vyprávěl o literatuře psaní té lidské zkušenosti. Co Arnošt Lustig dokázal předat jako třeba nikdo jiný?
2: Víte, on samozřejmě na těch přednáškách se zabýval literaturou a psaním. A co má, jak má vypadat povídka a prostě jak to se všechno má poskládat, tak to byla jedna část. Ale druhá část byla opravdu velmi osobní kontakt s těmi studenty. On prostě byl, byla to 8. třída základní školy a tam najednou se podíval a říkal, hele, ty Petře, už jsi měl holku? A takovýhle otázky dával těm prostě, nebo z 9. třídy, já už nevím. To, takže on byl jako vždycky velmi zžitej, jako ať to byli starší lidi, ať to byli studenti, ať to byly základní škola, ať to byl gymnázium, vysoká škola, okamžitě. On vždycky nějak tak jako nasál tu atmosféru a dovedl se do toho tak jako velnout a opravdu i jako třeba vyprávěl, byli jsme v Maďarsku na katolické škole, vysoké škole a on začal těm představeným, kteří zároveň, že jo, byli nějak faráři a něco všechno dal, židovský vtipy, jo. A oni se smáli a prostě jako, takže křesťaní, židi, věčné téma. Takže on opravdu, já myslím, že on byl schopen kohokoliv prostě vtáhnout do těch svých teorií a svýho povídání.
1: Tak snad čtenáře vtáhne i knížka Arnošt a vycházkový kuře, která vychází právě teď u příležitosti Velkého knižního čtvrtka. My jsme si nejenom o Arnoštu Lustigovi povídali s autorkou Markétou Mališovou. Ať se daří vám i knížce, pochopitelně. Díky za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání. A všechno nejlepší čtenářům, ať se knižka líbí.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Johnny Griffin, The Boy Next Door, skladba z roku 1957, nebo ta nahrávka je z tohoto roku, kterou jsme nabídli v 9.30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A před námi je naše pravidelná filmově hudební rubrika. Ve studiu s námi už Tomáš Pilát. Tomáši, vítej.
3: Hezký den.
2: Jsem úplně překvapená, co je Mezinárodních dnů, a přiznám se, že Mezinárodní den žen žijících na venkově, který připadá na dnešek, o tom jsem vůbec tedy netušila. Tak ty si vybral pro nás hudbu ze snímků, ve kterých venkovské ženy hrají klíčovou roli. Bylo z čeho vybírat?
3: Určitě bylo. Venkov je ve filmech zastoupen hojně, podobně jako město, je to tak půl na půl. A jelikož to žije hodně žen, často silných osobností, na kterých stojí rodinný nebo ekonomický život, jak rodin, tak vesnic, obcí i samot, tak se pochopitelně ocitají i v kinematografických dílech. Jsou to matky, babičky, dcery, sestry, učitelky, dělnice, intelektuálky, hrdinky nebo oběti se silnými příběhy velmi často, a je jich hodně ve světovém filmu a najde se jich hodně, jak za chvíli uslyšíme, i v našich kinematografických kruzích.
0: Takže to znamená, že dnes zůstaneme spíš v tuzemsku.
3: Ano, zůstaneme spíš v tuzemsku. Dáme si tři ukázky ze soundtracků českých snímků, ale neodpustil jsem si ani jeden krásný zahraniční skvost. No a budeme dneska hodně vzpomínat a hrát známou a oblíbenou klasiku. Klasikou klasik je samozřejmě Babička. Podle předlohy Boženy Němcové byla zpracovaná v českém filmu několikrát,

0: Františkem i s Tomášem jsme se společně shodli, že se nám až srdce svírá, když slyšíme hudbu Luboše Fischera.
1: Slzička ukápla.
0: Ano, slzička ukápla. Tahle byla z filmu Antonína Moskalika Babička. Tomáš, je tou další zastávkou bude česká filmová klasika. Tentokrát Markéta Lazarová.
1: Ano, v některých anketách filmových teoretiků i praktiků byl dokonce tenhle klenot z pokladnice naší kinematografie vyhlášen opakovaně nejlepším československým filmem vůbec v historii. I tady stála v základu scénáře literární předloha, tentokrát Vladislava Hančury, a i v tomhle případě se na scénáři podílel František Pavlíček. Jak víme, režisérem filmu Markéta Lazarová je František Vláčil. No a jedna z hlavních hrdinek, Markéta Lazarová, je tady vláčena malými dějinami kraje i velkými dějinami království, ale vždycky se zas a znova postaví na nohy. Úžasně jí hraje, jak si všichni pamatujeme, Magda Vašáriová, ale jsou tady i další zajímavé ženské hrdinky v tom filmu. No a nad obyčej působivou hudbu k filmu, který měl premiéru v roce 1967, napsal Zdeněk Liška.

0: Připomněli jsme si Vláčilovou Markétu Lazarovou s hudbou Zdeňka Lišky. I třetí film v dnešní Malé klapce bude český, historický. Tentokrát se od středověku posuneme k moderním dějinám. Je to tak, Tomáš?
1: Ano, ke druhé světové válce a filmu Ondřeje Trojana Želary z roku 2003. V tom filmu nedostudovaná lékařka se ukrývá před gestapem v horách, v ryzí vesnici uprostřed přírody a zvenkovského člověka, kterým ona byla, se vlastně stává horálka a hospodářka. Je to samozřejmě i love story. Scénář má zase literární předlohu, stejnou jmenou knihu Květy Legátové. No a vyskytuje se v knize i ve filmu životem zkoušená, svérázná, ostřílená kořenářka Lucka Vojničová v podání Jaroslavy Adamové. Úžasně zahraná role. Soundtrack k filmu je dílem Petra Ostrouchova, který se inspiroval i folklorními motivy.

0: Živary. Dozněla hudba k filmu. Tomáši, nás čeká teď slíbený jediný dnešní kinematografický výlet za hranice, protože zatím jsme se pohybovali tady na území České republiky.
1: Ano, a podíváme se teď do Itálie k Felliniho Silnici z roku 1954. V tomhle tom hořko tragickém příběhu je asi nejvýraznější postavou vesnická dívka Gelsomína, kterou její rodiče prodají potulnému cirkusovému silákovi a ona mu pak musí pomáhat při těch vystoupeních. No a svárnila ji manželka Federica Felliniho, Giulietta Masina. Úžasná taky role, úžasně zahraná. No, hudbu ke snímku napsal Nino Rota. Já musím říct, že to slavné trubkové solo, které za chvilku zazní, jsem vynechat nemohl. Myslel jsem na ně od první chvíle, kdy jsem tu dnešní malou klapku připravoval a sestavoval. Takže ano, to je to jediné dnešní zahraniční vybučení.

0: Krásná hudba. Nino Rota, snímek Silnice a jedna ze silných venkovanek v kinematografii. Tomáši, jaké je téma nedělního pořadu Klapka, který má půl hodiny, čemu se budeme věnovat v té kratší rubrice Za týden tady u nás?
1: V neděli od 4:30 odpoledne se Kristýna Šránková zaměří na dílo japonského skladatele a klavíristy Ryuichiho Sakamoto. Oscarový komponista spolupracoval s řadou režisérů, spolu založil taky legendární Yellow Magic Orchestra a byl mistrem sofistikovaných klavírních melodií. No a Kristýna představí výběr ze Sakamotovy filmové hudby od 80. let až po současnost. Sakamoto bohužel zemřel v roce 2023 na rakovinu. No a malá klapka Za týden bude mít možná trošku úsměvné téma. Hudbu z filmu, kde hrají důležitou roli především coby symboly jablka. 21. října se totiž slaví Mezinárodní den původních odrůd jablek.
2: Kam na to chodíš, Tomáši?
1: Do kalendáře. No a z těch filmů jenom namátkou Hra o jablko, Ovoce stromu rajských chýme, filmový muzikál Jablko, velmi slavný. Jablko je důležité i ve Stěhurce a ta měla hodně filmových zpracování a další, takže Za týden filmy o jablcích.
2: To mám velkou radost. Jablko, asi moje nejoblíbenější ovoce. Tomáš Pilát pro nás připravil dnešní filmovou malou klapku. Tomáši, Za týden naslyšenou.
1: Budu se moc těšit, naslyšenou.
0: S Vltavou zůstáváte ve 9:45. To je čas pro ranní zamyšlení, tentokrát s Kristýnou Žantovskou a ta se ohlédne za plzeňským divadelním festivalem.
3: Zdá se, že divadelní hru, která by postihla dramatické a převratné události prvních dvou dekad 21. století, zatím nikdo nenapsal. Divadlo je poměrně rychlé médium ve srovnání s filmem nebo literaturou. Tedy v případě, že nejde o velký divadelní dům, který plánuje repertoár na roky dopředu. Takovému se snadno může stát, že současné události jeho dramaturgický plán zcela převálcují. Ale aktuálnost je zároveň trochu pastí. Velmi brzy může ztratit svou platnost. Kudy z toho ven? Na letošním plzeňském divadelním festivalu, pokud má přehlídka toho nejlepšího, co se na českých jevištích za sezónu urodilo a co přivezou i představení zahraniční, nějaký zobecňující charakter, se spíš ukázalo, že jistější je cesta do minulosti. Převažovaly pokusy o nové interpretace her psaných v minulých stoletích. Hauptmannovi Tkalci, Krkavci Henri Becka nebo klasické světové dramatiky a literatury Ibsen, Laclos, Priceová či Emily Brontëová. S různým výsledkem podle toho, jak se nás akcentovaná témata významy týkaly a jak se promítaly na plátno dneška. Nabízí se řada otázek a jednou z nich je, zda je klasické drama, v němž se vypráví příběh, který v sobě nese napětí a tajemství, jak konflikt dopadne, již mrtvé. A hned následuje otázka druhá. Proč se vracíme do minulosti, když se zdá, že se staré konflikty do naší doby nedají transformovat, jsou stařelé a mají pramalou účinnost? Když jsme připravovali v městských divadlech pražských inscenaci Lucy Kirkwoodové Nebesa, narazili jsme v rozhovoru s překladatelem Pavlem Dominikem o současné britské dramatice na stále rozšířenější fakt. Témat, která mohou narazit na novodobou téměř militantní rétoriku korektnosti ve všech myslitelných i nemyslitelných oblastech, kdy se bojíme a vyhýbáme přímému pojmenování, je stále víc a nedá se v nich svobodně pohybovat a psát. Mnohé autory to odrazuje a vrací se pro příběhy do minulosti. Dominik mluvil o irském dramatikovi, scénáristovi a režisérovi Martinu McDonaghovi, který se právě z těchto důvodů rozhodl opustit jeviště a vyprávět už výhradně filmově. Bez ohledu na to, jak svobodně si připadáme, svobodní v tom, co a jak pojmenujeme, nejsme. Loutkáři se mi odjakživa zdáli svobodnější. Jejich výrazové náčiní je a priori metaforické, z podstaty divadelní, představivosti otevřené. V miniatuře Jabka trvalo sotva půl hodiny. Hana Voříšková, učitelka výtvarné výchovy a autorka knížek i komorních představení Schocně, seděla za stolem s talířem jablek a vyprávěla, jak se u nich doma vykrajovala jablka a pekl se z nich štrůdl. Hezky postaru, s dotenka vytahovaným těstem, jak to dělávaly naše babičky. Horší jablka, padaná nebo do kterých už kousl červ, se vykrajovala a ta lepší se nechávala na potom. Nejprve se prokousat tím horším a pak dostat za odměnu to lepší. Mantra téměř v každé rodině. A platilo to nejen o jablkách. Jenže mezi tím čas pracoval a když babička zase poslala svou vnučku, Markéta Stránská, do sklepa pro jablka, ta dobrá už dobrá nebyla a nakonec tam na lískách zbyla jen zčernalá a zcvrklá. Vzpomínka na vykrajování jablek udělala radost všem bez ohledu na generační zkušenost. A štrůdl se pekl ne jako, ale opravdu, i v inscenaci spolku Jedl tohle se stalo, kde se s jablky do štrůdlu rolovaly i prastaré příběhy a podivuhodné báchorky, které sezbíral přítel Bohumila Reinka, prozaik Henri Pura, na francouzském venkově v kraji Auvergne. Nevím, jestli to byla náhoda. Spíš v tom vidím potřebu zastavit čas, i sebe, nás všechny, potřebu se vrátit domů, k podstatě naší lidské zkušenosti, pospolitosti vyprávění kolem stolu. Necítila jsem žádný sentiment, spíš melancholii a špetku smutku, že odchází něco, čemu jsme rozuměli a bylo nám v tom dobře. Prostě si na to znovu vzpomenout a nechat na chvíli rozvonět jako ta jablka, která vždycky tak zázračně provonila, jinak docela zatuchlý sklep.
2: Nejenom o tom, proč se divadlo v nejisté současnosti tak často vrací do minulosti, byla dnešní úvaha divadelní publicistky Kristýny Žantovské.
0: Dál nám hraje Francouzský národní rozhlasový orchestr.

0: Hector Berlioz. V ranní mozaice 5:05.
1: Za okamžik vizitka. Tentokrát bude patřit akrobatce a performerce Alžbětě Tiché, která ve své tvorbě propojuje nové cirkusové techniky s technologiemi. S inscenací Frekvence se dostala i do uších nominací na cenu Thálie, konkrétně v kategorii alternativní divadlo.
0: Poslechněte si rozhovor s Alžbětou Tichou hned po 10:00 a v 16:30 taky Akcent.
1: No dnes má opravdu aktuální a zajímavé téma. Metronom Prague, tento festival po 10 letech končí a jestli si vzpomenete, tak Hip Hop Camp, který měl letos se po 6leté přestávce vrátit, tak pořadatelé zrušili den před zahájením. Jsou to sice dva odlišné příběhy, ale otevírají docela podobné otázky.
0: Co dnes rozhoduje o životě a smrti hudebního festivalu? Jakou roli hrají peníze, program nebo publikum?
1: Na to všechno se Saša Michailidis vyptá svých hostů na Vltavě v 16:30.
0: Krásný čtvrtek vám 15. října ze studia Vltavy přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek, ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27. Návrh rozpočtu je jedním z hlavních témat summitu. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím ochránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani ho kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Může se pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 2Z48888. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Společnost Colossal Biosciences se snaží oživit vyhnulý druh ptáka Dronteho mauricijského, známého také jako blboun nejapný. Nelétavý pták s dlouhým zobákem vyhnul v 17. století. Firma pomocí umělé inteligence rekonstruuje jeho genom z dochovaných částí DNA. Na základě informací získaných při studiu genomu by potom upravila DNA holuba nikobarského. Ten patří k nejbližším druhům blbouna. Vědci se zaměří například na velikost těla, tvar zobáku nebo barvu peří. A ještě počasí. Čekejte polojasno až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů. Na horách kolem 9 a na Šumavě až 13. Více zpráv na irozhlas.cz a dál na Vltavě nabízíme reprízu vizitky.

0: Vizitka.
1: Zajímavé je, že mezi akrobaty je spousta lidí, kteří mají z výšek strach a přesto se akrobaci rozhodli věnovat, aby ji překonali. Já ale výšky miluji. Vždy jsem se jich bála ráda, proto závěsnou akrobaci dělám. Říká odhodlaně náš dnešní host Alžběta Tichá, cirkusová umělkyně, autorka a lektorka a podle mnohých kulturních pozorovatelů tvůrkyně s unikátním přístupem v hledání nových výzev a forem současného cirkusového umění. Já tě tady vítám. Ahoj. Tak to už byl hlas Alžběty Tiché, která po absolvování taneční konzervatoře Duncan Center v Praze se rozhodla věnovat novému cirkusu. V Nizozemí absolvovala Goddard University for the Arts v Rotterdamu obor vertikální lano. V performativním umění propojuje různé cirkusové techniky, fyzické divadlo, improvizační techniky, tanec a další pohybové principy. Zkoumá tělo v přítomném okamžiku, jeho limity, fyzickou zátěž a vztah k prostoru, objektům i divákovi. Se svým autorským představením Frekvence se dostala až do užších nominací na cenu Thálie v kategorii Alternativní divadlo. Performance zkouší možnosti svého těla za pomocí technologií, které v reálném čase snímají její tepovou frekvenci. Proto se to představení jmenuje Frekvence. A pozor, vyhlášení cen Thálie, tedy výsledky, abychom zjistili, zda bude nominace proměněna také v tuto skleněnou plastiku, bude už tuto sobotu 3.10. Takže teď je Alžběta Tichá ve velkém napětí.
2: Je to tak?
1: No, jak to prožíváš? Protože to je velký úspěch.
2: Je to zajímavé, protože já jsem to vlastně vůbec nečekala. Trošku to přišlo tak z nenadání a taky tím, že vlastně Frekvenci si děláme vlastní produkci ještě společně s kolegyní. Mm-hmm. Tak jsem nějak ani nečekala tím, že nejsem pod žádným divadlem, teda hraju to v Doxu, ale tím, že nejsem pod žádným divadlem, že bych mohla být na něco takového nominovaná. Takže když jsem se to dozvěděla, tak no... Vlastně mě to hodně potěšilo, že to není, že na mě nechodí jenom kamarádi, kteří mě plácají po rameni nebo mě dávají kritiky, ale že i ta odborná veřejnost to nějakým způsobem ocenila. No.
1: Dokonce asi i někdo z herecké asociace se na to musel jít podívat, aby to navrhl a prosadil, protože tato organizace udílí ceny Thálie, pokud se nepletu.
2: Je to tak?
1: No nicméně pojďme se tedy Frekvencí, touto inscenací zabývat trošku detailněji, protože můžeme nalákat naše posluchače případně na živou návštěvu, protože ty nehraješ toto představení pouze v Doxu, kde je tedy tvá domovská pražská scéna, ale také na celé řadě různých zájezdů. Měla si odjíždět do Ostravy teď hned bezprostředně po tomto našem rozhovoru. Nicméně pojďme si říci trochu více, protože jednotlivé scény této inscenace vycházejí z celé řady experimentů. Jsou tam, řekněme, 4 obrazy a každý má jinou atmosféru, které pomáhají dotvářet různé objekty. V úvodní scéně, která je od diváků vzdálená nejvíc, využíváš LED a pak se k ním přibližuješ. Tak pojďme si to trochu popsat, protože ty máš skutečně na sobě měřící zařízení, které přenáší frekvenci tvého tepu do repráků, aby to mohli sledovat diváci, nebo je to jinak? Ptám se trochu, jo. Samozřejmě, abych tě navedl, protože to představení jsem viděl teď v létě na festivalu Correspondence ve Žďáru nad Sázavou, což je festival, řekněme, současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu, který našim posluchačům také doporučuji. Nicméně pojďme k původní otázce.
2: No já mám na ruce senzor, který snímá ten tep, ale není to, ten senzor vyloženě nesnímá úder toho srdce, ale on vlastně zprůměruje ten tep, takže to vyhodí nějaký číslo a to cestuje do taky krabičky skrz Bluetooth a pak to cestuje kabelem prostě do počítače, kde to posílá signály jak osvětlovači, tak zvukaři na různý kýučka.
1: Ano, tedy na různá, řekněme, další, jak to říci, kýčka, na takové různé jako odbavovací body, ano, dalších tak akcí, které oni pouštějí. To znamená, co tedy tento tvůj zprůměrovaný tep všechno zapříčiní v tom představení?
2: On třeba určuje tempo hudby, nebo intenzitu světel, který jsou vidět na tom jevišti, to znamená, tam mám několik, asi 12 nebo 13 žárovek a ty svítí v této intenzitě. A pak tam mám vzadu obrazovku, kdy opravdu lidi můžou vidět čísla, ten vlastně konkrétní tep toho srdce.
1: Mm-hmm.
2: A pak tam mám jednotlivý spotřebiče, který se spouštějí v určitou chvíli, takže já musím dojít třeba na 120 BPM, aby se spustila třeba rychlovarná konvice nebo popcornováč. No, takže to jsou takový...
1: No, hali. Čili ty se musíš dostat do pořádného zápřahu fyzického, aby vlastně to srdce se ti roztepalo. Mám pocit, že, a to mě oprav, že hraním tohoto představení se ale vlastně tvoje tělo může zocelovat a vlastně jako seš pravděpodobně pořád v lepší a v lepší kondici a ty, aby ses dostala na ty hranice, které potom zapříčinují celé ty další akce, to znamená, aby se roztepala své srdce víc a víc, to znamená, že musíš se představení od představení dostat do větší námahy, aby vlastně ses dostala na ten tep.
2: Je to tak, vlastně skrz tady to představení já jsem došla k tomu, že se vlastně připravuju na představení úplně jinak, než jsem se kdy připravovala. Že naopak jako hodně, hodně šetřím energii předtím, než jdu na jeviště, že předtím jsem se tak jako víc motivovala a hodně jsem skákala přes švihadlo a už jsem vlastně se spotila předtím, než jsem vůbec šla na to jeviště. A tady, protože je to hrozně jako i delikátní práce s tím srdcem, že já potřebuji taky se tam i sklidnit, tak naopak se třeba snažím celý den opravdu skoro nic nedělat. Samozřejmě se rozehřeju a kvůli kloubům a tak dále, ale je to spíš takový, řekla bych, meditativní způsob. Takže vůbec ten, tohleto představení mi vlastně změnilo vůbec přístup k pohybu a to, jak se svým tělem pracuju. Nevím, jestli díky tady tomu představení mám lepší fyzičku, to asi jo, ale spíš díky tomu zkoušení, protože to zkoušení bylo vlastně mnohem víc náročný, než teďka samotný to představí.
1: Říká Alžběta Tichá, cirkusová umělkyně, autorka a lektorka. No a my si pustíme první píseň, protože, nebo bych možná řekl spíše scénickou hudbu, protože vše, co ty si vybrala, jsou části hudebního doprovodu právě k inscenaci Frekvence. Tak nám pojď říci, které části si vybrala a kdo je také autorem této scénické hudby?
2: Já jsem vybrala písničku, která se jmenuje Techno a taky jeden podkres, který je na začátku představení a autorem je Simon Thierry.
1: Pozor, v první tam máme teďka first part, v první jo. V řadě, tak jenom, tak, abychom neudělali chybu.
2: Jo, tak to je ten první podkres k tomu, kdy já vlastně na začátku slízám z lana a je to takový... No, spíš jenom taková atmosféra pro začátek. Mm-hmm. A hudbu složil Simon Thierry, což je belgický skladatel. A upravoval to a míchal to Jan Sedláček.
1: Tak, to jsou všechny informace, které potřebujeme vědět. A ještě předtím, než zazní první tóny uvedené skladby, tak připomínám, že na cokoliv se chcete zeptat našeho dnešního hosta, cirkusové umělkyně Alžběty Tiché, tak pište a posílejte na rozhlasový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: No a my se dostáváme k dalšímu vstupu s naším dnešním hostem, cirkusovou umělkyní Alžbětou Tichou. Bavili jsme se před touto melodií z inscenace Frekvence právě o tomto kusu a mě by zajímalo, když už tady divákům představujeme byclovně tady tento, řekněme, vizuální zážitek, tak když si na to vlastně zkoušela, tak jakým si prošla veškerým testem proměny vlastně frekvence tepu tvého srdce, co jsi zjistila, že na tebe nejvíc vlastně funguje a jestli jsi se dostala do nějakých hraničních momentů, například těsně před infarktového stavu.
1: Já jsem teda předtím, než jsem začala dělat ten projekt, tak jsem vůbec netušila, že vlastně fakt to srdce můžu hodně ovlivňovat dechem a že to zároveň i platí opravdu skoro na všechny, protože já jsem to, ten senzor dávala i svým kolegům, který skákají na trampolínách a dělají i různé jiné disciplíny. A asi jsem úplně nejvíc, čeho jsem jakoby dosáhla, bylo 195 BPM. A to bylo na jevišti, když jsem to prezentovala, myslím, ve Francii před komisí na Circus Next, což je taková platforma cirkusová, evropská. A bylo to zajímavé, protože já jsem ještě ten princip trošku měla v tom představení jiný, že jsem to měla tak, že dokud nedojdu do nějakého BPM, tak se nemůžu posunout dál v té scéně. Mm-hmm. A mně se stalo to, že Mně se ta frekvence vůbec neposouvala nikam.
0: Nenarůstala.
1: Nikam nenarůstala, ani neklesala, vůbec nic se nedělo. A já jsem tam prostě visela na laně a bylo to úplně umorný a to bylo hrozný. No. To jsem byla hodně ve velkém stresu. A na základě toho jsme vlastně pak se hodně bavili v tom týmu, do jaký míry to může být vlastně takhle performativní, že vlastně ta scéna může trvat nekonečně a do jaký míry to vlastně musí být i divadelní v tom, že jsem nějakým způsobem soudná k těm divákům, že to netrvá třeba tak dlouho, nebo že to dramaturgicky sedí k sobě.
0: No, ono je to tak, protože pořád tvá performance zůstává divadelním představením, které nemusí být nutně zábavné ve smyslu, že se lidé smějí, ale mělo by to jako udržet jejich pozornost.
1: Přesně tak, no.
0: A to by mě zajímalo, jak vlastně sleduješ, jestli jsou tam nějaké propady a jestli vlastně diváci chápou to, že ty musíš skutečně dosáhnout nějakých těch údajů frekvenčních, aby se něco stalo, aby se třeba rozjela rychlovarná konev, jak si uváděla, nebo ten popcornovač a tak dál, jestli jako rozumí, že vlastně tam je tato souvislost mezi tím tvým tepem a těmi akcemi, které to spouští.
1: No, dost často tomu nerozumějí, to, že já právě musím dojít do 145 BPM, aby se rozjela rychlovarná konvice, protože je to pro ně jako nepředstavitelné, že to takhle může fungovat. I když třeba divák přichází vlastně do toho prostoru a my tam máme napsaný text, jak to funguje a je to i v anotaci a dokonce na začátku i pouštíme to, že si lidi mají vypnout telefony, aby to nenarušovalo celou tu technologii, tak i tak to je pro ty lidi strašně jako abstraktní. Mm-hmm. Na druhou stranu, ty lidi chápou, konkrétně v této scéně, že já vlastně tlačím to BPM nahoru, co nejvíc, co to jde. Takže je to takový, a většinou já pak po tom představení dělám diskuze, kde ty lidi se můžou doptat, nebo právě říkám tyhle ty detaily. Mm-hmm. Takže to takový, jako řekněme, potom do vysvětlení toho, když má někdo o to zájem. Ne každý o to má úplně zájem.
0: Hmm. No, pojďme si říct, jestli ještě si přišla na něco, co tvůj tep takhle promění, kromě fyzické námahy, protože častokrát třeba u sebe to znám, že je to třeba úlek, který mě najednou rozbuší srdce, i jo. Když jsem třeba jako úplně statický, takže ne, na co jsi přišla ty?
1: No já jsem ze začátku právě si myslela, že nejvíc a nejrychleji tu tepovou frekvenci zvýším pohybem, protože to, čemu se i věnuju, ale zjistila jsem, že třeba stres je mnohem rychlejší v tomhletom. Mm-hmm. A je to vidět i během toho představení, že třeba když se něco mi tam nepovede, nebo jsem v nějaký krizový situaci, protože tam ty situace se docela dějou, že právě třeba pracuji s tím ledem a on ten led každý představení se chová trošičku jinak, takže pak já, když jsem nervózní z toho, že se snažím vymyslet, jak z té situace vyjít ven, tak najednou se to hned objeví vlastně na té tepové frekvenci.
0: Což je zajímavý.
1: To je hodně zajímavý.
0: Zajímavá zrada. No, proč tam tenhle je? Jaký má význam?
1: My jsme hledali s režisérem, který mi s tím pomáhal, Robertem Magrem, první scénu, která bude zamražená a právě, jak si říkal na začátku, takým způsobem, že jsem co nejdál od těch diváků. To znamená, že já jsem chtěla se postupně rozstávat a dostávat se víc do svých emocí a sama k sobě. Ono v tom ledě vevnitř je zamražený můj kostým, takže já se dostávám i k tomu kostýmu postupně. Takže ta první scéna pro mě je taková spíš vizuální a lidi na to koukají hodně zvenku. A postupně právě v dalších scénách si i pak sedám mezi diváky. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že ten led mě taky mění tepovou frekvenci a celý to představení prochází trošku dramaturgii tání ledu. To znamená, že na začátku je tam ta kostka, já ji pak rozbíjím a pak ji i dávám třeba do té rychlovarné konvice a pak se do toho zpátky namáčím. Mm-hmm.
0: Abychom neudělali, řekněme, takové velké prozrazení celé této inscenace, na kterou samozřejmě diváky zveme, tak se ale dostáváme k tomu, že vlastně nový cirkus, nebo řekněme ten současný, jehož ty si tedy, řekněme, zástupkyní, tak v něm se snažíš posouvat vlastně možnosti těch jednotlivých artistických disciplín vlastně dál a hledat možnosti, jaké významy se, řekněme, jejich prezentací, kombinací dá co sdělit. Tak v tomhle tom se určitě lišíš výrazně a pravděpodobně i z tohoto důvodu si nominována na cenu Thálie od celé řady jiných novocirkusových, řekněme, skupin, ať už českých nebo zahraničních, které prostě předvádějí disciplíny, ve kterých jsou dobří a člověk obdivuje jejich fyzickou dovednost, ale častokrát to je třeba, řekněme, jedinou jejich ambicí předvést zkrátka skvělou show. Mě by zajímalo, jestli právě tím, že jsi říkala, že jsi také prezentovala různé fáze zkoušení tohoto představení právě na platformě Circus Next, jestli se právě v kontaktu s jinými umělci, kteří se snaží o to též, co ty, po celé Evropě, dostáváte vlastně k nějakým dalším novým zajímavým možnostem a jestli máš pocit, že skutečně ten nový nebo současný cirkus v tomhle tom se vyvíjí a jestli má své publikum.
1: Mně přijde, že spíš nalézáme různý principy, nový principy, jak se s tím dá tvořit, s tou disciplínou. Já třeba jsem objevila i skrz tu platformu Circus Next, kde se právě člověk setkává s kolegy z celé Evropy, že je zajímavý hledat, co ta samotná disciplína říká, případně, že ta disciplína je to téma. Určitě má svoje diváky. Třeba tady jako konkrétně v Čechách vnímám, že se to ubírá hodně jedním směrem. Jako,
0: jakým?
1: Právě mi přijde, že je to hodně právě zaměřený na tu akrobaci samotnou, na ten výkon jako takovej.
0: Na tu show, na tu té show, dovednosti.
1: Na té dovednosti, což si myslím, že taky má svoje kouzlo. Ale pak právě strašně moc různých variant, jak k tomu cirkusu přistupovat, třeba skrz jenom risk a ta samotná disciplína tam vlastně nemusí úplně bejt a stačí hledat různý riskantní situace. A pro mě třeba už v tu chvíli je to něčím cirkus nebo nějaký v uvozovkách kouzlo, že člověk nebo ten divák to nečeká, najednou se tam objeví něco, co není předvídatelný. To je taky už pro mě v tuto chvíli nějakým způsobem cirkus. A to jsou podle mě třeba témata, do kterých se člověk může fakt může jít do toho hloubš a udělat z toho jedno představení. Takže já si myslím, že tam je ještě strašně moc prostoru co objevovat. On ten obor je vlastně furt docela mladý.
0: To rozhodně ano. Ty často vystupuješ v některých představení s Eliškou Brtnickou, která stejně jako ty se věnuje celé řadě různých možností a zkoumání vlastně, co všechno se dá udělat v rámci závěsné akrobacie, to znamená akrobacie na visícím laně. Tak by mě zajímalo, jestli nemáš tendenci objevovat pro sebe nějaké další nové disciplíny.
1: Teďka pracuju říká se tomu multicord, to znamená, že to jsou tenký lanka, jich hodně vedle sebe.
0: Visící ze zhora dolů.
1: Visící ze zhora dolů. A což je taková disciplína, která je celkem, nebo není úplně známá, ale už ji dělají nějaký akrobati. Ale mě zajímá samotný ten materiál. Ona to trošku dělá Eliška se svojí hrozdou, protože s ní hraju v představení Thin Skin a ona vlastně v tomhle představení rozebrala úplně hrozdu a dostala se jenom k samotný tý tyči, kterou pak nakonec v tomhle představení ohybáme. Tak já trošku hledám kvality toho lana, co to lano může dělat. A teďka třeba se dostávám i k tomu, že si to lano sama háčkuju společně s mojí kolegyní Gaio Santuccio z Itálie. Mm-hmm. Takže i hledáme, jak se s tím dá jinak pracovat s tím materiálem. No.
0: Mm. Pojďme si pustit další píseň nebo melodii z představení Frekvence nebo z inscenace Frekvence, abychom byli přesnější. A to, ta se jmenuje Techno od stejného autora. Tak něco k ní chceš říct?
1: No, tato skladba je k takový nejvíc intenzivní scéně, bych řekla. Je to uprostřed toho představení. A tam třeba konkrétně je fakt ta hudba ovlivňovaná tím, jak rychle mi tepe srdce. Takže dneska to uslyšíme v nějaký takový uzavřený formě.
0: Říká cirkusová umělkyně Alžběta Tichá a dotaz na ní můžete hned posílat na e-mail visitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: No a my pokračujeme ve vizitce s naším dnešním hostem, cirkusovou umělkyní Alžbětou Tichou, která je v současné době nominovaná za svou performance Frekvence na cenu Thálie v kategorii alternativní divadlo. Vyhlášení cen Thálie bude už tuto sobotu 3.10. Jseš nervózní?
2: Jsem.
1: Seš?
2: Jo, já říkám, že jsem napnutá jak šandy.
1: Nebo jak špagát.
2: Nebo jak špagát, no.
1: V tvém případě spíše špagát, protože to je vlastně, tvoje disciplíny se týkají napnutých lan. Nicméně ty jsi mi řekla během písně, že ještě ano, přišla jsi na to, že zkoušíš novou disciplínu a sice, že jsi od bratří Pospíšilů půjčila kolo z kolové, ne nikoliv, od bratrů Formanů.

0: Já jsem totiž, já na tom jezdím s Matěj Komiso, já mám taky můj italský kamarád, který žije tady v Čechách. A já jsem ho přizvala ke spolupráci balon, letající to vzduchoplavba. A kde já jsem vlastně měla zavěšený lano na horkovzdušném balónu. A já jsem hledala nějakého parťáka k sobě, který mi pomůže i manipulovat ze země s tím velkým horkovzdušným balónem. Zároveň jsme tam udělali i duet na tom laně. A pak jsme tam měli takový úvod akrobatický na zemi, kde jsme dělali vlastně párovou akrobaci. Protože já jsem párovou akrobaci dělala i ve škole, tak okrajově. A my jsme hledali nějaký úvod, jak se dostat k tomu balónu. A Matěj přišel s tím, že má skládačku a že bychom mohli přijet na skládačce k tomu balónu.
1: Na kole tedy.
0: Na kole. A nějak se nám to strašně zalíbilo. A když tady ten projekt jsme dodělali, tak jsme si říkali, že bychom mohli prohloubit víc tuto disciplínu a začali jsme hledat a pátrat, kde se dá tato disciplína trénovat. A ve stejnou chvíli vlastně Cirkion, což je centrum pro nový cirkus, dělají se tam různý kurzy a workshopy a rezidence pro umělce, tak vypisoval vlastně takový program, že lidi, kteří už se pohybují v tomhletom oboru, tak můžou jet někam a učit se novou disciplínu. Tak jsme toho využili a odjeli jsme na 2 týdny do Itálie se to učit od 2 akrobatů, který jezdili z Cirkus de Soleil a tak dále.
1: No jak jste přišli na to, že bratři Formanové mají nevyužité kolečko?
0: No to bylo velký pátrání, protože ani oni nevěděli, že mají v tom skladě tohleto kolo. A vlastně Formani se pak museli odstěhovat z toho skladu, kde to měli všechno složený. A v tu chvíli my už jsme jakoby obvolávali různý kolegy, u kterých jsme věděli, že třeba to zkoušeli to kolo, nebo jsme právě věděli, že v Dead Town, což je jedna inscenace vodních, že tam někdo jezdil na kole, tak jsme tak jakoby pátrali. No a pak mi zavolala Veronika Švábová, myslím, nebo nevím, jestli, nebo Matěj, že našli to kolo a jestli si ho teda chceme půjčit, že oni ho nemají teďka
1: jak využít.
0: A zároveň teda druhý, protože já trénuji na jednom kole a Matěj, když nejsme spolu, tak Matěj trénuje na druhém kole a to jsme si půjčili od Laputiky.
1: No tak vydat, takže se tady cirkusanti všech zemí spojili a vy máte 2 kolečka na trénování. To je samozřejmě radostná situace. Nicméně ty jsi zmínila, že také různě na škole a tohle a tamhle, tak pojďme si zkusit udělat trošku přehled o tom, proč ty jsi se vůbec od své původní dráhy, která byla, řekněme, vytyčená výukovým programem Duncan Centra, což je tedy, řekněme, ta taneční akademie, dostala až k akrobaci. Co tě vlastně od toho tance takhle vzdálilo?
0: Já jsem nějak po tom studiu hledala, já jsem takhle, já jsem chtěla úplně odejít z umění. Já jsem prostě po škole nějak mě to vyčerpalo a říkala jsem si, že umění se asi věnovat nechci. Ale pak, protože já jsem od svých nějakých 12 let žonglovala se svým bratrem, protože můj starší bratr chodil na žonglerský kroužek, tak já jsem samozřejmě musela taky. A vlastně celý svý dospívání my jsme spolu vystupovali ještě s Jakubem Mirovským, s mým kamarádem, který teda pak nakonec programoval, on se stal programátorem a programoval veškerou tu technologii do toho představení frekvence. Takže my jsme se spojili potom zpátky, ale jako děti, nebo no, jako teenage děcka jsme vlastně spolu žonglovali a vystupovali jsme. A na takých různých dětský dny a tak dále jsme objížděli. A to mi vlastně zůstalo i po tom, co jsme skončili, nebo co jsem skončila Duncan. A pak mi zavolal Matěj Forman, jestli bych nechtěla s bráchou žonglovat v Jeníčkově a Mařence v opeře. Takže jsem říkala, tak teďka jsem dokončila školu a nemám do čeho píchnout, tak jo. A ve stejnou chvíli mě zároveň Cirkion oslovil, jestli tam nechci učit kondiční trénink. Takže vlastně jsem se takhle dostala zpátky k tomu

0: pohybu, ale vlastně skrz ten cirkus.
1: Mm-hmm.
0: A zároveň já jsem trošku hledala něco nového, kde můžu oslovit, řekněme, širší publikum, kde je vlastně, a zároveň, kde já uspokojím svoji touhu po adrenalinu.
1: Mm-hmm.
0: Protože já miluji adrenalin.
1: Čím ho získáváš? Při jakých činnostech? Mimo teda cirkusovou činnost?
0: Právě třeba lezu. Mm-hmm. Jako já jsem vlastně taky díky tátovi, tak jsem lezla od malinka a pak jsem dokonce měla kolem sebe lezeckou partu, takže lezení a právě dělali jsme různý outdoorový sporty s tátou, takže a zároveň jsem chodila do oddílu, takže všechny tyhle ty...
1: Do oddílu jako skautskýho nebo do oddílu lezeckýho?
0: Turistickýho oddílu, mm-hmm. Takže tam jsme dělali různý, sjížděli jsme divoký řeky a nevím co všechno, tak mm-hmm. tímhletím. Ale pak musím říct, že ten cirkus mi to tak uspokojuje, že už to zase tak tolik nevyhledávám.
1: No co byla pro té největší inspirace, aby se potom přihlásila teda do Nizozemí na cirkusovou školu?
0: Jo, já jsem odjela do Belgie na takovej intenzivní kurz na 3 týdny, kde jsem se přihlásila na capoeiru fyzický divadlo o žonglování právě. A když jsem tam přijela, tak oni mi řekli, že učitel žonglování onemocnil a že tam budu místo toho mít závislou akrobacii. A dostala jsem lektorku, která učila takový spíš tanec na šálách a na laně. A mě to strašně oslovilo, úplně mm-hmm. mě to pohltilo. Bohužel si nepamatuju její jméno. Já to musím někde vyhledat zpětně, ale oslovilo mě to tak, že když jsem se vrátila, tak jsem se rozhodla, že to chci studovat.
1: Mm-hmm.
0: A vlastně jsem se pak v Cirkeonu připravovala na přijímačky na vysokou školu. No.
1: Což dopadlo dobře, ovšem my se teď budeme připravovat na další melodii, která zazní, další skladbu, Ice Tango, což je tedy pravděpodobně ze začátku představení Frekvence.
0: Přesně tak.

0: Tak a my se dostáváme k dalšímu rozhovoru s naší dnešní hostkou Alžbětou Tichou, cirkusovou umělkyní, abychom pokračovali v té tvé genezi toho vzdělání, protože ty jsi o sobě napsala, že, a taky jsi nám to částečně prozradila, že jsi vždycky ráda lezla na všechno možné, šplhala po stromech, tvůj otec byl horolezec, takže si s ním a s turistickým oddílem se dostávala do hor a do takových situací, řekněme, nebezpečných a díky mámě, která působila v kultuře a zakládala roztocký spolek Roztoč, který mimo jiné pořádá třeba roztocký masopus, což je známá tady taková i celopražská, řekněme, akce, tak si se dostala ke kultuře a dostala si se právě třeba přes tuto okrajovou část částečně Prahy, tak jak produkcím bratrů Formanů nebo švýcarského souboru Cirk Trotola, který sem zajíždí už několik let a je to skutečně legendární cirkus nového, toho legendární soubor nového cirkusu, který je k vidění například právě na festivalu Arena bratří Formanů nebo na Letní Letné. No a mě by zajímalo, jaké vlastně pro tebe byly ty nejzásadnější inspirace, že ses potom rozhodla studovat nový cirkus právě na té nizozemské vysoké škole.
1: Ono to asi přicházelo postupně, ale myslím si, že za to může právě cirkus Trotola, protože jsem ji viděla podle mě tady na Letní Letné, když jsem ještě byla dítě. To stejný vlastně Formani a taky dělají představení, které mě hodně oslovaly, vždycky mě pohltil celý ten jejich svět a říkal jsem, že to chci tvořit taky, takže to jsou takový...
0: Co se ti nejvíc líbilo od nich?
1: Já si pamatuju dětskýma očima na chový plachty. To byl pro mě úplně, že to bylo na plující lodi, která plula vlastně po Vltavě a během toho se to představení odehrávalo na té lodi a celá ta loď prostě ožila. Oni jsou v tomhle tom, že skvělý.
0: To představení bylo magické. Já sám jsem tam trávil čas, řekněme, na své bakalářské stáži ještě během mého studia na DAMU, takže to si pamatuju velice důvěrně. Nicméně to už je spoustu let, protože tohle představení mělo premiéru v roce 2000 u příležitosti Prahy, která byla hlavním městem kultury v rámci tohoto evropského projektu. Takže to už je 26 let. A ještě ti utkvělo nějaké další jiné jejich představení, které tě ovlivnilo a poslalo tě tímto
1: ještě
0: směrem?
1: Ještě Obludarium. Tam dokonce v tomto představení hrála Jitka Štecová, což ona mě učila, když jsem byla dítě a ještě předtím, než jsem vůbec šla na Duncan, tak mě učila tanec, takže to byl takový jako vzor k tomu se věnovat pohybu. Takže to jsou asi takový hlavní pro mě inspirace.
0: No a teď, kdyby jsi si měla dostat do současnosti, tak jsou tady nějaké osobnosti současného i třeba evropského nového cirkusu, které jsou pro tebe důležitou inspirací?
1: Pro mě jsou hrozně velkou inspirací lidi, kteří třeba dodělávají školu nebo dodělali školu třeba zrovna letos na Letní Letné byl Sodas Symfony, což jsou mý spolužáci, ale oni to dostudovali 4 roky přede mnou. Takže třeba ten přístup, který oni k tomu mají a vůbec jak to dělají, nejenom to, co dělají na vyvišti, ale i to, jak vůbec produkčně se připravujou na to představení, tak to je pro mě velká inspirace. A já jsem teda ještě dělala takovej, studovala jsem na takovým programu, který dělá právě Roberto Magro, což je italský režisér, který mi právě pomáhal pak s tou frekvencí, tak jsem u něj studovala cirkusovou dramaturgii rok ve Španělsku a tam jsem třeba potkala Claudia Stellata, který mě zase inspiroval tím přístupem, jak vůbec zkouší, jak zkouší skrz improvizace. Takže takhle různě, různým způsobem, ne třeba jenom jako jedním představením, ale vůbec těma způsobama, jak k tomu ty lidi přistupují, tak to mě inspiruje.
0: Hovoříš tady o celé řadě osobností z Evropy. Zeptám se úplně jednoduše, hlavním dorozumívacím jazykem je angličtina, nebo i s těmito, řekněme, lidmi ze zemí jižní a západní Evropy, kde angličtina není úplně doma, tak to všechno, tak na to všechno angličtina stačí.
1: Bohužel, já bych si hrozně přála mluvit francouzsky, španělsky, italsky, je to velký můj sen a snažím se o to, ale moc mi to nejde, takže hlavně angličtina. Ale teďka právě, já vlastně docela hodně spolupracuju s Italama, takže teďka takový můj hlavní jazyk, který se učím, je italština.
0: No dobře, tak držím palce. Pojďme se teď podívat ovšem na tvoji také, řekněme, lektorskou praxi, protože třeba nás poslouchá někdo, kdo by k tobě chtěl poslat své děti. Tak kde je možné se s tebou setkat jako s lektorkou a co vlastně učíš?
1: Já učím v Žižkostele pod vlastně takým spolkem Tichá malina se tomu jmenuje. Ten prostor je na Žižkově. A učím tam hlavně závisnou akrobaci pro dospělí a pak pro vlastně teens pokročilí. Takže ty už většinou, když mají nějakou zkušenost nebo zkušenost s nějakým sportem, tak tam prostě učím takovouhle skupinku. Mm-hmm. Ale já spolupracuji s dalšíma lektorkama, takže mi ten... Tu nabídku máme vlastně celkem širokou od úplných začátečníků až po pokročilí, jak pro dospělí, tak i pro děti.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínila Tichou malinu, tak to je produkční, řekněme, společnost. Jak je vlastně těžké vůbec, když to řeknu úplně hrubě, přežít jako nezávislá umělkyně, jako nezávislý soubor vlastně v tomhletom divadelním provoze bez nějakého zásadního stálého zázemí, řekněme nějakého kulturního domu, nebo řekněme, ty jsi říkala, že tvoje vlastně takové stále místo, kde hrajete, je DOX, což je pravděpodobně ten nový sál, který tam přibyl, ale DOX mají lidé spojené hlavně teda jako s, řekněme, prostorem pro výtvarné umění. Také jsou tady tendence, že také Cirkeon je, řekněme, spoluproducentem. Některé soubory také třeba vystupují pod Jatkama, některé například v Bránickém divadle. Tak jaké jsou tyhle ty možnosti?
1: No a těch možností není bohužel moc, i když jako jak jsi to teďka vyjmenoval, tak
0: to, tak to vypadá, jako, že jich
1: tak
0: hodně.
1: Vypadá, že to je hodně, ale těch lidí, co chce hrát a tvořit, je taky hodně a vždycky každý ten prostor má nějaký specifika, že třeba Jatka jsou vlastně hodně velký prostor, takže konkrétně frekvence, já tam jsem solo umělec, na jevišti, takže právě když jsem nad těma prostorama přemýšlela, tak je to třeba hrozně velký a hrozně by mě to pohltilo a tak, takže je to neustálý hledání jak financí, tak prostorů, podpory, pak třeba člověk nějaký spolupráce a tak dále, takže v tomhle tom je to hodně náročný, protože ten můj obor, že neobsahuje jenom to, ale i to, že já potřebuji chodit trénovat a zkoušet ty představení. Ale vlastně ta produkce, když neproběhne ta produkce, tak člověk nemůže zkoušet ani trénovat. Hmm. Takže je to takové neustálé hledání toho balancu, kam dávat pozornost. To je pro mě strašně těžký a něčím i trochu vyčerpávající, no.
0: Hmm. Ale jenom abychom to doplnili, tak ty nejsi pouze, řekněme, umělkyní svých vlastních představení, ale také, jak už jsme zmínili, spolupracuji třeba s Eliškou Brtnickou, kde vás je více, jste také v představení komíny, kde z různých komínů se spouštíte a tak dál. Ty jsi sama říkala, že někteří akrobati se vlastně výšek bojí, tak jak to máš ty? Dostala ses do nějaké situace, kde ses opravdu bála, kde jsi řekla, aha, tak tady pozor, tady možná riskuju příliš.
1: No já mám z výšek vždycky respekt. A to mám trošku, myslím, naučený od svého táty, protože můj táta několikrát spadl na skalách a zároveň můj bratr se věnuje arboristice, což znamená prořezávání stromů a dělá výškový práce. A vím, že stačí jeden špatný uzel a člověk může být na zemi.
0: Takže, a může být takzvaně po něm?
1: Takzvaně po něm, přesně tak. Takže já z toho mám respekt. vždycky třeba právě, když lezeme po těch komínech, tak si neustále říkám to, co dělám. Tady se zacvaknu, tady se chytám, tady dělám krok.
0: Takže si to verbalizuješ, abys měla jistotu, že to proběhlo.
1: Ano, protože jednou se člověk prostě cvakne špatně a ještě tam mám kolegyně, takže nejenom, že riskuju svůj život, ale mám tam vedle sebe i partnery. Takže to je hodně důležitý. A no, asi nejvíc takový riskantní, co jsem se kdy cítila, tak to bylo na tom balóně horkovzdušným, na kterém jsem lítala.
0: Jak vysoko jste se dostali?
1: No, třeba do 40-50 metrů. Mm-hmm. Protože on ten balón pak i odlítá pryč, takže. A jednou jsme lítali.
0: A ty visíš pod ním.
1: A já visím pod ním, no. A jednou jsme lítali a už byla tma, zapadlo slunce. A ono, jak člověk nevidí, tak nevidí, kde je podlaha a kde je, nebo kde je zem a kde je nebe. Mm-hmm. A to je pro akrobata noční můra, protože člověk prostě ztrácí orientaci. Mm-hmm. Tak tam jsem si říká, že to už je trošku na hraně, že si musím víc jako si říct, kdy můžem vystupovat a víc předcházet těmhle těm situacím. Ale ono se to prostě, děje se to, že třeba člověk něco přesně nedomyslí, jako že zapadne slunce a pak už nic neuvidí a že ty světla, které tam jsou na zemi, mu vlastně vůbec nepomůžou. Tak to stejně třeba jsem vystupovala s Airteam Art Company, tak jsem vystupovala v O2 aréně, tam je taky vlastně docela hodně výška, tak to, že jenom člověk si třeba zmotá do toho lana nebo do šály, nebo si sedne do kruhu a nechá se vyvíst nahoru a vůbec si se nacítí, jak se cítí v té vejšce, je vlastně strašně důležitý před tím, než vůbec tam začne člověk dělat nějaké akrobatické prvky. Mm-hmm. A to se podle mě člověk naučí postupem času v té profesi, no.
0: No tak hodně štěstí, ať se ti hlavně nic nestane. Držím samozřejmě palce do dalších projektů. My jsme si povídali celou dnešní vizitku s Alžbětou Tichou, cirkusovou umělkyní, autorkou a lektorkou, ale zejména také tedy autorkou představení Frekvence, inscenace, za kterou se dostala do uších nominací na cenu Thálie v kategorii alternativní divadlo. Vyhlášení cen bude už tuto sobotu. Držím ti palce.
1: Tak děkuju.
0: Snad to dopadne a i když to nedopadne, tak nevadí. Nominace jako je skvělý výsledek. Tak hodně štěstí a děkuju za tvou návštěvu.
1: Já moc děkuju a děkuju za pozvání.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a my se rozloučíme další melodii z představení Frekvence. Vince.

Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu EU. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinerie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. V Pražském národním divadle má dnes premiéru nové mezinárodní nastudování jediné dokončené opery Claude Debussyho Peleas a Melisanda. Příběh o lásce a žárlivosti vychází ze stejnojmenné symbolistní hry Maurice Maeterlinka. Novou inscenaci připravil německý režisér Christophe Loy, hudebně ji nastudoval francouzský dirigent Patrick Fournier. A počasí. Bude polojasno až oblačno, teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Den bílé hole nebo Světový den mytí rukou, i to je 15. říjen. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Novotná. Na Vltavě samozřejmě znamená tento čas především jazz. Spojení dvou výrazných osobností, jazzové a zároveň písničkářské scény, se před necelými 10 lety událo na albu The Upstate Project. Víc o tomto podle něho pozoruhodném počinu nám teď řekne muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den, Lenko.
1: Ondřej, oč tedy jde? O jakých osobnostech odlišných hudebních světů dnes budeme hovořit?
2: Doslova odlišných hudebních světů je správná formulace, protože jde o setkání americké v podstatě písničkářky, lehce ovlivněné jazzem, už také protože má za manžela jazzového muzikanta, ona se jmenuje Rebecca Martin, její manžel je Larry Grenadier, což je kontrabasista, který hraje od začátku 90. nebo od poloviny 90. let v triu s Bradem Meldowem, čili je v té úplně nejvyšší kategorii, natočil o celou řadu desek ještě s jinými umělci a také solová alba. No a tím druhým, ale jde samozřejmě jeho manželku Rebecca Martin, která vystudovala na Berklee zpěv v Bostonu, tam se seznámila se spoustou muzikantů, mimochodem právě i se svým nadcházejícím manželem, a brzy se poznala i právě s partnerem toho alba, o kterém mluvíme, The Upstate, to znamená argentinským skladatelem, pianistou, kapelníkem, který se jmenuje Guillermo Klein, a který odešel také studovat už jako dospělý do Spojených států, kde povětšinou žije, ale také nějakou dobu trávil v Evropě, kde mimochodem vedl různé workshopy, chodili k němu dokonce někteří čeští muzikanti. A Rebecca Martin, která se pohybuje tak někde mezi jazzem a takovým zvláštním sofistikovaným folkem, věděla, že vlastně k takovéhle hudbě má Guillermo Klein vztah, chtěla s ním spolupracovat už delší dobu, ale teprve když on se odstěhoval tam, kde ona bydlí, to znamená na sever státu New York, proto se tady jmenuje Upstate Project, tak se mohli začít stýkat a začít pracovat na tom albu, které podle mě je krásné, jsou to písničky, na nich autorsky se podílejí oba dva, no ale potom se k tomu už dostaneme dál, mluvím poměrně dlouho a hudba ještě nezazněla.
1: Co z toho vzešlo, si teď poslechneme, a proč si to nepustit v Polední Vltavě skladbu On a Sunday Morning.

0: Rebecca Martin dospívala, bylo to album a první ukázka z alba Upstate Project. Ondřej Konrád je stále ve studiu. Ondřej, oč tedy jde? Čím tě album The Upstate Project zaujalo? Případně jaké jeho složky a stránky můžeme označit za hodné naší pozornosti?
1: Já myslím, že hodné pozornosti je úplně celé. Všech těch 12 kompozic, které, jak jsem říkal, jsou z části tedy dílo jak Rebecky Martin, tak jejího partnera. Ona ta deska je napsaná na obě dvě ty jména, tak Guillermo Kleina, který se mimochodem také občas zapojuje i jako vokalista, i ve španělštině své rodné. A na desce třeba taky říct, že hraje manžel Rebecky Martin, čili Larry Grenadier na bicí nástroje a Jeff Ballard, další člen tria, Breda Meldowa na bicí a Guillermo Kleina tedy na klávesy, především piano, ale občas i nějaké jiné elektronické klávesové instrumenty. Je to taková zvláštní záležitost právě, že to je, je to vlastně kategorie písničkářská, ale rozhodně se to běžnému písničkářství vymyká, což je takový, řekl bych, charakteristický rys pro tvorbu Rebecky Martin vůbec, už od, řekněme, toho třetího jejího alba, kterým se ho prorazila, to se jmenovalo, jestli se nemýlím, Growing, a teď nevím dál, za chvilinku.
0: Najdeme to za chvíli.
1: Jo. A já nevím, k čemu se to dá přirovnat. Možná k tvorbě vlastně vážného skladatele, který je ale zároveň písničkář, jmenuje se Gabriel Kehen, ke kterému se také doufám někdy v téhle té relaci dostaneme. Možná právě i některým projektům Breda Meldowa, tam, kde se spojuje s vokalisty, možná trošku to má příbuznost s Gretchen Parlato, kterou jsem tady hrál nebo nedávno, nebo s Beckou Stevens, což jsou ostatně dvě velké přítelkyně, ale i spolupracovnice, jednu chvilku měli i Trio Tillery, které vydalo jednu desku s Rebeckou Martin. To je prostě taková vlastně alternativní záležitost, řekl bych já, ale přitom to ne, když se řekne alternativní, tak se někdo může pokřižovat, že to bude něco k neposlouchání, ale jak slyšíme, je to naopak hudba téměř libozvučná, by se dalo říct, byť ty texty třeba nejsou zrovna veselé, ta Sunday Morning vlastně je o tom, že se jednoho rána ta dvojice probudí a zjistí, že už spolu nemá nic společného, aspoň tak já ten text chápu. A ta další věc, která se jmenuje Freedom Run, má původně ale název Cycle 5 a pochází z alba dalšího hudebního přítele Rebecky Martin a také spolupracovníka, kytaristy Kurta Rosewinkla, tam to byla jako instrumentálka na jeho, ale ku podivu, albu, kde hrál pouze na piano, to byla taková zvláštní jeho odbočka, Cycle 5, ale ona to pojmenovala Freedom Run a je to vlastně asi tak věnované patrně všem národům nebo etnikům, které touží po svobodě.
0: A dnes také posluchačům Vltavy.

0: Tak další zvuková stopa skončila opět z alba The Upstate Project. Byla to píseň Freedom Run.
1: Právě jsme tady slyšeli, jak Ligele McLane nahrát právě nikoliv na normální klavír, ale na synthesizer, a také i jeho hlas, byť tam byl takový trošku zastřený v té prostřední části.
0: Ve čtvrteční jazzové půlhodině se s Ondřejem Konrádem věnujeme písním a songům. Ondřej, jak na tebe působí jejich texty?
1: No, to jsou takové zvláštní, není jim úplně snadné porozumět hned na prvé čtení, jak to samozřejmě s moderní poezí často bývá, ale Rebecca Martin rozhodně je velmi vyspělá textařka, jsou to takové spíš pocitové záležitosti, všelijak zahalené, asi je třeba číst dvakrát nebo třikrát, než člověk pochopí, no, o čem to je, a samozřejmě se ještě navíc můžu mýlit, tak jako se mi to děje právě tady s touhletou poslední dnešní ukázkou, která by se dala asi přeložit Venku pro ně prší. A vypadá to, že jde o takovou náladu, kterou prožívá někdy právě zrovna asi možná o nedělním dopoledne. Dost možná, že to je dívka z nějakého prodejného domu a dívá se z toho okna, ale možná, že to je také o něčem jiném. Ale nicméně ta věc je krásná a myslím, že tak jako vlastně veškeré poezii není třeba o ní moc hloubat a vykládat jí, ale spíš se nechat unášet její atmosféru.
0: Stačí si ji poslechnout a teď už se nerada musím rozloučit, ale Ondřej, děkuji za dnešní půlhodinu a za album The Upstate Project. Poslouchneme si teď tady tu skladbu, která v originále zní Outside It Rains For Them. Díky a hezký den.
1: Já taky děkuju.

0: Outside it rains for them, to není dnešní předpověď počasí, ta je příznivější, zmíníme ji ostatně za půl hodiny v poledních zprávách. Pro dnešek Rebecca Martin na albu The Upstate Project dospívala. Půl hodinu pro vás připravil Ondřej Konrád.
1: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
2: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
1: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Životní příběh Natálie Venclové, archeoložky, specialistky na laténské období, je pevně spjat s českou vědou a archeologickým výzkumem druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Pokračujte v poslechu osudu už za pár minut.

0: To je solo Michela Camila, dominikánského klavíristy a skladatele, v jeho vlastní skladbě nazvané Santen.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání archeoložky, specialistky na dobu laténskou Natálie Venclové připravila za technické spolupráce Tomáše Kselhofra Lenka Kopecká, část čtvrtá.

Já ve své archeologické práci jsem se zabývala dobou železnou, jak už jsem zmínila, těmi Kelty pod vlivem pana profesora Filipa. A ještě musím zdůraznit, že v archeologické terminologii jde o dobu laténskou. Podle naleziště Latén ve Švýcarsku, kde se našly úžasné nálezy, to většinou každý zná. A to je správné archeologické označení, protože žádný archeolog vám nebude mluvit o té době jako o době keltské. I když veřejnost jako si toho žádá, protože Keltové to je jako něco, co si každý, i když víceméně romanticky, představuje. Ale z hlediska archeologického to vlastně nejde tohle to říkat, protože termín keltský je označení etnické a historický pojem, případně taky lingvistický, numismatický. Ale hmotné prameny, kterým se archeologie zabývá, nejsou nositeli etnické informace. A archeologie nemůže k řešení otázek etnicity nějak přispět. No ale i my v populárních článcích používáme termín Keltové, pak tím jako to přiblížíme tedy veřejnosti, ale nemělo by se to zneužívat. Rozhodně by se nemělo jako třeba říkat, že stavby, nádobí, nářadí jsou keltské. Je to jako nesmysl, protože my nevíme, jestli jejich výrobce nebo uživatel byl opravdu Kelt. Ona ta kultura té doby, která má nějaké znaky stylistické a tak dále, se nachází i v oblastech v Evropě, kde z historického hlediska žádní Keltové nebyli. Takže ta kultura se pak rozšířila vlastně dál, než eventuálně můžeme předpokládat ty Kelty doopravdy fyzicky. Já už jsem zmiňovala, že mě zaujalo už v dobách studií sklo, skleněné korálky, jo, které jsou impresivní a barevné. A on to nebyl jenom šperk. A my, co studujeme tyhle ty

V té době železné, v té době laténské, se objevují ještě jiné druhy výrobků. A je to například skleněný náramek. To je něco úplně nového, co ani ve středoantickém světě vlastně se ze skla nevyrábělo. To je invence těch lidí, kteří žili tady ve střední Evropě, severně Alp, ať už to byly Keltové nebo nebyly. Ty náramky se vyznačují i technickou inovací, jsou bezešvé, což se není úplně tak snadné vyrobit, ale na to se pomocí experimentů a různých analýz jako přišlo, jak se to dělalo. Vlastně to bylo pomocí roztáčení skla, pomocí dvou bodců, dvou tyčí. A tím roztáčením vznikl ten tvar toho kruhu a ten se mohl zvětšovat, zmenšovat podle toho, ale neměl žádný šef. Zajímavé jsou taky barvy v té době, to už není ta převažující modrá, i když ta modrá těchto náramků je krásná, kobaltově modrá, jako zářivá barva, ale byly i jiné barvy, byla červená, taková karmínová, medově hnědá, zelená, rovněž sklo bezbarvé, průsvitné, které bylo někdy opatřeno vrstvou žlutého skla na vnitřní straně. To žluté sklo prosvítalo, takže ono to dělalo dojem jakoby zlatého předmětu. A my jsme zjistili časem, nebo archeologové zjistili časem, že to sklo těchto všech předmětů se nevyrábělo u nás. To se dalo zjistit podle chemických analýz. A já tady musím říct, že přírodovědné analýzy různého druhu se staly nedílnou součástí archeologie. Vždycky to tam bylo. Pokud už byla nějaká metoda analytická, tak archeologové ji používali. Ale ty metody se pochopitelně vyvíjejí a dokážou zjistit věci, o kterých se těm předchozím analýzám ani nesnilo. Takže tady se propojuje archeologie s přírodními vědami a to čím dál tím víc. Takže až to někdy připadá, že ta archeologie, která se kdysi považovala za čistě jako historický obor, že vlastně je na pomezí historických nebo společenských a přírodních věd. To je strašně důležité si uvědomit. Ty analýzy skel, které byly naprosto různého druhu. Na tom je také hezky vidět ten vývoj vědy, těch přírodních věd. Pač napřed jsme dělali neutronovou aktivační analýzu, což nám dělali kolegové v Řeži. To vlastně souvisí s ozářením toho skla, které se pak nemůže používat, takže to je, ten vzorek je ztracený de facto. Tohle bylo už na konci 70. a pak v časných 80. letech. Pak jsme začali spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou, s panem docentem Hulínským, u kterého se dělala elektronová mikroskopie. A v nejnovější době pak převažuje laserová ablace, kterou my děláme ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a taky s jednou laboratoří ve Francii v Orléans.

co přinášelo to studium skla mně, tak jednak to bylo krásné, už jsem zmiňovala, ale potom těch nálezů jako neustále přibývalo, takže to byl materiál, se kterým se dalo pracovat, který poskytoval spousty dat. A jako velkým přínosem v té době, teď už jsem někde v roce kolem 2000, a tehdy došlo k objevu význačné lokality na Moravě, a to je lokalita Němčice nad Hanou. Já jsem měla to štěstí, že jsem spolupracovala s kolegou a přítelem Milošem Čižmářem z Brna. A on spolupracoval s lidmi, kteří prováděli povrchové sběry na různých lokalitách. A podchytil i sběrače, sběratele, kteří to vlastně nedělali úplně legálně. Protože vlastně dneska, já o tom ještě budu mluvit, co znamená povrchový průzkum, nesmí to podle zákona dělat kdekdo. Respektive může, ale ve spolupráci s archeologem. Protože ty nálezy nejsou soukromá věc, že jo? Ty patří nám všem. No ale k tomu se ještě tedy vrátím. Ale pro tu lokality Němčice to znamenalo vlastně objevení úplně nového typu lokality. Nebylo to hradiště, to všichni víme, že ta hradiště, a každý si představuje, že tam sídla

byla nějaká knížata, když to možná úplně tak nebylo. Ale tohle bylo nížinné sídliště, které ani nebylo ohrazené, opevněné, ale přesto tam jako kvetla výroba nejrůznějších odvětví, s tím spojený zjevně taky obchod, tam se nacházejí importy. A to sklo, které mě teda zajímalo, se tam našlo ve stovkách, dokonce tisících kusů. Takže to byla výzva. A já jsem potom zpracovala tu první dávku teda skla z té lokality, pak se toho ujali moji mladší kolegové, ale už tahle ta první várka, abych tak řekla, to bylo přes 2000 předmětů. Z toho ne všechno byly ty hotové výrobky, zlomky hotových výrobků, ty celé se zpravidla, celý náramek, to se najde, celý skleněný náramek, to se najde v hrobě, ne na sídlišti. Ale kromě těch zlomků, hotových výrobků, se tam našel i výrobní odpad, to znamená polotovary, kusy surového skla, zmetky. No a tady jsme se tedy začali jako zamýšlet, jestli tedy u nás opravdu to sklo dělali. A přišlo se na to pomocí analýz, že u nás se jenom to sklo zpracovávalo. Ono vlastně výroba skla má dvě fáze. První v primárních dílnách, kde se vyrobí to surové sklo takzvané. Ze surovin různých přírodních. Musíte na to mít speciální zařízení a tak dál. A druhá fáze je, že se to surové sklo, ty ingoty, někam dovezou. A ty jsme skutečně znali tyhle ty ingoty, dokonce jsou i vraky lodí, kde se našel náklad skleněných ingotů. A to se pak dováželo do míst, kde si z toho zpracovávali ty finální výrobky po svém. A to je přesně případ té latinské Evropy, i tady u nás, kde ty dílny, o kterých už víme, i když je nemůžeme zachytit jako výrobními zařízení, ty se zpravidla nezachovají, pač asi byla to zařízení dost povrchová. Ale podle toho výrobního odpadu víme, že tady vyráběly určité předměty a víme už i které. Pač buď jsme je našli jako finální, anebo jsme tím našli zlomky a polotovary. Tohle se teda právě dělo v Němčicích, což je lokalita jako prvotřídního významu evropského. I když těch dílen víme, že už byla celá řada po Evropě, ale jako největší soubor nálezů, nejvíc toho odpadu pochází z těch Němčic. Takže to byla výzva, musím říct, jako skvělá práce pro mě, to objevování věcí, které jsme úplně jako nevěděli. V té archeologii ta výzva je pořád vlastně. Víte, kdysi se dělala anketa, co kteří archeologové radši dělají. Jestli jsou radši v terénu, nebo jestli radši zpracovávají ten materiál. Ti mladší, ty v valné většině, jako teda říkali, že je baví ta práce v terénu. A ty starší, ty zase, že je baví to zpracování. Protože při tom zpracování se zase dovíte, jako je to. Je to taky dobrodružství, je to dobrodružství poznání v obou případech, i v tom terénu a v tom zpracování, ale se dozvíte věci, které ani v tom terénu jste ještě nevěděla, nebo jsme ještě nevěděli. Já jsem si užila obou těch fází, i toho výzkumu v terénu, a tak asi to má většina archeologů, i potom při tom zpracování. Ještě o tom budu dál mluvit v případě pak další jedné lokality, kterou jsem zkoumala. Ale v případě toho skla, na tom bylo úžasné to, že se tady otvíralo úplně něco nového, úplně i nový typ sídlišť, jako jak říkám, že to bylo neohrazené sídliště, ty Němčice. A to už jsem pak nespracovávala já, ale mý kolegové, že ta struktura osídlení v době laténské byla daleko složitější, než jsme si mysleli, když si byla představa, že byla ta opevněná hradiště Opida a pak byly ty venkovské osady. Jenomže mezi tím byly ještě ty lokality typu Němčice, kterým se někdy říká sídelní aglomerace. To nejsou sídliště o rozloze 2 hektarů, jako jsou ty běžné venkovské osady, ale to jsou sídliště na ploše 30 hektarů.

Pak ještě existuje cosi, čemu říkáme dvorce. A to jsou ohrazené areály, ale nížinné, nejsou to hradiště. Zpravidla mají pravidelný geometrický tvar, čtvercový nebo obdélníkový. A tím jsem se dostala plynule k dalšímu tématu mé práce. A to byl výzkum ve Mšeckých Žehrovicích. Mšecké Žehrovice na Rakovnicku je lokalita, kterou mnozí asi znají, protože odtud pochází kamenná hlava, která je známá po celém světě. Hlava Kelta, takzvaně ze Mšeckých Žehrovic, tu najdete ve všech publikacích o dějinách umění. To též, co pro starší období znamená Věstoňská Venuše, tak to pro mladší období znamená hlava Kelta z opuky ze Mšeckých Žehrovic. No a k tomu ještě patří vlastně úvod, který ty nálezy těch objektů i té hlavy uvedou do náležitého kontextu. Už v 70. letech minulého století se stalo velkým tématem evropské archeologie rituální chování Keltů a existence svatyní. Tak to každého fascinuje, že známé jsou, já nevím, depoty zbraní, známé jsou nálezy koster nebo i bezhlavých koster nebo zase lebek. A takové nálezy byly učiněny hlavně ve Francii, kde a také v Německu. A v podstatě některé z těch spektakulárních nálezů se pojí k čtvercovým ohrazením v výměře tak 1 hektaru. A ty se zkoumaly velice intenzivně v té Francii, kde jako známá lokalita Gournay-sur-Aronde, kde se našly právě bezhlavé kostry a stovky mečů například. V Německu se také zkoumaly takové lokality a tam v němčině se jim říká Viereckschanze, což znamená vlastně čtyřúhelníkové šance, čili ohrazená místa. A to se teda bohužel dostalo i do archeologického slangu, takže my mezi sebou běžně mluvíme o Viereckschanzích. Ale správně se má říkat čtyřúhelníkové ohrazené areály. Jo, ještě musím říct, že napřed se soudilo, že tyhle ty objekty, že to jsou svatyně. A to teda běželo i v té české archeologii a každého to hrozně zajímalo, zvlášť veřejnost pochopitelně. A tehdy se naskytla příležitost provést záchranný výzkum u nás na té lokalitě Mšecké Žehrovice, protože nacházelo se tam to čtyřúhelníkové ohrazení, které částečně bylo už známo ve 40. letech, až když se v roce 43 našla ta hlava, opuková hlava Kelta v pískovně, tak se tam udělal krátký záchranný výzkum, velmi krátký. A zjistilo se, že tam je ten laténský materiál, že to patří do doby laténské. Usoudilo se, že ta hlava Kelta je s tím spojená, že teda to byla svatyně a ta hlava kamená, že zobrazuje nějakého boha, božstvo. Což byla voda na mlýn těch zastánců té kultovní teorie o funkci těchto ohrazení. A pak se na samém konci 70. let vyskytla ta příležitost udělat tam nový moderní záchranný výzkum. A to proto, že val tohoto ohrazení byl ničen lesnickými pracemi. Ačkoliv to měli vědět, že tam je tenhle areál, tak nicméně tam rozjezdili jeden z těch valů. Takže to byl důvod, proč tam tedy udělat výzkum, aby se z toho valu ještě něco zachránilo a zjistilo se, jestli opravdu jako ty výsledky toho kratinkého výzkumu v roce 43 tedy byly správné. A tak jsem se k tomu dostala já, která bych neměla šanci dělat nějaký velký výzkum, ale záchranný výzkum ano. Takže jsem pak jako několik let jsem tam mohla tu lokalitu zkoumat. Oni ty záchranné výzkumy nebyly drahé, na rozdíl od těch velkých, jsme o tom hovořili, že byly velké systematické. Tak tyhle nebyly drahé, protože netrvaly dlouho, najelo se tam pár lidí z vesnice, to se zpravidla šlo do hospody, kde se najeli staříci, kteří byli ještě zdatní a neměli co dělat, že jo, a šli potom rádi se účastnili výzkumu za pár korun, anebo taky studenti jednak, buď studenti archeologie, nebo studenti místního gymnázia v případě Mšeckých Žehrovic. A pracovat s místními lidmi bylo nesmírně poučné. Jako studenti žasli nad lidovou moudrostí venkovského lidu, když se například na výzkumu sešli bývalý kulak, takzvaně se stalinovcem nebo
s Baťovcem. Jenom se musel pak dát pozor, aby nepracovali v jedné sondě, protože to mohlo končit ostrou výměnou názorů. Byly tam zajímavé příběhy. Měla jsem jednou jednoho pána na výzkumu, kopáče, kterému bylo 80, a který prostě pracoval úžasným způsobem. Většinou všichni ty starší lidé pracovali teda spolehlivě a velice účinně. Ale tenhle ten, to jsem nemusela ani vytyčovat sondu provazem, což se tehdy dělalo, dneska už se to zase dělá jinak. Ale řeklo se mu, že dal jsem kolík v tom směru, kde měla ta sonda vést a kam měla vést. A řekl jsem mu, potřebu sondu, která bude metr a půl široká. A on jel prostě jako stroj. A já jsem si ho ptala, jak to takhle dokážete. On říkal, no já jsem před válkou kopal v Praze kanály. No jindy zase se stalo, že se osmdesátníci, muži i ženy, pohádali o to, kdo kdysi komu přebral holku. A ty jsem pak musela dát hodně daleko od sebe na tom výzkumu. Ale jinak jako to bylo pěkné, jako myslím, že jsme si z toho všichni něco odnesli. Myslím, že to bylo daleko teda jako inspirativnější než dnes, kdy se najme vlastně výkopová firma, že jo, kde jsou lidé, kteří to sice umějí technicky, ale nic se od nich nedozvíte v podstatě.

V těch Žeckých Žehrovicích se pak ukázalo, že tyhle ty valové areály nemusí být vůbec svatyně. Ono právě při podrobném výzkumu a potom při zpracování se často zjistí, že to, co se na první pohled na té lokalitě zdálo jako jednoznačné, prostě je to laténská svatyně tečka, tak se ukáže, že tam těch vrstev aktivit bylo několik a to se vlastně musí rozluštit, že jo? Pomocí stratigrafie, tedy jako sledu vrstev, pomocí materiálu, nálezů, které případně jste schopná datovat i jako relativně i detailně. No a v těch Žehrovicích se teda ukázalo, že těch fází opravdu bylo několik a celá ta lokalita tam trvala asi 150 let. Napřed úplně, dokud tam ještě nebyly žádné valy, tak tam byla osada, sídliště, která sice z části byla zřejmě zemědělská, jako skoro všechny tehdy, ale zároveň industriální, tak můžeme říkat osadám, kde se prováděla nějaká výrobní činnost. A na téhle lokalitě byly ty výrobní činnosti dvě. Ta úplně první fáze byla osada, sídliště, které bylo částečně zemědělské, jako všechny osady vlastně v té době, ty nížinné osady, ale zároveň i se tam vykonávala i výrobní činnost, a to nejméně ve dvou odvětvích, výroba železa a zpracování švartny. Ta švartna je černý materiál, ze kterého se vyráběly náramky. To byly zase jiné náramky než ty skleněné. V další fázi tam teprve vzniklo to ohrazení tím, když už ta osada přestala fungovat, tak na tom místě, nebo fungovala jenom z části, na tom místě byly vybudovány ty valy a vznikl valový areál, který měl ještě dvě fáze výstavby. V rámci toho areálu se nacházel velký dřevěný dům povrchový, který najdete většinou podle toho, že se zachovají kulové jámy, sloupové jámy z těch sloupů z dřevěné konstrukce, který byl neobyčejných rozměrů. My jsme usoudili, že jde o nějaký panský dům, mimořádný dům, kde se asi scházeli lidé při různých příležitostech. Nic jako o nějaké rituální aktivity, nic takového tam zjištěno nebylo. Kromě toho, že odtamtud od někud pocházela ta kamenná hlava, která ale se našla původně vně toho areálu v té pískovně. Podle nejrůznějších analogií a zkoumání situací v celé Evropě jsme pak dospěli k tomu, že ta hlava tam byla někde umístěna, ale že vůbec se nemusí jednat o hlavu božstva. Protože totiž taky Keltové ty bohy moc nezobrazovali. Je tady zachycena příhoda, když keltský vojevůdce Brennus, když Keltové podle historických zpráv přepadli Delfy, tak se smál, když tam viděl sochy bohů, protože přece sochy bohů se nezobrazují, bohové jsou všude mezi námi. Takže skutečně to je jako, že by byly známa nějaké sochy bohů, to úplně není. Jenom jsou na různých místech ty kamenné hlavy, ale ty nemusí patřit bohům. A taky se zjistilo, že se nacházejí v různých ohrazených těchto čtvercových obdelníkových areálech, které ale jinde v Evropě už začaly být interpretovány jako dvorce, jako sídla možná nějaké místní elity, která měla tam i ty mimořádné stavby větší a někdy se tam najdou tyhle ty skulptury. To se muselo hledat po celé Evropě a zjistilo se, že opravdu některé jsou i velmi podobné té hlavě Žeckých Žehrovic, která má na krku nákrčník, má specifický účes, knír zakroucený v esovitě ukončený, tak jak to vidíme v tom laténském umění a tak dále. Určité ty analogie tedy existují, když ne přesné, ta skulptura Žecký Žehrovic je pořád unikátní. Jako úžasné téma pro mě byla právě ta hlava. Musím říct, že na ta interpretace, ke které jsem dospěla, jsem k ní dospěla, až když už mě vyšla knížka o výzkumu Žeckých Žehrovicích, takže tam to ještě není. Prostě mi to napadlo až později. A zjistilo se, že důležitý je účes té kamenné hlavy. Ona totiž má vpředu takové vroubky, které naznačují, že má nad čelem pás vlasů, ale ty vlasy nepokračují dozadu. Vzadu je ta hlava, ona, když se správně nafotí, tak vás to hned napadne, že to vlastně je hlava vyholená. To není jenom, že na tom nezáleželo, to taky tak soudilo, že ta hlava se na ní koukali ze předu, takže ze zadu bylo jedno, co má, tak ono tak úplně tedy nebylo. Protože jsem zjistila, že existuje cosi jako
tonzura, kterou my známe teda z křesťanské oblasti, že je tonzura kněžská, měžská, ale existovala i jiná tonzura a tu zmiňují prameny písemné, jako třeba Život svatého Petrika nebo Beda ctihodný, a to byla irská tonzura. V Irsku mělo totiž křesťanství docela jako specifickou podobu a popisuje se v pramenech její speciální tonzura takzvaně od ucha k uchu. Což by přesně odpovídalo tomu účesu na té hlavě, kde po tom pásu, pak už je opravdu od ucha k uku, už je hladká hlava vyholená. Když to ta římská tonzura, to je, jak známo, to kolečko na hlavě, že jo? Vyholené kolečko, ta je jako takzvaně uzavřená, když to ta irská je otevřená. No a teďka tuhle tonzuru tedy nosili ty irští klerici, mnichové. A jak jsme to spojili s tou keltskou tonzurou? Je to tak, že v předkřesťanském ještě Irsku existovala profese druida. Druidové se změnili na mnichy. Dostali křesťanské učitele a prostě z druidů se stali mniši. Žili asketickým způsobem v tom Irsku a tak dále. A to stejné se připisuje například podle Cezara těm keltským druidům. Takže tady je nějaká návaznost a v tom jako teda historiografie nevidí problém, že by byla návaznost mezi druidy a mnichy právě v tom Irsku, kde se hodně zachovalo, kde vlastně nikdy nedošlo k žádné okupaci Římany, jak se to stalo v Británii, ve Francii, v západní Evropě. Že. Takže se tam zachovaly určité rysy, které teda jinde nejsou. Druidi mimochodem jsou zmiňováni v právních spisech v tom Irsku až do 6. století po Kristu a v Galii ve Francii do 4. století po Kristu, teda dlouho ještě po římském dobytí. U nás tohle nemáme, za prvé nemáme ty prameny písemné, za druhé se přišli Germáni. Nikoli Římané, ale Germáni, takže ty zase překryli prostě nebo i zničili tu kulturu předtím. To mně přišlo být, že je významné zjištění a vyžadovalo to tedy náhled i do historie, do písemných pramenů, kde přirozeně já jsem nebyla schopná je přeložit, ale jsou lidé, kteří to umějí a ti mě mohli. Bylo to zase něco úplně jiného. No a tím se domnívám, že jsme ukázali dost dobře, že ty kamenné hlavy v období latinské kultury, to znamená před Kristem, že v těch posledních stoletích před Kristem, že teda to nebyly bohové, že to byly nějací, možná druidové opravdu, v každém případě jako nějaké heroizované osobnosti, to znamená významné, slavné osobnosti, která ta rodina nebo ta místní komunita uctívala. Jednou z forem toho uctívání bylo, když se vytvořila ta kamenná skulptura, kterou tam potom na místě uctívali. Ale nebylo to božstvo. Čili odtud ty dvorce nebyly přímo svatyně, i když se tam nějaké rituální aktivity určitě odehrávaly. Právě tam byla ta hlava, byla tam ta často jedna veliká stavba neobyčejná. Přestože tohle jsem vlastně napsala jenom v jednom článku, tak si myslím, že to je velký úspěch a že se tam propojila ta archeologie s historií, což jako je ideální, jenže zpravidla ty historické prameny k té archeologie toho staršího období nemáme.

0: Natálie Venclová se vám v tyto dny svěřuje se svým životaběhem. Tentokrát to bylo po čtvrté. Rozhlasové vzpomínání archeoložky, specialistky na dobu laténskou připravila Lenka Kopecká. Technicky spolupracoval Tomáš Kselhofer. Odvysílané díly hledejte na webu vltava.rozhlas.cz v sekci Osudy. A připomenu také, že těch vzpomínek je tam celá řada. Dobrý rozhovor, dialog je pro mě největší kulturní vymoženost. To například říká Petr Pidhart. I toho tam najdete. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Unijní lídři jednají v Bruselu o novém společném rozpočtu. Navrhované nové zdroje jsou podle premiéra Babiše absolutně nepřijatelné. Ukrajina obnovuje útoky na ruské rafinérie. Ryazaňská oblast už hlásí úder. Režisér Václav Marhoul ve Varšavě představí svůj nový film Doznání. A počasí bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO odmítá navrhované nové zdroje víceletého rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl v Bruselu při příchodu na summit lídrů 27, kteří řeší společné finance na roky 2028 až 2034 a hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států.
2: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
3: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
2: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihál. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Stožáry rozhlasového vysílače Liblice B u Českého Brodu na Kolínsku odstřelila ve specializovaná firma Kovocentral. Dvě ocelové konstrukce čeká rozřezávání a odklízení. To potrvá až do konce listopadu. Dva stožáry vysoké přes 350 metrů byly nejvyšší stavbou v Česku. Podle českých radiokomunikací už pro ně není využití.
4: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
5: Podle Marcela Procházky z českých radiokomunikací bylo vysílání z Liblic na středních vlnách příliš nákladné. Nahradil ho digitální rozhlas DAB.
4: Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší příkon než jedny Liblice.
5: Po demolici liblického vysílače bude nejvyšší stavbou v Česku o několik metrů nižší krašovský vysílač na Plzeňsku. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v ruské Ryazaňské oblasti. Tvrdí to tamní gubernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinérie jako odpověď na ruské útoky.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na 3 dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo 2 rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Český rozhlas.
0: V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hekři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur. Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala, že útoky mohou pokračovat. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. První letošní premiérou ostravské opery je Requiem od Giuseppe Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské dnes uvede novou scénickou verzi. Režisérský tandem Skutr v inscenaci kombinuje hudbu s výraznou scénografií a tancem.
7: Šedesátihlasý sbor na jevišti, čtyři solisté a dva tanečníci jako nositelé příběhu.
8: Takže se nám tam dostala taková jako mladá dvojice, která vlastně čeká dítě. Bude to takový jako videoklip na téma Requiem.
7: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Po hudební stránce je podle dirigenta Marka Šedivého Requiem tím nejlepším z Verdiho.
9: Kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
7: Verdiho Requiem je první zádušní mší na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu má dnes premiéru film režiséra Václava Marhoula Doznání. Je v pořadí už čtvrtým Marhoulovým celovečerním filmem. V roce 2019 režisér získal mezinárodní uznání za film Nabarvené ptáče, který se dostal do užší nominace na cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film.
10: Have you ever seen a child starve to death, professor?
11: No.
10: I have.
12: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo Doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě 11 až 14, v 1000 metrech na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den, nejen polská metropole žije v těchto dnech filmem, jak byla řeč před chvílí ve zpravodajské relaci. V zápětí to vysvětlím, ještě naznačím, jaké téma vás může potkat v této hodině Polední Vltavy. 60 let příležitostí, které pomohly mladým hudebníkům vykročit na velká pódia. To je soutěž Concertino Praga, která má za sebou příběhy řady dnes uznávaných umělců. A je to také série, které se budeme věnovat právě dnes a už v této hodině. Ovšem, první půl hodina Polední patří na Vltavě každý čtvrtek filmu. Dnes se za ním vydáme až za kanál. Navštívíme totiž prestižní filmovou přehlídku v Londýně, kterou každoročně pořádá Britský filmový institut. K jeho pravidelným návštěvnicím patří i Kristýna Roháčková, naše kolegyně z webu iRozhlas.cz, která výjimku neudělala ani letos. Už je pár hodin na půdě České republiky. Možná, že už také ví, že je poledne a není 11 hodin jako v Londýně. A do studia Vltavy tedy přišla plná čerstvých zážitků, je to tak?
2: Ano, dneska to povídání bude hodně zážitkové. On, ten Londýn, je áčkový festival, jak se tak říká, ale není to tak napěchováno a tak mezinárodně a tak filmařskými profesionály sledováno, jako například Benátky nebo Cannes, takže ta atmosféra je trošku odlehčenější, ale ty hlavní snímky se tam promítají v rámci takzvaných galas, takže se budeme bavit hlavně o tom, co se v rámci těch galas promítalo, ale hlavně i to, co se dostane i k českým divákům, což je vždycky asi to nejdůležitější.
1: Těším se na to a myslím, že nejsem sama.

0: komorní ženevský orchestr dohrál část ze symfonie číslo 1 C-dur Josefa Eiblera. Je 12 hodin 12 minut s Kristýnou Roháčkovou. Dnes budeme v polední Vltavě mluvit o tom, co přinesl letošní ročník prestižního filmového festivalu v Londýně. A můžeme to vzít, jak se sluší a patří, hezky po pořádku. Letošní 70. ročník zahájilo životopisně laděné britské drama Elsinore. A krátce po premiéře už se skloňuje jako horký Oscarový kandidát. Proč tomu tak je, Kristýno? Je to podle tebe zasloužené?
1: Zahraniční kritika ty Oscarové naděje přisuzuje irskému herci Andrewovi Scottovi, toho posluchači mohou znát jako Moriartyho ze seriálu Sherlock, nebo jako titulního antihrdinu z nejnovější adaptace románu Talentovaný pan Ripley, anebo samozřejmě jako sexy duchovního ze seriálu Potvora. V Elsinoru si Scott zahrál anglického herce Iana Charlestona, představitele jedné z titulních rolí v dramatu Ohnivé vozy, tedy Chariots of Fire. Zobrazuje ho jako trochu rozmrzelého z toho, že si z toho filmu všichni pamatují akorát soundtrack, takový ten velmi známý, když jsou ty běžci na té pláži, a že Charleston sám jako herec nedobyl Hollywood, jak si vysnil. Pak se mu ale dostane do rukou obrovská příležitost, a to zahrát si Hamleta v britském národním divadle. Charleston se věří, že to zvládne, i když u něj právě propuká AIDS. Tady je ukázka.
2: You've seen men like me before.
3: Hundreds.
2: And some of them get better for a while. But I have to play Hamlet. 4,167 lines, 2,200 eyeballs staring at you.
4: This part goes beyond physical endurance.
5: I can't let you risk your health.
2: You're not letting me. I choose to do it.
4: Should I be engaging my heart here or my brain?
2: Your heart. Your brain's never been that impressive.
3: If you're going to play this part, there's to be no more talk of death.
2: That might be tricky. It's one of the central themes of the play.
1: Já jsem měla obavy z prvních festivalových reakcí, které o Elsinoru mluvily jako o šablonovitém AIDS dramatu. Já jsem z toho takový pocit neměla. Na emoce ten film sice tlačí, ale zároveň nabízí velkou lidskost a velmi sympatický humor. Až osudově tu působí to propletení lidského osudu jednoho člověka, tedy Iana Charlestona, s dějem Shakespeareovy tragédie, kterou v Elsinoru doslova nazývají příběhem o tom, jak být naživu a stát se mrtvým. Občas tu teda za Andrewa Scotta hrají jeho opravdu výrazně modré kontaktní čočky, které v určitých detailech kamery působí až komicky. Já jsem ochotná to přehlédnout, uvidíme, jestli stejnou ochotu projeví i akademici. Nicméně v Londýně proběhla opravdu velmi dojemná premiéra, které se osobně účastnila i lékařka, která se zasadila o to, aby ta péče a léčba nebo pomoc těm, co trpí HIV a později tedy i AIDS, byla ličtější a aby opravdu pomáhala. A ve filmu tuto roli stvárnila Oscarová herečka Olivia Colman.
0: Další otázka se nabízí. Kristýno, budou mít možnost vidět Elsinore i diváci v českých kinech?
1: Já se vždycky cítím trochu hloupě, když mluvím o festivalových filmech, které pak nikdo u nás nemá šanci v blízké době vidět. Tady teda naštěstí jsou velmi dobré zprávy, zatím se teda o tom moc neví, ale Elsinore má českého distributora, takže drama s excelujícím Andrewem Scottem by se mělo v českých kinech objevit už z kraje příštího roku, ale zvláštního uvedení by se mělo dočkat ještě dříve, a to možná dokonce ještě v listopadu.
0: Velké Oscarové šance se přisuzují také španělskému snímku La Bola Negra. Obzvlášť po tom, co si jeho režiséři duo Javier Ambrosi a Javier Calvo odvezli z Cannes Zlatou palmu za režii. Pustíme si asi také ukázku. A to hned.
6: Entre las obras de teatro que Federico García Lorca no pudo terminar de escribir, hay una en concreto que habla de un joven.
7: Sí, eso es La Bola Negra. There are only four pages that exist from this play.
8: Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
9: Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: Bystré ucho posluchačovo zaslechlo možná i americkou herečku Glenn Close. Kristýno, co si na film, který patřil k hlavním lákadlům londýnského festivalového programu, říkala ty?
1: Pro mě to taky byl jeden z těch vrcholů festivalu, protože mě opravdu ten film zasáhl. Španělské drama La Bola Negra mluví teda o jedné té černé kuličce, kterou tam hlasují v kasínu, v jistém příběhu, který se přisuzuje Lorkovi. Je to taková poetická a filmařsky velmi jímavá mozaika životů tří gay mužů napříč generacemi, časem i fantazií. Je tam taková zajímavost, my jsme zmiňovali to režisérské duo Javiera Ambrosiho a Javiera Calvi, oni si říkají teda duo Javis. Oni spolu byli asi 13 let v partnerském vztahu a během natáčení filmu se rozešli a přesto teda společně vytvořili snímek, na který aspoň já budu hodně dlouho myslet a ráda si jim nechám opakovaně zlomit srdce. Přijde mi to jako docela inspirativní historka, ale zároveň docela humorně zapadá do tématu toho jejich filmu. A tady ještě teda dodatek, že i tento film se objeví v českých kinech.
0: I tuto informaci přednesla z Londýna Kristýna Roháčková. O dalších výrazných filmových titulech letošního festivalu v Londýně budeme mluvit zase po písničce.

0: Zesílit ticho, Turn Up the Quiet, se pokusila velice originálně na stejnojmenném albu Diana Krall v roce 2017, v tomto případě v písni I'll See You in My Dreams. V polední Vltavě se ještě naskok vrátíme do Londýna, odkud se plná dojmů z tamního filmového festivalu vrátila naše kolegyně Kristýna Roháčková a měla možnost dopředu vidět i některé z nejočekávanějších premiér letošního podzimu, jako je třeba nový film Martina McDonagha s názvem Divoký kůň devítka. Kristýno, na co se fanoušci tohoto britského dramatika se slabostí pro černý humor mohou těšit?
1: Tak zase to bude příběh nepravděpodobného mužského přátelství, což je už takový osvědčený model, který známe třeba z jeho V Brugách nebo Beale z Inisherinu, kde to teda bylo postavené celé na hlavu, protože šlo o to, že jeden z těch mužů řekne tomu druhému, že už nechce s ním kamarádit a ten první se snaží zjistit, co ho k tomu dovedlo. Tentokrát jsou to teda, je to teda americký příběh, uvidíme v hlavních rolích Sama Rockwella a Johna Malkoviče jako agenty CIA, kteří přijíždí na Velikonoční ostrov, na Rapa Nui a snaží se nedat na sobě poznat, že vědí, že se v Chile chystá vojenský převrat. Tak dáme si také krátkou ukázku, která bude mít trošku domácký charakter.
2: Don't pull rank on me. I've killed people in countries you can't even spell.
3: Name one country you killed someone in that I can't spell.
2: Czechoslovakia.
3: You never killed anyone in Czechoslovakia, you just know I can't spell it.
1: John Malkovich má nemoc smrtelnou, která trošku ovlivňuje, jak se chová a jak moc toho říká na veřejnosti, to, co nemá říkat. A nejspíš také u toho zapomene, že svého parťáka Sama Rockwella požádal o to, aby ho na Velikonočních ostrovech zabil. Tedy dal mu tu ránu z milosti. V určitých smyslech asi posluchači, kteří znají V Brugách, jako ten snímek, kde se Colin Farrell a Brian Gleeson vydali do tohoto malého belgického lehce depresivního městečka právě s velmi podobným záměrem, aby jeden usmrtil toho druhého, zatímco spolupracují, tak si budou možná říkat, že ta šablona je až moc příliš známá. Vlastně v určitých smyslech jsem si říkala, že se Martin McDonagh opakuje, ale možná je to spíš nějaké vyrůstání se šablonou toho, co má rád a co mu přijde osvědčené, akorát tentokrát tedy zasazené do dávnější minulosti a do amerického modelu. Jsou tam zase jeho vtípky o liliputánech, jsou tam zase trošku jeho inklinace k přírodě, má tam velkou roli kůň, což samozřejmě už víme, protože ten film se jmenuje Divoký kůň devítka. Čeští diváci to uvidí už 5. listopadu, takže velmi brzy si můžeme říct, jestli stálo za to se opakovat a jestli je to opravdu jenom opakování, nebo jestli se posouváme někam dál.
0: Fandové černého humoru tedy už vědí, na co jít a celkem dramatickou distribuční cestu má za sebou také nový snímek italského režiséra Luky Guadagnina s názvem Artificial. Ten londýnští diváci viděli jako druzí na světě.
1: Je to tak a byla tam určitá překážka v tom, jak se snímek dostával vůbec k divákům, protože asi by se dalo čekat, že se bude hrát v Benátkách, tedy jako v domáckém festivalu pro Luku Guadagnina. To se nestalo. Amazon totiž jako původní to produkční studio se toho filmu vzdal. Jeden insider tehdy do médií pustil informaci, že ten film je prý nedistribuovatelný, komplikované slovo. Teďka už teda diváci i kritici vědí, že to není tak úplně pravda, nebo že se asi něco dělo za zdmi tady této informace, protože asi se v Amazonu příliš nelíbilo, že ten snímek se dívá do pozadí toho, jak funguje společnost OpenAI, tedy ta firma, která provozuje asi bych řekla oblíbenou službu ChatGPT. Andrew Garfield tu je teda ve výrazné, ale vedlejší roli Sama Altmana jako šéfa společnosti OpenAI a hraje ho jako takového ze začátku velmi charismatického, postupně velmi úlisného člověka, který se vplíží do společnosti kohokoliv a dokáže velmi dobře ze sebe stmívat jaké podezření. Jura Borisov, což je ten báječný Igor z Oscarové Anory, tak ten tu hraje naopak mozek za technologií toho ChatGPT Iliu Sutskevera. On ten příběh je zajímavý vlastně i tím, že začíná jako takový ten standardní hollywoodský inspirativní příběh o nějaké té technologii, která pomohla světu, a opravdu ta postava Ilji Suckevera do toho příběhu doslovně jde s tím, že říká, vymýšlíme něco, co pomůže světu, vymýšlíme technologii, která nám prozradí odpovědi na to, jak vyčistit svět, jak zachránit životní prostředí, jak zachránit zdravotnictví. A pak najednou vidíme, jak ta postava sama Altmana do toho přichází jako opravdu ten zlosyn, až bych řekla, a ten snímek působí jako horor z naší současnosti. Tady je ještě krátká ukázka.
4: What is the image of the future that you see?
5: We've created a machine that will solve the world's problems.
6: We don't teach it. It teaches itself.
7: We're gonna call it ChatGPT.
8: We opened Pandora's box together. The future's inevitable. Countries will fall.
0: Kristýno, co bylo tou překážkou v uvedení snímku Artificial třeba na přehlídce v Benátkách, tedy k Vádaninově domáckém festivalu?
1: My jsme to zmínili, ono se asi hodně spekuluje o tom, co by to mohlo být. Říká se tedy, i dneska vlastně jsem viděla jednu zprávu na serveru Variety, že v Amazonu jsou velmi na straně těm modelům jazykovým umělé inteligence, takže možná to tam hraje tu roli. A pak v tom následujícím souboji těch studií, které se chopily toho snímku, aby ho mohli distribuovat, tak jsme pak věděli, že ta studia, která už se aktivně hlásí k tomu, že třeba podporuje ve využívání umělé inteligence ve filmařině, tak od toho dala ruce stranou.
0: Mám na jazyku ještě poslední otázku. Byly na festivalu k vidění i nějaké české filmy?
1: Z premiér tam akorát byla jedna česká koprodukce, ale za to neméně kvalitní. Byla to totiž myanmarské drama Padlé ovoce, které zachycuje každodenní realitu dvou mladých pracovnic v továrně. Je to film, který si z festivalu v Karlových Varech přivezl hlavní cenu Křišťálový globus, takže už o něm pochopitelně k němu přitahlo zájem festivalových návštěvníků a filmových profesionálů. Z retrospektiv na programu byla Jedna generace mi prověřena a přesto stále aktuální Sídlištní komedie Věry Chytilové, čímž pochopitelně myslím Panel Story a jak se rodí Sídliště. Digitálně restaurované Panel Story uváděli už v únoru na Berlinále, ve Varech se zase hrálo Kopytem sem, kopytem tam, do kin se vrátil Dědictví. Obecně by se tady dalo říct, že je letošek tak trochu rokem Věry Chytilové, což je dobře, protože její filmy skoro zázračně nestárnou. Možná výrazněji ale byl příspěvek ještě českých filmařů v rámci zahraniční produkce, jako třeba ve snímku Annie Biller s názvem The Face of Horror, což byla feministická hororová variace na známé a hojně adaptované japonské kabuki o vraždě a mstě ze záhrobí. Natáčelo se na Barrandově, takže hlavně ty výrazné a velmi barevné věci jako výprava, sety a speciální a vizuální efekty vznikaly v Česku a pod rukama českých tvůrců.
0: S filmovou publicistkou Kristýnou Roháčkovou jsme probrali nejen filmovou úrodu letošního filmového festivalu v Londýně, ale udělali jsme také malý výhled na nadcházející premiéry v českých kinech. Kristýno, díky za to a těším se na další tipy a na další setkání. Krásný den.
1: Já taky moc děkuju. Krásný den.

0: Konec 17. století, Nicola Porpora a árie Orfea z jeho opery Orfeo zpíval Andrea Marcon.
1: Polední Vltava s Lenkou Novotnou.
0: Programová řada Radiokniha na stanici Český rozhlas Plus připomene od 20. října 15-dílnou četbu maďarské povstání roku 1956. Od něhož letos uplyne 70 let. Dramaturgyně Alena Blažejovská proto sáhla po knize maďarsko-britského novináře Viktora Sebestiena 12 dnů, příběh maďarského povstání 1956. V roce 2024 ji vydalo nakladatelství Maraton v překladu Pavla Pokorného. Pro zajímavost, tento titul má databázi knih krásné čtenářské hodnocení, celých 99%. Kniha má přes 400 stran. A tak moje první otázka na scénáristu Viktora Bezdíčka, který ji pro Radioknihu zpracoval, už je známa. Nejprve vás ale vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Bylo těžké skoncentrovat celou knihu do 15 rozhlasových kapitol?
2: Já bych nemluvil o tíze, ale spíše o lítosti, která mě jímá nad všemi dobrými knihami, které takto zpracovávám. Řekla jste správně, koncentrace, není to výběr. Ale i při té koncentraci toho obsahu musíte volit, které motivy využijete a které vám takzvaně spadnou pod stůl, což bohužel tady k tomu došlo taky. Například Sebestien zalidňuje svůj příběh množstvím postav a já jsem třeba se musel rozhodovat, že například velmi svébytnou postavu rebelského vůdce Josefa Dudáše vynechám, ačkoliv je jako velmi zajímavý, drážil obě strany, sovětskou i maďarskou, ale bohužel se mi už nevyšel.
0: Kniha má v názvu 12 dnů. Opravdu vypráví jen o těch klíčových 12 dnech maďarské revoluce?
2: No, já myslím, že ta 12 v titulu knihy zdůrazňuje spíš takový ten divoký běh historie. Je to vlastně upozornění na to, jako co všechno se může stát během 12 dnů. Ona, ta vlastní revoluce, trvala skutečně těch 12 dnů. Od prvních protestů přes první vítězství v té gerilové válce, taktizování Sovětů, rozhodování o dalším postupu, okamžité rozdrcení toho odporu až po nástup kolaborantské vlády. No ale jakkoliv tento příběh je samozřejmě v centru pozornosti, tak Sebestien zapojuje ty události do velmi širokého rámce dějinných a mezinárodních souvislostí. Takže projdeme s ním více míst, třeba na planetě Washington, New York, Moskvu. Začínáme v roce 45 a končíme až v 80. letech následky revoluce.
0: Je to spíš odborná historická publikace nebo jde o strhující vypravěčský styl, pokud je to vůbec něco z toho?
2: Je. Já tomu hodnocení na té databázi velmi dobře rozumím. Sám jsem se od té knihy nemohl odtrhnout snažil jsem se vyšetřit pro ní každou trošku volnější chvíli. Ačkoliv to není práce odborná, musím říct, že z hlediska zdrojů archivních literatury je pro mě jako pro čtenáře byla důvěryhodná. A Sebestien ale jako publicista se nezdráhá použít ani orální historii, která té knize propůjčuje docela dost autenticity. Skutečně, když to čtete, tak máte až takový jako vizuální dojem, jako kdybyste seděla v kině a sledovala historický velkofilm.
0: A čím je pro nás poselství této knihy o hrdiném maďarském boji proti sovětským vojákům aktuální dnes?
2: No, já jsem měl při čtení o odvaze maďarských bojovníků za svobodu skutečně před očima neustále odvahu Ukrajinců v současném konfliktu s Ruskem. Může nám připadat, že jako ty imperiální nároky sovětských komunistů a to, jak jejich učedníci v ostatních zemích východního bloku je poslouchají a zaprodají duši a zemi ďáblu, že jako tenhle svět je vlastně lehce absurdní. Ale

0: Možná až do té chvíle, než si uvědomíte, že ten svět se zase vlastně tolik nezměnil. Ale já bych chtěl říct, že to poselství lze číst možná i trochu jinak. Že totiž, když se v té krizi láme chléb, tak lidé, obyčejní lidé, vlastně většinou vědí, jak se zachovat.
1: Poselství bude ukryto v této četbě na pokračování a my si teď pustíme ukázku.
2: Plakáty a cedule na nárožích stavěly na odiv Rákošiho ošklivou tvář se sloganem Nejlepší Stalinův žák. Hlavní lekcí, kterou se naučil, bylo, že nejsnadnějším způsobem, jak potěšit svého moskevského pána, je kopírovat všechno, co dělá Stalin v Sovětském svazu. V téměř všech oblastech života zvali sovětské poradce, aby Maďarům ukazovali, jak co správně dělat. Samotný Rákoši bez konzultace s poradci skoro neudělal krok. Tradiční, velice rigorózní vzdělávací systém, založený stejně jako všude ve střední Evropě na gymnáziích, změnili na sovětský model, ruština byla jediný vyučovací cizí jazyk. Změnila se i maďarská vlajka. Pořád to sice byla červeno-bílo-zelená trikolora, ale namísto emblému navrženého významným revolučním hrdinou 19. století Lajošem Košutem přišel srp a kladivo v sovětském stylu.
1: Z knihy Viktora Sebestiana bude číst Aleš Slanina v režii Radima Nejedlého. Četbu od 20. října najdete nejen ve vysílání Českého rozhlasu Plus, ale také na webu Českého rozhlasu a v aplikaci Můj rozhlas. Hostem byl Viktor Bezdíček, který 15-dílnou četbu z knihy 12 dnů příběh maďarského povstání 1956 připravil. Já vám děkuji za toto poutavé pozvání a přeji vám hezký den.
0: Já vám děkuji za pozvání. Hezký den.

Cecil Norby a Moonlight ve 15:45. Posloucháte Polední Vltavu, kde si připomínáme také 60 let soutěže Concertino Praga, mezinárodní soutěže, která pomohla na začátku kariéry řadě významných hudebníků. Za historií se teď ohledneme v dalším dílu seriálu Aleny Maršíkové Michálkové.

0: Rytířským sálem na zámku v Jindřichově Hradci zní znělka Koncertína Praha. Melodie Nebeští kavalérové Adama Michny z Otradovic jindřichohradeckého rodáka. Dnes je pro nejrůznější nástrojová uskupení podle toho, kdo se probojuje do finále a do České republiky přijede soutěžit na finálové kolo, upravuje hudební režisér a skladatel Petr Strejc. Takhle například zněla v roce 2022. Koncert v Jindřichově Hradci vždy zakončuje jihočeský festival Koncertino Praha. Takto uchoval své vzpomínky na festival hudební redaktor a jeden ze zakladatelů soutěže Koncertino Praha, Vratislav Beránek.
1: Příhody, o kterých zde vyprávím, se odehrávaly v 70. letech v době nejtuší normalizace. Někteří soudruzi neměli moc důvěry k nám, rozhlasákům, bez vyššího stranického požehnání. Ale postupně se všechno urovnalo a nedůvěřivci poznali, že jde o významný podnik, který nemá ve světě obdoby a slouží ke cti městu i jeho představitelům. Ale víc bylo zážitku jednoznačně kladných. To, když se vysílali záběry z předchozího koncertu, sesedli jsme se všichni na schodišti hotelu, uprostřed tranzistor. Muzikanti si fandili navzájem, tleskalo se po každém výkonu. Prostě atmosféra, jakou bych přál každému zažít. Jednou jsme uspořádali fotbalový zápas Koncertino proti Hradeckému gymnáziu. V bráně hostí úspěšně zasahovala čelistka Angličanka Jane. A k mužstvu mladých se v obraně přidal i redaktor Miroslav Turek. Hrálo se o šlehačkový dort. V těch letech trval jihočeský festival zpravidla kolem 2 týdnů. Byl to nejen umělecký podnik, ale těch aspektů bylo víc. Setkávali se tu mladí lidé z různých zemí, bez hesel a proklamací. Ti z východu se podívali kousek dál na západ od Moskvy, kde se žije přece jen trochu svobodněji než u nich. Hosté ze západu se přesvědčovali, že tu nežijí lidojedi, že tu sice nemáme vrcholný komfort, ale jsme schopni poskytnout přátelské pohostinství. Že tu žijí dobří lidé, se kterými je příjemné navazovat kontakty. Moc si nerozuměli, ale jazyková bariéra se snadněji odbourávala při společných koncertech a besedách. Za ty 2 týdny tu vznikly i beznadějné studentské lásky a loučení bývala někdy slzavá, to když jich letadla startovala z Ruzyně každé jiným směrem. Seznámili se tu i průvodci mladých muzikantů, redaktoři zahraničních rozhlasů. V rozhovorech, které natočili během festivalu, se upřímně vyjadřovali o Koncertinu a jeho perfektní organizaci.
0: Tolik hudební redaktor Vratislav Beránek. Ze 70. let, na která vzpomínal, je i nahrávka klavírního tria číslo 1 D mol opus 63 Roberta Schumana, která byla v rámci jihočeského festivalu provedena na koncertě v Jindřichově Hradci mladými umělci z Rakouska.

Další díl seriálu Aleny Maršíkové-Michálkové o 60-leté historii soutěže Concertino Praga nabídneme zítra v tuto dobu. Tentokrát to bude už závěrečná část. A ještě něco. Doporučuji nenechat si ujít speciální koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který odvysíláme živě v neděli od 19:30 u nás na stanici Český rozhlas Vltava.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Česku za tři čtvrtletí letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím ochránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku víc než 10 hodin. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl mimo jiné v pořadu Psáno kurzívou. Patřil také k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Knižně debutoval sbírkou humorných básní a próz Kos a Kosínus. Později vydal 20 fejetonových sbírek, mezi nimi Myš v 11. patře, Slepičí krok, Nebuď labuť nebo Podkovaná blecha. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. A počasí. Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě 11 až 14, v 1000 metrech na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobrý den, za pár minut už se podíváme na knižní pól s germanistou, bohemistou a vysokoškolským pedagogem Václavem Petrbokem. Předtím vás pozveme do Náprstkova muzea, ale teď vám Lenka Novotná přeje krásný den.

Friedrich Smetana a Adalbert Fingerhut žili ve stejném období a potkali se teď krátce i v Polední Vltavě. Polku D dur Bedřicha Smetany hrála Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem a našim posluchačům, tedy polka byla našim divám, jak jste nejspíš poznali, a našim posluchačům, tedy vám, teď posíláme dnešní nápad, kam vyrazit za kulturou a také za historií. Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur zve na další ze svých přednášek, tentokrát na téma Mughalská říše, Indie ve zlatém věku impéria. Věděli jste, že než se Indie stala kolonií a než ji začaly formovat evropské mocnosti, existovala říše, která spojila perskou eleganci s indickou tradicí a vytvořila jeden z nejbohatších a nejkulturnějších světů své doby? Mnohé o tom ví dnešní přednášející orientalista Lukáš Kubín, historik a vášnivý cestovatel, který strávil studijní léta nejen v Česku, ale také v Japonsku, na Oxfordu i na Cambridgeské univerzitě, a ve svých přednáškách propojuje akademickou erudici s osobními cestovatelskými zkušenostmi, včetně gastronomických. Jaké tematické okruhy budou na přednášce probírány? Zrození říše, vládci a moc, tolerance, expanze, náboženské napětí, dojde i na skloňování Taj Mahal a také na úpadek a pád. Dnes v 18.30 Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur zve na další ze svých přednášek na téma Mughalská říše, Indie ve zlatém věku impéria.

Joseph Bologne de Saint-Georges a část z koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 2. Solo Fumika Mohry, komorní filharmonii Pardubice, řídil Michal Haláš. Knižní pól a nepsetkání dobrých čtenářů s knihami je tady. Své čtenářské vyznání nabízí germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petr Bock.

0: Když jsem začínal studovat literaturu, měl jsem pocit, že jsem zcela pohlcen současností. Po letech se ukázalo, že značnou část života trávím v dlouhém 19. století. Nevím, jestli je to osud, profesní deformace nebo zvláštní druh záliby. Každopádně jsem se na to zvykl. A vlastně si nestěžuji. Dlouhé 19. století mě přitahuje nejen jako historické období. Fascinuje mě jako doba velkých nadějí i velkých obav, kdy se rodily moderní představy o národu, vzdělání, pokroku a svobodě, ale také mnohé konflikty, s nimiž se vyrovnáváme dodnes. Možná právě proto se k němu stále vracím. Vedle odborné práce mě po celý život zajímala literatura, která stojí na pomezí dějin, paměti a osobní zkušenosti. Někdy má podobu memoárů, jindy románu, eseje nebo literárního svědectví. Spojuje však snaha zachytit svět, který se proměňuje, mizí nebo se stává minulostí. Možná právě proto se ke mně vracejí autoři jako Šimon Wells, Ludwig Winde, Stefan Zweig nebo Josef Roth. Každý jinak. Každý z jiného místa. A přesto je spojuje snaha zachytit svět, který se proměňuje a mizí před očima. Ne proto, aby jej zachránili, ale aby mu porozuměli. A aby lépe pochopili svět, který vzniká na jeho místě. U Šimona Wellse mě vždy přitahovalo zvláštní spojení zmizelého světa a lidského humoru. Jeho vzpomínky vydané pod názvem Ubernátů nejsou jen svědectvím o ztrátě. Připomínají také schopnost zachovat si nadhled a důstojnost i v časech, které tomu příliš nepřejí. Teprve postupně jsem si také uvědomoval, že mnohé z těchto knih spojíš něco dalšího. Pohybují se v prostoru, kde se po staletí setkávaly české, německé a židovské zkušenosti. Dlouho jsem je vnímal především jako literární téma. Dnes si uvědomuji, že něco z těchto vrstev nacházím také v krajině svého dětství, v příbězích vlastní širší rodiny i ve své odborné a pedagogické práci. Této problematice se věnuji už více než polovinu života. K autorům, k nímž se opakovaně vracím, patří také Ludwig Winde. Fascinuje mě jeho schopnost spojovat lidské osudy s otázkami identity, moci a odpovědnosti. V románech Židovské varhany, Opožděné slasti, Následník trůnu nebo ve válečných textech připomíná, jak snadno se mohou moc, ideologie nebo peníze stát nástrojem manipulace a zla. Proto na mě jeho knihy působí dodnes mimořádně aktuálně. Stefan Zweig a Josef Roth mi pomáhli chápat svět střední Evropy, která mizela před očima svých obyvatel. Ve Zweigově Netrpělivosti srdce i v Rothově Pochodu Radeckého a Jobovi jsem nacházel svět mnoha jazyků, kultur a identit. Svět, který nebyl bez konfliktů, ale navzdory všemu si uchovával schopnost dialogu a vzájemného porozumění. Zweigův Erasmus Rotterdamský pro mě představoval ještě něco jiného. Připomínku, že vzdělanost, tolerance a kritické myšlení mají smysl i v dobách, kdy se zdají být bezmocné. A pak je tu Thomas Bernhard. Přiznávám, že Bernhard není autor, kterého bych doporučoval jako prostředek ke zlepšení nálady. Přesto se k němu vracím. Naučil mě nedůvěřovat samozřejmostem, klišé a jednoduchým odpovědím. Jeho neústupnost může být únavná, ale právě proto bývá tak osvobozující. Podobně se vracím k Zebaldovi. Na jeho knihách mě fascinuje zvláštní schopnost zpřítomňovat minulost. V románu Austerlitz nebo v esejích Byt ve venkovském domě čnář putuje krajinou a současně vstupuje do vrstev paměti, které pod jejím povrchem přetrvávají. Minulost zde není uzavřenou kapitolou. Je stále přítomná, byť často skrytá v detailech, místech a příbězích. Právě tato zvláštní směs paměti, krajiny a melancholie mě k Zebaldovi vrací znovu a znovu. Už více než 20 let mluvím o knihách se studenty. Ne vždy si rozumíme a ne vždy sdílíme stejné čtenářské jistoty. O to zajímavější bývá okamžik, kdy mě některý z nich přiměje podívat se na známou knihu jinak. Pořád si myslím, že učitel má učit. Jen jsem se za ta léta naučil, že občas stojí za to pozorně naslouchat. A protože dobrých otázek zatím přibývá rychleji než odpovědí, nezbývá než pokračovat.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v rubrice Knižní pol germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petrbok. Připravil Petr Šrámek a připomenu ještě, že další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas. A teď zase chvíli proti proudu se Soňou Horňákovou v Polední Vltavě.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Vojtěch Sporný a jeho rozhlasová Bagatela v autorské interpretaci dozněla, bude půl druhé a to už za 7 minut a to je čas pro povídku. Nejprve ale pár slov o projektu Minout Prahu, který jste nejspíš na Vltavě neminuli, už o něm hovoříme pár dní. V roce 2025 pozvalo nakladatelství Větrné mlýny do České republiky 12 současných spisovatelů a spisovatelek z Německa a Švýcarska na měsíční rezidenční pobyt do jednoho z českých krajských měst, kromě Prahy. Autoři měli jednoduché zadání inspirovat se během svého pobytu k napsání povídky. Nakladatelé vysvětlili svůj záměr takto. Chtěli jsme, aby se na Česko podívali svýma, to jest nečeskýma očima, poznali ho zblízka a prozkoumali ho na vlastní kůži s tím, že vzniknou drobné literární postřehy o každodenním životě v České republice, také o paradoxech a úspěších českých dějin a o vývoji po roce 1989. Jak to dopadlo, můžete poslouchat v tomto týdnu také v povídkách od 13.30 a dodám ještě, že výslednou antologii Minout Prahu představilo nakladatelství Větrné mlýny na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byla letos Česká republika čestným hostem. Runa Otmanová, která je autorkou dnešního příběhu, se narodila v roce 1993 v Mnichově německé matce a kurdsko-jezíckému otci. Studovala na Švýcarském literárním institutu Univerzity umění v Bílu a na Německém literárním institutu v Lipsku a píše poezii, prózu, eseje, pracuje také jako novinářka a jak píše, to si poslechnete už za pár minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.

0: Téma pro mistra Broadwaye, tak nazval tento hudební kousek Oliver Nelson už v roce 1965.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner prý Bohemia Radio 2026.
0: 13.30 je tady, povídka německé spisovatelky jménem Ronja Ottmann, povídka Věra, která vznikla při jejím pobytu v Olomouci v rámci projektu Minout Prahu, je rozdělena do tří částí. Tu druhou si poslechneme dnes. Z překladu Zuzany Augustové připravil Dominik Mačas, v režii Tomáše Jirmana účinkuje Vendula Nováková. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a nakladatelství Větrné mlýny.
2: Povídka. Pondělí strávila v knihovně. V poledne se najedla v kavárně, kde seděla první den s Věrou Černou. Po obědě se vydala na krátkou procházku parkem, načež zas usedla k psacímu stolu. Když následující den opět seděla v knihovně, došlo jí, že sice pracuje, ale přitom čeká. Hejno holubů ze dvora vzlétlo, jako by je něco vylekalo. Nebe se zatáhlo a krátce na to se rozpršelo a ona se vrátila k článku, který právě studovala. Nečekala dlouho. Krátce před polednem našla v poště e-mail. Odesílatel Věra Černá. Ptala se, jak pokročila s prací a jestli něco nepotřebuje a že by si kolem 16:30 zašla na kávu, jestli bude ještě v knihovně. Odpověděla a krátce před 16:30 si zbalila laptop a knihy a sešla dolů do kavárny, kde už seděla Věra Černá ve žlutém křesle u okna a soustředěně psala cosi do mobilu. Promiň, řekla, když ji uviděla. Moment. Zase kapučíno? Zeptala se. Věra Černá se usmála. Ano, ráda. A pak se zeptala na to též, co v mailu. Jestli je všechno v pořádku, jak pokročila s prací a jestli něco nepotřebuje. Napadlo mě, že jsme si nevyměnili telefon. Přes e-mail je to přece jen někdy trochu komplikované. A pak, už ses trochu zabydlela? Líbí se ti u nás ve městě? Je krásné, ovšem obávám se, že na tebe je tu až moc velký klid. Tak klidné ve skutečnosti zas není, ale když jsi z velkoměsta... Znovu se usmála. Když jsem se tenkrát vrátila z Berlína, taky jsem se tak cítila. Vlastně to tak mám pořád, když se vrátím domů z většího města. I když příští týden se tu koná divadelní festival, dodala. Pošlu ti program. A pak se opět podívala na hodinky... Rychle dopila kapučíno a rozloučila se. Když Věra Černá odešla, rozhodla se, že už se do knihovny nevrátí, ale velkou oklikou, křížem krážem uličkami starého města se vydá domů. Ale když pak konečně stála před svým domem, rozhodla se sejít ještě pár kroků na tržiště, kde si sedla na červenou lavičku a zapálila si cigaretu a pak další a další. Doma si k večeři nakrájela zeleninu a propláchla rýži. Zavolala kamarádce, kterou znala ještě ze studií v Marburku a která se před 5 týdny přestěhovala do Berlína, kde nastoupila do městského muzea. Už teď ti můžu říct, že tam dlouho nevydržím, sdělila jí kamarádka. Jsem tu měsíc a můžu ti už teď říct, že moje šéfka je psychopatka. Skutečná psychopatka. Měla jsem si toho všimnout hned při pohovoru. Ale tenkrát jsem tu práci za každou cenu chtěla. A pak povídá, možná by bylo lepší učit. Učitele teď přece všude zoufale hledají. Ale ve škole musíš dobře vycházet s dětmi. A řeknu ti, že s dětmi je to pro mě ještě horší než s mojí psychopatickou šéfkou.

Přijď mě navštívit, navrhla kamarádce. Je tu krásně a mám tady dost místa. Ach, alo, to bych moc ráda, odpověděla. Ale právě jsem nastoupila a nemůžu si vzít dovolenou. Věra Černá jí skutečně ještě týž večer poslala program divadelního festivalu, jak slíbila, a jméno hry, kterou chtěla vidět. A ptala se, jestli by nechtěla jít s ní. Bylo to zároveň zahájení festivalu. Hned napsala odpověď, ale pak se rozhodla poslat jí až další den, aby to nevypadalo, že na zprávu čekala. A taky nebylo na spěch. Festival byl až přes příští týden. Ráno si cestou do univerzitní knihovny koupila v japonské čajovně za rohem jahodové matcha latte. Posadila se u vchodu na dřevěnou lavičku na sluníčko. Kolem procházely skupinky studujících, mladé ženy a muži. Ve tvářích měli doposud něco dětského. V držení těla, mimice a gestikulaci byl stále patrný mladiství vzdor. Hned věděla, že jsou to studenti. Potkávala je všude ve městě, nejenom v univerzitní knihovně, kavárně nebo v řetězci coffee shopu v obchodním centru Galerie Moritz, kde vysedávali celé hodiny, sklonění nad tablety, poznámkami a knihami a usrkávali ledový čaj nebo čaj laté. Nebylo to tak dávno, co k ním taky patřila. A v době, kdy k ním patřila, se zdálo, že je to tak napořád. Jakoby byla u cíle, když se odstěhovala od matky. Jakoby konečně našla svoje místo. Tenkrát si ještě byla jistá. Byla si jistá, že existuje správné místo a správná role a na ní je ji pouze naplnit. Ale pak, i když se toho v jejím životě moc nezměnilo, pořád žila ve sdíleném bytě, stravovala se v menze, pracovala v knihovně a v přestávkách kouřila venku u dveří, cítila, jak se jim poznenáhlu vzdaluje. Jak jsou jí cizí, nebo ona jim, těch pár let, co mezi nimi bylo. A ve vlasech se jí objevily takřka neznatelné stříbrné pramínky. Jednou, když zrovna vyšla z pracovny své školitelky, nějaká studentka se jí zeptala na cestu a větu začala: promiňte. A jí až cestou na metro došlo, že jí ta studentka vykala. Když dopila jahodové matcha latte, vydala se k univerzitní knihovně. Šla ulicí kolem Muzea moderního umění, velké opuštěné budovy, ve které byly donedávna ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny, jak jí vyprávěla Věra Černá, kolem jezuitského kostela u Kašny Tritonů, pak zahnula na Mariánskou ulici. Byla tu teprve pár dní a pro orientaci už ani nepotřebovala Google mapy. Aspoň pro staré město ne. Vlastně se tu nedalo zabloudit. Staré město nebylo velké, bylo ohraničené hradbami, parkem a okružní ulicí. Jediné, co jí občas trochu mátlo, byly ulice směřující nahoru a dolů, město bylo totiž vystavěno na kopcích. Odpoledne se z knihovny vydala do arcidiecézního muzea. Nebylo daleko, jako v podstatě nic ve starém městě. Ani ne za 5 minut se ocitla na tichém náměstí, lemovaném travnatými pásy a vzrostlými stromy. Hned vedle byla katedrála svatého Václava, novogotická stavba vybudovaná na základech raně středověké baziliky. U vchodu si koupila lístek a vstoupila do muzea. Skoro nikdo tam nebyl. Jen přední párek seniorů, Britové, na sobě funkční oblečení a turistické boty. Hlasitě komentovali vystavené předměty. Rychle je předešla, prošla klenutým sklepem, minula zlomky sloupů, reliéfů a hlavic, sbírku mešních kalichů a všemožných zlatých liturgických nástrojů ve skleněných vitrínách, prošla kolem oltářních obrazů a soch Panny Marie. Vyšla po schodišti nahoru a dveřmi vstoupila do místnosti, v níž stál mohutný zlatý kočár. Až když se z výstavy vydala k sousednímu bývalému biskupskému paláci z 12. století, znovu uslyšela hlasy a kroky. Kráčela křížovou chodbou a za rohem narazila na skupinu mladých žen a mužů s pohledem

0: upřeným na fresku na stěně. Před nimi stála Věra Černá a hovořila. Když ji uviděla, zmlkla a skupina se k ní otočila a tázavě na ní i na profesorku hleděla. Věra Černá se ovšem hned vzpamatovala, přátelsky se usmála a anglicky, aby jí ona i studenti rozuměli, pronesla něco jako: to je Alla Goran, rovněž historička umění. Věnuje se oblasti na pomezí dějin umění, architektury a paměťových studií. Ona by vám to vysvětlila lépe než já. Je tu na stipendijním pobytu německé nadace, která podporuje německo-českou spolupráci. Studující na ně tázavě koukali a ona nevěděla, jestli by na to měla něco říct. Hello, pozdravila. A Věra Černá se znovu otočila k fresce a studující ji se zpožděním následovali. Na dvoře arcidiecézního muzea usedla na lavičku. Dveře do kavárny v bočním křídle byly otevřené, z kavárny právě vyšel pár britských seniorů, v ruce wafle se zmrzlinou, o něčem hlasitě diskutovali. Posadili se na lavičku vedle ní. Zapálila si cigaretu, kouřila a přitom pořád pokukovala po dveřích do muzea. A vlastně si ani nebyla jistá, jestli si přeje, aby teď Věra Černá vyšla i se studenty ven, nebo ne. Zapálila si další cigaretu. A s cigaretou v ruce vstala, došla k bráně, přešla velké náměstí, ulicí dolů a nahoru zpátky k univerzitní knihovně. Viděla jsem tě odcházet, napsala jí Věra Černá, zrovna když dorazila na svoje pracovní místo. A ptala se, jestli by s ní dnes večer nechtěla zajít na pivo, pokud to není moc narychlo. Tentokrát s odpovědí neváhala. Hned odpověděla ano, kdy a kde. Věra Černá navrhla hospodu. Pokoušela se číst, ale věty se jí míhaly před očima, takže to nakonec vzdala a vydala se do svého podkrovního bytu, aby se převlékla. Vzala si ze skříně modrou košili, ale pak jí připadala moc formální. A tak si vyzkoušela další 3 trička a nakonec se vrátila k černému triku a volné džínové bundě, ve kterých byla celý den. V kuchyni ještě zhltla chleba se sýrem a hrst neumytých sherry rajčat. Namalovala si trochu pusu, sepnula vlasy a šla. Věra Černá už čekala. Stála u dveří baru. Z dálky to vypadalo, že se opírá o zeď. Ale zblízka bylo patrné, že se zdi nedotýká. Jakmile ji uviděla, usmála se. Jak pomalu stoupala ulicí, přepadla jí lehká závrať. Všechno v pořádku? Zeptala se Věra Černá, když k ní došla. Ano, řekla. Všechno v pořádku. Vešli dovnitř. Procházeli pod nízkou klenbou. Teplé, tlumené světlo, široké dřevěné stoly a lavice a na stěnách obrazy starobylých krajin. Usadili se ke stolu poblíž výčepu a Věra Černá řekla, že neví, jak dlouho tu ta hospoda je, ale chodila sem už jako studentka. Přistoupila k ním číšnice, mladá žena s rudými vlasy a černými očními linkami. Objednali si 2 piva. A Věra Černá dodala, že tu nebyla celou věčnost. Ale v zásadě se tu nic nezměnilo. Možná tu dřív bývalo víc studentů. Studenti dnes nechodí tolik do hospody, jako tenkrát my, řekla. Zeptala se, jestli přišla do města studovat. Ano, odpověděla Věra Černá a přikývla. A žije tu v podstatě celou dobu, kromě semestru v Berlíně po roce 2000 a vědeckých pobytů v Heidelbergu a ve Vídni. Vyrostla v malé obci v horách, blízko polských hranic. Otec byl ředitel školy, matka učitelka. Němčina a sport, řekla. Přísní, ale milující rodiče. Po maturitě krátce uvažovala o studiu němčiny, že bude učitelkou jako její matka, ale pak se přece jen rozhodla pro dějiny umění. přestože v 18 netušila, co to vlastně znamená a co bude jednou dělat. Ovšem, bylo to správné rozhodnutí, konstatovala. A aby nezapomněla německy, navštěvovala i germanistiku. A tak se seznámila se svým mužem. Pochází z Freiburku, tehdy tu působil jako hostující docent a vedl kurz, co si zapsala. Dnes se na takové vztahy pohlíží kriticky, dodala se smíchem. Tenkrát byla jiná doba. Možná to zní zvláštně, řekla, ale připadalo jí to svobodnější než dneska, snažší, bezstarostnější. Dodala, že dnešním studentům nezávidí. Její děti jsou taky v tom věku, dvojčata. Před 3/4 rokem odjeli studovat do Brna a do Prahy. Ale možná si minulost idealizuju, řekla. Byla jsem zrovna ve druhé třídě, když padla železná opona. Svět, ve kterém jsem vyrůstala, nabízel čím dál větší možnosti. Konečně přinesla číšnice pivo. Věra Černá se loktem opřela o stůl, pramen vlasů si dala za ucho. Když se naklonila dopředu, ucítila její parfém. A ty? Zeptala se nakonec. Vůbec nic o tobě nevím. Jsi ze Stuttgartu, že? Aspoň to jsem se dočetla ve tvém životopise, který mi poslala nadace. Z Bad Cannstattu, odpověděla. Jistě, řekla Věra Černá. Trochu Stuttgart zná. Sestra jejího muže žije v Degerlochu. Přikývla a začala vyprávět. Jak vyrůstala v třípokojovém bytě, kde se udržoval úzkostlivý pořádek, o své matce, sekretářce ve škole, o otci, po němž má jméno a který krátce po jejím narození matku opustil a ona si ho skoro nepamatuje. Matka říká, že to byl zádumčivý, ale krásný člověk. Kurt přijel studovat do NDR a ještě před pádem železné opony se přestěhoval do západního Německa, do Stuttgartu, kde se seznámil s její matkou. Poté, co byl svržen Saddam Hussein, pustil byt, prodal veškerý nábytek a vrátil se domů. Matce krátce předtím slíbil, že se odtamtud ozve, ale neozval se a celé ty roky o něm neslyšeli. Objednali si další pivo a mluvili o univerzitě, o ústavu, konferenci v Jeně, kde už se určitě potkali, ale ani ona, ani Věra Černá si na to nepamatovali. A jak si povídali, hospoda se postupně zaplňovala. Věra Černá se pozdravila s dvěma mladými ženami, které sem přišly s větší skupinou. Bývalá studentka vysvětlila, když se zas posadila a zasmála se. Proč se směješ? Zeptala se. V zápětí u vedlejšího stolu převrhnul někdo půl litr. Spadl na zem a rozbil se. O něco později postávali venku. Mezitím se setmělo. Lehce mrholilo. Opřeli se o zeď a kouřili. Věra Černá ji požádala o cigaretu, ačkoliv už řadu let nekouří. Potáhla a rozkašlala se. Znovu potáhla a vyfoukla kouř. Když dokouřili, ještě chvíli tam stáli, jako by se jim nechtělo domů. Přitom už dávno zaplatili. Vzali si kabáty a stůl přenechali dvěma mužům středního věku z ústavu muzikologie, s nimiž se Věra Černá znala od vidění. V tu chvíli ji Věra Černá chytla za rameno. Hned ji ale pustila, jako by to bylo omylem. Musím tímhle směrem, řekla a ukázala doprava. Já taky, odpověděla. Bylo jedno, jestli půjde doleva nebo doprava. Pár metrů šly mlčky a na příští křižovatce se rozdělili. Zpátky v podkrovním bytě dlouho nemohla usnout. Převracela se na lůžku, v kuchyni vypila sklenici vody, vykloněná z malého okna vykouřila cigaretu, uložila se zas do postele a nemohla se zbavit pocitu, že něco propásla. K ránu uslyšela na střeše vrkat holuby. Poslouchala, jak divoce pobíhají sem tam, vzlétají a znovu se snášejí na střechu. Už svítalo, když konečně usnula. Probudila se v 11:30. Vyskočila, osprchovala se, vyčistila si zuby, trochu se namalovala, hodila na sebe stejnou džínovou bundu jako včera a vyrazila. Už 3 hodiny chtěla být v knihovně. Příští den zašla znovu do arcidiecézního muzea. S kávou si sedla na nádvoří. Prošla klenutými sklepy, kolem soch Panny Marie, zlatého kočáru, křížovou chodbou a obrazárnou v horním patře. Sledovala skupinu návštěvníků, polských turistů ve stejných růžových tričkách. Na nádvoří seděla dlouho, pila už 2. kávu, kterou si koupila v kavárně v bočním křídle a kouřila 1 cigaretu za 2. Po večeři se vydala ven ze starého města. Toulala se okolními ulicemi s domy z přelomu století, kolem paneláků a travnatých pásů. V obřím nákupním centru, kde okamžitě zabloudila, si v jednom obchodě krátce před zavřením koupila červenobílé kostkované letní šaty s velkým volánovým límcem. Už ve chvíli, kdy šla k pokladně, věděla, že je nikdy nebude nosit. Nebyla typ pro romantické letní šaty. Prošla dalším parkem, mnohem rozlehlejším než ten, kde natrefila na Věru Černou při joggingu. Sedla si na lavičku a zase vstala. Odněkud zaslechla křik pávů. Ten nezaměnitelný pronikavý křik pronikal jí až do morku kostí. Někde tu musí být voliéra. Fotografovala záhony s květinami, zeleně natřené mřížový pavilonu, oranžerii, která už měla zavřeno. Vyšla z parku. Šeřilo se. V oknech už se svítilo. Uvažovala, ve kterém domě asi bydlí Věra Černá. Říkala, že to nemá daleko, když se vraceli z hospody a šli kousek společně, než na dalším rohu zahnula doleva a Věra Černá šla dál rovně. Možná v jednom z těch honosných secesních domů na kraji starého města, pomyslela si. V bytě s vysokými stropy, dřevěnými parketami, štukem a 2 křídlými dveřmi, rozsáhlou knihovnou a psacím stolem u okna. Vyprávěla jí, že když byly děti malé, žili nějakou dobu v domku na kraji města. Ale před 5 lety se přestěhovali zpátky do centra. Ona si to přála nejvíc z celé rodiny. Miluje městský ruch, drnčení tramvají, pekárnu za rohem, knihkupectví, kavárnu, že se všude dá dojít pěšky. I centrum je přitom taková malá vesnice, dodala. Člověk tu potkává pořád ty též lidi. A nic se tu neutají. Ani teď, když tady spolu sedíme a pijeme pivo, řekla. Jsem si jistá, že zítra na univerzitě někdo poznamená: Věro, slyšel jsem, že jsi byla včera v Citadele. Když dorazila na radniční náměstí, byla už tma. Sedla si na červenou lavičku u sloupu Nejsvětější Trojice. Nejvyšší morový sloup v Evropě z roku 1716, z doby po odeznění morové epidemie. Uvnitř byla kaplička, kterou teď ale nebylo vidět, stejně jako sochy svědců. Na vyobrazeních, jež našla, byl sloup tmavý a vypadal skoro jako pokrytý sazemi. Přitom byl z pískovce a zpočátku dokonce natřený olovnatou bělobou, ale časem stmavnul, jak to u pískovce bývá. A myslela na to, kolik kameníků a kovářů při stavbě sloupu zemřelo na otravu olovem nebo se nadýchalo prachu. Jenže dějiny se vypráví z pohledu umělců, stavitelů, mecenášů a architektů, ne očima kameníků, kovářů, ptáků, holubů, z pohledu opilců, co tu o řadu století později klopítají přes náměstí cestou z hospody a sloupu si ani nevšimnou.
1: Ronja Otman a druhá část textu nazvaného Věra četla Vendula Nováková z překladu Zuzany Augustové. Připravil Dominik Mačas, režie Tomáš Jirman. Pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a nakladatelství Větrné mlýny.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 000 spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. V Bruselu začal dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například sedmiletý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu komise o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu také řešit konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na zhruba 6 000 vlakových nádražích v Německu začíná platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádraží větší pořádek a hlavně bezpečnost. V Praze začíná 14. ročník Signál festivalu. Až do neděle si můžou lidé prohlédnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé také v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Letošním tématem jsou sny a vize. Festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin a k vidění budou až do půlnoci. Počasí bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě 11 až 14, v 1000 metrech na horách kolem 8, na Šumavě až 12. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Doznívá hlas Kateřiny Gettlichové, 7 minut po 14. hodině a kapely Bragas, kterou jsme vám nabídli jako první píseň dnešního vltavského odpoledne. Od mikrofonu vám jej přeje také David Hamr, tedy příjemné odpoledne samozřejmě. Odpoledne s 15. říjnovým datem, což mimo jiné znamená, že svátek slaví Tereza, že je Mezinárodní den žen žijících na venkově například, že třeba v Tunisu je den evakuace nebo v Malawi den matek. A ten dnešní den významný historicky také proto, že v 11.15 dnešního dne byly odpáleny kotvící prvky na věži v Liblicích, tedy na největší stavbě v České republice, vysoké z 355 metrů, a taky symbolu rozhlasového vysílání, alespoň toho středovlného. Tomuto fenoménu, stejně tak jako konkrétně tomuto objektu, budeme věnovat pozornost i v odpoledním vltavském vysílání. A nejen tomu. Signál tedy z Liblic už šířen není, nicméně festival Signál, ten čeká Prahu osvícenou laserovými efekty a právě o nich bude také ve vltavském odpoledně řeč. Představíme i jedno z hráčů Symfonického orchestru Českého rozhlasu a pozvem na dvě inspirativní výstavy. Jedna je studentským projektem tady v Praze a na druhou budete muset vyrazit do Jihlavy, do nově otevřené, po rekonstrukci otevřené Jihlavské galerie. A mnohem více na Vltavě.

0: lirický teskný motiv kavatiny pro housle a klavír Fritze Kreislera v podání Ulrike Animy Maté a Samuela Sandra se právě dozněl. Různé emoce, různé stavy fascinace i pocity neskutečná můžete zažít na městském festivalu, který využívá moderních technologií a kulis architektury. Začíná Signál Festival a tématem letošního 14. ročníku přehlídky digitální a kreativní kultury je Dream On, sny a vize. Celkem 21 instalací najdete v centru Prahy a nově také na trase po Dejvicích. Jednou z hlavních událostí je třeba videomapping na věž staroměstské radnice od ukrajinské umělkyně Svitany Rejniš, inspirovaný myšlenkami na Václava Havla. A na včerejší představení letošního ročníku pro novináře se také vydala naše redaktorka Zuzana Filipková. Prošla se některá místa právě na dejvické trase.
1: Když mě oslovil Signál Festival letošní rok s tím, jestli bych nedokázal udělat instalaci, tak jsem říkal, žádnou instalaci nestihnu udělat, protože mám před výstavou, ale mám hotovou jednu sochu, kterou ještě nikdo neviděl a potřeboval bych ji někam umístit. Takže musíme vymyslet to, aby jsme ji rozpohybovali projekcí. A to je právě tahle ta socha Black Mechanical Planet, která původně měla jít někam jinam, ale vlastně jsme pro ní neměli místo a jsem moc rád, že teďka tady bude moct zůstat i po tom Signál Festivalu, asi zhruba do ledna. Dobrý na ní je, že funguje přes den jako socha, ale právě teďka na tom Signál Festivalu ožije právě tím videomappingem.
2: Říká výtvarník Jan Kaláb u své sochy u PPF Gate na Evropské třídě, na které se střídají nejrůznější projekce.
1: Ta projekce se bude odehrávat na té soše, by měla dokreslat vlastně tu ideu mojí, o čem ta socha je.
3: O čem je?
1: To je pro mě něco mezi planetou, strojem a rostlinou. Já si představuji, kdyby to byly klouby a koule, ze kterých se odevřou jako malou dírkou, která se zvětší a z té koule může jako to vylítnout jádro, který se potom změní v další kouli a tak dále a tak se to jako na sebe množí, jak kdyby to byly bubliny a nebo tím, jak je to kulatý, tak tomu říkám, že to je jako mechanická planeta, jak kdyby, no je to absurdní, ale představit si, že jako planeta jako se spojí s jinou planetou a takhle se s tou udělá jako, jako něco jako sněhulák.
3: Nebo vy nějaký... se tím zabýváte tímhle tématem
1: dlouhodobě. Ano, a dlouhodobě vlastně mě to fascinuje si přemýšlet tak laicky o tom vesmíru a co vlastně, jak si představujeme, jak to je, ale každých 50-100 let věci přijdou s objevem a může se vlastně rozpadnout celý naše vnímání světa jako tím objevem, jo? A, nebo redefinovat to, co vlastně ten svět je. A takže si myslím, že vlastně člověk může pustit jako tu svoji fantazii z úzdy.
2: Dodává Jan Kaláb a my pokračujeme dál kousek odtud k arcibiskupskému semináři, který svým videomappingem Missing Interval obohatil německý umělec Felix Frank.
4: Dreams are extremely important because this is when your soul relaxes and goes on nightly ventures.
2: Felix Frank mluvil o tom, že sny jsou pro něj velmi důležité, protože právě tehdy jste naprosto uvolnění a vydáváte se na noční dobrodružství. Jde v podstatě o okamžiky a posuny v realitě, chvíli běháš po slunné pláži a v zápětí si na měsíci. O tom je i Missing Interval. Dochází k proměnám reality i času, takže je to vlastně takový sen s otevřenýma očima. Třetí instalací, kterou jsem měla možnost vidět, je Brána imaginace na Flemingově náměstí v Dejvicích. Jde o monumentální audiovizuální dílo, zrcadlovou kostku, která působí jako objekt z vesmíru. Ze svého středu vysílá obrazové a zvukové sekvence o našich snech a fantazích. Pokračuje Milan Cejs.
5: 23. července se sešlo zhruba 100 až 120 lidí na Žofíně, kde vstoupili do takového prostředí, ve kterém pluly partikly a zároveň slova. Těch slov bylo 100 a ty slova označovaly různé emoční roviny, hodnoty lidský, ale zároveň i nějaké věci úplně běžný a přirozený a bylo tam třeba slovo voda, vodu potřebujeme, že? K životu, každý den. A tyhle slova tam byly k dispozici a každý člověk, který vstoupil do toho prostředí, tak vybíral unikátní kombinaci 10 slov. Vždycky vybral jenom 10, po těch 10 slovech se to uzavřelo. To byla pro mě výchozí materie a takový sociální experiment, který tvoří podstatnou část toho kontentu, který za chvilku uvidíte. Další důležitá věc, kterou snad stihnu ještě říct, je tam takový citát od buddhistického mnicha Chogyam Trungpa Rinpoche, duchovní, který se dostal na vysokou úroveň a pronesl takovou větu, která mě prostě fascinuje a nepřestává fascinovat. To tam uvidíte, je to věta, která odkazuje k tomu, že se vlastně všichni nakonec musíme dostat do bodu nula. A tady ta nula je velká symbolika od materializování takzvaného v tom našem přematerializovaném světě. A je to spirituální věc, tak si to hezky užijte, bývá 5 vteřin do začátku.
6: Slova tvoří tóny a barvy, které uslyšíte a uvidíte. Nejčastěji vybraná slova byla láska, svoboda, komunikace.
0: Tolik ochutnávka Signálu v reportáži Zuzany Filipkové. Ta nás právě provedla částí programu Signál Festival na trase v Dejvicích. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze začíná už dnes a světelné instalace na trasách Centrum a Dejvice zůstanou rozzářeny až do 18. října.

0: Just in time. Právě teď, právě včas protnuty a protchnuty dva představitelé stejného žánru, všem jiných generací, Tony Bennett a Michael Bublé, společně 21 minut po 14. hodině na Vltavě. Na Vltavě pochopitelně věnujeme také pozornost klasické hudbě a už dnes ve 20 hodin nabídneme přímý přenos z festivalu Hudební fórum Hradec Králové. No a v sobotu zase v operním večeru zazní nahrávka světové premiéry opery Eliota Sharpa Substance. Více už prozradí vedoucí hudební redakce Vltavy Alena Maršíková. Michálková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Aleno, dnes večer vysíláme společně s Českým rozhlasem D-dur živě z Hradce Králové. Tak co spojuje hudbu na letošním ročníku festivalu Hudební fórum?
1: Tak autoři, kteří se tam představí, tak mají dva společné jmenovatele. Mnoho z nich bylo oceněno cenou Grammy. A pak dalším tím společným jmenovatelem tak je, že zazní skladby, které jsou nějakým způsobem inspirované hudbou minulosti. A právě na tom dnešním koncertu tak to bude skladba Maxe Richtera The Four Seasons Recomposed, což znamená, že tato skladba byla inspirovaná čtveroročními dobami Antonia Vivaldiho.
0: Kdo vystoupí večer?
1: Večer se můžeme těšit na orchestr Prague Philharmonia, dirigenta Roberta Kružíka, a jako solista tak se představí houslista Milan Al-Ashab a s tímto interpretem tak natočila moderátorka koncertu Vanda Dobrovská rozhovor a ten zazní v přestávce koncertu.
0: No a sobota náleží opernímu večeru a jak už jsme zmínili, nabídneme záznam světové premiéry opery Substance, by se možná řeklo anglicky, nevím, zda to má českou variantu, Eliota Sharpa. Jaké téma je v ní autorem zpracováno?
1: Autor si vybral téma nebo osobnost filozofa nizozemského Barucha Spinozy. Tento filozof tak se narodil do židovské rodiny, ale jako mladý muž tak se dostal do konfliktu s představenými místní židovské obce a byl vyloučen. Od té doby tak se zcela distancoval od jakýchkoli náboženských souvislostí a věnoval se výhradně rozvíjení filozofie a přitom se živil jako výrobce čoček do dalekohledů a jeho zřejmě nejdůležitějším dílem je Etika, vyložená na geometrický způsob. Tu napsal v roce 1677 a v tomto svém díle, který představuje jeho myšlenkový vrchol, tak propojil metafyziku, psychologii a etiku. A právě v tomto díle tak je klíčovým pojmem ta substance, neboli substance.
0: Proč? To je otázka teda spíš na autora, ale možná, když představíme autora opery Eliota Sharpa, bude zřejmější, proč takové možná až abstraktní téma pro operu?
1: On, Eliot Sharp, je newyorský skladatel, kromě toho, že skládá, tak je také producent, multiinstrumentalista, samozřejmě umělecký tvůrce. On ve své tvorbě taky velmi experimentální a jeho rozsáhlý katalog děl tak zahrnuje orchestrální hudbu, operu, blues, jazz, noise, no wave rock nebo techno dokonce. Takže je to velmi všestranná osobnost.
0: Takže možná proto se dotýká i různých oblastí myšlenkového i duchovního světa člověka a bude jistě zážitkem si jeho opus poslechnout na Vltavě. Vedoucí hudební redakce Alena Maršíková-Michálková tedy zvala k poslechu Vltavy jednak přímého přenosu z festivalu Hudební fórum Hradec Králové dnes večer od 20 hodin, no a právě také záznamů světové premiéry opery Eliota Sharpa Substance v sobotu také od 20 hodin. Díky.
1: Není zač, krásný den.

0: Tolik tedy hudba, kterou jsme nabízeli jako osvěžení pro vltavskou orientaci směrem k hudbě klasické, protože klasická hudba je páteří také hudebního repertoáru, který nabízíme nejen na Vltavě, ale je pochopitelně erbovním repertoárem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tělesa, které patří v skutku k Českému rozhlasu. A oslava 100 let je v plném proudu. Naši symfonikové se chystají třeba na vystoupení s šéfdirigentem Eliasem Grandim a klavíristou Lukášem Vondráčkem 26. října na Britenovo válečné requiem na studování Lukáše Vasilka a o týden později na speciální večer s kapelou Monkey Business. To tedy, pardon, až v polovině listopadu. My vám představíme dalšího z členů rozhlasového hudebního tělesa. Bude to klarinetista Libor Suchý, který v orchestru působí 3 roky jako zástupce vedoucího klarinetové skupiny. Hraje i v orchestru Pražské státní opery a věnuje se komorní hudbě. Rozhovor s ním vedli Naděžda Hávová a František Šedivý. No a nejprve se zeptali, jak Libor Suchý vlastně vzpomíná na svůj účast v soutěži Concertino Praga.
1: Tak já na ní vzpomínám jenom v dobrém, samozřejmě. Je to už
2: 14 let.
1: Děkuju, je to 14 let, ano. Byl jsem ještě na Pražské konzervatoři u pana profesora Milana Poláka a účastnil jsem se jí jak jako solista, tak i jako v komořině. Dostal jsem čestné uznání, jestli si dobře vzpomínám, a jel jsem potom na turné, to byl velký zážitek do Českého Krumlova. Měli jsme tam spoustu koncertů, poznal jsem vlastně spoustu zahraničních jako solistů. Vlastně do dneška máme vztahy společné, takže je to fantastické. A vlastně s triem ve složení Julie Svěcená a Matyáš Novák jsme vlastně vyhráli tu kategorii trio. Nebyli jsme teda absolutní vítězové, protože absolutní vítězové měli tu možnost natáčet CDčko, což jsme toho nedosáhli bohužel, ale zahráli jsme si solový koncert v Rudolfínu. Hráli jsme Chačaturiana, trio pro klarinet, housle a klavír a byl to velký zážitek. A potom jsme také jeli do Českého Krumlova na týden hrát s dalšími uskupeními.
3: Jak se to člověku vynořuje, 14 let stará událost a je to zpátky.
2: Už v neděli oslaví Sočerem to 60. výročí soutěže Concertino Praga speciálním koncertem, který od 7:30 taky vysíláme živě u nás na Vltavě. Libor Suchý u toho bude taky. Už víte, co bude všechno na programu pro váš part?
1: Pro můj part bude na programu Glír, hornový koncert, který hraje pan Radek Baborák, a potom hrajeme s panem Matějčou, hrajeme Sencána, upravený part od Izáje, mám pocit. To je taková prskavka. A myslím, že někdo v orchestru říkal, že to je taková silvestrovská prskavka.
3: A jak je to myšleno, silvestrovská prskavka?
1: To si musí posluchači poslechnout, aby
3: naladíme Vltavu.
1: A dále tam je vlastně přídavek, který bych asi neměl říkat, co to je, protože ten není v programu.
3: A bude to překvapení.
2: Co v tom dalším horizontu vás čeká významného, tak to je solové koncertní vystoupení se Sočerem spolu s Alešem Tvrdíkem, vaším kolegou, kterého jsme tady taky už přivítali. Zahrajete průřez evropskou hudbou od romantismu po současnost. Bude to na konci ledna. Nevím, jestli už se teď na ten koncert připravujete, to je možná moc brzy.
1: Na ten koncert se ještě nepřipravujeme, ale řekli jsme si s Alešem Tvrdíkem, že se chceme už připravovat v listopadu. Daria Kukalová nám napsala skladbu, kterou nám teďka představila minulý týden, takže jsme s ní měli schůzku. Koncert je 28. ledna a moc se těšíme a zároveň to budeme ještě den po tom koncertu nahrávat ve studiu S1 na Vinohradské 12.
3: Tak to je pozvánka tedy na světovou premiéru skladatelky Darii Kukal-Mojsejevy klarinet. Tak to je určitě jeden z nejfrekventovanějších nástrojů v jazzu a taky ve swingu. Jaký vztah máte, Libore, vy k těmto žánrům? Zahrajete si třeba rád i tuhle muziku?
1: Jazz si rád zahraju, ale bohužel na to nemám moc čas, protože ještě působím, mám ještě plný úvazek ve státní opeře. Takže když mám volno, tak si rád odpočnu od hudby a nejradši poslouchám
3: ticho.
1: Ano, přesně tak, ticho.
2: S Vojtou Nýdlem jsme tu minulý týden mluvili taky o tom, že má rád tu improvizaci, že tam se cítí nejsvobodněji. Jak často se vy dostanete k hudbě, kde je dovoleno, nebo možná i žádáno improvizovat?
1: Mockrát se to nestalo. Stalo se to vlastně tady asi při dvou programech Sočru. Jsem měl takový alternativní program, kde tam vlastně v partu bylo, že člověk může něco improvizovat a hrát jako si svobodně. Což vlastně pro někoho jako pro Vojtu Nýdla je příjemné. Pro mě to až tak příjemné není, protože já zase se v tom necítím až tak dobře. Já radši vidím noty, které potom hraju, takže...
3: Libore, vy jste si sebou sem do studia přinesl svůj hudební nástroj.
1: Ano, přesně tak.
3: Co nám teď nabídnete? Svobodně nebo rozcvičku?
1: Já jsem nad tím přemýšlel a asi vám tady zahraju nějakou rozcvičku, jak se rozcvičují před zkouškou třeba.
3: Tak si to pojďme poslechnout. Libor Suchý, člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

0: Tak takhle se Libor Suchý rozcvičuje, rozehrává. To projedete všechny tóny? Nebo skoro všechny?
1: No, skoro všechny tóny. Chromatiku se snažím projet a rozehrává se samozřejmě déle než 24.
2: Jak dlouho jste v Sočru? 3 roky?
1: Ano, 3 roky. Předtím jsem tady byl ještě rok za Lukáše Dittricha, který udělal konkurs do České filharmonie.
2: Mhm. Jsou nějaké koncerty nebo speciální projekty, které vám za ty uplynulé v podstatě 4 roky utkvěly v paměti nejvíc?
1: Tak to je asi turné s panem Popelkou v Japonsku, které jsem měl vlastně hnedka první rok v červenci, když jsem tady byl oficiálně. To bylo opravdu kouzelné, nádherné koncerty. I vlastně kolegové, kteří tam byli třeba po 12, říkali, že tohle Japonsko je to pravé Japonsko. Samozřejmě to bylo tím, že tam byl pan Petr Popelka. A potom samozřejmě zahájení Pražského jara, kde jsem měl tu čest si zahrát vlastně první klarinet, kde jsme se s Alešem Tvrdíkem vystřídali po půlce. A to byl taky magický koncert. Samozřejmě člověk je jako hodně fokusovaný na to, nechce udělat chybu, jde to do spoustu kin, do éteru a tak dále. Ale užil jsem si to moc.
3: Dodává klarinetista Libor Suchý, člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu a orchestru Pražské státní opery. Rozhovor s ním jsme si poslechli v rámci série portrétů hráčů Sočru. No, Sokru možná také, kdybychom byli v Americe, a jestli hráči Sočru hrají sokr, to možná bude další otázka Naděždy Hávové a Františka Šedivého, až se budou ptát některého ze solistů. Protože Sočr, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu, slaví svou 100. sezonu.

0: zpíval Kurt Elling, Stepping Out, krok stranou. Když jde o demolici nějakého objektu, je dobré také udělat krok stranou, byť láká pozornost mnohých. No a právě dnes nastala taková spektakulární událost. České radiokomunikace dnes dopoledne nechali odstřelit 2355 metrů vysoké stožáry vysílače ve středočeských Liblicích, které byly téměř 50 let vůbec nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně po ukončení středovlného vysílání nenašla další využití a ani kupce schopného zajistit jejich opravu a také bezpečný provoz. Přesný termín demolice radiokomunikace kvůli bezpečnosti předem veřejně nezdělili. Přesto ji však v okolí za vymezeným perimetrem sledovali stovky lidí. My se však teď ohlédneme do historie.
1: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
2: Popisuje krátký film Pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
3: Vysílač Liblice, jehož výkon se několikanásobně zvýší.
2: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
2: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
1: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
2: Odstřel rok 1972.
1: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
2: Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.

0: vysílač měl spotřebu nějakého menšího města. Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
1: Kromě drahého provozu vadilo také to, že většina novějších přijímačů už střední vlny nenaladí. Přestože měly své výhody.
2: Ta vlnová délka je tak dlouhá, že to leze do všech údolí a není to ovlivněné příliš strukturou terénu.
1: Zvuková kvalita byla horší. Tak jak teď slyšíte, střední vlny neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
0: To riziko narušení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
1: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Liblický vysílač také figuruje v mysteriózní krimi tragédie Liblice, zasazené do novoroční noci roku 2022, kdy bylo ukončeno celoplošné vysílání na středních vlnách, které zasáhlo i největší středoevropský pozemní vysílač v malé obci. Drama na trase mezi Vinohradskou 12 a středočeskými Liblicemi převedl zjeviště do rozhlasové podoby režisér Jiří Havelka společně se skladatelem Martinem Hůlou, členy divadla Vo 105 a za podpory více než 20 dalších interpretů, včetně skutečných moderátorů a redaktorů Českého rozhlasu. Tragédii Liblice najdete i nyní k poslechu na webu Vltavy.

0: Chopinova velká fantazie na polská témata, tedy konkrétně čtvrtá část, doznívá 640 minut po 14. hodině na Vltavě. Je známo, že to nejefektivnější vzdělávání se uskutečňuje tam, kde je součástí nějakého smysluplného projektu, a takový příklad nabízí i mimořádně komplexní a hluboký projekt studentů Smíchovské střední průmyslové školy. Ti se rozhodli přiblížit veřejnosti historii holokaustu prostřednictvím moderních technologií, ale i historických materiálů a dalších interaktivních prvků. Vytvořili ve školní galerii Space Gallery přístupné veřejnosti interaktivní expozici, jejíž součástí je rozsáhlý fyzický model tábora Auschwitz-Birkenau. No, autor projektu a také jeden z těch, kteří galerii provozují, Vojtěch Pavlín, a student této školy, je s námi ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Pane Pavlíne, jak to vzniklo? Co stálo v prvních okamžicích za takovým rozsáhlým projektem?
1: Jak to vzniklo? To je zajímavé, že právě my jsme byli ta část Radlic, jako Smíchovská střední se spojila s Radlicema a už za chvilku to bude rok a my jsme měli besedu s panem ředitelem a vlastně tam nám poprvé představil vlastně myšlenku a projekt Auschwitz, a jelikož už se o třetí říši a celkově o holokaust zajímám v delší dobu, tak mě to natchnulo a ujal jsem se toho a vytvořili jsme to, co jsme vytvořili.
0: Co jste vytvořili? Jaké má parametry, třeba jenom fyzické, ten váš model, a jaké má funkce?
1: Tak vytvořili jsme unikátní výstavu, bych rád řekl, a máme tam unikátní exponáty, jako právě už zmíněný model tábora Birkenau, ten vyhlazovací tábor, který má 3,5x3,5 metru. Je to fakt velká práce na tom byla a je to určitě zase jako další bod toho, jak lépe pochopit celou tu továrnu na smrt, když to vidíte na vlastní oči, vlastně takhle zmenšený. Poté tam máme i třeba časovou osu, kde se právě jsou zmíněna všechny body důležité právě toho vývoje toho tábora, takže od roku 40 až do roku 45. Máme tam virtuální realitu, kde vlastně návštěvníci si můžou projít vlastně ve virtuálních brýlích to území Auschwitz, jak jedničky, tak dvojky. A pracujeme hodně s fotografiemi a celkově je to postavená ta výstava takovým způsobem, že kdo ji navštíví, tak aby si opravdu z toho něco odnes, nějaký zážitek, vzpomínku, a hlavně, aby si uvědomil, co to vlastně ta Osvětim bylo za peklo.
0: Určitě mě bude zajímat, kde jste získali ty fantastické dovednosti, třeba i výrobní, které vás přivedly k tomu, co jste vytvořili a v jaké kvalitě. Ovšem, možná důležitější je zeptat se i na motivaci. Co vede studenty druháku Smíchovské průmyslovky k tomu, že se zabývají takto hlubokým tématem a takto komplexně?
1: Tak ono je to hlavně, naše škola je podnikavá škola a každý je tam zapojený tak do projektu a je to prostě, snažíme se podnikat, snažíme se prostě vytvořit něco, na co můžeme být hrdí. A právě jakože třeba náš tým, tak se právě skládá i z lidí, který jako hodně naplňuje ta historie a zajímají se o to, ale zároveň i z lidí, kteří chtějí být součástí něčeho velkého a jsou proto schopni rádi, nebo jsou rádi proto něco dělají a takhle fungujeme. A třeba jak jste říkal, že kdo vlastně ten nápad přišel, tak to vlastně byli komplet sami studenti. My jsme jediný vlastně, co jsme na začátku toho projektu měli, že musíme mít, bylo, že musíme tam mít ten tábor a tu virtuální realitu. Jinak ostatní bylo na nás, co si tam uděláme.
0: A co přivedlo vás k tomu, že se budete zabývat do hloubky, protože jste hlavní autor toho projektu fenoménem vyhlazovacího tábora v Auschwitz?
1: No tak je to hlavně, protože už se, jak jsem říkal, už se vlastně o to zajímám delší dobu, fascinuje mě to a je to prostě, že ta historie není ani zas tak dávná. A furt se tam dokážou hledat nové věci v té historii a furt se to dá omývat. Jo, že furt se tam dá hledat nové, prostě furt se tam dá hledat nové zajímavosti a hlavně mě jde třeba i o to, že předat tu myšlenku toho, že nesmíme zapomenout tady na ty strašné události dál. Takže právě proto třeba ta naše výstava tak je hlavně zaměřená pro základní a střední školy, protože já si ve svém okolí prostě všímám toho, že mladší generace radikalizuje a myslím si, že to úplně není fajn z pohledu toho, že vlastně to že vlastně holokaust ovlivnil a celkově i Osvětim ovlivnil a prostě chod Evropy na další dekády a vlastně do teďka to vnímáme.
0: To je idea dějin a poučení z dějin bezesporu nesmírně důležitá. To, co jste si odnesli vy osobně a tým, který pracoval, kam vás to posunulo? Lidsky, znalostně, dovednostně.
1: Kam nás to posunulo? No, řekl bych, že určitě jako nás to posunulo každýho, že vlastně my teďkon vlastně máme už skoro roční praxi v manažerský a vlastně v pozici, ke který bychom se normálně nedostali. Takže prostě už máme nějaké zkušenosti a vlastně my rádi říkáme, že prostě vedeme malou firmu. Což to je strašně fajn, jako i do budoucího života, že potom si můžeme vlastně, že už budeme mít nějaké zkušenosti a už budeme aspoň nějak tak lehce vědět, o co jde.
0: Kulturní podnikání, galerie, která je přístupná veřejnosti, Space Gallery, do níž můžete vyrazit, vnímat fantastický studentský projekt, byť na velmi těžké téma, za nímž stojí studenti Smíchovské střední průmyslové školy a také Vojtěch Pavlín, který s námi byl ve studiu. Díky moc.
1: Děkuju moc.

0: Vydejte se s Vltavou po stopách Jonathana Swifta.
1: Gulliverovy cesty vás vezmou mezi Liliputy i do kraje obrů.
0: Slavný cestopis vyšel před 300 lety.
1: Nyní v premiérové četbě na Vltavě od 28. října každý den v 6:30 večer.
0: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Tresty za poškození životního prostředí se možná brzy zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin, těžké poškození životního prostředí, jak upřesnila poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová. V základní sazbě má nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. V Jihlavě už je hotová dohoda o nové koalici. Vítěz voleb Tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS Lidovců a TOP 09 si jako koaličního partnera vybral hnutí STAN. Na sociálních sítích to uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka. V primátorském křesle by měl podle něj pokračovat jeho spolustraník Petr Ryška, který bližší informace k dohodě zveřejní dnes v 16 hodin. Dny české a německé kultury propojí od 29. října do 15. listopadu Ústecký kraj a Sasko. 28. ročník festivalu nabídne koncerty, divadelní představení, filmy, literární setkání i společné výpravy za kulturou. Letošní motto Echt s otazníkem se zaměřuje na otázku, co je skutečné a k čemu lidé věří ve světě umělé inteligence, sociálních sítí a fake news. Informovala o tom Adéla Kopecká z Ústeckého veřejného sálu Hraničář. V Děčíně festival zahájí projekce němého filmu Krakonošova svatba z roku 1916 s živým hudebním doprovodem. Počasí. Je oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Večer čekáme v Čechách ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě 11 až 14, na horách naměříme kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Hezké odpoledne se sluší popřát vám, posluchačům Odpolední Vltavy. Také s hudbou mimo jiné z pera Pavla Vranického, s hlasem Johnny Mitchell, hudbou Prokofjevovou, nebo právě teď je znící hlas Samary Joy. Na Vltavě 2 minuty po 15. hodině.

Americká zpěvačka Samara Joy vám zpívá 6,5 minuty po 15. hodině v odpolední Vltavě s 15. říjnovým datem. Podzim už je v plném proudu, krajina už dává o podzimu znát. No a právě do krajiny vkročíme také instalacemi a site-specific uměním, mimo jiné i o něm bude dnes řeč. A taky si položíme společně s Kristýnou Žantovskou otázkou kupředu do minulosti, zda to platí, a budeme i bilancovat životní a uměleckou dráhu Jiřího Příhody, který nyní vystavuje v Jihlavské galerii. A my budeme právě o jeho aktuální výstavě, která se však vrací o 40 let zpět, mluvit už za okamžik. Mimo jiné vám však na Vltavě také nabídneme informace o tom, čím vším může být kultura a umění dnešní den, tak jako konec konců kdykoliv, kdy naladíte Vltavu. I teď 7 minut po 15. hodině. Dobré odpoledne, přeje David Hamr.

0: Svita z baletu Opus 64, tedy druhá část Julie a děvčátko, Romeo a Julie Prokofievova. Zní odpolední Vltavou 12 minut po 15. hodině. A my teď míříme do ranku výtvarného umění, na pomezí architektury a landartu možná také a hlavně na Vysočinu. Světoznámého sochaře Jiřího Příhodu prezentuje Jihlavská galerie. V oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě je výstava v prostoru, který prošel dvouletou rekonstrukcí a zahajuje tak letošní sezónu. Galerie bude zároveň poprvé prezentovat novou akvizici 10 fotografií ze sochařského parku Roštejn, no a především nového audioprůvodce. Jinak slavného výtvarného umělce v Jihlavě ukazují v méně známé autorské poloze. Výstava představí dosud nezmapovanou ranou tvorbu Jiřího Příhody. No a hosty ve studiu jsou sám autor Jiří Příhoda, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A taky kurátorka výstavy Lucie Nováčková.
2: Dobrý den.
0: Paní Nováčková, otázka úvodní na vás. Proč vlastně Jihlavská galerie zvolila jako otevírací téma po rekonstrukci právě dílo Jiřího Příhody?
2: Tak já myslím, že ta odpověď se docela nabízí. Kromě toho, že každý umělec je známý nějakýma svýma dílama, který jsou vlastně ikonický pro většinu výtvarný i laický veřejnosti, tak v každé té tvorbě existují nějaké jako přelomové momenty. A my jsme zjistili nebo věděli jsme, že určité přelomové momenty nastaly právě na Vysočině. Takže když Jiří přišel, už je to několik let, ta výstava vznikla v podstatě necelý 3 roky, se vlastně pořádali jsme ten archív jeho fotografií, připravovali jsme ty výběry. Takže když Jiří přišel s tím, že jestli bychom nechtěli přemýšlet nad touhle výstavou, tak jsme prostě přemýšlet chtěli. Ta odpověď nebyla jestli, ale jak.
0: Co pro vás znamená, že právě je hlava? Je to motiv návratu jakýsi?
1: Já si myslím, že to má logiku vnitřní, že jo? Protože když vlastně to bylo tak úzce spjatý s tím místem a bylo to v době, kdy vlastně nikdo neznal, že jo, ani následující roky poté, tak jsem si říkal, že poprvé souborně to ukázat má logiku vlastně tam. A jen tak mimochodem musím poukázat na to, že zde přítomna Lucie Nováčková jako malé dítě z výletu do přírody si některé ty věci zapamatovala, pamatuje dodnes a viděla je, takže to byl ještě další jakoby vlastně podnět, proč do toho jít.
0: Galerie představuje vaši ranou tvorbu. Možná otázka na právě kurátorku Lucii Nováčkovou. Jakou podle vás z kurátorské perspektivy nabízí výpověď o autorovi a taky o době?
2: Tak já si myslím, že z hlediska té doby, začnu tou druhou částí té otázky, z hlediska té doby bylo určitě důležitý říct to, že ty instalace, které Jiří Příhoda tvořil v tom lese pod Roštejnem, o kterých vlastně je celá ta výstava, my jsme to ještě tak úplně možná neřekli, nebo jenom malinko, a tak byly ve své podstatě nelegální, lesy byly státní majetek, on to vytvářel bez jakýkoliv prostě finanční, produkční podpory jako mladý autor a vytvářel to ilegálně, čili tam vlastně hrála velkou roli i to, že to vytvářel v noci, potají, nikdo vlastně nevěděl, čí ty věci jsou, takže jste přišli do toho lesa a viděli jste zvláštní věci, kterým v té době nikdo nerozuměl. Pojďme si říct, že to bylo jako v těch 80. letech, kdy slovo land art opravdu nikdo neznal, nebo velmi málo lidí přes tu železnou oponu se k nám spousta věcí jako nedostávala, nebo velmi pomalu. A to byla ta kulisa tady doby. A teď se zeptám, co byla ta první část té otázky?
0: Dostala jste mě, protože už to dávno nevím. A v tu chvíli mě napadla jiná otázka v kontextu toho, co jste řekla. Jestli, pane Příhodo, tedy když jste ilegálně intervenoval do přírodní krajiny, jestli ty vaše intervence měly nějaký protestní nebo rebelský potenciál v té době? Nebo jestli vám to bylo jedno?
1: Já si myslím, že já to takhle nebral. Pro mě to byla vlastně jediná možnost, jak vlastně pracovat v té době, že jo? Protože že nikdo jsme moc nic neměli, že jo? Žádný studia jsme taky neměli, neměli jsme nikoho, kdo by chtěl naše výstavy, takže to byl naprosto svobodný, bezprostřední výraz v té přírodě, kterou jsem odmala znal. To je nutný porotnout, že jsem znal de facto každý kámen v té oblasti, kde jsem se pohyboval. protestní, asi ne, spíš doopravdy jako soukromé, velmi intimní vyjádření svých názorů, jakoby uměleckých a vlastně přesvědčení a vlastně i touha udělat něco nezvyklého, co vlastně potom to už v té době zajímalo, jo? Ten moment, že vlastně přemýšlíte o tom, co ty lidi napadne, nebo jak najednou začnou vnímat tu přírodu a to okolí, když tam dáte tyhle ty zásahy, které nemají nějaký racionální, vysvětlitelný důvod. Jakoby, jo?
0: A když jste dneska konfrontován skrze tedy onu aktuální výstavu, na kterou zveme, se svými díly před 40 lety, kým jste byl a kým jste dnes? Je tam kontinuita, je tam nějaká ruptura třeba v tom vývoji?
1: Já jsem se trošku lekal, že mám pocit, že dělám pořád to samý. Jsem si našel svůj radý projekt, že z roku 84, kde je prázdná krechle černobílá, je to umístění na vršek hory a má to měřítko přesně těch věcí, které dělám nyní, že jo, a má nedávná výstava, kde Rudolfinu se jmenovalo Prázdno, tak si říkám, asi pořád to nedrčím dokola.
0: Otázka pro kurátorku, jak uchopili Jiřího Příhodu a jeho rané dílo instalačně?
2: Tak ta výstava působí vlastně poměrně muzeálním dojmem, ale to je vlastně jenom jedna z těch vrstev té výstavy, protože my jsme se opravdu snažili to uchopit z nějakých jako více perspektiv a k tomu nám právě slouží třeba ty audioguidy, o kterých jsme se bavili a my je chápeme jako vlastně nedílnou součást výstavy. Takže divák, když přijde, tak vlastně první, co uvidí, jsou videa jeho prostě raných konceptů z těch 80. let a potom vlastně prochází poměrně klasický koncipovanou výstavou, kde člověk vidí, jak on se napřed učil klasicky kreslit, když dosáhl nějakého mistrovství, který po sobě sám požadoval, tak naraz zjistil, že mu to jako vlastně ale nestačí, tak začal v té krajině hledat další a další vlastně podněty, až to vlastně dospělo k těm realizacím v tom lese a zároveň v tom druhém patře výstavy, tak tam jsou vlastně volné projekty. Jsou tam vlastně několik takových momentů, kterými jsme pokládali, takže jedna vrstva je prostě úplně, člověk by řekl, klasická retrospektiva. A druhá vrstva je, že jsme se snažili nějakým způsobem jako zrcadlit určitou maniakálnost. Všude ve všech textech o Jiřím Příhodovi se dozvíte, že je to člověk s obrovským pracovním nasazením. A ten archív má nějakých 1200 položek a je opravdu obrovský, takže to jsme chtěli zrcadlit taky.
0: No a co všechno je parametrem a předmětem výstavy, která nese i přívlastek maniakální, to pochopitelně budeme ještě rozvíjet nejen s Lucií Nováčkovou, která je hostem odpolední Vltavy, ale také se samotným autorem Jiřím Příhodou.

0: Zpěv Joan Michel zní vysíláním odpolední Vltavy a my se vracíme do nově otevřené budovy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Ta se představuje výstavou Jiří Příhoda 80. léta. A nejde přitom pouze o ohlédnutí za ranou fází tvorby světoznámého umělce, ale taky o prezentaci výsledku rozsáhlého výzkumu dosud nikdy souhrně nezmapomovaného a veřejnosti nepředstaveného materiálu. Vy jste, povídáme si s kurátorkou výstavy a také se samotným autorem Jiřím Příhodou, Lucie Nováčkové, se tedy úvodem ptám, co to vlastně obnáší ta práce s archivními materiály pro kurátorskou práci.
1: Tak co to přináší? Já když jsem přijela k Jiřímu do ateliéru, tak tam byla spousta neroztřízených krabic, které neměly ani název, ani pojmenování. A společně jsme vlastně procházeli ty fotografie kus po kuse, přiřazovalo se jim vlastně názvy, prostě taková ta běžná katalogizační věc. Ale zároveň to bylo vlastně o velkým třízení těch informací a to množství opravdu zrcadlilo jako to nasazení, protože až třeba diváci pojedou k nám do Jihlavy, tak tam uvidí cca třetinu vlastně toho archívu. A ta galerie je tím poměrně přehlcená. A vlastně, když člověku dojde, že to celé vznikalo během, já nevím, necelých 5 let, když se podívá do té knihy, kterou jsme vlastně vydali ve spolupráci s nakladatelstvím Kant k té výstavě, která obsahuje soupis, tak mu vlastně dojde, že to je extrémní pracovní nasazení. A to si myslím, že bez kontaktu, bez přímého kontaktu s těma materiálama by asi nevyplývalo tak napřímo.
0: Pane Příhodo, jaké to je být badatelsky uchopen a interpretován pro žijícího umělce a tvořícího?
2: Taky si říkám, asi to není předčasný, ale ne, je to důležitý, protože taková hrozně vzácná okolnost to, že moje rodiče žili, bohužel máma už je pryč, ale od roku 80 v jednom domě a nemají potřebu jako moc uklízet a věci vyhazovat, tak to byla vlastně ta první předpoklad, to byl ten první předpoklad, že ty věci se dochovaly v tomhletom množství. A pak vlastně, když už vlastně děláte takovou výraznou akci, nebo je vám k dispozici celá galerie, obzvlášť v rodném městě, tak jsem si říkal, že vlastně, když už to člověk dělá, že je to nutno spojit i s tím letím utříděním toho archivu, že, aby to mělo nějaký pevný rámec, že, a mělo to něco, co po té výstavě dál potom zůstane jakoby k dispozici. Jo. Takže to bylo vlastně velmi důležitý a i svým způsobem příjemná práce si to v hlavě utřídit, že člověk zapomíná po 40 letech, že jo?
0: To jsem se právě chtěl zeptat, když použiju nehezký současný buzzword, jestli došlo k nějakému usebrání se v konfrontaci s těmi archiváliemi. Že jste si něco uvědomil, něco, co bylo skryto třeba ve slepé skvrně a vylezlo na povrch?
2: Ne, bylo to hrozně zajímavé, to by ani tak ne, to nemám z toho špatný pocit, ale bylo hrozně zajímavé, že čím víc se těma materiály zabýváte, tím víc si vzpomenete. Jako to jako něco nápodobá to, že když přijdete do nějakého prostoru, který máte spjatý část svého života, najednou nám vyskočí myšlenky a vzpomínky, které by jinak jste jinde nenašel. To s tou prací bylo velmi zajímavé poznání, že si vzpomenete na věci, které už byly dávno, jinak bych zapomněl.
0: Badatelský ponor se promítl do realizace. O ní jsme hovořili před chvilkou právě s kurátorkou výstavy a také tou, která interpretovala architektku Lucii Nováčkovou. Mě zaujalo, že vy jste přistoupili k tomu představení Jiřího Příhody multimediálně a mnohouhlově z hlediska pohledu.
1: Ano, vlastně co jsem předtím nestihla dopovědět, je, že součástí té výstavy je taková speciální věc, což jsou autorský Jiřího panely, který vlastně implikujou takový ty náhledy z temné komory. Někteří z nás si to možná pamatujou, tu práci s tím množstvím toho materiálu. Tak to bylo jako jeden level, jak jsme se to tam snažili vrátit. Dál vlastně Jiří tam udělal vlastně dvě instalace. Jedna je původní, což je drak uprostřed renesančního krásného malovaného dvora. A druhá je vlastně instalace, která vznikla, aby ukázala měřítko těch prvních prací. Tak to jsou takové jako tři věci, které jsou přímo v té výstavě. A co je virtuální jsou právě ty audioguidy, kde ve spolupráci se Štěpánem Kleníkem a Brain Studios vznikla vlastně taková jako virtuální podoba té výstavy, která lze dohledat i online, a nebo si ji můžete pustit přímo na té výstavě. A tam vlastně naraz procházíte mnoha vrstvami jiných úhlů pohledu. Takže vlastně fyzicky, dokud si ten audioguide nepustíte, tak procházíte klasickou retrospektivou. A naraz si pustíte audioguide a povídá vám tam mladý hlas Jiřího Příhody, starý hlas, nebo pardon, Jiří. Dnešní hlas Jiřího Příhody, teď to vyznělo úplně špatně. A nebo tam právě povídají fiktivní postavy těch vyšetřovatelů, protože... A naraz vlastně jste v nějakým jako úplně jiným možnosti toho čtení. Pro nás byly poměrně důležitý takový, co není u Jiřího prací na první pohled vidět, je taková určitá jako podvratnost nebo specifický smysl pro humor.
0: Podvratnost byl taky terminus techniku z tehdejší doby.
1: A to jsme se tam vlastně snažili vrátit skrze tady tyhle ty možnosti toho čtení.
0: Závěrečná otázka, už jenom prosím krátce, pro oba, zvládete-li jednou větou, co byste byli rádi, kdyby si návštěvník odnesl z té výstavy? Nemyslím fyzicky, samozřejmě. Pane Příhodu.
2: Já bych byl, aby si odnesli takovou tu snad tu energii, která z toho sála, to velkého nasazení a vlastně té naprosté svobody, která mi byla daná.
1: Já jako člověk, který ty výstavy viděl, ty instalace viděl, když mi bylo asi 4 až 6, tak bych jim přála, aby si odnesli tu magii, která z nich sálala.
0: Říká kurátorka výstavy Jiří Příhoda 80. léta Lucie Nováčková a taky sám autor Jiří Příhoda. Oba dva zvou na výstavu v oblasti Galerie Vysočiny v Jihlavě. Díky.
2: Díky.
1: My děkujeme.

0: Württemberští filharmonici provedli Bartholdyho symfonii číslo 3, tedy druhou část. Předtím ještě krátká sonáta francouzského skladatele. Nyní míříme do anglofonního světa za odkazem původního nebo původní profesí novináře a televizního scénáristy, později však celosvětově proslulého autora napínavých bestsellerů, kterých se více než v 40 zemích prodalo přes 15 milionů výtisků. I tak lze představit spisovatele Petra Maye, pocházejícího z Glasgow, který však poslední dobu žil na jihu Francie. Dnes sáhneme po pokračování jeho detektivní trilogie titulu Černá zátoka, který anglicky vyšel předloni a česky před 3 týdny. Knihu nám teď přiblíží amerikanistka Hana Ulmanová. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Je až symbolické, že Petra Maye jako spisovatele proslavila skotská trilogie a právě k ní se krátce před smrtí titulem Černá zátoka vrátil. Jakou měla vůbec série publikační historie a jak na ně autor navázal?
1: Ta publikační historie byla docela zajímavá. První díl, nazvaný Skála, tento skotský autor napsal v roce 2004 a tehdy jej odmítla všechna britská nakladatelství, kterým rukopis nabídl. O 4 roky později knihu objevil francouzský vydavatel a britská nakladatelství si hrůzou rvala vlasy z hlavy, protože se záhy zjistilo, že je to bestseller. Český Skála vyšla v roce 2013. Následoval díl druhý a třetí, konkrétně tedy Muž z ostrova Louis a Šachové figurky. A děj Černé zátoky se odehrává o 10 let později než děj třetího dílu. Čili autor se vrátil k prostředí, které ho proslavilo, a v podstatě i k postavám. Tou hlavní je detektiv Finn MacLeod, což je rodák z ostrova Louis, který pak žil léta v Edinburgu, ale na ostrov se periodicky vrací.
0: A jaký případ tedy řeší Mayův hrdina tentokrát?
1: Pod útesem v zátoce, právě v té Černé zátoce, se najde tělo mladé mrtvé ženy, nebo spíš 18-leté dívky, která měla poměr se svým ženatým 30-letým učitelem. A tento ženatý 30-letý učitel je shodou náhod MacLeodův syn. A záhy se stane prvním podezřelým z vraždy. Všechny důkazy ukazují proti němu a on v podstatě odmítá vypovídat. Čili detektiv Finn MacLeod je zoufalý rodič a v podstatě i zoufalý prarodič, protože jeho syn měl i malou dceru a rozhodne se pátrat na vlastní pěst. Přičemž tedy objeví několik tajemství z minulosti. Mnoho lidí se taky na ostrov v té době vrací, čili podezřelých přibývá a vyjeví se vlastně i několik dalších pravd, včetně těch starých a včetně záhadného úmrtí z dřívějška. Asi bych jenom řekla, že se tady opakuje jeden výrazný motiv, a sice to, že otec chrání syna a že dějiny se opakují v jakémsi kruhu, ale víc už samozřejmě z podstaty věci neprozradím.
0: Jste

0: Úvodem zmínila ony atraktivní reálie. Jak vůbec autor Ostrov Louis vykresluje?
1: On ho zná velice důvěrně, krátce tam i žil. A zejména tedy zachycuje tamní krajinu a klima. Jinými slovy, všudy přítomný déšť a působivou přírodu, která se zejména tedy točí kolem Břesovišť, kolem toho, že se pořád hodně topí vrašelinou, ale na ostrově jsou třeba i o něco méně malební pakomáři, kteří umějí člověku značně znepříjemnit život. Přetrhávávají tam gaelské místní názvy, jména osob, zrovna tak různé odnože skotské církve, které jsou pro našince poměrně neznámé a vzdálené, a třeba ještě dědeček detektiva Fina McLeoda lovil velryby. Na druhou stranu taky je to ostrov, který v posledních letech zaznamenal velký pokrok. Kdysi se tam lovili skotští lososy, což je velká značka, ale nyní se oproti tomu tradičnímu rybolovu zavádějí průmyslové akvakultury, kdy se vlastně lososy chovají na kilogramy, je to jakási masová velkovýroba, z které pramení velký zisk, ale ta kvalita už samozřejmě upadá a občas se tam odehrává něco i pod povrchem hladiny oceánu, co je hodně neetické a řekněme i biologicky nebezpečné.
0: Když se vrátíme zpátky k těm žánrovým pravidlům, proč je podle vás ostrov vlastně obecně pro detektivní příběhy ideálním prostředím?
1: Já si myslím, že protože vlastně stělesňuje takovou záhadu zamčeného pokoje. Když žijete na ostrově, tak se tam můžete dostat jedině lodí nebo letadlem a dnes loďařské i letecké společnosti musí mít seznam pasažérů. Jinak z toho ostrova prostě není úniku. Myslím si, že taky je dobré vědět, že v takové izolované společnosti se na jedné straně lidé velice dobře znají a jsou pojeni takový poměrně intimními vztahy, ale na druhé straně je to i prostředí hodně klaustrofobní, z kterého chcete někdy uniknout. Myslím si, že třeba jako ještě, abych se vrátila konkrétně k tomu ostrovu Louis, on je hodně malý. Žije tam kolem 20 tisíc obyvatel, nepočítám do toho turisty, jejichž počet samozřejmě v posledních letech rapidně stoupá. Jsou to lidé, kteří jsou zpravidla bilingvní, na některých místech ještě až 70% běžně mluví právě galštinou.
0: Bezesporu je atraktivní místo k návštěvě. Taky možná odkaz spisovatele Petra Maye. Připomeňme, že před 3 týdny zemřel. Jak se na něj vzpomínalo ve světě, jak u nás?
1: Nekrolog uveřejnil třeba i prestižní britský list Guardian, včetně vtipného postřehu, že když se před lety autora ptali, jestli bude mít trilogie pokračování, řekl, že je to nemožné, protože na ostrově se stane zhruba jedna vražda za 100 let. Nicméně to pokračování napsal. V českém kontextu na něj velice vzpomínali pracovníci brněnského nakladatelství Host, protože je to jeho nejplodnější spisovatel. Česky mu vyšlo 26 románů, který se u nás prodalo celkem 280 tisíc výtisků, což je neuvěřitelné číslo. Autor Českou republiku i navštívil, vzpomínal na něj na webu třeba ředitel Hostu Tomáš Reichl, ale i jeho překladatelé, což je kromě Filipa Drlíka Linda Kaprová, a zmiňovali, jak byl milý a ochotný, nejenom jak si v tom osobním styku, ale i na dálku, protože třeba zrovna ty galské výrazy můžou být oříšek. Díky bohu musím říci, že na ně dnes máme v českém akademickém kontextu odbornici na slovo vzatou, moji kolegyni Petru Johanu Poncarovou, která třeba oběma překladatelům taky pomáhala.
0: Vzpomněli jsme na Petra Maye i na opus Černá zátoka z pera tohoto autora. Konkrétně tak učinila Hana Ulmanová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Knihu pro brněnské nakladatelství Host přeložil Filip Drlík. Díky.
1: Naschledanou.

0: Americká jazzová zpěvačka Jazz Maya Horn vám nabízí svoji společnost, nebo tedy nabízela, a píseň nazvaná Free Your Mind vedla k zamyšlení. Stejně tak jako úvaha dramaturgyně a publicistky Kristýny Žantovské nesoucí název Kupředu do minulosti.
1: Zdá se, že divadelní hru, která by postihla dramatické a převratné události prvních dvou dekád 21. století, zatím nikdo nenapsal. Divadlo je poměrně rychlé médium ve srovnání s filmem nebo literaturou. Tedy v případě, že nejde o velký divadelní dům, který plánuje repertoár na roky dopředu. Takovému se snadno může stát, že současné události jeho dramaturgický plán zcela převálcují. Ale aktuálnost je zároveň trochu pastí. Velmi brzy může ztratit svou platnost. Kudy z toho ven? Na letošním plzeňském divadelním festivalu, pokud má přehlídka toho nejlepšího, co se na českých jevištích za sezónu urodilo a co přivezou i představení zahraniční, nějaký zobecňující charakter, se spíš ukázalo, že jistější je cesta do minulosti. Převažovaly pokusy o nové interpretace her psaných v minulých stoletích. Hauptmannovi Tkalci, Krkavci Henri Becka nebo klasické světové dramatiky a literatury Ibsen, Laclos, Priceová či Emily Brontëová. S různým výsledkem podle toho, jak se nás akcentovaná témata významy týkaly a jak se promítaly na plátno dneška. Nabízí se řada otázek a jednou z nich je, zda je klasické drama, v němž se vypráví příběh, který v sobě nese napětí a tajemství, jak konflikt dopadne, již mrtvé. A hned následuje otázka druhá. Proč se vracíme do minulosti, když se zdá, že se staré konflikty do naší doby nedají transformovat, jsou stařelé a mají pramalou účinnost? Když jsme připravovali v městských divadlech pražských inscenaci Lucy Kirkwoodové Nebesa, narazili jsme v rozhovoru s překladatelem Pavlem Dominikem o současné britské dramatice na stále rozšířenější fakt. Témat, která mohou narazit na novodobou téměř militantní rétoriku korektnosti ve všech myslitelných i nemyslitelných oblastech, kdy se bojíme a vyhýbáme přímému pojmenování, je stále víc a nedá se v nich svobodně pohybovat a psát. Mnohé autory to odrazuje a vrací se pro příběhy do minulosti. Dominik mluvil o irském dramatikovi, scénáristovi a režisérovi Martinu McDonaghovi, který se právě z těchto důvodů rozhodl opustit jeviště a vyprávět už výhradně filmově. Bez ohledu na to, jak svobodně si připadáme, svobodní v tom, co a jak pojmenujeme, nejsme. Loutkáři se mi odjakživa zdáli svobodnější. Jejich výrazové náčiní je a priori metaforické, z podstaty divadelní, představivosti otevřené. V miniatuře Jabka trvalo sotva půl hodiny. Hana Voříšková, učitelka výtvarné výchovy a autorka knížek i komorních představení Schocně, seděla za stolem s talířem jablek a vyprávěla, jak se u nich doma vykrajovala jablka a pekl se z nich štrůdl. Hezky postaru, s dotenka vytahovaným těstem, jak to dělávaly naše babičky. Horší jablka, padaná nebo do kterých už kousl červ, se vykrajovala a ta lepší se nechávala na potom. Nejprve se prokousat tím horším a pak dostat za odměnu to lepší. Mantra téměř v každé rodině. A platilo to nejen o jablkách. Jenže mezi tím čas pracoval a když babička zase poslala svou vnučku, Markéta Stránská, do sklepa pro jablka, ta dobrá už dobrá nebyla a nakonec tam na lískách zbyla jen zčernalá a zcvrklá. Vzpomínka na vykrajování jablek udělala radost všem bez ohledu na generační zkušenost. A štrůdl se pekl ne jako, ale opravdu, i v inscenaci spolku Jedl tohle se stalo, kde se s jablky do štrůdlu rolovaly i prastaré příběhy a podivuhodné báchorky, které sezbíral přítel Bohumila Reinka, prozaik Henri Pura, na francouzském venkově v kraji Auvergne. Nevím, jestli to byla náhoda. Spíš v tom vidím potřebu zastavit čas, i sebe, nás všechny, potřebu se vrátit domů, k k podstatě naší lidské zkušenosti. Pospolitosti vyprávění kolem stolu. Necítila jsem žádný sentiment, spíš melancholii a špetku smutku, že odchází něco, čemu jsme rozuměli a bylo nám v tom dobře. Prostě si na to znovu vzpomenout a nechat na chvíli rozvonět jako ta jablka, která vždycky tak zázračně provonila, jinak docela zatuchlý sklep.

0: Jaký je symfonický orchestr Českého rozhlasu v roce jubilejní sezóny?
1: Koncerty v pražském Rudolfinu, nahrávání ve studiu, zahraniční turné i open air akce.
0: V časozběrném dokumentu poslouchejte o historii, proměnách a osobnostech, které ho formovali.
1: Premiéra radiodokumentu 100 sezon Sočru ve čtvrtek 29. října od 20 hodin.
0: Nebo na vltava.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů. V neděli se ochladí na 9 až 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí také můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 14 až 19 stupňů. Místy se ale může tvořit mlha. Ukrajina v noci na dnešek při útoku na ruské vojenské letiště ve Voroněžské oblasti zasáhla 6 bombardérů. Na síti Telegram to tvrdí ukrajinské námořnictvo, podle kterého také bylo údajně poničeno technické vybavení potřebné k zajištění letového provozu. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Poškozené bojové letouny Sukhoi Su-34M jsou schopné unést současně několik leteckých bomb. Rusko je často používá k úderům na ukrajinská města v blízkosti frontové linie. V Praze dnes zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Křesťana nejvíce proslavil jeho fejetony, které začal publikovat jako středoškolák. Za svůj život napsal více než tisícovku krátkých humorných textů, založených na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. Fejetony psal pro časopisy, vydávali i knižně, znali ho rozhlasoví posluchači i televizní diváci. Poslední rozloučení s Rudolfem Křesťanem bude v pátek 23. října v nové obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost a nejnižší teploty 6 až 1 stupeň, místy přízemní mrazíky a na horách naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Paul Hindemith, Tom Waits, Johannes Brahms a také krásný, nenapodobitelný hlas Glorie Estefan zní Odpolední Vltavou. Její právě teď 2 minuty po 16. hodině.

0: Gloria Estefan, americká psycholožka, skvělá zpěvačka, kterou známe spíše z ranku popu, nyní zpívá standardy v albu The Standards, konkrétně teď They Can't Take That Away From Me, krátce po 16. hodině, konkrétně 7 minut po 16. hodině na Vltavě.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A tím dnešním kulturním tématem bude fenomén festivalu. Metronom Prague po 10 letech končí, hip-hop camp se měl letos po 6 leté přestávce vrátit, ale pořadatelé ho zrušili den před zahájením. Dva odlišné příběhy, které otevírají obdobné otázky. Co dnes rozhoduje o životě a smrti hudebního festivalu? Jakou roli hrají peníze, program a publikum? A nakonec také, nakolik záleží na vztahu s městem a jeho obyvateli? Saša Michailidis se v Akcentu zeptá hudebních publicistů Petra Korála a Jaroslava Špuláka. Poslouchejte v 16.30 na Vltavě.

Kvintet číslo 2 G-dur opus 111 v úpravě pro dvoje housle, viol, lesní roh a violončelo. Tedy jeho čtvrtá část právě dozněla. Z pera Johannesa Brahmse v podání Baborák Ensemble a Radka Baboráka. Na Vltavě téměř ve čtvrt na pět, ještě téma klasické hudby trošku jinak, přesně řečeno ikony operní hudby. A hodina a půl mistrovské hudby i monumentální sbory a taky scénický tanec nebo zápas se strachem, se smrtí i hledání světla života. Nová scénická verze Requiem Giuseppe Verdiho je první premiérou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.

0: Monumentální zvukové stěny se střídají se skoro šeptajícími sbory.
1: Partitura je vlastně na Verdiho výjimečná v tom, že když se jako do ní podíváte detailně, tak vlastně zjistíte, jak detailně popisuje dynamiku, a to především tu slabou dynamiku. On tam jde vlastně až k 5P, což znamená vlastně piano, piano, piano, piano, pianissimo, což je opravdu neuvěřitelně jakoby slabý zvuk.
0: Podle dirigenta Marka Šedivého je Requiem jedním z vrcholů Verdiho díla.
1: On už vlastně má za sebou většinu svých oper, v podstatě to komponuje souběžně s Aidou a má před sebou svoje vlastně vrcholná díla, jako je Otello a Falstaff. A je to opravdu takový ten zhuštěný koncentrát toho nejlepšího z Verdiho, a přitom to trvá 90 minut.
0: Tak trochu Giuseppe Verdi v kostce.
1: Takže vlastně, kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že jako šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
0: Režisérské duo Scooter se snažilo dostat do čistě biblického textu obyčejného člověka. Uprostřed všeho sledujeme taneční pár, mladé rodiče, kteří čekají potomka. Jaký je jejich konkrétní příběh, to už si musí dosadit samotní diváci.
2: Zajímalo jakoby to uchopit, kde tam ten člověk je, protože my tam nemáme žádného konkrétního mrtvého jako v tom textu nebo v tom libretu, o kterém by se zpívalo. A vlastně jakoby ten přicházející porod a strach z toho nového jakoby dítě, strach z toho, že to, co tomu dítěti jediný můžu slíbit, že jednou umře, je děsivý, ale zároveň je v tom jako nějaký jakoby prožitek jakoby nějakých hezkých okamžiků toho života.
0: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Čtyři solisté pak stvárňují prarodiče. Uprostřed 60-hlasého sboru se tak odehrává rodinný příběh.
2: Ten kluk má svoje rodiče, což je bas a soprán, a ta holka má taky svoje rodiče, co je mezzosoprán a tenor, a vlastně se tam takhle jako potkávají v takových jako různých zajímavých vztahových situacích, které někdy víc připomínají vlastně nějaké jako vzpomínky na tu realitu, a někdy víc člověk prosívá nějaký jakoby vnitřní strach.
0: Kulisy tvoří prostor z bílého mramoru, který trochu připomíná síň krematoria. Uprostřed je prosklená místnost, chvíli nemocniční pokoj, chvíli obývák.
3: To jsou dva prostory, které vlastně vedou spolu dialog, a stejným způsobem vlastně vedeme nějak dialog i my mezi tím jakoby biblickým, metaforickým, obecným, o čem se zpívá v tom textu, a mezi jakoby konkrétními výjevy ze života, které můžeme zažívat i my dnes.
0: Dodává druhý z režisérů, Lukáš Trpišovský. Verdiho Requiem je zároveň první zádušní mše na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Tom Waits zpívá Odpolední Vltavou, je slyšet tedy jeho hlas 20 minut po 16. hodině. A živel, tedy alespoň titulem a vlastně i událostí, která uvozuje příběh, který vám představíme, korunuje i následující pozvánku k dalšímu poslechu vltavského vysílání. Mladá trumpetistka Karla přijde v roce 2004 v Thajsku kvůli vlnám tsunami o rodiče i o schopnost hrát a komponovat hudbu. A díky kubánskému emigrantovi Lazárovi se Karla naučí španělštinu. Znalost španělštiny pak umožní vyrazit se stárnoucí hispanistkou Jenufou na dobrodružnou výpravu na Kubu. Tak tedy začíná román Markéty Pilátové Tsunami Blues, který budeme ode dneška otevírat v četbě na pokračování. Tady je ukázka.
1: Proč sakra nepíše? Pomyslí si Lázaro. Proč se neozývá? Cvičí vůbec? Představuje si plné rty dokonalý nátisk trumpetistky Karly Klimentové. Slyší i ostrý tón, jako ty její trubky. Musím jí napsat, slíbí si Lázaro. Lázaro Milo, který kdysi hrával s Gonzálem Rubalcabou. Když Karla před pár dny odjela do Thajska, začali ho navštěvovat tropické obrázky. Tak sám pro sebe říká vzpomínkám na Kubu. Možná proto, že se Karle do tropů nechtělo a protože to Lázaro nechápal. Jak někdo může nechtít šlapat po horkém písku, cvičit na trubku někde v malé zátoce nebo se jen tak válet a číst si na břehu moře.
0: A já doplním, že jako inspirace při psaní románu Tsunami Blues posloužili spisovatelce Markétě Pilátové zkušenosti a kontakty z pobytu na Kubě, kam se dostala jako účastnice humanitární mise. Četba na pokračování pro Vltavu vznikla v režii Vlada Ruska, účinkují Dana Černá a Jiří Švarc a já připomínám, že první část můžete poslouchat už dnes na Vltavě od 18.30. A zítra na Vltavě hned od rána v ranní mozaice s Františkem Šedivým a Nadeždou Hávovou třeba rozhovor s Josefem Archerem, který bude vystavovat v Paříži, nebo zveme do Národního divadla Brno, popřípadě vás také pozveme do Mohelnice na Šumpersku k jedné výstavní akci. A mnohem více v Odpolední Vltavě. Od mikrofonu vám při poslechu dalšího programu přeje příjemný poslech za Odpolední Vltavu David Hamr, za techniku také Romana Kouřilová a editor Odpolední Vltavy Jan Zítka.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Metronom Prague po 10 letech končí. Hip Hop Camp se měl letos po 6leté přestávce vrátit, ale pořadatelé ho zrušili den před zahájením. Dva odlišné příběhy, které otevírají podobné otázky. Co dnes rozhoduje o životě a smrti hudebního festivalu? Jakou roli hrají peníze, program a publikum? A nakolik záleží také na vztahu s městem a jeho obyvateli? O tom bude dnešní Akcent, u kterého vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi hudební publicisté Jaroslav Špulák ze zpravodajského serveru Novinky.cz. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Petr Koral, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Překvapil vás konec Metronomu, Petře?
2: No, nepřekvapil. Nepřekvapil, protože pokusů o velký městský festival, nebo pražský festival, já budu přesný, bylo už několik, prostě velký festival v tom, že tam velká jména za zahraničí a tak. A nikdy to vlastně dlouho nevydrželo, tím pádem myslím třeba 10 let, jako začalo to už jamem a tak dál. A ten Metronom je zase prostě bohužel další smutný příklad, že to nějak v té Praze nejde.
0: Já mám takový pocit, že Jaroslav taky není úplně překvapený.
1: Já nejsem překvapený, ale z jiných důvodů. Tam mě by asi tolik nešlo o Prahu, i když mě to mrzí, že to v Praze opravdu nejde, protože těch pokusů bylo několik, ale na Metronom jsem chodil úplně od začátku a sledoval jsem, jak se tam situace vyvíjí. Tam bylo evidentní, že v pozadí toho Metronomu a ti pořadatelé se tím nijak netajili, je kdosi, kdo má podnikatelský záměr, a tuším, že tenkrát na začátku dal 7 let Metronomu na to, aby se ten Metronom stal tím festivalem, jaký ho chtěli mít. Nebudu konkrétní, pravděpodobně festivalem výdělečným, myslím si. Jenomže to se nedařilo. Rok co rok se vlastně ten velký skok odkládal a problém byl v tom, že nechodili diváci. Na ten festival prostě jednoduše nechodili diváci. Pořadatelé často uváděli počty, které sečetli z několika dnů a uváděli jako konečnou cifru, ale v podstatě byl-li Metronom třídenní, tak tam byla 1/3 z těch lidí ve skutečnosti, a to kdo ví jestli. A na tohle Metronom určitě, na tohle podle mě Metronom dojel, tedy na ten nezájem diváků a i na to, že možná trošku moc spoléhal na toho jednoho člověka. Jehož jméno si netroufnu říct, protože to nemám ověřené, a nedopadlo to a ten člověk byl nespokojen. Poslední vzepětí nebo poslední pokus zachránit Metronom bylo spojení s organizací Live Nation, která dělá největší koncerty v České republice, ale konec konců i na světě.
0: Na světě.
1: A tam to taky nedopadlo dobře, ale tam už těch důvodů podle mě je víc. Ono i přestěhování toho posledního Metronomu na letiště v Letňanech nebylo úplně šťastným tahem, protože upřímně řečeno, já si myslím, že tam pokud fanoušek nejde za svou milovanou kapelou, tak se tam moc nehrne. Ty Letňany jsou tak jako stranou. Podle mého názoru to není úplně ideální místo, které by si člověk oblíbil, je-li milovníkem muziky.
0: Petře, to, že Metronom vlastně stále hledal tu svoji správnou tvář, souviselo to mimo jiné s hledáním místa, tedy od Letné na výstaviště pak do Letňan, ale i vlastně se samotnou dramaturgií, která se poměrně měnila.
2: Měnila samozřejmě ti dramaturgové a prostě šéfové Metronomu to zkoušeli různými směry, to je pravda. Ale základ, já bych řekl, že nebyl až tak odlišný po celá ta léta. S tím místem to už se souviselo. Já myslím, že tak jako každý je trošku pohodlný, takže na tom výstavišti to přece jenom jako bylo pro ty lidi příjemnější než v Letňanech. Letňany, jak už říkal kolega Jarda, to je spíš jako na ty velký koncerty někoho slavného a tam ty lidi přijedou na festival. To
0: jednorázové,
2: není...
0: tak aby tam vlastně člověk byl pár hodin.
2: Tak, přesně tak. Že na festival prostě ty Letňany nejsou úplně optimální místo. Ale ono těžko říct, jo, jako ta dramaturgie mě třeba přišla vždycky jako vlastně velmi dobrá a čekal jsem mnohem víc lidí, víc návštěvníků, a nějak to neklapalo, nevím proč.
0: Jardo?
1: Já si myslím, že dramaturgie byla podle mého názoru příliš roztahaná až třeba do 4 dnů. Tam byly obvykle 2 zajímaví nebo velcí hosté. A myslím,
0: kteří většinou byly taková ta slavná jména z 90. let nebo střelom tisíciletí.
1: Přesně tak, často tam jezdil Sting.
0: Taková generační záležitost.
1: Ano, byl to festival pro starší, to je další věc, kterou je potřeba vypíchnout. A kdyby pořadatelé udělali, šlo-li by to s ohledem na program těch velkých hvězd, festival třeba jenom dvoudenní a nikoli čtyřdenní, kdy se tam dávali podle mého názoru nesmyslné dny navíc jenom proto, aby ten festival běžel, nevím z jakého důvodu, tak by to možná byla větší šance. Totiž problém toho festivalu byl i ten, že ti fanoušci, kteří by byli třeba mladí a kteří by rádi přijeli na festival do Prahy, tak neměli kde spát, protože v Praze je ubytování drahé a oni neměli prostor od pořadatelů k tomu, aby si někde rozbili stan a v tom stanu zůstali normálně přes noc. Byly tam pokusy na výstavišti, ale ty poměrně záhy skončily.
3: Petře, ale znamená to, že Metronom už z této podstaty, možná i z toho důvodu, který zmiňoval teď Jarda, co se týká ubytování, tak byl opravdu směřovaný pro to městské publikum, to znamená pro Prahu a okolí?
2: No já si myslím, že takový záměr vyloženě tam nebyl, ale je to pravda, že jet na festival do Prahy a nemoci prostě mít možnost nějakého laciného ubytování.
3: Nebo tak stanu. To
2: prostě, no samozřejmě stan nebo něco, ne hotely drahý, tak to je opravdu základ a já si myslím, že to opravdu hrálo roli v tom, že mimo praští moc nejezdili na Metronom. A ono je to prostě všechno se vším, já nevím, jestli lze tady v Praze a jak to udělat, udělat právě ten festival, aby to bylo více generační za prvé. A tím pádem jakoby to není jenom o té dramaturgii, to je přesně o tom, aby ty lidi po celé ty třeba 3-4 dny měli možnost nějakého i jiného než hudebního vyžití a tak dál. To všechno souvisí se vším a já nevím, já si myslím, že se to prostě nepovedlo.
1: Festival Metronom podle mě cílil ještě na jednu část klientů a to byly zahraniční hosté Prahy. A samozřejmě, že pokud jdete na Stinga v Německu nebo u nás, tak vždycky, ať jste Čech nebo Němec, tak zaplatíte méně v České republice. A to se taky nepovedlo, protože ti zahraniční turisté nepovažovali ten festival za zajímavý, jelikož, a to souvisí s tou mou odpovědí z před chvíle, tam šlo o to, že on byl zajímavý ten festival až večer. Až ve chvíli, kdy nastoupily ty větší hvězdy, pokud nejste vysloveně labužník a takových labužníků, kteří by přišli na

0: tak ten by o tom mohl vyprávět.
1: Mohl samozřejmě, ale to je příklad velmi úspěšného festivalu, který už řadu let vlastně vyprodaný dávno dopředu. Kdo tohle může říct? To je neuvěřitelný a tam se povedlo těm pořadatelům jako dlouhodobou systematickou prací s tím vedením města jako navázat úžasné vztahy, že to město pochopilo, že i pro něj ta akce je velmi samozřejmě přínosná a výhodná. Tam se podařilo vyřešit všechny ty problémy s hůkem a s nepořádku milovnými návštěvníky a tak dál. Tam to klape. Možná je to i tím, že to není úplně někde v centru města, že je to prostě v té pevnosti, jakoby odříznuté, ale zároveň ne, protože to město je hned za hradbami. Takže tohle je geniální případ toho, že to může fungovat.
0: Tam bychom možná měli připomenout, že se povedlo přijmout vyhlášku v Jaroměři minimálně tedy pro rok 2025, kdy noční klid byl upravený v průběhu celého toho festivalu od 3 od rána do 6, s tím, že areál se třeba v letošním roce uzavíral mezi 4. a 9. hodinou raní. Hluk je možná také jeden z důvodů, proč vlastně je komplikované pořádat městské festivaly, ale Jardo, se na druhou stranu, i vzhledem k tomu, že jste sám říkal, že metronom byl určený pro starší diváky, ti se úplně nezlobí, když by hlavní hvězda skončila v 10.
2: Vůbec ne, vůbec ne. Naopak, já si myslím, že metronom na to myslel, protože tam ty hlavní hvězdy, jak jsme je tedy pojmenovali, tak končívaly do 11 do půlnoci. Metronom běžel dál, běžel téměř do rána, ale tam
0: v uzavřených místnostech.
2: Přesně, tam ušlo o vystoupení uzavřených místnostech. A pokud jde o festival Brutal Assault, tak tam je jedna velmi důležitá věc, totiž metalový publikum je nesmírně vděčný a věrný. Já kdybych chtěl teď začít pořádat festivaly, tak bych pravděpodobně cílil na tohle publikum, protože oni na ty festivaly chodí. V České republice je spousta menších festivalů s vynikajícíma zahraničníma kapelama, na které ti diváci chodí, protože ty festivaly pořád jsou, pořád se opakují. Takže to je plus pro festival Brutal Assault. Naopak si myslím, že příští rok a v těch dalších letech bude mít festival problém, a to je ten, že tam chodí příliš moc lidí. Já myslím, že oni mají 20 tisíc kapacitu toho areálu v Josefově. Ten areál byl vyprodán teď několik roků po sobě. Už jsem zaregistroval na sociálních sítích, že fanoušci nejsou spokojeni s tím, že prostě nevidí, že si zaplatí vstupenku a nevidí na tu svoji oblíbenou kapelu, takže to budou muset pořádat řešit. Takže tam je vlastně milej problém, i když bude určitě nepříjemný.
0: A když bychom se, Petře, ještě podívali do jiného města, konkrétně třeba do Trutnova?
1: To je taky velmi zajímavý případ, protože v Trutnově probíhají hned dva velké festivaly každý rok, nebo několik let tam ten jeden nebyl, vzhledem k tomu právě, že vztahy s městem trošku ochladly pořadatele, ale pak se to urovnalo a velký Trutnov, Trutnov Open Air, prostě všichni víme, o co jde, jeden z nejstarších festivalů u nás, tak se vrátil do Trutnova na bojiště, do klasického prostoru a zase to, já si myslím, že relativně funguje, ty návštěvnosti už nejsou jako kdysi, ale to je logické. A kromě toho, na tom samém místě, na bojišti, už v červenci probíhá už řadu let také Obscene Extreme Festival, další vlastně metalový festival. Ono to vypadá jako velký underground, protože tam jsou jako hodně extrémní hudební záležitosti, ale tam jezdí lidi opravdu doslova z celého světa a těch návštěvníků tam možná dneska je už i víc než na tom takzvaném Velkém Trutnově. Nechci to porovnávat. Minimálně je to srovnatelné. Ono to platí bohužel tedy, nebo bohužel, to je normální, už i pro Brutal Assault, protože tam čeští návštěvníci také už tvoří menšinu. To je prostě v tom metalu, to takhle je.
0: Ale nemusíme zůstat pouze u metalu, když se přesuneme i do míst, které nejsou přímo městskými festivaly, ale které jsou úspěšné proto, že mají jasně cílenou dramaturgii. Tak dlouhá léta byla opravdu velkou hvězdou na festivalovém nebi, nebo byl festival Hip Hop Camp, do kterého se opravdu také sjížděli lidé, když už ne tedy z celé Evropy, tak minimálně z celé střední Evropy. Co se pokazilo, že po té pauze, kdy všichni vyhlíželi nový ročník, to nakonec nedopadlo?
2: Tam pravděpodobně bylo těch aspektů víc. Podle mě nehraje pozitivní roli pauza v čemkoliv. Jakkoliv ten festival měl velmi dobrou pověst a byl hojně navštěvován, když byl ještě v Hradci Králové, tak do toho nového prostředí ti lidé nenašli cestu. Fanoušci hiphopu velmi rychle stárnou. Jo? Ten festival několik let stagnoval a ti fanoušci prostě si našli třeba i jinou muziku, nebo si našli jiné favority. Na místě

0: festival se snažil nabízet program spíš pro mladší publikum, proto, které vlastně je ochotno dát peníze těm svým interpretům, potažmo celému festivalu. Ale pravděpodobně tam nevyšla dost dobře komunikace a pokud vím, tak tam ani dobře nefungovaly vztahy v tom organizačním týmu, takže tam byly třenice, které vyvrcholily tím, že větší část organizačního týmu se vlastně až v předvečer té akce dozvěděla, že akce, na které pracovala několik měsíců, tak nebude, protože není schopná finančně unést zátěž konání festivalu.
1: Když ale zůstaneme zpátky u hluku, což je také jeden z docela důležitých argumentů u městských festivalů. Není to něco, co by se řešilo jenom u nás? Byla například studie u festivalu Awakenings, který probíhal v Amsterdamu, že u Amsterdamu, že tam se nesl ten hluk ještě 8 kilometrů vzhledem k povětrnostním podmínkám v Holandsku, tak se nesl až 8 kilometrů daleko. Je možné vlastně vůbec si vybojovat tu pozici právě třeba Petře i po té zkušenosti, kterou mají v Trutnově? Není to vlastně ojedinělá záležitost, že tam to sepětí festivalu s tím městem už je natolik těsné, že se podaří najít nějaký kompromis?
2: Je to ideální samozřejmě situace, ale často se to nepovede. Často se to nepovede. V tom Trutnově je také rozdíl právě v tom, že je to sice ve městě, ale na kraji. Je to letní kino, zatím je vlastně les a ten hluk tam jakoby není až tak rapidní, který by zasahoval jakoby hodně lidí, co bydlí poblíž. Ano, nějaké jo, a byly tam také stížnosti, samozřejmě pamatuju si to. Ale nějakým způsobem nakonec si ty lidi zvykli a pochopili, že vlastně i oni téměř všichni z toho mají nějaký prospěch ve finále. Ale to je ideální situace, která často nevyjde a často to nevyjde u nějakých nových akcí, které se objevují samozřejmě v těch městech a chtějí třeba jet až do těch nočních hodin. Jiná situace, já bych to srovnal, jako kam lidi chodí a většinou to nepřináší žádný problém, jsou ty takzvané městské slavnosti, protože to jsou vlastně malé festivaly. Ale je to obrovský rozdíl, protože tam se ta desátá většinou nepřetahuje, to je jedna věc. No a druhá věc je pochopitelně, že tam ty lidi chodí v obrovských množstvích většinou, poněvadž je to zadarmo. Že?
1: Když se vrátíme zpátky k tomu, co jste oba dva naznačili, že možná dělat městský festival minimálně v Praze je tak trošku prokletá záležitost, ale jsou festivaly, kterým se to daří, ať už je to berlínská Lollapalooza, anebo budapešský Sziget. Je pravda, že oba dva mají dost významné areály k tomu k dispozici a poměrně velké, výrazně větší, než je výstaviště u nás tady v Olešovicích. Ale přesto je to příklad vlastně městských festivalů, kde je také se řeší problémy s dopravou, samozřejmě i z hlediska ubytování a jde to.
0: No, záleží to samozřejmě na tom, jak se k tomu postaví město. Tady už u těchto festivalů hrají významnou úlohu vztahy pořadatelů s městem, respektive fanoušků muziky s městem, protože v momentě, kdy to město dá požehnání tomu festivalu, tak potom není problém. Ale já vím, že u obou těch festivalů, o kterých jste hovořil, tak u obou také dochází k tomu, k čemu dochází tady. A sice lidé se neustále ozývají a neustále se stěžují. Já vím, že v Maďarsku dokonce vznikla organizace podobná té organizaci, která před několika lety u nás, a je to málo roku, velmi zdárně zařízla takzvaně takové to letní hraní v Ledárnách Braník, protože tam vznikla, tam lidé se dali dohromady, měli svého právního zástupce, pána, který byl nesmírně ambiciozní a nesmírně dobrý, musím říct, protože v rozhovorech s ním nepochodili ani významní pražští politici a ten festival se musel odstěhovat z Ledáren Braník, takže ty problémy podle mého názoru jsou všude. Kde žijí lidé, kteří nemají vztah k muzice a pokud děláte festival v městě, tak na ně vždycky ten hluk narazí, tak tam budou problémy po každé. Ostatně, když se pořádají koncerty třeba na stadionu Slávie v Edenu, tak by vám asi pořadatelé z Live Nation mohli vyprávět, co všechno zažívají a mimochodem, jak vysoké jsou pokuty v momentě, kdy překročíte tu stanovenou 22. hodinu. Tam už to je v řádu 100 tisíců. Když skončíte ve 22.10, tam už platíte pokutu.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: V Akcentu se dnes bavíme nejenom o městských hudebních festivalech společně s hudebními publicisty Petrem Korálem a Jaroslavem Špulákem z serveru novinky.cz. Když se podíváme obecně na festivaly, protože jsme to zahájili tím, že Metronom oznámil svůj konec, byť tedy plánují organizátoři nějaké jednotlivé hudební akce v průběhu celého roku. Hip Hop Camp festival také letos neproběhl. Ten problém není jenom u nás. Evropský průzkum festivalu za rok 2025 ukázal, že pouze 17% sledovaných akcí vyprodalo kapacitu. A přitom v roce 2025 se prodej vstupenek mezi festivaly vyvíjel poměrně různě. A popisují se problémy jako rostoucí náklady na interprety, produkci, techniku, klimatická rizika a nejistotu financování. Můžeme být, Petře, rádi, že ještě stále vůbec máme tolik festivalů v České republice?
2: Určitě. Pro mě je to téměř neuvěřitelná záležitost, protože festivaly už od těch 90. let je v tomhle státě neuvěřitelný fenomén, který vlastně v tom, kolik je tady akcí, téměř každý, no ne téměř, každý letní víkend, nebo jarní a letní, tak to je opravdu evropské unikum.
1: A to se nebavím jenom hudebních, protože do toho jsou různé divadelní, novocirkusové, filmové a další festivaly.
2: Ano. A logicky tady nežije tolik lidí a nejezdí sem zase tolik hudby milovných návštěvníků, aby se všechny ty akce mohly uživit. Takže prostě naprosto logicky ty jednotlivé akce, některé se uchytí a jedou dlouho. Po 10 třeba letech někdy už to pak začne taky jít z kopce, ale to nechci specifikovat. No a některé to zkusí jednou, dvakrát a nejde to. Nebo já mám takový krásný příklad třeba z akce, která probíhala v Hrádku nad Nisou. Bylo to asi skoro 15 ročníků a on vlastně téměř žádný nevydělal. A oni to pořád zkoušeli, pořád a pořád. I to město to podporovalo a po těch zhruba 15 letech dospěli k závěru, že už to nejde.
1: Jsme v, řekněme, takovém určitém píku, Jaroslave, z hlediska našich hudebních festivalů. To znamená, že spíše už to bude tak, že některé budou skutečně i pod dojmem těchto tlaků, které jsme vyjmenovali, se rušit. A nebo naopak nás čekají další nějaké nové, protože dorostla třeba nová generace lidí, kteří chtějí si udělat festival se svojí hudbou.
0: To je asi 1500 problémů, které jste teď vyjmenoval. První věc je ta, že pořadatelé festivalu dnes velmi bojují o to, aby dostali na své akce mladé publikum. Mladí diváci nechodí na festivaly. Oni nemají tu tendenci prožít víkend nebo i delší dobu pod stanem. To už tu mladou generaci zase až tolik nezajímá.
1: Já tady musím oponovat, když jsem loni byl na festivalu Beseda u Big Beatu na Moravě, tak tam teda musím říct, že minimálně polovina toho osazenstva bylo opravdu velmi mladé publikum.
0: Myslím si, že s tím bojují hlavně velké festivaly, jako je Colors of Ostrava nebo Rock for People. Jo, Rock for People méně, Colors of Ostrava velmi a je to také znát na programu. A myslím si, jak jste tedy dával ty dvě možnosti, tak platí ta možnost B. To znamená, že ty festivaly budou ubývat a budou přežívat jenom ty nejsilnější a největší. Upřímně řečeno, jsem přesvědčen o tom, že ani ten velký festival, i když má vyprodanou kapacitu, a teď mám na mysli například Rock for People nebo třeba i Colors of Ostrava, tak to neznamená, že ten festival vydělal. Ten festival ještě musí mít další příjmy. Publikum dneska ten festival nezaplatí, protože náklady na program jsou tak extrémně vysoké, zejména tedy od covidu, že není možný, aby diváci za možná už i dnes velmi vysoké vstupné na české poměry ten festival zaplatili. Čili musí fungovat všichni sponzoři, pokud je ten festival zdařilý, tak ten sponzor dá víc peněz a tak dále a tak dále. A město musí podporovat tu akci.
1: Petře, u filmu se mluví o tom, že tady máme opravdu ty vysokorozpočtové snímky, které stojí stovky milionů dolarů a potom ty malé artové nebo opravdu nezávislé, ale že nám chybí taková ta střední třída. Může se něco podobného stát i festivalům? To znamená, že budeme mít ty velké akce, ale potom opravdu k tomu vlastně ty malé, drobné, které si dělají nadšenci a kteří třeba i na tom vydělají, protože prostě jim tam ty lidi přijdou a ta dramaturgie někdy může být opravdu úplně skvělá.
2: No vlastně to k tomu tak trochu už docela dlouho směřuje. Je to tak, že takové ty malé, v podstatě alternativní undergroundové akce, které nepotřebují prostě tisíce návštěvníků, tak nějak, já nechci říkat, přežívají, protože některým se opravdu velmi daří, lidé jsou tam spokojeni, nadšení po všech stránkách. A pak přesně ty mega akce pro desítky tisíc lidí, těch, kterých je pár. No a vlastně nic mezi tím, anebo ono mezi tím je těch akcí hodně, ale většinou dřív nebo později narazí.
1: Pokud vy byste měli udělat pražský festival hudební, tak jak byste ho pojali? Jardo.
0: Já jsem už prozradil, že...
1: Tak aby to nebyl jenom jeden ročník.
0: Měl by být, podle mě by měl být rokový ten festival. Já bych třeba cílil, já bych ho vymýšlel tak, aby přijeli velký rokový hvězdy typu třeba Metallica nebo Iron Maiden. To jsou kapely, na které ti diváci chodí a myslím si, že do Prahy na tyhle kapely spíš přijdou, protože fanoušci těchto kapel jsou právě lidé, kterým je třeba řekněme 45 a 40 plus, a to jsou lidé, kteří
1: no
0: si...
1: No to už někdy i 60 plus.
0: To jsem nechtěl říct úplně, ale začal jsem dole. A ti si rádi přejí víkend v Praze s hotelem a podobně. Ale pokud bych měl dělat v Praze festival, tak bych ho v tuto chvíli asi necílil úplně na mladé publikum, protože nevím, co bych, jak bych se o ně postaral. Měli by tedy festival být více denní.
1: Na druhou stranu, ale Petře, když se podíváme právě na Metronom, tak ten převážel interprety, které byly dost významnými takovými ikonami pro jednu generaci, jako třeba Massive Attack, Chemical Brothers, Underworld, do toho tedy samozřejmě Sting, Iggy Pop, Nick Cave. Opravdu není prostor pro festivaly s takovými jmény? Budou to samostatné koncerty?
2: Vypadá to tak, ale nechci tvrdit, že to tak opravdu je. Ty samostatné koncerty interpretů, kteří zazněli a kteří sem přijeli, tak většinou nemají problém s tou návštěvností a dopadnou vesměs velmi dobře, úspěšně. Ale zkusí se to dát dohromady na festival a nějak to neklapne. Z těch důvodů, o kterých už jsme hovořili.
1: V dnešním Akcentu jsme se bavili o životnosti hudebních festivalů v Česku, především tedy těch městských. Ve studiu s námi byli hudební publicista Jaroslav Špulák ze zpravodajského serveru Novinky.cz. Díky moc.
0: Děkuju.
1: A Petr Korál. Díky, Petře.
2: Taky potěšení na mé straně.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Švédský parlament dnes podle očekávání zamítl návrh předsedkyně sociálních demokratů Magdaleny Andersonové na sestavení menšinové vlády. Po zářijových volbách tak stále zůstává budoucnost nového kabinetu nejasná. Ve volbách zvítězil těsnou většinou středolevý blok. Andersonovou jako možnou premiérku podpořili středolevicové strany. Neshodli se ale na podobě vlády. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílač dřív využíval Český rozhlas, v posledních letech však neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byly velmi nákladné. Liblický vysílač také figuruje v mysteriózní krimi Tragédie Liblice, zasazené do novoroční noci roku 2020. Kde bylo ukončeno celoplošné vysílání na středních vlnách. Rozhlasovou inscenaci v režii Jiřího Pavelky si můžete poslechnout na vltavském webu. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne při svém 30. ročníku od 23. října do 1. listopadu výrazné filmové novinky. Třetina ze zhruba 350 filmů představuje světovou, mezinárodní nebo evropskou premiéru, jak uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka. Tvůrci dnes novinářům představili 6 nových českých dokumentů, například o spisovatelce Radce Denemarkové, o řízeném vypalování nebo vraždě Němců při odsunu na Broumovsku. Tuzemské i zahraniční filmy budou soutěžit ve více sekcích. Počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru v Čechách od severozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší zítřejší teploty 14 až 19, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti, hlavně na severozápadě kolem 12 stupňů Celsia a maxima na horách kolem 11 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

Příjemný poslech při pravidelném hudebním Art Café vám přeje po měsíci Josef Sedloň. Dozněla nám tato dánská hudebnice, skladatelka klavíriska Agnes Obel, kterou jste měli možnost dokonce vidět několikrát v Praze naposledy letos v létě, kdy představila právě tohleto i nádherné nové album The Meaning of Flowers. Pátá studiová deska této dánské zpěvačky a skladatelky po její mateřské pauze, která ji hodně, musím říct, ovlivnila, kde vlastně za těhotenství a mateřství dokonce prodělala dočasnou neuroplasticitu mozku, což jí změnilo hodně myšlenkové pochody, jak sama říká. Tohle byla ukázka Never Been z této novinky pro značku Deutsche Grammophon. No, ale my se vydáme za další zajímavou zahraniční deskou po této dánské hudebnici Agnes Obel do tentokrát holandského Utrechtu. A to za tímhletím celá zajímavým Broken Beat jazzovým projektem, novým objevem značky Sonar Collective Multibeat. Tohleto trio se konečně ozvalo debutovou deskou na značce právě Jezanovi a deskou OOO, která nabízí takový příjemný fúzi právě elektroniky, hiphopových vlivů, jazzu. No a já už vybírám skladbu s názvem 9-3, tohle jsou Multibeat.

Tak to byla už záležitost z Holandska, ze značky Sonar Collective, nový objev z tohle berlínského vydavatelství Trio s názvem Multibeat s tečkou na začátku. A já doplním, že jejich debutové album OOO znělo v ukázce s názvem 9-3, je tam celkově 14 takových hodně zajímavých fúzujících věcí s jazzem, hip-hopem, R&B, ale i elektronikou. Každopádně vy posloucháte pravidelné hudební Art Café s Josefem Sedloněm s novými deskami z zahraničí, které se mi sešly za poslední měsíc. No a tou další příjemnou deskou je album z konce září, tentokrát britské indie elektronické zpěvačky Lily Juniper. Tu jste ostatně měli možnost vidět v Praze jednou, kdy doprovázela vokálně producenta Frederika Robinsona v Paláci Akropolis na Music Infinity, a tohle je už konečně dlouho očekávané debutové album Bloom Gloom, které obsahuje 13 příjemných takových indie pop elektronických věcí, a já už vybírám ukázku s názvem Fold. Tohle je Lily Juniper.

Výborný talent z Británie Lily Juniper a její novinka, konečně debutové album Bloom, tak pro americký vyhlasný label Friends of France. Každopádně skvělá věcička s názvem Fold. Teď už ale pojďme za touhletou příjemnou takovou anglickou dvojicí Dusky, která funguje na britské klubové scéně už dlouhá léta. Ti konečně vydali teďka své nové album Signals na prestižní značce Anjuna Deep, tomhletom londýnském celosvětově uznávaném vydavatelství. No a musím říct, album je nejenom klubové, najdete tam i velmi příjemné downtempo věci a jako ukázku už vybírám skladbu Luster v spolupráci s péčkou Romarin. Tohle jsou Dusky a Signals, novinka, která vyšla teďka také koncem září.

Tak tentokrát taková chytlavější indie popově elektronická věc od Dusky z jejich novinky desky Signal z 5. alba, které poprvé však vychází na prestižním vydavatelství Anjuna Deep, když ty jejich předchozí desky vyšly na jejich vlastním labelu 17 Steps. Já doplním, že to byla skladba Luster, ale vy na desce najdete také moc vydařené klubovky, ať je to třeba skladba Lab, či také další Sunrise. Každopádně zpěvačka Romarin se tady objevuje dokonce třikrát na této novince. No ale my už teďka se vydáme za novou deskou projektu dvojce Alva Noto a Ruchi Sakamoto. Musím říct, že dneska už slyšíte dvě takové trošku spolupráce posmrtné, protože Ruchi Sakamoto už zesnul před pár roky a ten vyhlasný japonský skladatel klavírista vlastně už koncem roku 2022, těsně předtím, než vlastně odešel z tohoto světa, tvořil své poslední solové album 12. Nakonec tenhle ten samostatný titul vznikl ve spolupráci i s jeho dlouholetým spolupracovníkem, německým hudebníkem, producentem Karsten Nikolaj aka Alva Noto, jak se říká umělecky, tento německý šéf také značky Noten, kde album vyšlo teďka také v září a jedná se o krásné opět vyzrálé dílko, kde se kombinuje klavírní zvuky a jemné digitální kličové textury Alva Nota. Tohle už je ukázka z této desky 12 Conversation, skladba s názvem Conversation 2 a Alva Noto a Ruchi Sakamoto.

Tolik Alvanoto a zesnulý klavírista z Japonska Ryuichi Sakamoto na společné desce 12 Conversation. A tohle ukázka z klavy Conversation 2. Vy posloucháte stanici Vltava. Příjemný poslech vám přeje ze Vseloň při pravidelném hudebním Art Café a my míříme za další krásnou deskou, tentokrát kostarické skladatelky a zpěvačky, jejíž jméno je Sophie Páez. Ostatně tuhletu hudebnici objevil Olafur Arnalds pro svůj label Opia Community v roce 2023. No a už po jejím debutovém právě EP Circles, kterého zaujalo, jí vydal už před dvěma lety desku s názvem právě Silent Stories, se kterou jste měli možnost vidět v svém žeroce také zde v Praze v Paláce Akropolis, tenkrát jako předskokanku Emiky. No a tahle velmi talentovaná hudebnice žijící v Berlíně už nyní z Kostariky, Sophie Páez, vydala teďka novinku na labelu Olafu Arnaldse, desku Bodies of Water, a já už vybírám ukázku, krásnou věc, singlovku River. Tohle už je Sophie Páez.

Sophie Páez, teletá kostarická hudebnice, skladatelka, klavíristka, žijící už v Berlíně na své druhé studové desce a albu s názvem Bodies of Water pro značku Opia Community, a to byl ukázka River. Před námi je už ale teďka britský elektronický projekt s názvem Fathomless, psáno pouze se souhláskami FTHMLS. A je to už vlastně ostřílený producent, který ho můžete sledovat na manchesterském vydavatelství Folded Music už od konce minulé dekády. Teď se ozval další svou výbornou deskou Ephemeral, kterou uvidíme také naživo v Praze, což je velký, velmi pozitivní zpráva. A to 24. března příští rok v Paláci Akropolis. To na showcaseu právě tohodle britského vydavatelství, za kterým jdeme, producenta Asta Hiroki, který se zde ostatně objeví společně s Cash Nightitu. Teď už ale Fathomless, novinka, albová Ephemeral a ukázka s názvem právě titulní skladba Ephemeral.

Doznívá nám ukázka Ephemeral, titulní věc od britského producenta Fathomless z klubové downtempo elektronické značky Folded Music, jak jsem řekl, přijede ho představit také naživo v březnu příštího roku na Spektakuláre. Každopádně vy posloucháte stále hudební pořad Art Café dnes s Josefem Sedloněm a novými alby, které teď doplní další krásná taková elektronicko-akustická spíše deska dvou multiinstrumentalistů z Dánska. Jason Dungan, což je původně Američan žijící v Kodani a tvořící pod pseudonymem Blue Lake, a Johan Karoe. Vy jste Jason Dunga vydělali zde s projektem Blue Lake letos do konce březnu. Teď se oba dali dohromady tyhle ty dánští hudebníci a multiinstrumentalisté pro společné album na značce Tone Line, desce Routine, a je to krásná směs opět avantgardního minimalismu, folku, takových filmových možná i prvků. Krásné nástroje zde zní jako citera, melodika či akustická kytara. To tě už ukázka z této desky Routine, skladba Clouds a Jason Dungan a Johan Karoe.

Zmívá nám už tohleto monumentální duo z Kodaně, dvojice Jason Duncan a Johan Karoe. Po Akuzmi letos další krásné album na poli takové elektronické akustiky na značce Tone Union, deska Routine, v ukázce Clouds. No a my postupujeme dál za další vac příjemnou deskou z Austrálie, z melbourneského, od melbourneského producenta Xaviera Bakaše, který si umělecky říká už Now Always Fades. Tohle jeho druhé album po roce a kousek s názvem Coalesces, které vyšlo v září na značce opět Northern Underground a moc příjemné downtempo ambientní popové až tripopové věci najdete na této jeho druhé studiovce, kde spolupracuje se spoustu vokalistkami. Tohle už je Lily Hall a ukázka Rem.

Zněla nám už moc příjemná taková tripopově laděná atmosférická deska od tentokrát australského producenta, který si říkal umělecky Now Always Fades, už druhý album v tomhletom příjemném duchu a opět spolupráce se zajímavými vokálními hosty, ať je to třeba také Olivia Komoto, Lia O'Neill či Lily Hall, kterou jste slyšel v kásce Ram. No a my se kavidáme už za tím americkým hudebníkem, producentem, kterýho můžete sledovat už od počátku minulé dekády. Chrome Sparks umělecky vlastně jménem Jeremy Malvin vydal teďka v září po delší odmlce své nové už celkově myslím, že čtvrté album Ball of Light. Vy jste mohli registrovat hlavně třeba na značce Counter Records, Ninja Tune koncem minulé dekády nebo přelomu této minulé dekády. No a to už ukázka s názvem Pleasure z této opět sebevědomé elektronické dílka, které si vydal tentokrát sám a kde jete spoustu zajímavých hostů, ať třeba Jonzio ze Siguros či zpěvačku Emma Louise. Každopádně teď už skladba Pleasure a Chrome Sparks na novince Ball of Light.

americký producent Jeremy Melvin aka Chrome Sparks. Po 8leté pauze je tady jeho druhé studiové album Ball of Light. Asi je podle mě asi nejosobitější vůbec jeho počin, protože vydal vlastně ještě takový mini album úplně na začátku té minulé dekády. Každopádně tohle byla ukázka už s názvem Pleasure. Tak a my se podíváme už za tímhletím vyhlasným také ambientně postklasickým skladatelem ze Spojených států Keith Kenifem aka Goldmoon. Vy můžete najít tohodle skladatele a multi-instrumentalistu, kterého sám dovezl v roce 2008 do Prahy, dokonce naživo, tenkrát i s projektem Helios a Goldmoon, tentokrát na novince, tomhletom albu s názvem In Each Moment. Každopádně pojďme si pustit už z této jemné, křehké, ambientní desky, která nabízí celkově 14 nahrávek a také spolupráci s tímhletím americkým houslistou Christopher Tignorem, skladba Clear Light a Goldmoon na novince In Each Moment.

krásná postklasická nebo ambientně postklasická deska od producenta hudebníka skladatele Goldmund, což je Keith Kenny, tenhle ten původně kanadsko-americký hudebník usídlený ve Spojených státech, kde tvoří ostatně se svou ženou, přestože mají 3 děti, tak mají několik projektů, jak solově, třeba jak jsem řekl Helios, taky společný, třeba postšuky z projekta Dean Popový s názvem Mindulap. Tak, ale před námi je už další krásné album, tentokrát od amerického producenta, který si říká The Album Leaf, který také zazněl, myslím, že před takovou 2 dekádami v Praze v Rockafé, si ho pamatuju, vydává teďka své 9. už studiové album, 2. dokonce za letošní rok, ale tentokrát také poprvé víceméně hodně zpívanou desku, která dostala název A Body of Voice. Tohle je spolupráce se zpěvačkou Randall Stanley, kterou znáte také z kanadského projektu. Teď si každopádně Take Me je název této krásné ukázky, jinak na desce, která čítá celkově 11 nahrávek, najdete 10 různých hudebních spoluprací vokálních, třeba i s Nicole Miklis z 100 Waters, či také Spencer Zahnem, či Twin Shadow projektem. Teď už ale ukázka s touhletou hudebnicí z Kanady a zpěvačkou Rafael Stendl, skladba Take Me a The Album Leaf, na novince A Body of Voice.

Musím říct, velký přelom v této tvorbě amerického producenta Jimmy Lovella aka The Album Leaf, poprvé vokální spolupráce na této jeho čistě vokální desce, kromě jedné skladby závěrečné desce A Body of Voices, to byla Rafael Stendhal z kapely Braids kanadské, jsem se nemohl vzpomenout, každopádně skladba Take Me. Pořád hudební Art Café se nachýl ke svému konci. Je tady poslední ukázka, my jsme začínali deskou ze značky Deutsche Grammophon a shodou okolností skončíme tímhletím věhlasným vydavatelstvím, a to deskou tentokrát také už posmrtnou ze spolupráce Adam Bilcí a Johan Johansna, který už zesnul v minulé dekádě náhle, ale tenhle ten materiál vznikal už od roku 2013 společně s tímhletím americkým hudebníkem, multiinstrumentalistou Adamem Wilcím z projektu Stars of the Lit či Wing Victory for the Salem. Vás jste projekty viděli zde v Praze na Music Infinity či Spektakuláry. Každopádně nádherný album Friendship Survival Guide pokračuje v té takové duchovní až ambientně vážno hudební tvorbě Johana Johansna a Adam Wilcí. Každopádně ukázka už z této jejich novinky, která vyšla teďka před pár týdny pod názvem Friendship Survival Guide, skladba Mourners Will Be Outcast. Adam Wilcí a Johan Johansson, poslední věc ode mě. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Sedlin, přeju krásný poslech se stanicí Vltava a naslyšeno opět za měsíc.

0: S 18. hodinou se na Vltavě uzavřelo čtvrteční Art Café. Dnes nás jim provázel jeho autor Josef Sedloň. A jeho výběr albových novinek ze zahraniční alternativní scény v dnešním vltavském podvečeru už za malý okamžik vystřídá jazzová scéna litevská, protože právě tam nám nechá nahlédnout Václav Vraný v další hudební půlhodince dnešního vltavského podvečera. A 18. hodina a 30. minuta bude časem, kdy se budeme věnovat literatuře a vypravíme se na Kubu, protože právě zkušenosti a kontakty z pobytu na Kubě, kde před několika lety pobyla spisovatelka a novinářka Markéta Pilátová, jí posloužily ke knize, která se jmenuje Tsunami Blues, a ode dneška je to naše 13-dílná četba na pokračování, první část četby z knihy Markéty Pilátové Tsunami Blues, dnes v 18.30. Martina Kolajová vám přeje dál pěkný poslech Českého rozhlasu Vltava.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
2: Jazzový podvečer.
3: Přemýšleli jste někdy o tom, zdali existují další umělci nabízející podobný etnoříz, jaký občas předvádí arménsko-americká hvězda pianista Tigran Hamasyan, propojující jazz s arménskou lidovou hudbou? To spojení vyneslo Tigrana na výsluní, ale jinak se zdá nevyužité. Jednu takovou kapelu každopádně přeci jen najdeme, a to ve Vilniusu, ale taky třeba na programu brněnského Music Labu, toto úterý 20. října. Ta kapela se jmenuje 21st Century Quintet, tvoří ji hudebníci z Litvy a Lotyšska a v jejím čele stojí saxofonista arménského původu David Avetisyan a dnes si představíme jejich debutové album On Ararat. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

21st Century Quintet vznikl v roce 2019 na Litevské akademii hudby a divadla. Pětice se původně sešla, aby pomohla bubeníkovi Mihajlsi Novikovsovi se školními zkouškami. Zpočátku hráli jazzové standardy, pak ale Avetisian přinesl arménské melodie. Později přiznal, myslel jsem si, že s takovou hudbou nikam nezapadnu. Nikdo nic takového nedělá, nikdo mi nebude rozumět. Jeho spoluhráče ale arménské melodie zaujaly. Kytarista Danielius Skejvelas na tuto zkušenost vzpomíná. Mně se naopak nejvíc líbilo právě to, že David je se svými zvláštními hudebními vibracemi tak odlišný od ostatních. Vždyť nás vždycky učili hledat v jazzu něco nečekaného, nestandardního. A tady je výsledek.

Když na konci roku 2023 David Avetisian oznamoval dokončení první desky, řekl: nedávno jsme nahráli album našich nejsilnějších kompozic, které jsme za celé 4 roky společného hraní nashromáždili. Nemůžeme se dočkat, až se o ně podělíme s posluchači. Album On Ararat vyšlo 12. března 2024 a zajímavé je, že mastering obstaral hvězdný americký bubeník Nate Wood. Ano, ten, který když hraje na bicí, má na krku baskytaru, mezi bubínky klávesy a vše v jediném okamžiku sám obsluhuje. A tady se tak trochu dostává zpátky k Tigranu Hamasyanovi. Nate Wood s ním totiž spolupracoval například na albu Shadow Theater. Samotný Hamasyan pak v rozhovoru pro britský Guardian řekl: jazyk, který se při improvizaci snažím používat, není bebop, ale arménská lidová hudba. A podobné východisko najdeme i u 21st Century Quintetu, byť přímý Hamasyanův vliv na kapelu nemáme veřejně podložen.

21st Century Quintet se během několika let od svého založení zařadil mezi výrazné mladé soubory litevské jazzové scény. Vedle domácích festivalů Vilnius Jazz nebo Vilnius Mama Jazz vystoupil také v Norsku, Moldavsku a Lotyšsku. V roce 2024 se kvintet dostal mezi čtyři finalisty mezinárodní jazzové soutěže Euroradia, načež do samotného finále ve francouzském Marsiaku kvůli komplikacím při cestě nakonec nezasáhl. O rok později odehrál koncert k Mezinárodnímu dní jazzu pro litevský veřejnoprávní rozhlas. Kapela stále drží směr a dál rozvíjí propojení progresivního jazzu se starobylou arménskou lidovou hudbou a také rozšiřuje dialog mezi různými hudebními kulturami. Jsme v závěru dnešního pořadu. Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a mějte se krásně.

0: Tak to byly poslední tóny, poslední skladby čtvrtečního jazzového podvečera. Před chvíli se s námi rozloučila, pěkný podvečer nám popřál jeho autor Václav Vraný. Ovšem jeho uplynulá hudební půlhodinka nebyla jediným pořadem, který pro dnešní vysílání Vltavy a pro hudby milovné a jazzu milovné posluchače připravil. V 10 večer vás totiž Václav Vraný pozve na koncert a bude to koncertní záznam tria mladého kytaristy Milana Angelo Nováka, který hraje spolu s kontrabasistou Tomášem Barošem a hráčem na bicí nástroje Jesse Simpsonem. Tohle trio vystoupilo letos v dubnu u nás v kavárně Českého rozhlasu v našem radiokafe a záznam tohoto koncertu si můžete poslechnout dnes večer v 10.
1: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Uber a Hrajs v Galaxii na Jižáku.
3: Uber a Hrajs.
2: Každé představení je premiéra.
3: Hrají si
2: Šíma,
3: Lu,
2: Slovák,
3: Nikl,
2: Uber a Hrajs.
4: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Četba na pokračování.
0: Dnes poprvé, milí posluchači, to bude četba z románu Tsunami Blues. Je to v pořadí třetí román spisovatelky, překladatelky a novinářky Markéty Pilátové. Napsala ho v roce 2014 a využila v něm zkušenosti a kontakty, které zažila za svého pobytu na Kubě, kam se dostala jako účastnice humanitární mise. Čeká nás příběh, který je zasazen do současnosti, ale jeho kořeny spočívají hluboko ve 20. století. Markéta Pilátová ve své knize Tsunami Blues osvědčila vynikající znalost každodenního kubánského života a dokázala také vytvořit dobře promyšlenou zápletku z prvky špionážního románu. Pojďme si tedy poslechnout úvodní kapitolu 13-dílné četby z knihy Markéty Pilátové Tsunami Blues. Budeme poslouchat v podání Dany Černé a Jiřího Švarce.

0: Malé město na Moravě, 23. prosince 2004. Lázaro natahuje ruce. Své hnědé, teplé ruce. Padá na ně noční sníh. Rozpouští se a přes bavlnu košile zvolna prosakuje ke kůži. Hnědá, jako by ještě schraňovala teplo dávných dní. Lázaro si sedne na obrubník kašny a sníh se mihotá mrazem. Všude leží závěje tlumeného ticha a hlasy chodců zapadají do ozvěn ve vedlejších ulicích. Už to není město, v němž kdysi nechtěl žít. Město zahalené do svých kostelů a zámeckých zahrad. Dávno si tady zvyknul. Lázaro, přikrytý ledovou, šedivě pruhovanou peřinou stárnutí. Studený pot se mu perlí na příliš horkém kubánském čele. Proč sakra nepíše, pomyslí si Lázaro. Proč se neozývá, cvičí vůbec? Představuje si plné rty dokonalý nátisk trumpetistky Karly Klimentové. Slyší i ostrý tón, jekot její trubky. Musím jí napsat, slíbí si Lázaro. Lázaro Milo, který kdysi hrával s Gonzálem Rubalkabou. Když Karla před pár dny odjela do Thajska, začaly ho navštěvovat tropické obrázky. Tak sám pro sebe říká vzpomínkám na Kubu. Možná proto, že se Karle do tropů nechtělo a protože to Lázaro nechápal. Jak někdo může nechtít šlapat po horkém písku, cvičit na trubku někde v malé zátoce nebo se jen tak válet a číst si na břehu moře.
1: Po Karle nikdo nemůže chtít, aby vnímala rozruch, který působí, kdykoliv se někde objeví. Karla totiž vnímá kromě zmatku a hudby v sobě už jen málo co. Kdyby se měla popsat, začala by vztekle usekávat. Nadaná, nejspíš, neurotická, nelogická, náladová, moc čte, málo jí, hubená, plochá, tělo z vápna, pyhy, dlouhé vlasy do ryšava. Když mluví, sahá si na mateřské znaménko na hřbetu levého zápěstí, vlasy si natáčí na prst tak dlouho, až si je zacuchá a pak si konečky musí ustřihnout. Blbka. Při hraní zavírá zelenošedé oči. A hraje pořád. Thajsko, 26. prosince 2004. Solitony. Jaké to je dostávat lidi do varu? Myslím trubkou. Tím tónem, co všichni tak obdivují. Sakra, jak já ti ho závidím. Já hraju na tuhle kost už věčnost. Haha, pěkně dlouho. A nikdy jsem nezpůsobila takový povyk. No nic, pořád se učím a teď zrovna od tebe. Tak co? Děláš to, protože je dostáváš do varu?

macatá, přijde si kdy chce a zabíjí na 100 000 způsobů. Nerozplyne se, nerozptiluje, žádné tříštění a dá se použít na spoustu věcí. Buňky, světlo, zvuky. I na tsunami je skvělá. Haha. Vražednice jedna. Nemůže si pomoct, chápeš? Nemám páru, o čem to mluví. Jaký solitony, jaký vlny, jaký zvuky, co to mele tahle silueta. A ty jsi ten soliton, ptám se. Ne, haha, já nejsem žádný soliton, drahoušku. Já jsem ta černá nebo bílá. S pádlem. Smrtka, nebo taky smrťák, jak se to vezme. Nemám žádné pohlaví, nejsem v zajetí genderu. Jsem taková představa o tom, co bude potom, drahoušku. Říká mi tak tady. Objevila se v dálce. Na hřbetu vlny popojížděla obzorem na velkém širokém prkně a odrážela se veslem. Surfařka, pomyslela jsem si. Její stín se táhl až ke mně a jako nekonečná šmouha špinil nebe. Plula pomalu. Rozvážně veslovala na mase vody, co se pod ní řítila šílenou rychlostí. Vlasy spletené do těžkého černého copu. V jedné ruce veslo a v druhé kost a do té občas foukla. Jedno fouknutí a ohromná vlna porodila dalšího vodního netvora. Vzteklého vyplivla. Černá surfařka se lehce zhoupla a přepádlovala na hřbet nové vlny. Jak dlouho je může sjíždět? Jako bych nevěděla, že do nekonečna. Cvičila jsem venku. Psal mi Lázaro a vynadal mi, že mu nepíšu a že určitě kašlu na trubku. Já? No, tak jsem ho chtěla uklidnit, starouše. Vstala jsem v 6. Těšila jsem se na ticho. Vždycky se těším na ticho, protože v tichu slyším svůj roztěkaný, nepřehledný mozek. Keci mozku. Nebo to černě štěká ona? Nepřemýšlím. Poslouchám praskot, jak se mi v hlavě přesouvají různé kousky solitonů sem a tam. Pak se v tom ztratím. Jen dýchám. Tohle mě Lázaro naučil. Tohle je možná ta jeho jóga. Nádech a dlouhý, co nejdelší výdech. Dýchej a nebudeš nervióza, říkal vždycky starouš Lázaro. Taky cítím tlak krve, jak mi natékají rty, protestují a jsou po hraní celé rozpraskané. Hraju a pak začnu ustupovat. Nepouštím trubku. Místo pro sebe, ale teď troubím na vodu, která se čertví proč přibližuje. Hraje si se mnou, nejdřív ustupuje, mizí jako tažená za vlasy do pupku moře, pak je zase zpátky, jako stále dokola opakovaná harmonická smyčka. Soliton. Obrovský soliton, co se surfařce utrhl ze řetězu. Troubím na něj ve 12 taktech. Jsem bluesmenka, která se stala v blázinci hasičkou. Popletená šamanka, co přivolala příliš mnoho deště. Ta voda je všude přede mnou. Trubka jako dětská hračka. Moje tělo jako naprogramovaný gumový prak vystřeluje duši a ta letí a moje nohy jsou k ní přikurtované a ztrácejí se v rytmu pochodu bluesových nýmandů někam do pekla. Ta neskutečná vlna vody je už u mě. Upustím trubku do písku a běžím. Běžím a nemůžu se zastavit, protože hrůza mi to nedovolí. Mozek vydává místo keců jasné rozkazy a trubka v mé hlavě ječí. Pak utichá a už jen ševelí. Podlamují se mi nohy a vidím sníh. Vidím ho všude kolem na pláži. Závěje chladného sněhu. Sněhu, co mi zalézá do morku kostí a všude kolem se rozmarně povalují černé pytle plné stuhlých, bobtnajících mrtvol. Bublá to v nich. Den za dnem černé pytle a bílý sníh. Zapadám do závějí a lidé z vody zlostně šeptají svými bílými hlasy: ty zrádkyně, utekla si a nechala si nás tady. Nechala si nás tady tak. Nechala. Svině jedna.

0: Malé město na Moravě, 26. prosince 2004. Lázaro to viděl v televizi. Ty obrázky taky patřily k jeho tropickým obrázkům. Takhle kdysi dávno na Kubě utíkali před hurikánem nebo před surrealistickými liáky, které byly schopné odplavit naprostou většinu smyslu jakéhokoliv hromadění majetku. Teď Lázaro zapnul zprávy. Muž v saku se světle zelenou kravatou truchlivě oznamoval národu, že v Thajsku řádila ohromná vlna tsunami a že se také pohřešuje několik českých turistů. Lázaro polkl. Zavolal Jitku a oba nevěřícně hleděli na vlnu, jak se prohání obrazovkou. Na trosky luxusních hotelů, na šedé pláže poseté polámanými palmami. Tam přece jela Karla, co s ní asi je? Zeptala se nesmyslně Jitka, jako by Lázaro právě dostal kabelogram nebo SMSku přímo z české ambasády. Jak to mám sakra vědět? Utrhl se na ní zbytečně. Pak se zvedl z křesla a přesunul se k telefonu. Dobrý večer, je to paní Klimentová. Tady Lázaro Milo. Jsem Karlin učitel z konzervatoře. Začal škrobeně. Dobrý den, pane Milo, řekla stejně tuhým hlasem Karlina babička. Voláte kvůli té tsunami, že ano? Řekla bývalá lékárnice. Ano, máte o nich nějaké zprávy? Zeptal se tentokrát tišeji Lázaro. Ne, zatím žádné, ale pevně doufám, že jsou v pořádku. Hlavně Karla, ta se vždycky strašně spálí. Zadrmolila nesouvisle do telefonu paní Klimentová. Spálí? Úžasl Lázaro. Má jemnou kůži, vždyť víte, všechny ty pyhy. Aha, pyhy. Lázaro pochopil, že je stará paní v šoku. Nemám k vám třeba zajít? Zeptal se po chvíli tísnivého mlčení, kdy ani jeden nepouštěli sluchátko. Lázaro od Karly věděl, že je paní Klimentová vdova a žije sama. Zpěvačka v kostelním sboru ze staré školy. Pedantská, úzkostlivá a nesmírně pyšná na Karlino hudební nadání. Jediná z celé rodiny. Představil si stichlý starosvětský byt ve třetím poschodí v Kovářské ulici blízko náměstí. Sedí v něm drobná paní s fialovým účesem připomínajícím cukrovou vatu, která čeká na jakoukoliv zprávu. Hned jsem tam, počkejte na mě prosím, hlavně paní Klimentová, nikam nechoďte, ano. Venku strašně mrzne a mohli by vám volat z ambasády nebo tak něco. Nabádal jí Lázaro a připadal si jako její rozumný syn. Jitko, prosím tě, já zajdu za tou starou paní Klimentovou, ještě nemá žádné zprávy a mám o ně. Mám prostě strach, vysvětloval ženě Lázaro. Chceš, abych šla s tebou? Nabídla se Jitka. Ne, radši ne, vyletělo z Lázara. Ani nevěděl, proč sebou Jitku nechce. Obouval si v předsíni zimní boty, když se ho zeptala, na co máš tu trubku? A zahleděla se úžasle na černé pouzdro s nástrojem oblepené starými nálepkami. Ha, já ti ani nevím, přiznal se Lázaro, který po nástroji sáhnul úplně automaticky, ale teď si uvědomil, že ho ten pohyb uklidnil, a tak si pouzdro v ruce nechal. Vtiskl Jitce svými rty tak podobnými rtům Karly Klimentové mazlivou pusu na hřbet ruky. Jitka mu prohrábla řídnoucí prošedivělé kudrny a nasála jeho vůni. Něco mezi pampeliškovým medem, co si ho Lázaro dával kila do čaje, a mentolovými bombony Halls, na nichž měl vypěstovanou silnou závislost. Tvrdil, že mu díky nim nevysychá při hraní v krku. Šlapal rychle ze sídliště Slovan, kde s Jitkou bydleli už skoro 15 let, do mírného kopce. Pod botami mu vrzaly hrudky rozježděného sněhu. Zamířil do centra a v podloubí v Kovářské ulici zazvonil na staromódní zvonek. Nemilého překvapilo, že je tenhle potomek mechanických časů propojený s mluvícím zařízením. Kdo je tam? Ozval se hlas paní Klimentové, pokroucený a praskající jako srst kocoura. Lázaro Milo, zapraskal zpátky do přístroje Lázaro. Hned jsem dole, řekla paní Klimentová, oblékla si svoji domácí vestičku podšitou králičí kožešinou, pomalu sešla po kamenných schodech ze třetího poschodí a přidržovala se trochu namrzlého zábradlí. Prošli dlouhou chodbou a vysupěli společně do schodů. Ona s bolavými koleny a s astmatem a on s 20 kly nad váhy. Pak stará paní zavedla Lázara do předsíně, vytapetované květy rudých máků. Pojďte, pojďte dál, nestojte tady takhle v předsíni, pobízela Lázara a pak se zase ona překvapeně zahleděla na jeho půzdro v ruce. Vy jdete někam hrát? Zeptala se. Ne, já vlastně ani nevím, proč jsem tu trubku vzal s sebou, pokrčil rameny Lázaro a odložil pouzdro na botník. Dáte si něco, pijete čaj nebo kávu? Vedla ho do obývacího pokoje, kde ho usadila do odřené, kožené, zelené sedačky. Dám si čaj, jestli můžu. A kdybyste měla trošku medu, bylo by to vynikající. Lázaro seděl na pohovce a do kubánského pozadí ho tlačila stará švédská péra. Nad pohovkou visel obraz, o kterém mu Karla vyprávěla, že se na něj ráda dívá, když hraje. Na obdélníkovém, temperou namalovaném obraze stál přehnaně protažený chrt s pavoučíma nohama, který se opíral o jakousi hnědou sesli a díval se neznámo kam. Lázaro upinlivě hleděl na elegantního, netečného chrta a toužil v jeho očích uvidět alespoň stín hubené dívky s trubkou v ruce. V chrtích očích ale nebylo nic. Tak, tady je ten čaj, řekla stará paní a nalévala mu do hrnku stezka vonavý čaj. Dívali se na sebe a Lázaro nevěděl, jestli si s tou zvláště upjatou a zároveň přívětivou paní chce nebo nechce povídat. Přišel ji asi rozptýlit, ale teď neví, proč tady doopravdy sedí. Možná neměl strach o Karlinu babičku, možná měl strach o své vlastní noční můry. Můžu se zeptat, na co myslíte? Zeptala se stará paní. Myslel jsem na Kubu, odpověděl jí poslušně Lázaro. Stýská se vám po domově? Vyzvídala dál a on konečně věděl, proč jsem přišel. Proč přišel do tohoto starého pokoje? Proč hledí na ujetého chrta na modrém pozadí a na stříbrnou madonku na krku neznámé ženy? Nestýská se mi, protože jsem utekl. Utekl jsem a nakonec skončil v tomhle městě, kde mi Kubu vůbec nic nepřipomíná. Vůbec nic. Chápete? Slova se z něj začala řinout a Jiřina Klimentová ho poslouchala. Znala ho z Karlina vyprávění a přitom o něm ve skutečnosti nic nevěděla. Vyprávějte, máme čas, spoustu času. Do rána, zůstanete tady do rána, vidíte. Poprosila ho a on byl rád. Představa mnoha hodin na zelené pohovce ho uklidnila. Jen zavolám ženě, aby neměla strach, ale ano, zůstanu tady. A rád, dodal. Možná to souvisí s tou vlnou, jako by se i ve mně něco strašně starého pohnulo, něco, co jsem chtěl úplně vytěsnit. Nezlobte se, že to říkám, bude to znít možná zle, ale mám dojem, že jsem zažil něco, co právě teď prožíváte, řekl. Co myslíte, nakrčila čelo. Myslím ten stav, že čekáte na zprávu, že nevíte, jestli někdo, na kom vám strašně záleží, žije nebo ne. Vysvětlil tiše. Aha, a vy jste také čekal na nějakou takovou zprávu po nějakém neštěstí na Kubě někdy dávno? Vypadalo to, že naprosto zaujal její pozornost. Byli teď na stejné lodi, na parníku uprostřed široké řeky, která ústí do tropického teplého moře. Čekám do dnes, řekl Lázaro. Znělo to jako ozvěna v malé dutině stromu, z níž někdy před lety vylétla hnědá sova a sedla si na horký bílý písek. Jiřina Klimentová se ho tu noc na nic dalšího nezeptala. Mlčeli. Lázarovi se najednou už vyprávět nechtělo. Ona to vycítila a dál se na nic nevyptávala. Řekla jen, nechcete mi něco zahrát? A zatímco štrachala ve vedlejším pokoji, kde měla Karla uložené notové záznamy v malé dřevěné skřínce, zavolal Lázaro Jitce, že se starou paní zůstane přes noc. Jasně. A hlavně si nic nedovoluj, jo? Pokusila se o vtip, ale Lázaro jen unaveně zamumlal a řekl, že přijde ráno. Vzal si z přecíně trubku a znova si sedl na pohovku v obývacím pokoji. Jiřina přinesla noty a Lázaro se do nich začetl. Byla to samá blues, plná dokola opakovaných harmonických smyček, durových i molových tónin. Byla to blues pro trubku, pro Karlinu trubku a pro její styl hraní. Úsečný, vzteklý, plný chraplavých zadrhnutí. Nejlepší blues, jaká Lázaro v poslední době slyšel. Ve své podstatě to byla velmi staromódní hudba. Lpěla na tradici, držela se jí za sukně, ale zároveň, a to Lázara překvapilo nejvíc, ho ponoukala k tomu, aby si sedl, někde v koutku si pobrukoval podle not a rytmicky se kymácel. Jsou to blues, vysvětlil jí. Ono, říkala mi, že chce skládat smutné věci, zavrtěla nesouhlasně hlavou paní Jiřina. Tomu jsem tedy moc nerozuměla, taková mladá holka. Znova pokývala energicky hlavou, jako by se s Karlou přela. Možná mladé holky ze všeho nejradši, z nejrůznějších důvodů myslí na smrt a na lásku, samozřejmě, zafilozofoval si Lázaro. Pak vytáhl z kapsy větrový bonbon a nabídl taky paní Jiřině. Ne, díky, ale hrajte už, nemůžu se dočkat. A tak si Lázaro položil noty na pultík, který mu paní Jiřina nachystala a hrál. Proměnil se před očima Jiřiny Klementové ve stuhlý útvar, jaké se pohybovaly v ulicích malého města zapadlého sněhem. Jeho silueta se odrážela v okně osvětleném pouliční lampou. V tom obraze bylo všechno památeční haraburdí Jiřinina života. Odráželo se v matném lesku Lázarovy trubky. Karliny noty padaly na zelený koberec, který ladil s odřenou kůží pohovky. Jiřina znova viděla žíly na rukou svého muže. Viděla, jak společně se sousedem nese těžký kus nábytku do pokoje. Slyšela jejich tlumené nadávky, jak se proplétají s nazíkáním trubky. Lázaro stál a jeho hnědé ruce laskaly Karlinu hudbu. Konečně se Jiřině začalo chtít plakat. Šok, který měl teprve přijít, už dávno prošel kolem ní.
1: Thajsko, 27. prosince 2004. Tříšť. Šedá pláž, už ne bílá. Dlouhá postava, která se tady celý den pohybuje. Utopenci přistávají s každou další vlnou. Dlouhá postava si nasazuje černého kohouta a splétá si vlasy do válečného ohonu. Aspoň takhle ji dnes vidím. Slunce žhne ve studených pálivých kruzích. Nevím, kde je moje trubka, a tak nemůžu troubit k útoku ani k obraně. Hudba je tady zbytečná, a zvlášť ta moje. To říká ona, černá jazzmenka na téhle šedé jam session. Do nekonečna do rytmu mlátí na dvě bílé kosti. Vztekle a falešně do nich tříská a fouká. Tříská a černý kohout padá do bílého čela. Jdu po vlhkém studeném písku. Každou noc tmavne a zdá se, že už nikdy nebude tak bílý jako předtím. Mám hlad, ale pokaždé je jinak silný. Někdy ho necítím vůbec. Přes den mi nějací lidé říkají, co mám dělat. Někteří z nich mají dokonce český přízvuk. Možná jim i rozumím. Mluví, pohybují rty a podávají mi vodu v plastové láhvi. Chtějí mi odebírat jakési vzorky. Nechápu proč a dělá se mi z té představy špatně. Vrtím hlavou, utíkám. Běží za mnou, chytají mě za ruce a mluví a mluví. Mám něco sníst, hodně pít, mám si ovázat hlavu, jinak mi ji spálí slunce, a mám se mazat krémem, moje pleť je moc bílá. Vypadá jako nějaký ryšavej anděl, zaslechnu holku v pruhovaném tričku. Pak už neslyším nic, protože se znova dávám do běhu a jejich řeči a rady nechávám za sebou. Jak to, že to nechápou? Jak to, že to chápu jenom já? Musím je najít, musím je přivést zpátky, protože tohle nejde. Tohle se prostě neděje, prostě ne. Jenže jak je mám znova přivolat? Vzpomenout si, myslet na ně, vyhrabat si z hlavy každý detail, pak třeba vystoupí z toho blátivého, rozbředlého polosvěta, co v něm teď přešlapujou a nevědí kam dál. Vzpomínky nejsou možná nejpříjemnější způsob, ale na druhou stranu i to nepochopení a nenávist jsou lepší než nic. Mají ostřejší kontury než štěstí. Vybavují se mi mnohem líp.

Než se vydá na nečekanou a dobrodružnou výpravu na Kubu, začal život a příběh mladé trumpetistky, který vypráví Markéta Pilátová ve své knize Tsunami Blues v době ničivých vln v Thajsku. Poslouchali jsme první část 13-dílné četby na pokračování z románu současné české spisovatelky Markéty Pilátové. Četbu připravil Jiří Vondráček, v režii Vlada Ruska účinkovali Dana Černá a Jiří Švarc a v jejich podání si druhou část četby z knihy Tsunami Blues na Vltavě poslechněte zase zítra.

0: Sedmé nebe.
1: A jeho dnešní autor nás už za okamžik zve do neprobádaných zvukových krajin a zve nás na hodinku s hudbou, která překvapuje, provokuje a rozšiřuje naše představy o tom, co všechno hudba může být.

Vítám vás ve čtvrteční edici Sedmého nebe věnované převážně experimentální hudbě. Od mikrofonu zdraví Pavel Klusák. Dnes to budou dva portréty hudebnic, které patří k silným osobnostem dneška, přinášejícím originální tvorbu a nevšední postoje. Představíme si americkou autorku zvukových koláží a konkrétní hudby Vanessu Rossetto. A ještě předtím bude první půle programu patřit hráčce na bicí, výrazné autorce a iniciátorce Valentíně Magaletti. Na pražském Lunchmeetu nedávno vystoupila spolu s japonskou producentkou Absemi.

toho, že téhle hudebnici věnujeme malý portrét, je zřejmé, že je víc než jenom zručnou hráčkou na bicí a perkuse. Valentina Magaletti, Italka usazená v Londýně, prošla za posledních 15 let podivuhodným vývojem. Na přelomu 0. a 10. let jí nezávislá scéna vnímala především jako skvělou, precizní bubenici psychedelických rockových kapel jako The Oscillation. Skutečný zlom ale nastal, když se rozhodla spoza tradiční bicí soupravy vykročit do neznáma, respektive k experimentálnější tvorbě. Skrze avantgardní duo Tomaga začala rytmus vnímat jako politický a poetický nástroj. Od té doby z její diskografie mizí žánry ve prospěch poststylového uvažování. Stala se mozkem hypnotického postpunku Moin, psychedelických Vanishing Twin i rituálního dabu Holy Tonk. Rezonuje s architekturou galerií a spolupracuje s Nicolasem Žárem, Terstnem Moorem nebo Philipem Selwayem z Radiohead. Z řadové hudebnice se rozvinula v přední kurátorku evropského undergroundu. Tomaga byla její první důležitou skupinou, zbyla po ní víc než 10 alb. Tomaga, čili duo Valentiny Magaletti s baskytaristou Tomem Rilínem.

A tady je životopis, docela názorový a hrdý, jaký uvádí Valentina Magaletti na svých webových stránkách. Valentina Magaletti je queer bubenice, skladatelka a multiinstrumentalistka, která přistupuje k bicím nástrojům jako k politické a poetické síle. Ve své tvorbě stírá hranice mezi hlukem, rituálem a hudbou a pomocí bubnů, keramiky, nalezených předmětů a hlasu zkoumá queer tělesnost, zranitelnost a odpor. Magaletti plynule přechází mezi rámci experimentu, improvizace a písní. Rytmiku pojímá jako texturu a vyprávění, ne jako doprovod. Její sólová alba, včetně A Queer Anthology of Drums, staví perkuse do popředí jako autobiografii. Upřednostňuje křehkost, asymetrii a nestabilitu před disciplínou a kontrolou. Vedle rozsáhlé spolupráce s dalšími umělci rozvíjí i dlouhodobé projekty, které zkoumají zvuk jako prostředek k budování světa a k vzdoru. Tolik ten vlastní životopis a teď si poslechněte úvod alba A Queer Anthology of Drums, plochu She, Her, Gun.

Magaletti je výtečná v tom, jak distribuuje důraznost a jindy jemnou citlivost bicích nástrojů do jednotlivých příležitostí a taky jak surfuje po rozmanitých stylech, po prvcích jazzových, tvrdého roku, progresivního roku, dubu, abstraktní improvizace. Následuje prosím projekt, který hodně svědčí o uvažování Valentiny Magaletti. Její album Batterie Fragile z roku 2022 bylo nahrané na keramické bicí soupravě, kterou navrhl pařížský umělec Yves Chaudouet. Slyšíte dobře, veškeré prvky soupravy jsou z keramiky, bubny, činely, je to podivuhodný pohled. Valentina řekla časopisu The Wire, je to totálně křehký nástroj. Okouzlila mě představa, že představím něco, co má úplně jiné konotace než typický macho nástroj. Bicí souprava, vyrobená z toho nejkřehčího materiálu, je z koncepčního hlediska fantastická. Já jako posluchač jsem čekal, jestli na konci alba neuslyším třesky, střepy a destrukci nástroje, ale ne, jde tady opravdu o jaksi udržitelné bubnování, udržitelnou symbiózu s křehkým prostředím. Živé performance byly, myslím, atraktivnější, ale i ukázka z alba se hodí.

Italsko-britská bubenice a perkusionistka Valentina Magaletti dosud nahrála nebo se podílela na víc než 40 studiových a koncertních albech napříč svými desítkami hudebních projektů, spoluprací a sólové tvorby. Bez dlouhých řečí nabízím další ukázky. Nejprve duo s japonským producentem Zongaminem, říkají si V/Z, a pak nahlédnutí do písňových spoluprací. Režisérku Sally Potter můžete znát jako autorku filmu Orlando, The Tango Lesson nebo Neprožité životy. Ona se po 70. vrátila k hudebním aktivitám. On bývala součástí anglické progresivní scény a nyní znovu je. V písni Coming Home doprovází Sally Potter právě Valentina Magaletti.

Během půl hodiny není možné představit zdaleka všechny projekty Valentiny Magaletti. Hraje ve Vanishing Twin, uznávaném kvartetu pro experimentální pop a psychedelii. Je členkou tria Moin, post-hardkorového a postrockového tria, které utvořila Valentina s duem Reim a které koncertovalo i v otevřeném kostele v Neratově. To byla super skupina se členy kapel Wire a Coil. A stále aktivní jsou Holy Tonk, projekt propojující experimentální dub a postpunk a spolupracující s elektronikem Shackletonem. Holy Tonk právě vydávají album Basilicum, tady je píseň Koka, která uzavře mini portrét Valentiny Magaletti.

To byly zase jinak živoucí bycí Valentiny Magalety. Druhá z autorek a hudebnic, které si dnes představíme, oproti tomu skoro nekoncertuje. Dává to smysl. Nahrává realitu a studiovým způsobem z ní staví své zvukové koláže a příběhy. Americká autorka terénních nahrávek a skladatelka Vanessa Rossetto je aktivní už přes 15 let. Rossetto vrství, přeskupuje, smyčkuje a kolážuje situace, které sama natočila. Vždycky jsou v nich lidé a jejich interakce s prostředím. Pracuje radikálně. Upnutí na realitu, pevně spojené s antirealistickým kreativním vkladem, může připomenout Jamesa Joyce. Vanessa není profesionální umělkyní, i když vystudovala malbu. Ovšem trochu cítíme, jako by musela, opravdu musela odebírat realitě zvuk a jako by pro ní bylo nutné, skutečně nutné přestavět ho v tvůrčím gestu. Ta hudba vycházela snad vždycky nekomentovaná, ponechaná našemu rozeznávání a tušení. Po řadě solových alb a prací v duu, objednávaných a šířených nejprve Grahamem Lampkinem a potom vlivným labelem Erstwhile Records Johna Abbeyho, se v loni stalo něco nového. Wire přinesl větší portrét umělkyně a při té příležitosti byl popsán, vlastně vyzrazen, obsah rozsáhlého dvojkompaktu Pictures of the Warm South, obrázky z teplého jihu. Trvá 142 minut, je to její dosud nejdelší dílo a zaměřuje se na vztah Vanessy Rossetto s její matkou. Vanessa vypráví: matka likvidovala svůj majetek a prodávala dům, aby se mohla přestěhovat do bytového komplexu pro seniory. Téměř 4 měsíce jsem jí s tím pomáhala a po celou dobu jsem nahrávala. Přestěhovala se do Alabamy a potom zemřela. Odjela jsem tam a nahrála její pohřeb v seniorském domě. Výsledný dokument je překvapivý, intenzivně proměnlivý, občas sarkasticky vtipný, ale hlavně ponechává dost prostoru našemu pocitu z něj. Zvuk z domácnosti a interiéru se tu prodírá neodbitnými reklamami, dialogy z televize, abou z rádia, osobní se tu prolíná s odérem doby. Pokud tu občas zní hudba, je především součástí situací, jako kdyby ji ve filmu hrál někdo přímo v obraze. Vlastně posloucháme, jak někdo naslouchá. Ovšem zároveň se otevírá ten skvělý paradox. Všechno, co slyšíme, je součástí nové původní skladby Vanessy Rossetto. Krabička v krabičce.

Oh, we

To je prosím loňské dvojalbum, spíš zvukový film Vanessy Rossettou Pictures of the Warm South. Zjednal jí velkou pozornost, myslím, že zatím nejsilnější. Rossetto neuplatňuje odstup, je tak osobní jako umělci ze scén Outsider Artu a Art Brit, ale dnes už musíme s těmi nálepkami opatrně. Můžeme se ptát, vytváří hudbu? Není to spíš nějaké radiofonické umění,

konkrétní koláže abstraktní a avantgardní rozhlasové hry. Ona ovšem vydává svou tvorbu jako alba. Zařazuje se tím mezi hudebníky a já to beru jako dobrý aspekt celé věci. I tohle může být dnes hudba. I když je to zároveň tajemné heteronymum, nejspíš řada věcí zároveň. Úspěch způsobil, že Vanessa Rossetto se výjimečně vydala na evropské turné. Vystoupila v londýnském Café Otto a cesta ji také zavedla do Pobaltí. Právě na téhle cestě, zatěžkané nervozitou z očekávání koncertních výkonů, natáčela Vanessa zvuky a prostředí. Narazila i na soutěž amatérských zpěváků, která se stala silnou linií procházející novým letošním rozsáhlým dvojalbem The Professional, profesionálka. Je zase velmi zvláštní. Stojíme tu na prahu mezi komnatou volných asociací a komnatou narážek a zřejmých úmyslů, které ale není vždycky jednoduché dešifrovat. Dodávám, že Vanessa, to je přítomnost newyorského významného labelu Erstwhile Records, který vede John Abbey a za posledních skoro 30 let opakovaně vyhmátl nastupující silné podoby hudby mezi improvizací a skladbou. Profesionál. Teď už bude následovat jen hudba, anebo něco, co si pojmenujete po svém. Dnes jsme poslouchali Valentinu Magaletti a Vanessu Rossetto. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Klusák. So,

0: Tak milí posluchači, pro tuto chvíli se loučíme se čtvrtečním vydáním pořadu Sedmé nebe, loučíme se s Pavlem Klusákem a loučíme se pro dnešek také s experimentální hudbou. Ovšem hudbu, a to tu současnou, vám nabídneme už za malou chvíli, protože za malou chvíli vás Vltava zve na koncert, a to do Hradce Králové. Tam od 13. října probíhá letošní ročník tradičního festivalu soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové. I letošní program je velmi atraktivní, přináší skladby a interprety, kteří například byli oceněni hned několika cenami Grammy. A my vám nabídneme za malou chvíli koncert, který diriguje Robert Kružík, dirigovat bude Prague Philharmonie a solistou dnes večer bude houslista Milan Al-Ashab.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Ano, milí posluchači, Hradec Králové dnes patří současné hudbě. Na festivalu Hudební fórum se tedy právě scházíme v sále Soni Červené Hradecké filharmonie, odkud vám Vltava společně se stanicí Český rozhlas D-dur zprostředkuje dnešní festivalový koncert v přímém přenosu. A průvodkyní dnešním koncertním večerem bude Vanda Dobrovská.

Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, milí posluchači. Zdravím vás tady v sále Soni Červené v budově Filharmonie Hradec Králové. Zdravím i vás u rozhlasových přijímačů. Dnešní koncert, druhý koncert 22. ročníku festivalu Hudební fórum Hradec Králové, vysíláme přímým přenosem na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava. Průvodkyní večerem je Vanda Dobrovská. Hudební fórum Hradec Králové, to jsou tři konstanty. Hudba orchestrální, hudba soudobá, hudba zahraniční. Na programu dnešního koncertu jsou skladby tří skladatelů, Caroline Shaw, Anderse Hilborga a Maxe Richtera. Orchestrálním protagonistou večera je orchestr Prague Philharmonia. Na dirigentském stupínku stane Robert Kružík. Solistou večera je houslista Milan Al-Ajab. Caroline Shaw, autorka první skladby, kterou uslyšíme dnes večer, není jen skladatelkou, je také aktivní interpretkou, hraje na housle a zpívá a působí také jako producentka. V jejím životopisu mě zaujala informace, že komponuje od 10 let, což by ještě možná nebylo až tak zajímavé, ale že v těch 10 letech začala tak, že napodobovala Wolfganga Amadea Mozarta a Johannese Brahmse. Tak 10 let jí bylo někdy v 90. letech a v té době, představte si, chtěla komponovat jako Mozart nebo Brahms. Od té doby se hodně, hodně posunula. Dnes vystupuje jako houslistka s prestižním American Contemporary Music Ensemblem, jako zpěvačka s uskupením Room Full of Teeth a je členkou mnoha a mnoha dalších souborů, takových těch souborů s variabilním obsazením, které jsou běžné na scéně soudobé hudby. V roce 2013 získala jako nejmladší oceněná Pulitzerovu cenu za hudbu, a to za a cappella skladbu za partitu pro 8 hlasů. Ta skladba, kterou dnes od Caroline Shaw uslyšíme, se jmenuje Entr'acte. Vytvořila je v roce 2011 poté, jak sama uvádí, co uslyšela Brentano Quartet hrát Haydnův kvartet F-dur. Konkrétně ji zaujal moment, kdy v menuetu přechází hudba v triu do tóniny desdur. Tak chápu, že toto je informace pro skutečné znalce Haydnovy hudby. Nevím, kolik nás zde a nebo doma u rozhlasových přijímačů takových je, abychom byli při vyslovení opusového čísla schopni hned si vybavit hudbu. Je to Haydnův opus 77 číslo 2. Každopádně Caroline Shaw pod dojmem tohoto inspiračního podnětu vytvořila smyčcový kvartet ve formě menuetu s triem, kde ten přechod do tria a pak zase návrat ven z tria pojednává jako jakési procházení z jedné strany zrcadla, samozřejmě toho Alenčina zrcadla, z jedné strany zrcadla na druhou. Skladba měla úspěch, premiéroval je Brentano Quartet a Caroline Shaw je upravila ještě také pro smyčcový orchestr. V této podobě si ji teď poslechneme v nastudování Roberta Kružíka se členy orchestru Prague Philharmonia.

Skladbou Entr'acte od Caroline Shaw zahájila Prague Philharmonia pod vedením Roberta Kružíka druhý koncert v rámci 22. ročníku festivalu Hudební fórum Hradec Králové. Vysíláme živě na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava. Další skladba, kterou máme na programu dnešního večera, je od Andersa Hilborga. Anders Hilborg je švédský skladatel, ve Švédsku rozhodně přední autorita na poli hudební kultury a kultury vůbec. A stejnou měrou vlastně i v mezinárodním měřítku, i tady v Hradci Králové, na fóru jsme několikrát měli už jeho hudbu. Ta skladba má název Bach Materia, je z roku 2017 a je pro housle, solo a smyčcový orchestr. Proč se skladba jmenuje Bach Materia? Švédský komorní orchestr, na jehož objednávku Anders Hilborg tu skladbu psal, se obrátil na 6 skladatelů v rámci braniborského projektu Bach Reborn, aby zkomponovali takové doprovodné skladby nebo odpovědi k Bachovým 6 braniborským koncertům. Ten Hilborgův pandán se vztahuje ke 3. braniborskému koncertu a Anders Hilborg tu výzvu vyřešil tak, že do své skladby zahrnul mnoho improvizačních ploch pro solistu. Bylo to pro houslistu Peku Kuusistu, který se tím octl ve svém živlu a v nějakém rozhovoru se nechal slyšet, že studovat a hrát tu skladbu je pro něho náramná zábava. Myšleno ve smyslu ne jako legrace, ale že ho to náramně baví. V partituře je například pokyn najdi si fun bass player, basistu, který má smysl pro zábavu, pro hru, řekněme. Nejlepší na tom je, nechal se slyšet Pekka Kuusista, interpret premiéry tohoto díla, solista, že nikdy nevíte, co se během koncertu uděje. Tak uvidíme za okamžik. V té skladbě jsou prudké změny stylů. Jeden recenzent slyšel v té skladbě odkaz na Jimiho Hendrixe, právě v tom duetu solových houslí a kontrabasu. Provedení té skladby, rozhodně tedy solového partu, vyžaduje nejen afekt, který je podle mě pro solistu nutností, ale jistou, možná i značnou dávku teatrálnosti. Tak uvidíme. Tady v sále rozhodně uvidíme a u rozhlasových přijímačů uslyšíme, jak se s takovou výzvou Milan Al-Ashab poradí. Robert Kružík, pan dirigent, Prague Philharmonia, Anders Hilborg, Bach Materia.

0: skladbu, kterou jsme právě vyslechli, kterou zahrála Prague Filharmonia pod vedením Roberta Kružíka. Nazval její autor Anders Hilborg Bach Materia. Solistou ve skladbě byl Milan Al-Ashab. V sále Soni Červené teď nastane za okamžik přestávka, která bude trvat asi 20 minut, a my vám během přestávky nabízíme rozhovor se solistou dnešního koncertu Milanem Al-Ashabem. Ten rozhovor jsem předtáčela, potkali jsme se ve dvoraně budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, což říkám hlavně proto, abych vysvětlila zvukovou kulisu, která náš rozhovor provází. Ráda bych našim rozhlasovým posluchačům i posluchačům tady v sále pana Ashaba trochu víc představila, takže jsme začali z gruntu, abych tak řekla, tím, jaká byla vlastně cesta Milana Al-Ashaba k hudbě. Zda přímočará nebo oklikami.
1: No, mí rodiče hudebníci nejsou, oba dva jsou lékaři. Má starší sestra je výborná klavíristka, takže samozřejmě se hudbě věnovala o něco dříve než já. A rodiče předpokládali, že i já budu hrát na klavír, ale tou dobou byl relativně nově vysílán film Kolia a mně se zalíbila ta scénka, jak Kolia jako dárek dostal housle ke svým narozeninám a to mě inspirovalo k houslím mnohem víc než ke klavíru, takže já jsem si ty housle tehdy prosadil.
0: Kolik vám bylo let?
1: Myslím si, že 5.
0: Takhle brzy, takže na klavír jste si ani nesáhl.
1: Dá se říct, že na klavír ani nemám talent, takže když jsem se později začal věnovat klavíru jako povinnému nástroji na konzervatoři, tak v podstatě mě to vůbec nešlo se synchronizovat obě dvě ruce naraz. Klavír by mě i motivoval, je spousta nádherného klavírního repertoáru, který bych si moc rád zahrál, ale vůbec mi to nešlo.
0: A ta cesta další potom byla jasná, že to bude profese, nebo že to bude koníček, nebo to bylo na vážkách?
1: Já si myslím, že celkem záhy to směřovalo spíš k té profesionální dráze. Takže když už jako dítě jsem se začal účastnit těch různých dětských soutěží, tak jak moje matka, tak mý učitelé i já sám jsme předpokládali především tu cestu, že bych pak šel na konzervatoř a následně třeba na HAMU v Praze.
0: Zmínil jste soutěže, vy jste ověnčen cenami z mnoha soutěží a teď čerstvě za minulou sezonu jste dostal cenu Jiřího Bělohlávka, která není vysloveně soutěžní cenou, je to vlastně cena za to, jak jste se osvědčil v sezóně. Nicméně mě zajímá váš vztah k soutěžím. Jak jsou ty soutěže, jak a v které etapě vlastně té životní cesty, protože vy už máte něco za sebou, jsou důležité?
1: Já myslím, že vztah je vlastně svým způsobem vedlejší, protože na soutěže vždy jezdí právě ti houslisté, kteří třeba nemají úplně v určité fázi kariéry ty silné konexe, aby opravdu se dostali na ta prestižní pódia a

0: nějakým způsobem získali tu reputaci vlastně, aby se dostali do povědomí té hudební veřejnosti, tak nemají jinou možnost, než se pokusit uspět na nějaké soutěži. To znamená, že já si myslím, že soutěž je jedna z cest, jakými se hudebníci mohou dostat na pódia. A myslím si, že většina z nás má k soutěžním vztah spíš negativní, ale ono to pořád ještě není důvod, proč tu soutěž alespoň neskusit, zejména když opravdu třeba ještě nemáte to postavení, abyste jinak ty koncerty měla v dostatečné míře. A ta soutěž je vlastně určitý prostředek, jaký vám k tomu může pomoci. To znamená, ano, já vlastně sympatizuji s těmi názory, že soutěžení do umění nepatří, ale v pozici hudebníků, v jaké jsem byl například já právě v těch mých soutěžních letech v uvozovkách, vlastně ani není žádné jiné řešení.
1: Dá se říci, třeba tomu tak není, ale dá se říci, že úspěšné umístění v některé z těch soutěží vás nějakým rozhodujícím způsobem zásadním někam nasměrovalo, někam posunulo, otevřelo vám něco, co byste mohl konkrétně zmínit?
0: Tak, že bych zmínil konkrétní kontakt nebo konkrétní vystoupení, to si teď ani nevybavuju, co přesně bych mohl na to odpovědět, ale spíš si myslím, že tam byly dvě takové hlavní soutěže, které mě posunuly dál než třeba některé jiné, to byla Chryslerova a Čajkovského soutěž. Tyhle dvě soutěže mají vlastně asi tu největší prestiž právě z těch soutěží, které jsem jinak absolvoval, a právě, že ten úspěšný výsledek na těchto dvou soutěžích si myslím, že mi v kariéře opravdu pomohl více než třeba ty některé další soutěže.
1: Adept hudební profese oboru hra na housle se musí v některém okamžiku svých učňovských let, do kterých zahrnuji i léta na akademii, rozhodnout, nebo ho to možná přivede, nevím, zda bude solistou, nebo komorním hráčem, nebo orchestrálním hráčem. Asi všechny tyhle role se nedají úplně spojit dohromady. A o vás vím, že vy jste si vyzkoušel i roli orchestrálního hráče. Mám na mysli to vaše členství ve West Eastern Divan Orchestru Daniela Barnboyma.
0: Tam jsem hrával v letech 2019 až 2025. Ona je to projektová záležitost, ten orchestr funguje někdy třeba jenom jednou do roka, případně dvakrát, třikrát. Mně se zalíbila ta humanistická myšlenka, v rámci které ten orchestr funguje, a chtěl jsem tuto myšlenku podpořit, tak jsem se rozhodl do West Eastern Divan Orchestra vstoupit.
1: Ale jako komorní hráč čas od času vystupujete, hrajete například s Adamem Zkoumalem, ne?
0: S Adamem Zkoumalem hrávám často a velice rád. A samozřejmě se nebráním ani jiným příležitostem zahrát si v rámci komorních koncertů, takže často mívám různé koncerty, kde hráváme kvartety, nebo Mendelssohnův oktet jsem nedávno hrál, ale to jsou opravdu, řekněme, příležitosti, kde koncert od koncertu vlastně se učím nové a nové věci, vždyť hraju s jinými lidmi, nemám vlastně žádný stálý soubor typu kvarteta nebo tria.
1: Jaká hudba, protože vím, že hrajete hudbu skutečně od baroka do současnosti, jaká hudba je vašemu srdci nejbližší?
0: Já ani nemůžu říct, že bych z těchto různých období měl jedno oblíbenější. Spíše mám vždycky po určitý čas skladatele, kterého poslouchám možná raději než ty ostatní. Teď například se mi moc líbí klavírní skladby Oliviera Messiaena, takže nejčastěji ze všeho poslouchám právě tato díla. Jinak ale ono je to opravdu takové proměnlivé a těch skladatelů nebo těch období, ke kterým mám blízký vztah, tak těch je samozřejmě celá řada.
1: Tak já se zeptám jinak. Co považujete za milníky na své dosavadní cestě profesní, právě co se týče potkávání se s hudbou, protože tím, jak tu hudbu studujete další a další věci, tak se s tou hudbou potkáváte a něco třeba pro vás je, má takový až iniciační, aspoň si to představuju, iniciační rozměr.
0: Já spíše než o milnících bych mluvil o tom, že i vlastně vztah k těm daným skladbám je takový proměnlivý, takže některý koncert jsem měl kdysi opravdu hodně rád a užíval jsem si každou příležitost ji provádět. A poté, co si změnilo a já jsem vlastně tu iniciativu Měl jsem pocit, že jsem tu iniciativu tak trošku ztratil. Zatímco jiné skladby, kterým jsem se do té doby spíše vyhýbal, tak ty jsem si začal opravdu užívat. A dnes bych řekl, že jsou to třeba mé nejoblíbenější houslové koncerty, i když třeba před 5 lety to bylo úplně jinak. Takže já úplně nemůžu říct, který koncert byl tím konkrétním milníkem z toho důvodu, že ono se to vlastně dost mění.
1: Jak nebo skrze co si hledáte cestu ke skladbě, kterou máte nebo chcete studovat? Přes co? Přes hudbu nebo přes mimohudební okolnosti nebo přes třeba okolnosti provedení konkrétního?
0: Většinou se tyto faktory, které jste právě zmínila, různě kombinují. Já úplně nedokážu odpovědět přesně, jak si člověk má hledat cestu k dané skladbě, protože můj názor je ten, že ta cesta většinou se nabízí sama. Každý interpret spontánně cítí k určité skladbě vztah, anebo si ten vztah nedokáže najít. V tom případě si myslím, že je lepší tu skladbu ještě na určitý čas odložit a pustit se do ní až právě v okamžiku, kdy opravdu jste přesvědčena o obsahu té skladby a ten moment je správné opravdu s tou skladbou začít. Ale jakmile právě je tam třeba jenom jedno místo, které si nedokážete nějak přesvědčivě odůvodnit, myslím, význam toho místa, tak myslím si, že tady by se spíš nabízelo přemýšlet o tom, že asi ještě nenastal ten správný čas zařadit danou skladbu do repertoáru. A tím pádem chci říct, že pokud vlastně necítíte sama, že už tu cestu k té skladbě máte, tak nevěřím tomu, že je nějaký sofistikovaný způsob, jakým si tu cestu můžete najít. Samozřejmě, ono se může něco změnit, můžete narazit na interpretaci, ve které najednou objevíte něco víc, jo, a najednou i ten váš pohled k té dané skladbě se úplně změní a ten vztah s tím získáte, ale nebo si můžete přečíst i určitou informaci, která také vás k té skladbě nějakým způsobem přiblíží a pak už je situace úplně jiná, ale to vlastně nejsou způsoby, jakými vy si hledáte cestu k té skladbě, ale zase ta cesta se vám nabídne tak nějak sama spontánně.
1: Stalo se vám už, že jste si cestu ještě nenašel?
0: Jsou určitě koncerty, kterým se doteď spíše raději vyhýbám.
1: Tak, naše setkání probíhá vlastně v rámci festivalu soudobé hudby. Hudební fórum Hradec Králové je festival soudobé hudby, takže zákonitě se vás musím zeptat, jaký je váš vztah k soudobé hudbě?
0: Myslím si, že kladný. A já se do soudobé hudby pouštím celkem často a rád. Nemůžu se označit za specialistu, který by cíleně soudobou hudbu vyhledával a zaměřoval se na ní intenzivněji než na repertoár jiných stylů. Spíš obrátili se na mě někdo s nabídkou provádět soudobé dílo, tak jsem za tyto příležitosti pokaždé rád a zatím vždy jsem si každou takovou událost užil. Myslím si, že by bylo nepatřičné, kdyby my jako interpreti jsme se na tu soudobou skladbu dívali nějak odlišně než právě na ty skladby předchozích slohů, protože já si myslím, že to, že v první řadě musíte mít ke skladbě vztah a od toho vztahu se potom odvíjí vaše interpretace, jak po té výrazové stránce, tak pak i po stránce hledání těch technických řešení, tak tento princip vlastně funguje všude. V baroku, v klasicismu, v romantismu, ve 20. století, ale i v soudobé skladbě. To znamená, že já jako interpret vlastně vycházím z toho samého principu, když hraju soudobou skladbu, stejně jako když hraju skladbu kteréhokoliv jiného stylu. Pak samozřejmě se to liší v těch konkrétních řešeních, v té zvukomalbě například, v těch prvcích, které uplatňujeme v těch soudobých skladbách, ale ten systém, že v první řadě musíte mít ten vztah a od toho se odvíjí všechno ostatní, ten zůstává stejný.
1: Jak si poradíte v soudobé hudbě s takovými těmi situacemi, kde se není čeho zachytit, protože kdy u barokní, u klasické, u romantické hudby jsou přece jenom nějaké postupy charakteristické pro to či ono dané období, kde se můžete jakoby zachytit nějaké rutiny v harmonii, ve formě a tak. U té soudobé hudby tomu tak často nebývá.
0: Já nevím, jestli se na tom shodneme, ale podle mě nemít se čeho se chytit znamená, že k té skladbě právě nemáte vztah. Takže pokud opravdu interpret má ten pocit, že najednou nemá čeho se zachytit, tak si myslím, že je to ten moment, kdy by bylo možná lepší se do té dané skladby nepustit. Ale v okamžiku, kdy přes všechny nekonvenční skladatelské řešení. Vy najednou opravdu cítíte, že vám všechno dává v té skladbě smysl. Tak potom v podstatě máte čeho se zachytit. Máte tam ten obsah, kterému věříte, o kterém jste přesvědčena, a tomu potom přizpůsobíte svou interpretaci. A v ten moment máte vlastně k té skladbě vztah, a ať je to jakkoliv neobvykle napsané, tak potom jako interpretka si s tím dokážete poradit.
1: Ta Hilborgova skladba, kterou jsme slyšeli v první polovině dnešního koncertu, bylo to pro vás první setkání s hudbou Andersa Hilborga?
0: Ano, bylo to pro mě první setkání s Hilborgovou tvorbou a musím říct, že mě to moc bavilo. Je to pro mě svým způsobem nové. Bylo to i, řekněme, organizačně náročnější, protože Hilborg tam dává prostor solistovi pro vlastní kreativitu i kompoziční. Tam jsou dvě rozsáhlé kadence a spousta míst, kde je předepsaná improvizace. A já jsem nikdy nic napsal, ani v sobě necítím žádný skladatelský potenciál, proto jsem si netroufil zhostit se těch kadencí a raději jsem se obrátil na svého kamaráda a výborného skladatele Nadýma Hustnýho. To je vlastně teď v Polsku etablovaný skladatel se syrským původem. My jsme se seznámili v rámci West Eastern Divan Orchestru a doteď jsme přátelé a mě bylo potěšením vlastně s Nadýmem spolupracovat v této záležitosti. A Nadým, kromě toho, že je sám výborným hudebníkem, hraje na violu, diriguje a na skvělé úrovni opravdu, tak Nadým sám je skladatelem. A když jsem s ním mluvil o Hilborgovi a o tomto koncertu, tak Nadým sám okamžitě reagoval, že je velkým fanouškem Andersa Hilborga a že zná tuto skladbu. A samozřejmě to pro mě tím pádem bylo, to se úplně nabízelo zeptat se ho, zda by mi nepomohl s těmi kadencemi. Takže kadence mi napsal Nadým Hustný.
1: Já se usmívám, protože Anders Hilborg je mým oblíbeným skladatelem a posluchači D-dur to dobře vědí, protože já velmi často dávám zejména jeho skladbu s nevyslovitelným názvem, která je vokální a zpívá se jenom na hlásky a samohlásky a je úžasná. Pojďme k programu, který je před námi. V druhé polovině koncertu nás čeká ještě skladba od Maxe Richtera, také s houslovým sólem. Anders Hilborg v té své skladbě se odvolává nebo odkazuje na Bacha, Richter zase na Vivaldiho.
0: No, Hilborg se odvolává na Bacha, ale Hilborg napsal vlastní skladbu, která je svým způsobem dialogem s Bachovým třetím Braniborským koncertem. To znamená, Hilborg čerpá v Bachově hudbě inspiraci a poté všechno zpracovává vlastním kompozičním jazykem. Zatímco Richter a skladba, kterou právě teď budeme hrát, to si myslím, že je svým způsobem úplně jiný případ. Ona to není Richterova kompozice, ono se to jmenuje Four Seasons Recomposed v originále. To znamená, že Richter nenapsal svou skladbu, ale proměnil Vivaldiho čtveroroční období, takže zasadil do, řekněme, modernějších stylů. Richter nebyl soudobým skladatelem ve smyslu opravdu těch nejmodernějších kompozičních technik. On sám byl ve velké míře, pokud se nepletu, filmovým autorem. To znamená, že i čtveroroční období najednou zní spíš jako filmová hudba. Někdy to zní i třeba lehce jazzově, nebo slyšíme tam i latinsko-americké rytmy. Samozřejmě často to připomíná minimalismus. Ale co chci říct je, že ten materiál, to gro toho materiálu je stále Vivaldi, tak jak my to známe z Vivaldiho originálu. A není to vlastně nová skladba soudobého autora. Ten soudobý autor tuto skladbu pouze přepsal do jiného stylu. Což je v podstatě ten hlavní rozdíl mezi Richterem a Hilborgem.
1: Tak to se tedy těšíme a než se s vámi, pane Al-Ashaber, rozloučím, tak ještě povězte mě a našim posluchačům, co vás v nejbližší době čeká, kde vás třeba můžeme vidět na dalších koncertních pódiích, nežli zde na pódiu Filharmonie Hradec Králové.
0: Hned zítra budeme mít s Adamem Skoumalem recital v Liberci, následně budeme mít o pár dní později recital s podobným programem, vlastně ne tak docela, budeme hrát spoustu jiných věcí než zítra, ale v Praze v muzeu Antonína Dvořáka, to bude 22. října. Poté budu hrát začátkem listopadu ve Stuttgartu s jedním tamnějším orchestrem Paganiniho Campanelu a Waxmanovu Carmen. Poté mě čeká koncert s Igorem Ardaševem a s jedním výborným mladým brněnským orchestrem Krokodil Orchestra. Mendelssohnův dvojkoncert budeme hrát pro housle, klavír a smyčcový orchestr. A pak mě čeká další uvedení houslového koncertu Vaši příhody, který jsme vlastně spolu s Adamem Zkoumalem před rokem dokončili. A také jsme ho premiérovali přibližně před rokem s jeho Českou filharmonií a s Robertem Kružíkem.
1: Tak to je tedy docela maraton. Přeju vám hodně úspěchů, děkuji vám, že jste byl naším hostem o přestávce a těšíme se na druhou polovinu dnešního koncertu.
0: Já moc děkuji a přeji příjemný poslech.
1: Hostem v přestávkovém zastavení koncertu, který vysíláme přímým přenosem na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava, byl Milan Al-Ashab. V tuto chvíli jsme už zpátky v sále Soni Červené v Hradci Králové a těšíme se na druhou polovinu koncertu Prague Philharmonia pod vedením Roberta Kružíka. Zahraje skladbu Maxe Richtera Vivaldi's Four Seasons Recomposed, solistou bude Milan Al-Ashab. Milan Al-Ashab zmínil Roberta Kružíka v závěru toho rozhovoru přestávkového. Roberta Kružíka, který dnes na Hudebním fóru Hradec Králové řídí orchestr Prague Philharmonia. Robert Kružík je od sezóny 21-22 šéf-dirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů a od letošní sezóny působí jako šéf-dirigent Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Letos v dubnu jsme se dozvěděli, že od srpna 28 se stane hudebním ředitelem opery Národního divadla a státní opery. Působí také pedagogicky na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, kde vyučuje dirigování. Pojďme ke skladbě, která nás čeká v druhé polovině dnešního koncertu. Max Richter je skladatel hlavně filmové hudby, je také aktivním hudebníkem, klavíristou. V jeho životopisu mě zaujalo, že kompozici studoval mimo jiné i u Luciana Beria. Má rád a vždycky měl rád punk a elektronickou hudbu, takže elektroniku do své vlastní hudby zakomponovává a kromě filmových partitur má opery, balety, scénické hudby k mnoha činohrám a různé hudebně umělecké instalace ve spolupráci s jinými umělci, takže skladatel multižánrového střihu. Uslyšíme jeho skladbu Four Seasons Recomposed. To hlavní k té skladbě řekl Milan Al-Ashab v našem přestávkovém rozhovoru. Vy tady v sále jste naši přestávku neslyšeli, ale ve svých programech máte zasvěcený průvodní text od dramaturga Hudebního fóra Hradec Králové Marka Hrubeckého, takže na mě teď už je jen, abych zmlkla, aby se orchestr mohl naladit.

0: Milanu al-Ashabovi patřily ovace a stejnou měrou i orchestru Prague Philharmonia, s nímž dirigent Robert Kružík nastudoval k provedení na festivalovém koncertě skladbu Maxe Richtera Vivaldi Four Seasons Recomposed. Koncert, který byl součástí festivalu Hudební fórum Hradec Králové, jsme vysílali v přímém přenosu na stanicích Českého rozhlasu D-dur a Vltava ze sálu Soně Červené v sídle Filharmonie Hradec Králové. Byl to druhý koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové. Pokračuje ještě příští týden nabídkou, kterou byste si neměli nechat ujít, nabídkou Polské baltské filharmonie Friderika Chopina v Gdaňsku. Bude to v úterý 20. října. Na programu budou skladby Krzysztofa Pendereckého, Henryka Gureckého, Vojtěcha Kilara a dalších skladatelů. Určitě hudba zajímavá, tak jako je veškerá hudba na Hudebním fóru Hradec Králové. Dnešní přímý přenos se připravili zvukový mistr Jan Turecký, Petr Klouček a Vojtěch Starý, hudební režisér Petr Strejc, produkci zajišťovala Iva Štanglová, redaktorkou byla Alena Maršíková-Michálková. Ze sálu Soně Červené v Hradci Králové se loučí Vanda Dobrovská s přáním příjemného zbytku večera.
1: A my na Pražských Vinohradech, milí posluchači vltavští, děkujeme Vandě Dobrovské, že nás provedla dnešním přímým přenosem koncertu festivalu Hudební fórum. Loučíme se tedy s tímto festivalem, Královéhradeckým festivalem, který je zasvěcen soudobé hudbě. Loučíme se také tedy s Vandou Dobrovskou a já mám pro vás pozvánku na další koncerty, které pro vás Vltava má připraveny. Ten jeden začíná už zítra ve 20 hodin a bude na něm znít sakrální i světská hudba českého a francouzského baroka, tedy na rozdíl od dnešního večera zasvěceného hudbě soudobé. Jubilate Deo plesejte v pánu, takto symbolicky byl nazván koncert v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku a byl to jeden z nejočekávanějších koncertů 23. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, který se letos konal v Moravskoslezském kraji opět téměř během celého září. Vystoupil na něm také pražský soubor, sbor i orchestr Kolegium Marianum s novým programem založeným na chvalospěvech a oslavujících Boha. Uvedena byla sakrální i světská hudba českého a francouzského baroka. Večer propojil katolickou chrámovou hudbu Drážďanského dvora s hudbou reprezentativní hudbou pro francouzský královský dvůr. Tolik tedy pozvánka na zítřejší koncert, který začíná ve 20 hodin, kdy tedy si připomeneme vystoupení Kolegia Marianum na Svatováclavském hudebním festivalu. Byl to koncert na programu byl Jan Dismas Zelenka, Jean-Marie Leclerc, Michel Richard de Lalande a Jean-Joseph Mondeville. Záznam tohoto vystoupení tedy na Vltavě zítra v pátek večer ve 20. A v neděli 18. října už od 7:30 pro vás budeme mít další přímý přenos. Tentokrát je to přenos z Dvořákovy síně Rudolfína společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Na něm oslavíme 60 let existence soutěže Concertino Praga. Na programu bude koncert pro dvoje housle d-mol Johanna Sebastiana Bacha, klavírní koncert Dmitrije Šostakoviče, koncert pro lesní rocha Reinholda Gliera a etída ve formě valčíku Camilla Saint-Saense. Pod dirigentským vedením dirigenta, kterého jsme poslouchali také dnes večer, který tedy dirigoval dnes večer v Hradci Králové, pod vedením Roberta Kružíka, jako solisté v neděli vystoupí houslisté Dmitrij Sitkovecký, Václav Hudeček a Daniel Matejča a dále hornista Radek Baborák, klavírista Ivo Kahánek a trumpetista Filippo Lombardi. Přímý přenos koncertu Sočru v neděli 18. října. A teď nás, milí posluchači, 4 minuty dělí od 22. hodiny. Pojďme je využít ještě na chvíli s klasikou, než přepneme hudební žánr a přeladíme na jazz. Čeká nás o 22. hodiny pravidelný čtvrteční vltavský jazzový koncert. Ještě předtím si pojďme poslechnout alespoň jedno klavírní nocturno Friderika Chopina a hraje francouzská klavíristka Brigitte Engerer.

0: Francouzská klavíristka Brigitte Engerer se proslavila především jako interpretka děl Čajkovského a nebo Schumana, ale také Rachmaninova, Beethovenova a nebo Chopinova. Právě Chopinovo Nocturno jsme si v podání Brigitte Engerer teď poslechli. Bylo to z cyklu Nocturne s opusovým číslem 15, Nocturno číslo 1, F-dur. Milí posluchači, jsme rádi, že stále zůstáváte s Vltavou, ovšem my teď uzavíráme večer, který patřil klasické hudbě, tečku za ním udělalo ono Chopinovo Nocturno. No a teď už se promění večerní nálada i hudební rytmus, čeká nás hodina, která bude patřit jazzu.
1: Koncert jazz.
2: Milan Angelo Novák, to je český kytarista, který ještě před pár lety udivoval jako až příliš mladý na to, aby byl tak virtuózní na svůj nástroj. Dnes je čím dál důležitější tváří nastupující české jazzové scény a my vám teď nabídneme jeho koncert z pražského Radiokafé, kde 2. dubna 2026 v rámci koncertní řady Český rozhlas Jazz Café vystoupilo jeho trio. Doprovodil jeho kontrabasista Tomáš Baroš a americký bubeník Jesse Simpson. Milan Angelo Novák pochází z pražské muzikantské rodiny, jeho dědeček hrával na saxofon, mimo jiné s písničkářem Vlastou Třešňákem. Od 6 let se Milan věnoval klasické kytaře, kterou později studoval u Martina Sauera, načež pokračoval na pražské konzervatoři. Vedle klasické hudby se zabýval jazzovým mainstreamem, bebopem, gypsy jazzem, latinskoamerickými hudebními vlivy a flamenkem. Na koncertních pódiích se objevoval už jako dítě, spolupracoval se zpěvačkou Věrou Gondolánovou, pianistou Ondrejem Krajňákem nebo komorním orchestrem Romale Camerata. V roce 2021 účinkoval v projektu Idy Kelárové a České filharmonie k Mezinárodnímu dni Romů. Novákovým spoluhráčem na kontrabas je Tomáš Baroš, který spolupracuje se saxofonistou Ondřejem Štveráčkem a účinkuje v rozhlasovém big bandu Gustava Broma. Za bicími sedí Jesse Simpson, absolvent New Yorkské Manhattan School of Music, který hrál například s Joem Lovánem nebo Joe Abercrombiem. Koncertní repertoár představí jazzové standardy a skladby autorů, jako jsou Clifford Brown, Cole Porter, Chick Corea nebo Django Reinhardt. Vedle nich dostávají prostor také vlastní kompozice Milana Angela Nováka. Poslechněme si právě teď koncert tria Milan Angelo Novák, Tomáš Baroš a Jesse Simpson, natočený 2. dubna 2026 v pražském Radiokafé.

Ďakujeme, to byla skladba What is this thing called love od Cola Poltra. A budeme pokračovat dál mojí skladbou, takovou baladou. Ale já jsem to vlastně změnil na jazzovou baladu, protože původně to je vlastně z mý jakoby romský komunity, to se jmenuje Halgato. A já jsem to právě upravil pro jazzový trio. Tak doufám, že se bude líbit, díky. Jmenuje se to Back to Traditional.

0: Tomáš Kaštan Baroš, Jesse Simpson. Děkujeme. Jmenuji se Milan Angelo Novák. Díky.
1: Milan Angelo Novák, český kytarový objev v Radio Café, takový podtitul měl dnešní jazzový koncert, který se právě v tuto chvíli na Vltavě uzavřel. Jeho autorem byl Václav Vraný, který nám připomněl prostřednictvím rozhlasového záznamu virtuózní koncert tria mladého kytaristy Milana Angelo Nováka, který ve svém triu hraje společně s Tomášem Barošem, kontrabasistou, a také hráčem na bicí nástroje Jesse Simpsonem. Trio Milan na Angela Nováka vystoupilo v rozhlasové kavárně u nás v Praze na Vinohradské třídě letos 2. dubna. Milí posluchači, a před námi je poslední hodina toho dnešního 15. říjnového večera. Už za malou chvíli nás čeká četba s Hvězdičkou a pokračování četby z knihy Smrt holka, kterou napsala Lucie Faulerová. A o 11:30 se zaposloucháme do vzpomínkového vyprávění, do další kapitoly vzpomínkového vyprávění archeoložky Natálie Venclové. A s tím souvisí jedna aktuální zpráva. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci dnes odpoledne začala nová výstava, která představuje Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K vidění na ní jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen, anebo také jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. A to mi připomíná to, že Natálie Venclová bude za chvíli vysvětlovat, že nesprávně zaměňujeme dobu laténskou za dobu keltskou. Je totiž pravda, že ne každý Kelt žil v laténské kultuře a ne každý, kdo používal laténské věci, byl Kelt. Vzpomínky Natálie Venclové, specialistky právě na dobu laténskou, dnes půl hodinky před půlnocí.
2: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
3: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
2: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Četba s Hvězdičkou. Ano, milí posluchači, je tady vltavská pravidelná předpůlnoční četba na pokračování a v jejím rámci se už po 11:00 setkáváme s hlavní hrdinkou 2. románu Lucie Faulerové, románu s názvem Smrt holka. Onou hrdinkou je dívka, která se vyrovnává s řadou tragických rodinných událostí a snaží se najít jejich příčinu. Z knihy Lucie Faulerové Smrt holka čte Denisa Barešová.

0: Adam řídí auto a já sedím vedle něj. Adamovi je čerstvě 18 a ještě nemá řidičák a nemá co řídit auto, ale řídí ho. Projíždí se mnou mršinou a pak ještě kousek za vesnici a potom zase zpátky. To děláme skoro každý večer. S Adamem jezdíme, protože v noci nemůžu spát. Jsme doma pořád jen my dva, někdy i přes noc. Máma se nevrátila, Madla je v nemocnici a táta tam s ní většinou zůstává, aby tam nebyla sama. Adam mě musí hlídat, protože táta hlídá Madlu. Adama nikdo nehlídá. Adam se mě ptá, jestli jsem si tu ruku fakt zlomila omylem, jestli jsem z toho stromu fakt spadla omylem. A já mu říkám, že až přijedeme domů, řeknu mu tajemství. A občas, když si jdu třeba vybrat peníze do banky a stojím sama v hale u stroje na peníze, představuju si, že přijde někdo, kdo mi přiloží pistoli k hlavě. Vůbec si často představuju, že někdo někomu přikládá pistoli k hlavě. Můj vlak zpomaluje. Projíždíme tou kavárnou, kam jsme po přednáškách chodili se spolužákama. S něma jsem si to s tou pistolí taky představovala, když diskutovali o všech důležitých věcech, třeba o životním stylu, o dánským hygge, o švédským Lagorn, o holandským Nixen. A pak taky říkali, že když si doma pořádně uklidíte, uklidíte si i v hlavě a někdo jiný zase říkal, že ideální je nemít skoro nic a stát se minimalistou, že je to taky životní styl. A pak někdo jiný říkal, budete se mi asi smát, ale mě změnila život knížka Změň svůj život. A nikdo se na to nesmál. Ale někdo jiný řekl, že čet knížku Obejmi svůj život a někdo další se ho zeptal, jestli to náhodou není druhý díl knížky Miluj svůj život. Že je to skvělý návod na život. A když řekli návod, tak jsem se úplně zachvěla. A chtěla jsem se jich zeptat, jestli slyšeli o lidech kmene Bajau, který žijou někde mezi malýma tichomořskýma ostrůvkama. Nemají žádnej stálej domov, protože pořád plujou na loďkách, kde tráví většinu života a neznají nic jinýho než lovení ryb a ke všemu jsou negramotní, ani nedokážou určit svůj vlastní věk. Neznají peníze, žádnou měnu. Skoro nepřijdou do kontaktu s civilizací. A jen se potápějí a lovějí ryby a podle fotografa, co se mezi ně dostal, lidi kmene Bajau žijou v ráji a vypadají, že jim nic nechybí. Ale nezeptala jsem se jich. A někdo jiný pak říkal, že máme stejně štěstí, že jsme se narodili až po revoluci, protože můžeme všechno, tolik možností a svoboda, tolik svobody a ty možnosti. A já se jich chtěla zeptat, co si myslí o tom, že za konečný potvrzení svobody člověka Seneca považuje sebevraždu. A chtěla jsem se jich taky zeptat, jestli dávali pozor, když profesor mluvil na přednášce o Patočkovi a Platónovi a o tom, že člověk je na cestě k čemusi božskému a že katarzis neboli očištění, protože čištění je důležitý pro všechny, je tahle ta cesta, že lidská autonomie a svoboda je cesta do nadlidský říše, že náš život je rozhodnutí, že je to volba, ale že v téhle volbě se jde za něčím, co samo o sobě je už úplně klidný a čistý a bez hnutí, co trvá nad časem a nad veškerou volbou. Chtěla jsem se jich zeptat, jestli dávali pozor, když to profesor říkal. Ale nezeptala jsem se jich. A pak taky říkali, že teď je prostě doba, kdy se můžeme seberealizovat, sebepoznávat, usebírat se. To se dřív nedalo. To se dřív ani nemohlo, bylo to zakázané, se usebírat. A já se jich chtěla zeptat, jestli vědí, že ve Vietnamu přišlo o život míň amerických vojáků, než kolik se jich pak po návratu zabilo. Ale nezeptala jsem se jich. A jedna spolužačka říkala, že její máma dělala dřív ředitelku ve velké firmě, jenže pak se složila. A že ta její máma má teď svoji vlastní koučku, že má svoji vlastní průvodkyni, co jí často všude možně doprovází a podporuje a pomáhá s vnitřním rozvojem. A ta spolužačka říká, že to mámě fakt pomáhá, že jednu dobu jen ležela v posteli a nemohla z ní vstát, nemohla jíst, nemohla si ani dojít na záchod. A teď to všechno může, teď dokonce i tvoří. Přitom dřív vůbec netvořila, protože byla zablokovaná. Myslím na to, kde se to ta koučka naučila. Kde vzala ten návod? Já mám ráda návody. Myslím na to, kde ten návod asi vzala a kde všude tu mámu mý spolužačky doprovází. Kde ji všude podporuje. A představuju si vlastně takovej dojemný vztah, kdy koučka ráno motivuje tu mámu mý spolužačky, ať se zvedne z postele a říká u toho třeba to dáš, makej, makej, jeď. A pak s ní stojí u kuchyňský linky a říká třeba pojď, natři to tomu rohlíku, to dáš. A pak za dveřma od záchodu soustředěně volá pojď mi, pojď, zaber, no tak to dáš. Dokud neuslyší slavnostní spláchnutí, jakože to fakt dala. A zatímco moji spolužáci diskutovali, v mojí hlavě kolem nich pobíhal zmatený borec v černý kukle, co jim na střídačku přikládal pistoli k hlavě, podle toho, kdo zrovna mluvil. A občas se tou pistolí poškrábal na čele, protože nevěděl, koho střelit dřív. A chtěla jsem se jich zeptat, jestli vědí, že v období válek se rapidně snižuje počet sebevražd. Chtěla jsem se jich zeptat, co si o tom myslej, ale nezeptala jsem se jich na to. Místo toho jsem si zkoušela představit, že všem lidem, kteří přemýšlejí o sebevraždě, někdo přikládá pistoli k hlavě. Zkoušela jsem si představit, kolik z nich by ve chvíli, kdy se ozve cvaknutí odjištěný zbraně, najednou vědělo, že vlastně chce žít, a kolik z nich by o tu kulku naopak vděčně poprosilo, protože pak nemusí být oni těma, co sami zmáčknou spoušť. Můj vlak zrychlí. Nechávám svý spolužáky za sebou. Nechávám je v jejich svobodě možností. Zmatený borec v kukle mezi nima přestal pobíhat a nakonec si sám strčil hlaveň do pusy a prásk. Ale já to nechávám celý za sebou a myslím na tu holku z metra a na to, co si vůbec myslela, když sešla ty schůdky těsně u tlamy tunelu a lehla si na koleje. Myslím na to, proč zvolila tenhle způsob. Proč se radši nerozeběhla a neskočila, když metro přijíždělo. Proč se takhle tejrala minuty čekáním. Myslím na to, jestli se rozhodla to províst takhle, protože nechtěla vyvolat rozruch, jenže pak nechápu, proč si vybrala stanici plnou lidí. Myslím na to, jestli doufala, že si ji nikdo nevšimne, nebo jestli právě naopak. Nebo jestli chtěla, aby to rozhodnul osud. Buď si všimnou a něco se stane, nebo si nevšimnou a nestane se nic. Ale přece si nemohla myslet, že by ji někdo stihnul vysvobodit. Nebo o tom nestihla vůbec přemýšlet a prostě se rozhodla v tu chvíli? Nemyslela ani na toho řidiče, který bude odcházet ze směny s vědomím, že dneska někdo umřel. Dneska někdo umřel, protože jsem mu ujel hlavu? Myslím na tu holku a na to, jestli je možný, že se prostě jen bála. Že by si to mohla rozmyslet, kdyby se rozběhla a skočila. Protože skok se musí udělat dobře a je na něj jen jediný pokus. A ten pak všechno rozhodne. A taky nemusí vyjít. Jenže ona si lehla. Ona se pomaloučku, potichoučku vydala ke schůdkům, ustlala si na kolejích, hlavu položila zátylkem na hranu kolejnice, na její temeno, protože přesně tak se té hraně říká, a věděla, no jistě, ona moc dobře věděla, že už je pozdě si cokoliv rozmýšlet. Myslím na to, jestli se dívala vzhůru. Myslím na to, jestli se dívala na lidi. Myslím na to, jestli se dívala do černočerný tmy, jestli vyhlížela. Nebo jestli se nedívala vůbec nikam. Myslím na to, že možná ta holka prostě... možná jenom nechtěla být na tom samotným konci tím, kdo zmáčkne spoušť. Tím, kdo si s oprátkou na krku podrazí pod nohama židli. Tím, kdo oddělí duši od těla. Možná potřebovala jen čekat, až to někdo udělá za ní. Myslím na to, na co nebo na koho v tu chvíli ta holka asi myslela. Myslím na to, na co nebo na koho myslela Madla. To dáš, to dáš. To dáš, to dáš. Myslím, že kdyby někomu něco řekla, byla bys to ty, Márinko. Říkala mi něco. Zvolňujeme a na vedlejší koleji si všimnu ušpiněný bílý obálky. Bálí kotouly a občas popolítne. Drží s náma krok. A já slyším sebe a Madlu. Slyším nás jako v ozvěně a stejně neostře nás taky vidím, jako kdybych se na nás koukala na nečitelných záběrech z průmyslových kamer. Jako kdyby jsme byli celý rozpixelovaný a já se přitom snažila zachytit detail. Mačkám tlačítko přetáčení dopředu. A jste Tom a Jerry. Bzz. Fakt šťastný, úplný, chápeš, šroubek a matička, bzd. Nemůžete se bez sebe hnout, smetáček a lopatka, chápeš, přilepený jak bzd, čitatel na jmenovateli, jak, myslím, že chápu, co se mi snažíš říct, bzd, co je tam napsaný, to ty nevíš, bzd, ale víš, že je to něco, co by tě zarmoutilo, všechno by to změnilo, bzd, asi od nejhoršího po nejhorší, tak co, bzd, podívala by ses dovnitř? Obálka za oknem vytančí do vzduchu, mačkám pauzu a pak mačkám play. Asi jo? Říkám a je mě slyšet, přestože se naproti nám na vedlejší koleji s hlasitým lomozením řítí vlak. A kdyby tam bylo moje jméno? Ptá se Madla. Obálka na chvíli zmizí z dohledu a pak se prudce přilepí na moje okno. Tvoje jméno? To jméno je na obálce nakreslený dětským krasopisem, kterýmu se ještě chvěje ruka. Moje. Vlak se nervózně valí, rachotí, naříká. Přetáčím zpátky a mačkám play. Moje. Tvoje, říkám, ale ozvěna už slyšet není. Prohlížím si svoje ruce, ty rozpixelované ruce prosvítá skrz ně. Jakoby je někdo gumoval. Moje. Co jsem odpověděla? Co bylo dál? Nahrávka tady končí, dál už není nic, průmyslový kamery někdo odpojil. V okně hledám svůj odraz, ale nikde není. Možná je to teď, říkám si a zvedám do vzduchu svoje vygumované ruce. Možná už je to tady. Možná už... Čáry máry fuk. Mizím.
1: Tadam.
0: Obecně se má za to, že sebevrazi většinou nechávají dopis na rozloučenou. Jenže dopis na rozloučenou ve skutečnosti nechává jen 20% lidí. A obvykle se nejedná o srdcerivný dlouhý listy, ale spíš o poměrně pragmatickou zprávu. Něco jako závěť. A nebo třeba jen jednu větu. Nevysvětlujou žádný důvody. Dopis na rozloučenou i tu podělanou titěrnou kratoučkou holou větu nechává jen 20% lidí. V tomhle ale madla výjimečně patří k většině. Tadam. Na vedlejší koleji si to šine vlak ve stejným směru. Předhání nás. A v každém okně jedna tvář. Jedna a ta samá tvář. A v jednom okně se pitvoří s nosem nalepeným na skle. A v dalším se usmívá. V dalším brečí. A v dalším poliká neviditelný klíč. V dalším na mě zamává. A v dalším je nehnutá. A v tom dalším zas nehnutá. A v dalším zas a zas. Někdy si představuju, že madla umřela na rakovinu. A nikdo za to nemůže. Nikdo se nemusí ptát, kdo za to může. Rakovina za to může. Někdy si představuju, že tady se mnou madla chtěla zůstat. Ale že nemohla, protože byla nemocná a umřela. Že si to nevybrala, že... Kdyby si mohla vybrat, tak tady je. Když jsem se před pár týdnama koukala na Foresta Gumpa, madla mi nejvíc připomínala scénu, kdy se Forrest Gump po tom, co roky běží a přidávají se k němu davy lidí, co běží a běží s ním, najednou zastaví. A všichni se zastaví taky a čekají, protože se Forrest Gump otáčí a chystá se něco říct. A on řekne, jsem už unavený, tak jdu lidi domů. A pak prostě jde zpátky. Zpátky, odkud přiběh. A ten dav lidí je celý opařený a zmatený a někdo řekne, a co máme dělat my? A co máme dělat my, madlo? Říkám a zatahuju závěsy, který neodhrnu, dokud nás ten nekonečný vlak s nekonečným počtem madlenek nepředežene na dobro. Tadam.

Když uklízím věci pana Rochestra, když vracím čisticí prostředky, kýbl, hadry a koště na místo v koupelně a vrátím se do obchodu, na prodejním pultu je něco, co tam ještě před pár minutama nebylo. Pan Rochester to tam musel položit teď. Přijdu k té věci blíž. Je to hrubě opracovaná červená krabička nebo truhlička velká asi jako těžká bichle. Je z červeného dřeva, jako byl ten stůl, který se mi líbil hned první den, co mi pan Rochester otevřel dveře. Sáhnu na vršek krabičky a pochopím, jak se otevírá. Musí se vysunout vrchní deska na stranu. Vysunuji. Zaplaví mě vůně lesa. V krabičce je lístek a na něm Marii. Pan Rochester mi asi děkuje za to, že jsem mu uklidila celý byt, i když to není moje práce. Nebo že jsem mu přišila knoflík, když to taky není moje práce, ale díky tomu jeho rande s ženskou, která má normální oči a normálně s ním mluví, nebylo fiasko. Pan Rochester mi otevírá dveře. A nic neříká. Dokonce ani tak zase zítra, jako vždycky. A také mi přijde, že se na mě neusmívá tak jako obvykle a nevím, co to znamená. Nesu si v náručí krabičku. Držím si ji u prsou jako novorozeně, když se na něj naposledy podívám, abych aspoň odezírala z té jeho tváře s přísnýma rysama, ale taky s očima, co ho vždycky prozradí. Ne. Vůbec se na mě neusmívá a já nevím, jestli je smutnej nebo naštvaný. Možná je ta krabička na rozloučenou? Možná to není poděkování? Možná mi tím dává najevo, že jsem překročila hranice? Že jsem u něj v bytě neměla co dělat? Možná pochopil, že jsem mu zabavila ty párky. Pane bože, možná si myslí, že jsem mu je snědla. Ježiši Kriste, to mi vůbec nedošlo. On si možná myslí, že jsem mu ty párky sežrala. To už ho nikdy neuvidím? Znamená to, že už nemám chodit? Vyděšeně se na něj podívám, když se zastavím na prahu. A chtěla bych mu to v tu chvíli všecko vysvětlit. Chtěla bych mu to všecko říct. Pan Rochester vypadá jako lidi, kteří něco nechápou a zároveň se trochu bojejí. Jako lidi, kteří pokládají otázku, jenže se na nic neptá. Aspoň slovama ne, ale já si myslím, že chápe, že se ve mně něco odehrává. A že se toho leknul. Sahá mi na rameno. Úplně spontánně mu tam ta ruka zahnízdí a já vím, že vidí, že se mi chce brečet. Tak sklopím radši rychle oko dolů. Zase zítra, Marie? Ptá se a já rychle mrkám a musím se na něj podívat, abych se přesvědčila, že je to pravda, že ho ještě uvidím, že se na mě možná vůbec nezlobí. Těma očima mě opatrně drží jako nějakou skleničku, jako bych se mohla najednou polámat a rozpadnout na hromádku střepů. A já cítím zase tu vlnu, co se mi rozbíjí o břišní stěnu a chvíle se tam houpá. Několikrát kejvnu a zamrkám. A když odcházím, vím, že ještě chvíli u těch dveří stojí a dívá se za mnou.

Večer pak ležím na matraci s krabičkou a sleduju, jak na ní dopadá světlo z ulice. A přitom ji hladím a prstama zapadám do prohlubinek a stoupám po výběžcích a představuju si, že je to jeho tvář a tělo. A že já takhle zapadám do jeho prohlubin a že takhle stoupám po jeho výběžcích. Zachytávám se na útesech a nořím se do proláklin. Ulpívám na něm a představuju si pak, že vzájemně zapadáme do našich brást, drážek a rých. Představuju si jeho tíhu na svý tíze, protože to je přesně to, co mi nejvíc schází. Teplo a tíha. A usínám pak ukomíhaná vlnama, co se mi tříštějí zevnitř o tělo tím příbojem, tou něhou, která se mnou vůbec nesmlouvá, která se mě na nic neptá, ale naprosto suverénně, naprosto automaticky, bez sebe menších pochyb a diskuzí, tady prostě je. Protože tady je on. Přikládám ucho k víku krabičky jako k mořský mušli. Marii tam pořád spí, zmítaná a kolíbaná. Tadam. Naproti mně sedí profesor z přednášek existencialismu, kam jsem při studiu filozofie chodila, i když jsem jako prvák neměla prakticky šanci většině věcí porozumět. Vlak frčí vzhůru po strmým kopci, až mě to zarazí do sedačky. Snažím se ale šponovat do vzpřímeného sedu. Dívám se na profesora, on na mě. Propnutý, do sebe zapletený prsty mu visí v klíně. Brejličky hnízdějí na kořeni nosu. Nevypadá, že by s jeho tělem ten příkrej sklon vlaku cokoliv dělal. V tom spočívá veškerá tichá Sisyfova radost, říká nám Kami. Sisyfovi jeho osud patří. Jeho balvan je jeho věcí, povídá mi profesor a skloní hlavu ke svým prstům. Pak prudce vzhlídne a skoro zavolá. Opouštím Sisyfa na úpatí hory. Trhnu sebou. Ale zase se uklidním, když i on zmlkne. Začne se mnou šít drobná nervozita. Neměla bych si to zapisovat? Musí si myslet, že jsem lempl. Ale pak si uvědomím, že jsem lempl, že mě stejně vůbec nezajímá. Dívá se kamsi za mě, když dál cituje Kamise. Člověk vždycky nachází své břímě. Avšak Sisyfos nám vštěpuje vyšší věrnost, jež popírá bohy a zvedá balvany. I on soudí, že vše je v pořádku. V kapse žmoulám kámen. Vždycky tam jeden mám. Ten vesmír, jenž napříště už nemá žádného pána, mu nepřipadá ani neplodný, ani marný. Každé zrnko toho kamene, každý nerostný záblesk hory zahlcené nocí sami o sobě vytvářejí nějaký svět. Samo snažení dostat se na vrchol stačí zaplnit lidské srdce. Profesor dokončí větu, postaví se, podaří se mu stát vzpřímeně ve sklonu skoro 90 stupňů a tak se nade mnou tyčí. Ale pak se i on skloní. Nejdřív se zdá, že se chce opřít v mírném podřepu o kolena, ale místo toho sevře moje ramena. Jeho malý očka na mě nalíhavě zírají nad obroučkama brejlí, když říká, musíme si představit, že Sisyfos je šťasten. Držím v jedné ruce láhev s kolou a v druhý láhev s červeným vínem. Klepu nohou do dveří madly na pokoje a pak je loktem otvírám. Ale nikdo tam není. Jen ten prastarý plakát Jiřího Korna nad její postelí. Madla se vrací až zítra, vykoukne Adam ze svýho pokoje, když zaslechne moje kroky. Aha, hlesnu. Chvíli oba jen tak stojíme. Stalo se něco? Zeptá se. Ne, pohodím ramenama. Jo, řeknu pak. A co ne a co jo? Jsme se rozešli. Jo tak. Kdo s kým? On se mnou. Nebo já s ním? Aby se v tom prase vyznalo, ani nevím. No, byl stejně divnej, ne? Ani ne právě. Vyjde na chodbu a otevře dveře do svýho pokoje do kořán. A tohle chtěla pít jako nažal. Neurčitě přikývnu, když si sedám k němu na koberec a opírám se zády o rám postele. Do čeho chceš ten hnus smíchat? Se smíchá v puse. Říkám a po tvářích se mi koulej slzy. A ani nevím proč. Asi, že s Adamem se nějak dobře brečí. A bylo to tak vždycky. A vůbec to vlastně v tu chvíli ani není proto, že by mi bylo líto toho rozchodu. Vlastně se mi ulevilo. Ale brečím tak nějak proto, že aby se v tom prase vyznalo. Tak nějak proto, že se furt tahají ty kameny nahoru na kopec a pak se sami kutálejí dolů.
Sedne si na zem vedle mě a podává mi balíček papírových kapesníků. A natahuje ruku kolem mých ramen. Chvíli jen mlčíme. S Adamem se dobře mlčí. I brečí. Je důležitý mít člověka, se kterým se dobře brečí. Víš, jaký je rozdíl mezi holkou modrookou a čípkem? Ptá se, když si zrovna v puse mixuju drink. Holka modrooká se dává u potoka a čípek se dává do prdele. Na tom koberci doteď den po dni bledne a bledne trochu červenej a trochu fialovej flek. Frank.

Rodinnou mozaikou o třech sourozencích a touze žít svůj vlastní život, a to navzdory temnotě, je kniha Lucie Faulerové Smrtholka. Na Vltavě ji posloucháte jako 13-dílnou četbu na pokračování a právě jsme si v podání Denisy Barešové poslechli kapitolu číslo 11. Četbu připravila Petra Hinčíková a natočil režisér Jakub Doubrava.

0: Beata Hlavenková a její skladba Rainy Afternoon nás dovedla k poslednímu pořadu dnešní večerní nabídky Českého rozhlasu Vltava.
1: Osudy.
0: Natálie Venclová je česká archeoložka, specialistka na dobu laténskou a působí v Archeologickém ústavu Akademie věd a je jednou z nejvýraznějších osobností současné české archeologie. Tak to je encyklopedické heslo, které se týká protagonistky osudů, které posloucháme celý tento týden na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Jaká ovšem k onomu heslu vedla cesta životní i profesní, tak o tom Natálie Venclová vypráví celý tento týden. Pojďme si tedy poslechnout čtvrtou část jejího rozhlasového vzpomínání, které za technické spolupráce Tomáše Kselhofra připravila Lenka Kopecká.

Já ve své archeologické práci jsem se zabývala dobou železnou, jak už jsem zmínila, těmi Kelty pod vlivem pana profesora Filipa. A ještě musím zdůraznit, že v archeologické terminologii jde o dobu laténskou. Podle naleziště Latén ve Švýcarsku, kde se našly úžasné nálezy, to většinou každý zná. A to je správné archeologické označení, protože žádný archeolog vám nebude mluvit o té době jako o době keltské. I když veřejnost jako si toho žádá, protože Keltové to je jako něco, co si každý, i když víceméně romanticky, představuje. Ale z hlediska archeologického to vlastně nejde tohle to říkat, protože termín keltský je označení etnické a historický pojem, případně taky lingvistický, numizmatický. Ale hmotné prameny, kterým se archeologie zabývá, nejsou nositeli etnické informace. A archeologie nemůže k řešení otázek etnicity nijak přispět. No ale i my v populárních článcích používáme termín Keltové, pak tím jako to přiblížíme tedy veřejnosti, ale nemělo by se to zneužívat. Rozhodně by se nemělo jako třeba říkat, že stavby, nádobí, nářadí jsou keltské. Je to jako nesmysl, protože my nevíme, jestli jejich výrobce nebo uživatel byl opravdu Kelt. Ona ta kultura té doby, která má nějaké znaky stylistické a tak dále, se nachází i v oblastech v Evropě, kde z historického hlediska žádní Keltové nebyli. Takže ta kultura se pak rozšířila vlastně dál, než eventuálně můžeme předpokládat ty Kelty doopravdy fyzicky. Já už jsem zmiňovala, že mě zaujalo už v dobách studií sklo, skleněné korálky, že jo, které jsou impresivní a barevné. A on to nebyl jenom šperk. A my, co studujeme tyhle ty skleněné pravěké předměty, jako to taky nebereme jenom jako ozdobné předměty nebo jako něco, co se nám prostě líbí. Ale my si uvědomujeme a víme už, že oni měli různé funkce, různý význam, ty korálky. Hlavně význam symbolický. A tam měly význam i ty jednotlivé barvy, jako dodnes ve Středomoří a na předním východě i dál na východ. Třeba modrá barva má ochranný význam. Takže třeba modré korálky se dodnes třeba dávají dívkám a mladým ženám, aby je ochraňovaly. Takže ty barvy měly význam, o které my často jako nevíme nebo usuzujeme na něj z současnosti. No a to pravěké sklo, to nejsou jenom korálky, ale taky jiné předměty. A právě v té době železné, v té době laténské, se objevují ještě jiné druhy výrobků. A je to například skleněný náramek. To je něco úplně nového, co ani ve středoatlantickém světě vlastně se ze skla nevyrábělo. To je invence těch lidí, kteří žili tady ve střední Evropě, severně Alp, ať už to byly Keltové nebo nebyly. Ty náramky se vyznačují i technickou inovací, jsou bezešvé, což zase není úplně tak snadné vyrobit, ale na to se pomocí experimentů a různých analýz jako přišlo, jak se to dělalo. Vlastně to bylo pomocí roztáčení skla, pomocí dvou bodců, dvou tyčí. A tím roztáčením vznikl ten tvar toho kruhu a ten se mohl zvětšovat, zmenšovat podle toho, ale neměl žádný šev. Zajímavé jsou taky barvy v té době, to už není ta převažující modrá, i když ta modrá těchto náramků je krásná, kobaltově modrá, jako zářivá barva, ale byly i jiné barvy, byla červená, taková karmínová, medově hnědá, zelená, rovněž sklo bezbarvé, průsvitné, které bylo někdy opatřeno vrstvou žlutého skla na vnitřní straně. To žluté sklo prosvítalo, takže ono to dělalo dojem jakoby zlatého předmětu. A my jsme zjistili časem, nebo archeologové zjistili časem, že to sklo těchto všech předmětů se nevyrábělo u nás. To se dalo zjistit podle chemických analýz. A já tady musím říct, že přírodovědné analýzy různého druhu se staly nedílnou součástí archeologie. Vždycky to tam bylo. Pokud už byla nějaká metoda analytická, tak archeologové ji používali. Ale ty metody se pochopitelně vyvíjejí
a dokážou zjistit věci, o kterých se těm předchozím analýzám ani nesnilo. Takže tady se propojuje archeologie s přírodními vědami, a to čím dál tím víc. Takže až to někdy připadá, že ta archeologie, která se kdysi považovala za čistě jako historický obor, že je vlastně na pomezí historických nebo společenských a přírodních věd. To je strašně důležité si uvědomit. Ty analýzy skel, které byly naprosto různého druhu, na tom je také hezky vidět ten vývoj vědy, těch přírodních věd, pač napřed jsme dělali neutronovou aktivační analýzu, což nám dělali kolegové v Řeži, to vlastně souvisí s ozářením toho skla, které se pak nemůže používat, takže to je, ten vzorek je ztracený de facto. Tohle bylo už na konci 70. a pak v časných 80. letech. Pak jsme začali spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou, s panem docentem Hulínským, u kterého se dělala elektronová mikroskopie. A v nejnovější době pak převažuje laserová ablace, kterou my děláme ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a taky s jednou laboratoří ve Francii v Orléans.

co přinášelo to studium skla mně, tak jednak to bylo krásné, už jsem zmiňovala, ale potom těch nálezů jako neustále přibývalo, takže to byl materiál, se kterým se dalo pracovat, který poskytoval spousty dat. A jako velkým přínosem v té době, teď už jsem někde v roce kolem 2000, a tehdy došlo k objevu význačné lokality na Moravě, a to je lokalita Němčice nad Hanou. Já jsem měla to štěstí, že jsem spolupracovala s kolegou a přítelem Milošem Čižmářem z Brna. A on spolupracoval s lidmi, kteří prováděli povrchové sběry na různých lokalitách. A podchytil i sběrače, sběratele, kteří to vlastně nedělali úplně legálně. Protože vlastně dneska, já o tom ještě budu mluvit, co znamená povrchový průzkum. Nesmí to podle zákona dělat kdekdo. Respektive může, ale ve spolupráci s archeologem. Protože ty nálezy nejsou soukromá věc, jo? Ty patří nám všem. No ale k tomu se ještě tedy vrátím. Ale pro tu lokality Němčice to znamenalo vlastně objevení úplně nového typu lokality. Nebylo to hradiště, to všichni víme, že ta hradiště, a každý si představuje, že tam sídlala nějaká knížata, když to možná úplně tak nebylo. Ale tohle bylo nížinné sídliště, které ani nebylo ohrazené, opevněné, ale přesto tam jako kvetla výroba nejrůznějších odvětví, s tím spojený zjevně taky obchod, tam se nacházejí importy. A to sklo, které mě teda zajímalo, se tam našlo ve stovkách, dokonce tisících kusů. Takže to byla výzva. A já jsem potom zpracovala tu první dávku teda skla z té lokality, pak se toho ujali moji mladší kolegové, ale už tahle ta první várka, abych tak řekla, to bylo přes 2000 předmětů. Z toho ne všechno byly ty hotové výrobky, zlomky hotových výrobků, ty celé se zpravidla, celý náramek, to se najde, celý skleněný náramek, to se najde v hrobě, ne na sídlišti. Ale kromě těch zlomků, hotových výrobků, se tam našel i výrobní odpad. To znamená polotovary, kusy surového skla, zmetky. No a tady jsme se tedy začali jako zamýšlet, jestli tedy u nás opravdu to sklo dělali. A přišlo se na to pomocí analýz, že u nás se jenom to sklo zpracovávalo. Ono vlastně výroba skla má dvě fáze. První v primárních dílnách, kde se vyrobí to surové sklo takzvané. Ze surovin různých přírodních. Musíte na to mít speciální zařízení a tak dál. A druhá fáze je, že se to surové sklo, ty ingoty, někam dovezou. A ty jsme skutečně znali tyhle ty ingoty, dokonce jsou i vraky lodí, kde se našel náklad skleněných ingotů. A to se pak dováželo do míst, kde si z toho zpracovávali ty finální výrobky po svém. A to je přesně případ té latinské Evropy, i tady u nás, kde ty dílny, o kterých už víme, i když je nemůžeme zachytit jako výrobními zařízení, ty se zpravidla nezachovají, pač asi byla to zařízení dost povrchová. Ale podle toho výrobního odpadu víme, že tady vyráběly určité předměty a víme už i které. Pač buď jsme je našli jako finální, anebo jsme k tím našli zlomky a polotovary. Tohle se teda právě dělo v Němčicích, což je lokalita jako prvotřídního významu evropského. I když těch dílen víme, že už byla celá řada po Evropě, ale jako největší soubor nálezů, nejvíc toho odpadu pochází z těch Němčic. Takže to byla výzva, musím říct, jako skvělá práce pro mě, to objevování věcí, které jsme úplně jako nevěděli. V té archeologii ta výzva je pořád vlastně. Víte, když se dělala anketa, co kteří archeologové radši dělají, jestli jsou radši v terénu, nebo jestli radši zpracovávají ten materiál. Ti mladší, ty valné většině, jako teda říkali, že je baví ta práce v terénu. A ty starší, ty zase, že je baví to zpracování. Protože při tom zpracování se zase dovíte, jako je to. Je to taky dobrodružství, je to dobrodružství poznání v obou případech, i v tom terénu a v tom zpracování, ale se dozvíte věci, které ani v tom terénu jste ještě nevěděla, nebo jsme ještě nevěděli. Já jsem si užila obou těch fází, i toho výzkumu v terénu, a tak asi to má většina archeologů, i potom při tom zpracování. Ještě o tom budu dál mluvit v případě pak další jedné lokality, kterou jsem zkoumala. Ale v případě toho skla, na tom bylo úžasné to, že se tady otvíralo

Pak ještě existuje cosi, čemu říkáme dvorce. A to jsou ohrazené areály, ale nížinné, nejsou to hradiště. Zpravidla mají pravidelný geometrický tvar, čtvercový nebo obdélníkový. A tím jsem se dostala plynule k dalšímu tématu mé práce. A to byl výzkum ve Mšeckých Žehrovicích. Mšecké Žehrovice na Rakovnicku je lokalita, kterou mnozí asi znají, protože odtud pochází kamenná hlava, která je známá po celém světě. Hlava Kelta, takzvaně ze Mšeckých Žehrovic, tu najdete ve všech publikacích o dějinách umění. To též, co pro starší období znamená Věstoňská Venuše, tak to pro mladší období znamená hlava Kelta z opuky ze Mšeckých Žehrovic. No a k tomu ještě patří vlastně úvod, který ty nálezy těch objektů i té hlavy uvedou do náležitého kontextu. Už v 70. letech minulého století se stalo velkým tématem evropské archeologie rituální chování Keltů a existence svatyní. Tak to každého fascinuje, že známé jsou, já nevím, depoty zbraní, známé jsou nálezy koster nebo i bezhlavých koster nebo zase lebek. A takové nálezy byly učiněny hlavně ve Francii, kde a také v Německu. A v podstatě některé z těch spektakulárních nálezů se pojí k čtvercovým ohrazením v výměře tak 1 hektaru. A ty se zkoumaly velice intenzivně v té Francii, kde jako známá lokalita Gournay-sur-Aronde, kde se našly právě bezhlavé kostry a stovky mečů například. V Německu se také zkoumaly takové lokality a tam v němčině se jim říká Viereckschanzen, což znamená vlastně čtyřúhelníkové šance, čili jen ohrazená místa. A to se teda bohužel dostalo i do archeologického slangu, takže my mezi sebou běžně mluvíme o Viereckschanzích. Ale správně se má říkat čtyřúhelníkové ohrazené areály. Jo, ještě musím říct, že napřed se soudilo, že tyhle ty objekty, že to jsou svatyně. A to teda běželo i v té české archeologii a každého to hrozně zajímalo, zvlášť veřejnost pochopitelně. A tehdy se naskytla příležitost provést záchranný výzkum u nás na té lokalitě Mšecké Žehrovice, protože nacházelo se tam to čtyřúhelníkové ohrazení, které částečně bylo už známo ve 40. letech, až když se v roce 43 našla ta hlava, opuková hlava Kelta v Pískovně, tak se tam udělal krátký záchranný výzkum, velmi krátký. A zjistilo se, že tam je ten laténský materiál, že to patří do doby laténské. Usoudilo se, že ta hlava Kelta je s tím spojená, že teda to byla svatyně a ta hlava kamená, že zobrazuje nějakého boha, božstvo. Což byla voda na mlýn těch zastánců té kultovní teorie o funkci těchto ohrazení. A pak se na samém konci 70. let vyskytla ta příležitost udělat tam nový moderní záchranný výzkum. A to proto, že val tohoto ohrazení byl ničen lesnickými pracemi. Ačkoliv to měli vědět, že tam je tenhle areál, tak nicméně tam rozjezdili jeden z těch valů. Takže to byl důvod, proč tam tedy udělat výzkum, aby se z toho valu ještě něco zachránilo a zjistilo se, jestli opravdu jako ty výsledky toho kratinkého výzkumu v roce 43 tedy byly správné. A tak jsem se k tomu dostala já, která bych neměla šanci dělat nějaký velký výzkum, ale záchranný výzkum ano. Takže jsem pak jako několik let jsem tam mohla tu lokalitu zkoumat. Oni ty záchranné výzkumy nebyly drahé, na rozdíl od těch velkých, jsme o tom hovořili, že byly velké systematické. Tak tyhle nebyly drahé, protože netrvaly dlouho, najelo se tam pár lidí z vesnice, to se zpravidla šlo do hospody, kde se najeli staříci, kteří byli ještě zdatní a neměli co dělat, že jo, a šli potom rádi se účastnili výzkumu za pár korun, anebo taky studenti jednak, buď studenti archeologie, nebo studenti místního gymnázia v případě Mšeckých Žehrovic. A pracovat s místními lidmi bylo nesmírně poučné. Jako studenti žasli nad lidovou moudrostí venkovského lidu,

Když se například na výzkumu sešli bývalí kulak takzvaně se Stalinovcem nebo s Baťovcem, jenom se musel pak dát pozor, aby nepracovali v jedné sondě, protože to mohlo končit ostrou výměnou názorů. Byly tam zajímavé příběhy. Měl jsem jednoho pána na výzkumu, kopáče, kterému bylo 80, a který prostě pracoval úžasným způsobem. Většinou všichni ty starší lidé pracovali teda spolehlivě a velice účinně. Ale tenhle ten, to jsem nemusela ani vytyčovat sondu provazem, což se tehdy dělalo, dneska už se to zase dělá jinak. Ale řeklo se mu, že dal jsem kolík v tom směru, kde měla ta sonda vést a kam měla vést. A řeklo jsem mu, potřebuju sondu, která bude 1,5 metru široká. A on jel prostě jako stroj. A já jsem se ho ptala, jak to takhle dokážete. On říkal, no já jsem před válkou kopal v Praze kanály. No jindy zase se stalo, že se osmdesátníci, muži i ženy, pohádali o to, kdo kdysi komu přebral holku. A ty jsem pak musela dát hodně daleko od sebe na tom výzkumu. Ale jinak jako to bylo pěkné, jako myslím, že jsme si z toho všichni něco odnesli. Myslím, že to bylo daleko teda jako inspirativnější než dnes, kdy se najme vlastně výkopová firma, že jo, kde jsou lidé, kteří to sice umějí technicky, ale nic se od nich nedozvíte v podstatě.

v těch Bžeckých Žehrovicích se pak ukázalo, že tyhle ty valové areály nemusí být vůbec svatyně. No právě při podrobném výzkumu a potom při zpracování se často zjistí, že to, co se na první pohled na té lokalitě zdálo jako jednoznačné, prostě je to latinská svatyně tečka, tak se ukáže, že tam těch vrstev aktivit bylo několik a to se vlastně musí rozluštit, že? Pomocí stratigrafie, jako sledu vrstev, pomocí materiálu, nálezů, které případně jste schopná datovat i jako relativně i detailně. No a v těch Žehrovicích se teda ukázalo, že těch fází opravdu bylo několik a celá ta lokalita tam trvala asi 150 let. Napřed úplně, dokud tam ještě nebyly žádné valy, tak tam byla osada, sídliště, která sice z části byla zřejmě zemědělská, jako skoro všechny tehdy, ale zároveň industriální. Tak můžeme říkat osadám, kde se prováděla nějaká výrobní činnost. A na téhle lokalitě byly ty výrobní činnosti dvě. Ta úplně první fáze byla osada, sídliště, které bylo částečně zemědělské, jako všechny osady vlastně v té době, ty nížinné osady, ale zároveň i se tam vykonávala i výrobní činnost, a to nejméně ve dvou odvětvích, výroba železa a zpracování švartny. Ta švartna je černý materiál, ze kterého se vyráběly náramky. To byly zase jiné náramky než ty skleněné. V další fázi tam teprve vzniklo to ohrazení tím, když už ta osada přestala fungovat, tak na tom místě, nebo fungovala jenom z části, na tom místě byly vybudovány ty valy a vznikl valový areál, který měl ještě dvě fáze výstavby. V rámci toho areálu se nacházel velký dřevěný dům povrchový, který najdete většinou podle toho, že se zachovají kulové jámy, sloupové jámy z těch sloupů z dřevěné konstrukce, který byl neobyčejných rozměrů. My jsme usoudili, že jde o nějaký panský dům, mimořádný dům, kde se asi scházeli lidé při různých příležitostech. Nic jako o nějaké rituální aktivity, nic takového tam zjištěno nebylo. Kromě toho, že odtamtud od někud pocházela ta kamenná hlava, která ale se našla původně vně toho areálu v té pískovně. Podle nejrůznějších analogií a zkoumání situací v celé Evropě jsme pak dospěli k tomu, že ta hlava tam byla někde umístěna, ale že vůbec se nemusí jednat o hlavu božstva. Protože totiž taky Keltové ty bohy moc nezobrazovaly. Je tady zachycena příhoda, když keltský vojevůdce Brennos, když Keltové podle historických zpráv přepadli Delfy, tak se smál, když tam viděl sochy bohů, protože přece sochy bohů se nezobrazují, bohové jsou všude mezi námi. Takže skutečně to jako, že by byly známa nějaké sochy bohů, to úplně není, jenom jsou na různých místech ty kamenné hlavy, ale ty nemusí patřit bohům. A taky se zjistilo, že se nacházejí v různých ohrazených těchto čtvercových obdelníkových areálech, které ale jinde v Evropě už začaly být interpretovány jako dvorce, jako sídla možná nějaké místní elity, která měla tam i ty mimořádné stavby větší a někdy se tam najdou tyhle ty skulptury. To se muselo hledat po celé Evropě a zjistilo se, že opravdu některé jsou i velmi podobné té hlavě ze Mšeckých Žehrovic, která má na krku nákrčník, má specifický účes, knír zakroucený v esovitě ukončený, tak jak to vidíme v tom latinském umění a tak dále. Určité ty analogie tedy existují, když ne přesné, ta skulptura ze Mšeckých Žehrovic je pořád unikátní. Jako úžasné téma pro mě byla právě ta hlava. Musím říct, že na ta interpretace, ke které jsem dospěla, jsem k ní dospěla, až když už mě vyšla knížka o výzkumu ve Mšeckých Žehrovicích, takže tam to ještě není. Prostě mi to napadlo až později. A zjistilo se, že důležitý je účes té kamenné hlavy. Ona totiž má vpředu takové vroubky, které naznačují, že má nad čelem pás vlasů, ale ty vlasy nepokračují dozadu. Vzadu je ta hlava, ona, když se správně nafotí, tak vás to hned napadne, že to vlastně je hlava vyholená. To není jenom, že na tom nezáleželo, to taky tak soudilo, že ta hlava se na ní koukali ze předu, takže ze zadu bylo jedno, co má, tak ono to tak úplně tedy nebylo. Protože jsem zjistila, že existuje cosi jako
tonzura, kterou my známe teda z křesťanské oblasti, že je tonzura kněžská a měžská, ale existovala i jiná tonzura a tu zmiňují prameny písemné, jako třeba Život svatého Petrika nebo Beda ctihodný, a to byla irská tonzura. V Irsku mělo totiž křesťanství docela jako specifickou podobu a popisuje se v pramenech její speciální tonzura takzvaně od ucha k uchu. Což by přesně odpovídalo tomu účesu na té hlavě, kde po tom pásu, pak už je opravdu od ucha k uku, už je hladká hlava vyholená. Když to ta římská tonzura, to je, jak známo, to kolečko na hlavě, že jo, vyholené kolečko, ta je jako takzvaně uzavřená, když to ta irská je otevřená. No a teďka tuhle tonzuru tedy nosili ty irští klerici, mnichové. A jak jsme to spojili s tou keltskou tonzurou? Je to tak, že v předkřesťanském ještě Irsku existovala profese druida. Druidové se změnili na mnichy. Dostali křesťanské učitele a prostě z druidů se stali mniši. Žili asketickým způsobem v tom Irsku a tak dále. A to stejné se připisuje například podle Cezara těm keltským druidům. Takže tady je nějaká návaznost a v tom jako teda historiografie nevidí problém, že by byla návaznost mezi druidy a mnichy právě v tom Irsku, kde se hodně zachovalo, kde vlastně nikdy nedošlo k žádné okupaci Římany, jak se to stalo v Británii, ve Francii, v západní Evropě. Že? Takže se tam zachovaly určité rysy, které teda jinde nejsou. Druidi mimochodem jsou zmiňováni v právních spisech v tom Irsku až do 6. století po Kristu a v Galii ve Francii do 4. století po Kristu, teda dlouho ještě po římském dobytí. U nás tohle nemáme, za prvé nemáme ty prameny písemné, za druhé se přišli Germáni. Nikoli Římané, ale Germáni, takže ty zase překryli prostě nebo i zničili tu kulturu předtím. To mně přišlo být, že je významné zjištění a vyžadovalo to tedy náhled i do historie, do písemných pramenů, kde přirozeně já jsem nebyla schopná je přeložit, ale jsou lidé, kteří to umějí a ti mě mohli. Bylo to zase něco úplně jiného. No a tím se domnívám, že jsme ukázali dost dobře, že ty kamenné hlavy v období latinské kultury, to znamená před Kristem, že v těch posledních stoletích před Kristem, že teda to nebyly bohové, že to byly nějací, možná druidové opravdu, v každém případě jako nějaké heroizované osobnosti, to znamená významné, slavné osobnosti, která ta rodina nebo ta místní komunita uctívala. Jednou z forem toho uctívání bylo, že se vytvořila ta kamenná skulptura, kterou tam potom na místě uctívali. Ale nebylo to božstvo. Čili odtud ty dvorce nebyly přímo svatyně, i když se tam nějaké rituální aktivity určitě odehrávaly. Právě tam byla ta hlava, byla tam ta často jedna veliká stavba neobyčejná. Přestože tohle jsem vlastně napsala jenom v jednom článku, tak si myslím, že to je velký úspěch a že se tam propojila ta archeologie s historií, což jako je ideální, jenže zpravidla ty historické prameny k té archeologii toho staršího období nemáme.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vítám vás při poslechu Českého rozhlasu stanice D-dur. U mikrofonu je Stanislava Střelcová. Dnes s námi vyslechnete skladby Leoše Janáčka, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Václava Jana Tomáška, Bohuslava Martinů, Georga Filipa Telemana, Benjamina Britna, Ishi Krejčího a Ludwiga van Beethovena. Úvodem zazní koncert pro housle a orchestr Leoše Janáčka Putování dušičky. Solistou je Ivan Ženatý, Filharmonii Brno. Na nahrávce řídila naše legenda janáčkovské interpretace dirigent František Jílek.

Janáčkův houslový koncert Putování dušičky, který právě dozněl, sestavili ze zachovaných autorových náčrtků skladatelé Leoš Faltus a Miloš Štědroň v roce 1988. Jednověté dílo přednesl houslista Ivan Ženatý. Filharmonii Brno řídil dirigent František Jílek. Poslechněme si teď dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to dechový kvintet B-dur Kechl 589, upravený americkým skladatelem a aranžérem Thomasem Wilderem z takzvaného pruského smyčcového kvartetu číslo 22. Interpretem je Aflatus Quintet. Proslulý komorní soubor tvoří flétnista Roman Novotný, hoboistka Jana Brošková, klarinetista Vojtěch Nýdl, fagotista Ondřej Roskovec a hornista Radek Baborák.

Dechový kvintet B-dur Wolfganga Amadea Mozarta zazněl v podání dechového ansámblu Aflatus, tedy flétnisty Romana Novotného, hoboistky Jany Broškové, klarinetisty Vojtěcha Nýdla, fagotisty Ondřeje Roskovce a hornisty Radka Baboráka. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Výběrem 6 známých písní z moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, upravených Leošem Janáčkem, připomeneme osobnost českého sborového zpěvu, dirigenta a pedagoga Jakuba Zichu. Známé Dvořákovy dvojzpěvy aranžoval pro smíšený sbor a komorní orchestr. Poslechneme si tyto: Kdyby byla kosa nabrošená, Slavíkovský polečko malý, Holub na javoře, V dobrým jsme se sešli, Šípek a Zelenaj se zelenaj. Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy. Dirigentem byl Jakub Zicha.

0: To byly moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Vyslechli jsme je v provedení vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy. Řídil Jakub Zicha.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dvojhlasé invence Johanna Sebastiana Bacha z roku 1723 v seznamu jeho skladeb po čísli 772 až 786. Zazní v dokonalém provedení Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Johann Sebastian Bach byl nejen geniálním skladatelem, ale rovněž moudrým a tvořivým učitelem. Do okruhu kompozic didaktického záměru patří také jeho dvojhlasé invence. Na klavichord je přednesl Jaroslav Tůma. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Dejme se unést romantickou symfonii Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Bude to čtvrtá v tónině A-dur opus 90 s podtitulem Italská. Autor ji skládal v letech 1830 až 1833. Jeho inspirací byla atmosféra země, kterou navštívil, stejně jako u skotské symfonie a uvertýry Hebridy. Nebyl však s kompozicí spokojen a několikrát ji přepracoval. Mendelssohnovu italskou symfonii zahrají berlínští filharmonikové, dirigentem je James Levine.

Čtvrtou symfonii, zvanou Italská, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, zahráli berlínští filharmonikové s dirigentem Jamesem Lee.

Vajnem. Z rozhlasové fonotéky vybereme teď nahrávku korunovační mše Missa Solemnis, opus 81 Václava Jana Tomáška. Dílo zralého mistra z roku 1836 lze zařadit do posledního údobí českého klasicismu. Zpívají Jana Jonášová, Marie Mrázová, Vladimír Doležal, Richard Novák a Kýnův smíšený sbor. Hrají na varhany Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Řídí Pavel Kýn.